zdržovat.

na teploměru našich dní.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem se podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
5: Léto je časem, kdy se dá jíst venku, s přáteli, cestovat za jídlem nebo se inspirovat. Tak to s námi dneska zkuste. Protože v závěru vám řeknu o jedné velkolepé akci, na které nesmíte chybět, pokud milujete jídlo, tento pořad a taky obdivujete Františka Kinského. Kromě toho si povíme o bůčku, o oříšcích a pečení sladkého. Připomeneme si soutěžní recept z roku 2024. Jeden z těch, co vyhrál a dostal cenu. A taky přístup mezi 630 receptů, které budou bojovat ve velkém desetiletém finále o velkou cenu na konci roku. Proto jsme taky poprosili přátele a odborníky našeho pořadu, aby nám tyto recepty připomněli. A tak pečou a vaří Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Ivan Vorochodský a cukráři Josef Maršálek a Vojtěch Vrtiška. A právě za ním domů se vydáme už za malou chvíli. Zve vás Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Další setkání s Vojtěchem Vrtěškou v pochoutkovém narozeninovém roce. Vojto, já tě u nás vítám, nebo rád vstupuji opět do tvého hájemství, protože jsme tu už po několikáté v tomto roce, abychom dělali další sladký dezert.
1: No já tě taky u nás vítám.
0: Už jsem tu skoro jako doma, už vím, kde za kterým rohem a když udělám tři kroky vlevo, na co narazím a podobně, tak doufám, že třeba dnes si přiložím ruce k dílu. Budeme dělat recept na kinuté. Kinuté ty máš rád?
1: Já mám moc rád kinuté. Je to možná i dané tím, že úplně ne vždy se k němu dostanu tolik, jak bych chtěl a je to taková ta věc, kterou peču primárně pro rodinu.
0: Ten recept, kvůli kterému jsme sešli, tedy posluchačská cena roku 2024 pro Žanetu Bubnovou, dělala kinuté sladké pruhované rohlíky. Už naznačují všechno, co v nich je nebo jak vypadají. I ty pruhy se naučí dělat, Vojta, budeme je studovat, abychom to měli co nejpodobnější. Paní Žanetě, ta byla nadšenou cukrářkou, doma podobně vybavená jako ty, ne tak moderně, ale měla spoustu mís na míchání, bábovkových forem, byla nadšená, připravená, takové to krásné babičkovské prostředí. Ty to máš takové jako moderní všechno, nechybí ti někdy trošku propojení s těmi původními generacemi něco, nebo máš ty něco, co ti evokuje vzpomínku na někoho, ať už je to vybavení, kousek nějakého porcelánu, nějakou pomůcku na cukrařinu?
1: Ono moje studio může na první pohled vypadat dost sterilně a jednoduše a člověk neví, že když otevře tady ty různé zásuvky a šuplíčky, tak přesně na něj vypadají ty staré talíře po moje babičce, prababičce. Mám tady hrnečky, bábovkové formy, táci, mám tady různá prkínka, takže tady toho opravdu spousta, jenom je to dobře poschovávané.
0: Když se řekne snídaně u babičky, co tobě se vybaví?
1: Mě lívance kinuté s malinovou marmeládou, které dělala moje prababička. A když bychom se drželi snídaně u babičky, tak tamto jsou takové tlusté smažené palačinky, které měly takové křupavé okraje. To se u nás vždycky dělalo a pak škvarkové placky.
0: Děláš jim ty něco? Že už teď vím, to vracíš, to, co dělali oni v dětství pro tebe, radost?
1: Mě první, co napadlo, jestli něco dělám ostudu, ale doufám, že snad ne.
0: Udělal jsi někdy ostudu jídlem?
1: Já doufám, že úplně ne. Samozřejmě ne vždycky, je to stoprocentní, občas se může něco nepovést. A doufám, že úplně nikdy to velký průšvih nebyl.
0: No a to vracení té starostlivosti babiček vůči tobě, tak vracíš jim to nějak?
1: No samozřejmě. Snažím se za nimi pravidelně jezdit, i když to teď dost bolí, co se týče času právě, ať už je to pečení, nebo je to medicína a vždycky se na ně strašně moc těším.
0: My se těšíme na to, že už za malou chvíli budeme opět péct a připravovat něco sladkého s Vojtěchem Vrtiškou a bedlivě to bude určitě poslouchat a se zájmem i Žaneta Bubnová, jíž recept to bude.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Vydejme se na výpravu za dalším receptem. Je to posluchačský vítěz roku 2024. Byly to sladké, pruhované, plněné rohlíky. Dělala je tehdy Žaneta Bubnová z Polomu. A naplnila, jestli se nepletu, tvarohem, tak jsem zvědav, jaká přijde změna v případě Vojty Vrtišky, který dostal ten úkol tenhle recept předělat podle svého, vlastně vám ho znovu připomenout, abyste pak mohli na konci roku, už se nám to blíží, hlasovat pro recept desetiletí, proto prezentujeme všech těch 36 receptů a dnes je řada na Vojtovi. Tak Vojto, začínáme. Základní otázka, bude tam změna?
2: Nebudou tady úplně radikální změny. Já jsem v těstě vyměnil olej za máslo. A ještě jsem včera procházel kolem čerstvých meruněk, tak bude tvarohová náplň s meruňkama.
1: Yeah. Co si máme připravit na těsto?
2: Potřebujeme 300 gramů hladké mouky, 130 gramů plnotučného mléka, 2 žloutky, 60 gramů másla, kůru z jednoho citronu, 20 gramů droždí čerstvého, 50 gramů cukru krupice, zhruba 4 gramy soli. Na tvarohovou náplň 250 gramů tvarohu takového toho z kostky, odpovídá to jednomu balení, jeden žloutek, 80 gramů cukru krupice, vanilku, kůru z jednoho citronu, 30 gramů rumu, 300 gramů meruněk odhadem a na potření budeme dávat vajíčko s trochou smetany a posypeme sekanými mandlemi.
0: Pochoutkový rok.
2: Paní posluchačka začínala kváskem. Já si myslím, že ten klasický rozkvás, který máme z mléka, cukru a právě toho droždí, měl smysl před zhruba 80 lety, kdy jste měli prostě doma tu hroudu toho droždí a chtěli jste zjistit, jestli po těch 2 měsících, co jí tam máte, ještě žije. Nebo když máte sušené droždí, tak to taky dává smysl, protože většina z nás má to sušené droždí ještě od doby covidu. Co se týče čerstvého droždí, tak nám to spíš uškodí, protože my tím, že budeme koupat ty kvasinky v tom mléce s pustým cukrem, tak je primárně naučíme papat ten cukr. A my chceme, aby papaly ty škroby, které jsou v té mouce. Takže vy, když si už chcete dělat nějaký kvásek, tak si udělejte buď omládek, kdy smícháte mléko spolu s moukou a posadíte tam to droždí a necháte to přes noc být. To se hodí třeba u vánoček, mazanců. A nebo to tam prostě vražte, tak jak to droždí je. Zadělejte si základní těsto, jenom bez tuku a pak si přidejte tuk. A tou cestou my půjdeme. Do mísy k robotu si dáme všechny suroviny, kromě tuku. Lupneme tam to droždí.
1: Teď to zamícháme.
2: Zaděláme si těsto, bude to trvat zhruba nějakých 10 minut.
1: A v robotu pracuješ hnětacím hákem?
2: Přesně, vezmeme hák a necháme hnětat na nějakou takovou dvojku.
0: Pochoutkový rok, dnes s Vojtěchem Vrtiškou.
2: Tak jo, dáme si tam máslo nebo jakýkoliv jiný tuk. Vždycky je fajn, když ten tuk je studený. Nikdy nerozpouštějte máslo. Poleze vám to z toho těsta, budete mít tendenci si to těsto spařit, takže se vám bude trhat, lepit. Dáme mu takových 10 minut a uvidíte, že to bude krásný hladký těsto.
1: Jak to těsto má vypadat, když je zpracované dobře?
2: Chcete, aby bylo hezky hladký, nelepivý a přitom plastický, nesmí být úplně tuhý. Máme krásný bobánek, vždycky je fajn si podhrnout vlastně ty strany toho těsta, co vytáhnete z mísy a pokrýt si vlastně to těsto jednotnou blankou těsta.
1: Padá jak dinosauří vejce.
2: Ježiši Kriste. No dobře, je to krásný hladký bobánek, jo? Necháme kynout, dokud se nám nezdvojnásobí objem.
1: Zajistíme mu stabilní teplotu přikrytím folií.
2: Tu folii tam dáváme, aby to těsto neoschlo. Velký nepřítel kynutého těsta je to, že vám oschne. Proto přikrýváme folií.
1: A vrhneme se na náplň. Tvarhovou, s meruňkama, s rumem.
2: Meruňky ty tam zabalíme až vlastně při finalizaci toho rohlíčku. Takže máme tady tvaroh, ten si utřeme spolu se žloutkem. Zase žloutky jsou pro barvu. Když tam dáte 3, dáte tam 3. Když tam dáte 1, dáte tam 1.
1: No a zase to zřídne.
2: Ono těch 20 gramů toho žloutku nebo těch 15 gramů úplně moc ten tvaroh, který je opravdu tuhá kostka, nezřídne. Spíš nám to zřídne tady rumík, takže s tím opatrně.
1: Toho tam je dost teda, pořádný panák.
2: Když tak pošetříme, uvidíme na konzistenci.
1: Cukr, vanilka a citron ještě k tomu. Mhm. Jakou konzistenci by ten tvaroh měl mít do té náplně, aby pak, když se to upeče, to bylo dostatečně jako kyprý, vláčný, ne moc vysušený.
2: Chceme, aby ten tvaroh byl hustej, aby nám netek ze lžíce, ale zároveň to nesmí být úplně pevná hrouda, se kterou se špatně pracuje.
1: Je to skutečně těsto? Není to balónek plastový? Je to tak dokonalý? Šup s tím. Navál. Máme podsypávat nebo ne?
2: Nemusíme to úplně prožívat s tím podsypáváním, protože to těsto je samo o sobě plastický. Ono celkově u těch kynutých těst, jakmile hodně podsypáváte, tak to je znamení toho, že to úplně není dobrý, ta cesta, kterou si ubíráte. Kdyby bylo lepivý to těsto a řičí, tak je dobrý ho jenom přeložit několikrát, zase tím se přeloží ten lepek a to těsto se zpevní. Takže bochánek si rozdělíme na 8 stejných dílů. Ty si rozválíme na obdélník, takový delší. Vždycky si polovinu nakrájíme na pruhy a tu druhou polovinu naplníme právě naším tvarohem a meruňkama.
1: Takže to roztáhneme do takové placky se zakulacenými konci možná, takový oválek. Kolik to může mít?
2: Nějakých takových 10x15, teoreticky 20, ty máš lepší odvahu.
1: Já bych řekl tak 10x20, no. Teď si polovinu na tu délku rozkrojíme na proužky, na takové prsty. A na tu zbylou celistvou plochu, tu plochu naneseš tedy do středu tu tvarohovou náplň. A teď tam přijde ještě někam meruňka.
2: Přesně, dám si tam meruňku.
1: A teď jak zabalit takový ten budoucí sladký pruhovaný plněný rohlík? Jak máme tu náplň s meruňkama, tak to na té části, kde to je plocha toho těsta, přehneme, aby se to zabalilo v podstatě jako váleček. A zbyde nám ta rozstříhaná část na těch několik proužků. Myslím, že paní Bubnová jich tehdy měla 5, Vojtech má i víc odvážně. A pak to pěkně stočíme do obloučku, aby to získalo i ten růžek na konci, aby to bylo opravdu jako rohlík.
2: Ještě, že tě tu mám, ty to tak krásně popíšeš.
1: A mohli bychom vlastně říct, že když začínáš balit tu náplň, tak ty to těsto přihneš ještě z boku, by získalo jakou hrázičku.
2: Já jsem trochu v panice z toho, že to poteče, takže přehýbám, kde se co dá a utahuju, kde se co dá.
1: 8 rohlíků se nám vyjde krásně na jeden plech, vyložený pečícím papírem. Budeme je teď ještě potírat. Čím?
2: Potřebujeme vajíčkem spolu s troškou smetany nebo mléka. Je to z toho důvodu, že ta smetana nebo mléko obsahuje laktózu, která nám na tom skaramelizuje a ty rohlíky budou hezky zlatavě hnědý. Jako když opravdu koupíte v pekárně třeba vánočku a další výrobky, tak jsou vždycky takový hezky zlatohnědý. To je díky té laktóze. Pak to ještě bohatě zasypeme mandlema, aby když by na tom něco teklo, tak aby to už nebylo vůbec vidět.
1: A necháš to ještě dokynout?
2: Necháme alespoň půl hodinu dokynout a pak budeme péct.
1: Na kolik stupňů, na jak dlouho?
2: Klasicky, u těch výrobků střední velikosti a la koláč a rohlíček bych pek na nějakých 175-180 stupňů a dejme tomu nějakých 30 minut. Já když zavřu oči, tak cítím koláče mojí prababičky a je to strašně hezký pocit, takhle zpětně. Fakt musím říct, že moc děkuju za ten recept.
1: Jo.
2: Já nemám slov.
1: Já to měl hned na první dobrou i s tou meruňkou. Ten rum je tam dost cítit. Mně se to nadýchlo. Podívej, to je taková jako jeskyňka s tvarohem a ten těsto je tak opravdu měkoučký, krásně.
2: Jo, klidně bychom tam ještě zvládli nějakou náplň k tomu připíchnout po upečení.
1: Tohle já miluju.
2: Vlastně takový hezký kynutej meruňkovej knedlík v rohlíku.
1: Tohle kdyby nebylo, tak je takový škody na světě. Kynutý těsto prostě musí být i v naší soutěži a chápu, že tehdy u posluchačů s tímhle receptem Žaneta Bubnová zvítězila v roce 2024.
2: Přesně. Světový mír a kynuté těsto. To nejlepší, co můžeme mít.
1: Amen. Ale chci říct, že recept na ten původní i tenhle, tak jsou na webu pochoutkovýrok.cz. Udělejte si radost v životě i vy a zkuste tenhle recept a potěšte Žanetu Bubnovou, která ho přinesla a dala vlastně do éteru. My moc zdravíme, děkujeme i za to, co to v nás vyvolalo za vzpomínky, že jo, Vojtu?
2: Přesně tak. Mějte se krásně.
1: A fanděte pochoutkovému roku a nezapomeňte, příště budeme dělat další vítězný recept, tentokrát ze třetího místa roku 2024. Půjde o masový bochníček s doudlebským bramborovým salátem od Zdeňky Chatové z Doudleb. A vylepší ho nebo udělá po svém Ivan Vodochodský. Už teď se na to připravuje a já věřím, že vy budete i příští týden poslouchat. Tak se mějte krásně a pro vás teď další písnička.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok. Celý tento rok je výherním a zvláštním rokem, už desátým v pořadí naší soutěže. A tak si nejenže připomínáme ty soutěžní recepty, ale nabízíme vám i spoustu nových zážitků. Teď se zaměříme na maso. V tom letním období je oblíbeného hlavně grilovat. Vhod přijde třeba taková vepřová pečínka, klobásky, burgery. Ale pozor, velmi oblíbený je i vepřový bůček. A o něm leco se zjistila naše kolegyně v pochoutkovém roce, Alena Vykydalová.
1: Možná by se mohlo zdát, že vepřový bůček je výsadou české kuchyně. To ale zcela jistě neplatí.
2: Vepřový bůček, fenomén asi celosvětový, protože bůček samozřejmě je na celém světě.
1: Potvrzuje olomoucký řezník Miroslav Kasal a také ostravský kuchař David Valíček, který získával zkušenosti ve vyhlášených restauracích po celém světě. A proto dnes propojuje tradiční českou kuchyni s vůní a chutěmi, například kuchyně asijské.
3: Ať máme rádi vepřové, tak si myslím, že stejně právě v té Asii jsou obrovští specialisti na vepřové speciality a díky tomu, které omáčky a ty chutě, které oni používají, tak dokážou právě to vepřové ještě jakoby splnohodnotnit a úplně z toho vytěžit maximum. Takže za mě třeba Filipínci, se kterými jsem pracoval, tak dělali neskutečné bůčky a ta Asie jako taková plus ty chutě s tím bůčkem a celkově s tím vepřovým dokážou dělat neskutečný zázraky.
1: Ale pojďme zpět do řeznictví. Kvalitní maso, kvalitní zpracování a čerstvost. To jsou hlavní předpoklady spokojenosti řezníka i zákazníka.
2: Máte vepřovou půlku, že jo? Musí se nejdříve odplecit, pak se pilkou odřeže od té půlky, tak aby se nepoškodila kotleta a potom se upravuje. Uřezeš se špica z jedné strany, z druhé strany, po případě pásek žebra. Odřežou se bradavky. No a pak už by měl být upraven zákazníkovi. Někdo má raději z kosti, někdo bez kosti. Dneska je trend mít všecko libové, takže asi čím libovější. I když někdo má rád tučnější, měl by ten řezník mít nabídku, aby si ten člověk vybral podle své nálady chuti.
1: Z jednoho prasete se získá zhruba 15 až 20 kg bůčku. A podle čeho bychom se měli řídit při nákupu, to je podle Miroslava Kasala úplně jednoduché.
2: Samozřejmě pohledem má být čerstvej, nesmí mít oschlé části a už vůbec ne nazelenalé. Na řezu by měl být pěkně prorostlý, jak říkáme tady Adidas, by měl 3 proužky masa.
1: Bůček si můžeme vychutnat na mnoho způsobů, ať už zvolíme tradiční české varianty, anebo se necháme inspirovat v zahraničí.
2: V Čechách uzené, naložené na různé způsoby, s česnekem hlavně, sůl česnek. Nejlepší, když je 3 týdny až měsíc uleželý v tom láku a pomalu udí 12-15 hodin. Dá se samozřejmě udělat plněný, nadívaný buček nebo z bučku do láda.
1: Anglická snídaně je například nemyslitelná bez pravé anglické slaniny. Italové zase vyrábí z bučku svoji pančetu. Pokud se vrátíme k tradiční české úpravě pečenému bučku, tady je několik rad, jak můžeme docílit úžasné křupavé kurčičky.
2: Nejlépe je buček začít pít z kůží důle, je dobře samozřejmě osolit, okořenit, ta kůža vám šťávě naměkne. Po 3/4 hodině to otočíte, kůžu nožem nařežete na pásky nebo na čtverečky, podlívat a přelívat tu kůžu a ono vám potom pěkně udělá kurku.
1: Ať už zvolíte jakoukoliv variantu, nechte si chutnat.
0: Bůčkové zpravodajství najdete i na webu pochoutkovýrok.cz. A o zvěřině, maďarských jídlech a zvláštních chutích si popovídáme už za chvíli s herečkou a malířkou Bárou Srncovou.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Naděja v tuhle chvíli vždycky tak jako na mě se podívá a nadechne se hluboce. Pochoutky pokračují, my si budeme povídat s malířkou, herečkou, hostem, který určitě k jídlu má blízko.
1: Márou Srncovou, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Byla jste někdy u jídla nedočkavá?
1: Nedočkavá.
0: Že byste třeba jedla buchty už teplý nebo tak, nebo...
1: No tak buchty se jedí teplý, samozřejmě.
3: Chleba taky.
0: Zapach nadýma, ale...
2: No jo, no to se nedá nic dělat, ale je to výborný. I chleba.
0: Zpálila jste si někdy pusu teda?
2: No ježiš. Jo. Já si pamatuju takovou věc, že můj brácha, to jsme byli malí, a kaštany jsme dělali, jo, a on mi řekl, že ty normální kaštany jsou ty jedlí, dal je do ohně a pak mi řekl, tak si jako to ochutnej. Já byla vždycky jako její pokusný králík, starší brácha o 2,5 roku, to prostě každá zažila. No a já jsem si ho dala do pusy a když dáte něco vařícího do pusy, tak ono to prdlo v té puse. A bylo to tak jako hrozný, samozřejmě se to ani nedalo jíst, takže spálila jsem si pusu. Ano, velice, i jsem si trošku roztrhla, ale tu pusu mám jinak normálně takovouhle.
0: Vy jste snědla takovou práskací kuličku trochu.
1: Ale vařicí.
2: Vařicí, ne, nedělejte to nikdo.
1: Už je hrozná.
2: Ne. Ale máme kaštan jedlý na zahradě též.
1: Ano.
2: A to je teda nádherná věc a výborná věc.
1: Jo, a čili je pečeš?
2: No, v peču a dá se to teda i vařit, takže to se dá i vařit ve vodě.
1: A dělá se z toho to pyré, že jo?
2: No, nebo to tak nějak dá jíst.
1: A já vím, že čirina vždycky se šlehačkou nějaká.
2: Ano, jsou to Maďaři.
1: Já tam miluju ty tvarohy, teda fliky s tvarohem a to je taková dobrota. Na to se dá ten špíček našpařenej.
2: No jo, špíček, no.
1: No, ten jejich špek je něco úplně jiného než náš.
2: Ale jo, dá se taky tady na farmě a když máte dobrý špek, tak je to výborný špek. Musí se zajet.
1: Musí, ano, najít svýho farmáře. Každý by měl mít svého farmáře.
2: Přesně
1: takhle.
2: Tak.
0: Co takový maďarský Dobošův dort?
2: Je to, co neznám tady.
0: Ne, čokoládový vrstvený, to je klasický maďarský desert. Dort, prostě taky, jako mají ve Vídni sachr, tak v Maďarsku mají Doboš.
2: Já nejsem takový jako specialista na tu maďarskou kuchyni.
0: Naším hostem je Bára Srncová. Jíte srnčí?
2: Já moc maso tomu nedávám a když už tak teda od farmáře jenom takovou jako lahůdečku, ale zrovna teda v zimě důležitá slanina je, myslím, jako fajn. Zkrátka si ji občas dopřát. Jo. Na co máte chuť? Ale pomálu, pomálu. Já myslím, že jednou týdně pro mě maso bohatě stačí.
0: Uh-huh. Slanina visí někde v komoře?
2: Tam je kočka. Ne.
1: To by nešlo.
2: Ta vegetariánská strava jenom se musí dobře udělat.
1: A může být opravdu hodně bezkrát.
2: Může být úplně vynikající.
0: Jo, jednou teď mě to jde.
2: Ne, to je opačně, ale...
0: Do svého světa i kuchyňského nás pustila Bára Srncová. Děkuju moc a těšíme se zase někdy příště.
2: Děkuju moc. Mějte se krásně všichni.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Narozeninový pochoutkový rok je tu i proto, aby vám poradil, jak se dobře chovat u stolu. Proto máme rubriku nazvanou Rada z etikety a vede ji už tradičně po několik let mistr bontonu Ladislav Špaček. Ladislave, jak jíst třeba takové oříšky v dobré restauraci? Jak si s nimi máme poradit?
1: Burské oříšky jsou nejčastější, ale když sedíme třeba ve vinárně, v kavárně a dáme si třeba víno, tak nám obsluha naservíruje výběr třeba z oříšku, anebo nejčastěji to bývají právě arašídy. Servíruje je v misce, ale nás nesmí napadnout, že bychom do té misky sáhli rukama. Už protože nás třeba u stolu sedí víc a že by si chtěli i ostatní posloužit. V takovém případě v dobré kavárně nebo vinárně nám vždycky obsluha přinese ještě malý náš dalířek, na který si lžičkou přeneseme příslušnou porci, 5-6 oříšků a teprve ty oříšky jíme rukama, jíme prsty. Už ne tou vidličkou, protože tou vidličkou se vracíme opět do té společné misky, abychom si ještě oříšky přidali. Ta ruka, ta už potom vlastně jí pouze ty naše oříšky, které máme na tom našem soukromém talíři.

A rychle ještě k naší soutěži. Soutěžíme o kuchařky nazvané Sladké Česko. Největší knižní kuchařka, kterou jsme kdy vydali u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Objednávat si ji můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ji třeba vyhrát. Minule jsem se ptal, co nakonec udělal Roman Paulus s tvarohovými taštičkami v receptu. Osmažil je a věděli to. Alena Křižanová ze Straníku, Ludmila Buriánková ze Semil a Martin Buchal z Dubičného. Tihle tři jsou odteď novými majiteli kuchařky Sladké Česko. Dostanou ji i s mým podpisem, ať udělá radost. A další tři kousky této kuchařky máme do dalšího kola soutěže. Budu se ptát na recept, který jsme dnes dělali, tedy na to, co s ním udělal Vojtěch Vrtiška. Co přidal navíc do náplně těch sladkých rohlíků? Za A jablka nebo za B meruňky? Co přidal navíc do náplně sladkých rohlíků cukrář Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla jablka, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že přidával meruňky, pošlete soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 011 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu, výsledky se dozvíte příští týden a všechno si to můžete připomenout na webu pochoutkovýrok.cz. A tam byste se měli podívat i proto, že tam najdete veškeré informace, které souvisí s naší velkou oslavou 10 let pochoutkového roku. V sobotu 29. srpna totiž oslavíme právě tohle výročí velkým programem spojeným s ochutnávkou kávy, zmrzliny a s vystoupením gastronomických hvězd na našem pódiu, a to v rámci food festivalu u zámku v Kostelci nad Orlicí. Na pódiu pochoutkového roku vystoupí mezi 11. a 16. hodinou takový hosté jako šéfkuchař Jan Punčochář, kuchař Ivan Vodochodský, cukrář Vojtěch Vrtiška, herečka Naďa Konvalinková. O hudbu se postará Petr Salava a uvidíme se i spolu. A možná, že ochutnáte i něco z mé kuchyně. Představíme i naši největší knižní kuchařku Sladké Česko. Budete si je moci na místě přímo koupit. A taky budeme soutěžit o mnoho krásných předmětů pochoutkového roku a o něco dobrého na zub. Můžete si totiž zatočit.

chodit kolem štěstí a taky ochutnat spoustu dobrého jídla u dalších stánků. Odpočinout si budete moci na lehátkách Českého rozhlasu, v Zámeckém parku, v naší vůbec největší kavárně pod širým nebem, kterou jsme kdy pro vás připravili. To všechno i za doprovodu hudby na druhém pódiu. Vstup na oslavu 10. narozenin Pochoutkového roku je pro děti do 6 let zdarma, pro dospělé za 50 korun. Tak připomínám, doufám, že se uvidíme na velké oslavě 10 let Pochoutkového roku v sobotu 29. srpna v Kostelci nad Orlicí v Zámeckém parku v rámci tamního food festivalu. Těšíme se na vás už teď. Co tě znám, tak má...

Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

brána folkloru, milí posluchači. Pěkný večer, den či noc. Dnes se spolu v rámci folklorního notování vydáme na jihovýchod Moravy, konkrétně na kyjovské Slovácko, do Milotic. Tato půvabná obec vznikla ve 14. století, leží 6 kilometrů od města Kyjov a proslavil jí krásný barokní zámek i atypické vinné sklepy v místní čtvrti Šidleny. A na zámku i v Šidlenách se každý druhý rok koná národopisný festival kyjovského Dolňácka. Letos proběhl o minulém víkendu a protože je v mnoha ohledech výjimečný, vypravila jsem se na místo, abych zjistila, v čem spočívá jeho kouzlo. A výsledky uslyšíte v následujících minutách. Od mikrofonu vás zdraví Markéta Ševčíková.

A sluší se hned úvodu říci, které muziky a muzikanty dnes uslyšíte. Samozřejmě místní, v čele s cymbálovou muzikou Jury Petrů, varmužovou cymbálovou muzikou, cymbálovou muzikou Josefa Válka, takže vzhůru do Milotic.

0: Festival v Miloticích je specifický hned z několika hledisek. Po celé tři dny tam panuje velmi přátelská atmosféra. A to ať jste na zámku v Miloticích nebo kolem vinných sklepů v lokalitě Šidleny. A právě tam jsem v sobotu večer potkala jako prvního folkloristu, muzikanta, divadelníka a také autora pořadu na festivalu v Miloticích, rodáka z Kyjova, Pavla Růžičku. Tak měli bychom si asi nejprve představit, kde se vlastně nacházíme, jak to souvisí s vámi.
1: Jsme v Šidlenách, což člověk na mapě téměř nenajde. Jsme v nádherném areálu vinných sklepů nad obcí Milotice. Milotice u Kyjova, tak to jsou právě ty Šidleny. A tady je amfiteátr, na kterém se každé dva roky pravidelně pořádá národopisný festival kyjovského Dolňácka, který se jmenuje podle obce Milotice. Je tady víno, je tady dobré víno, je tady spousta písniček, je tady spousta výborných muzikantů, zpěváků. Máme tu spoustu zajímavých tanců, zapsaných písní, takže v tom my tady tak jako žijem a to nás asi formuje a zároveň si to takhle dokážeme užít, takže ten plný amfiteátr je důkazem toho, že lidi to mají rádi, že sem prostě přijedou. Spousta lidí se tu zná, spousta lidí je z tohoto regionu a já mám pocit, že tady skutečně ta atmosféra energie je úplně neuvěřitelná. Já bych chtěl, aby to takhle skvělý bylo, abych za 30 let dáli Bůh tady mohl takhle sedět, popíjet sklenku vína a říkat si, to jsou ty naše Milotice.

0: dětství a od dětství chodíme do nejrůznějších dětských souborů a vržeme na housličky anebo na jiné nástroje, tak vlastně k tomu máme hodně blízko. A pak jsou takový, který u toho jenom nezůstanou, nechtějí se jenom bavit nebo jenom vystupovat, ale začnou po těch kořenech jít trošičku víc do hloubky a zjišťovat, jak to všechno bylo, jak to mohlo být, jestli to, co se říká, je pravdivé nebo není pravdivé, jestli to vychází z nějakých reálí nebo nevychází. A tak se začnete trošku pídit a stane se z vás takový, řekněme, amatérský etnograf nebo amatérský milovník folkloru. A takový lidé potom obvykle mají blízko k tomu, aby třeba připravili nějaký pořad pro festival, protože už jak si mají ta témata nacítěná a vědí, co si můžou dovolit a jak třeba můžou jít i do hloubky.
1: No, my se tady povídáme, protože vy jste autorem jednoho pořadu, tak o čem to bude? Já vlastně teď navazuju na to, co jste říkal, že každý se pídí, hledá, tak co jste objevil nového, co vás překvapilo samotného?
0: Ten můj pořad se jmenuje Neskrotné duše živlů a já ho nosím v hlavě už několik let, respektive to téma živly, oheň, voda, země, vzduch, jakým způsobem se odrážejí třeba v symbolice lidové kultury, tam jsem objevoval, ale nejenom tom, jakým způsobem pomáhají lidem, ale jakým způsobem škodí ve chvíli, kdy se vymknou z rukou nebo se vymknou přírodě z rukou. Takže já jsem to pojal takto a hledal jsem témata a tematické celky, tance, písně, které se těch živlů dotýkají. Takže to víc než nějaká etnologie nebo víc než nějaký pořad, který by měl představovat nějakou bohatost kulturního dědictví, bude o pocitech, o emocích, o tom si to krásně užít. A myslím si, že jsem to poskládal tak, že tam jsou nádherné písničky, skvělí muzikanti, vynikající zpěváci a zpěvačky a také tanečníci a tanečnice, takže je to taková, řekl bych, malebná poetická mozaika o tom, jak na nás ty živly působí, jak s nimi žijeme. Od kolébky až po hrob.

0: Každý velký festival musí mít samozřejmě svého ředitele, tedy vůdce. A tím je v Miloticích už dlouhá léta velmi renesanční muž, protože je to nejen muzikant, zpěvák a učitel hudby, ale také chemik, výrobce likérů a léčivých lektvarů. Michal Strýček pochází z Dolních Bojanovic a hudbu i folklor má v srdci. A je to právě on, kdo na festival do Milotic přišel a dnes ho řídí.
1: Tento festival vznikl jako taková výplň mezi
2: slováckými roky, které jsou jednou za 4 roky jako olympiáda. Ale stalo se z toho toto naprosto suverénní festival. Tentokrát je to už 36. ročník a my jsme pokračovatele toho slováckého roku. A je to taková odměna pro folkloristy, kteří v regionu fungují, že nemusí čekat jednou za 4 roky, aby si na těch prknech odtančili to, co za ten rok vytvoří.
1: A je to festival, který mi přirostl k srdci. Festivalů je tady spoustu kolem dokola, ale tento ve mně zanechal něco takového, že jsem si řekl, musím ho udržet, aby mohl pokračovat, protože tradice nejsou mrtvé. Tradice jsou živé a proto si myslím, že ti mladí, kteří tady dneska jsou, tohle všechno vidí a proto máme tolik diváků, za co jsem neuvěřitelně vděčný. Takže věřím, že jdeme tou správnou cestou.
0: Mě by strašně zajímalo, protože já vidím tady neuvěřitelnou furu nadšených lidí. Co je vlastně cíl toho festivalu? Abyste přivedli k tomu mladé, nebo to má být naopak setkání folkloristů, kteří to mají rádi? Tady je velmi milá vřelá atmosféra, ale určitě jste si vytyčil nějaký cíl.
1: Tady ty šidleny mají takové kouzlo, stejně jako zámek, že ono to není ani o těch pořadech jako samotných. Je to o tom, že ten festival od začátku do konce žije. Je tady atmosféra, potkají se tady lidi, kteří se třeba ty 2 roky vůbec nevidí nikde. Sice dělají ten svůj folklor v té svojí obci, ale pak, když jsme tady dohromady všichni, tak se potkáváme, podáváme si ruce a když projdete festivalovým publikem, tak potkáte desítky lidí, se kterými se vítáte, se kterými se objímáte. A to je to nejkrásnější na tom festivalu. Já si nemyslím, že všichni se přišli podívat na ty pořady. Jo, spoustu lidí přijde jenom kvůli tomu, kvůli té atmosféře. Pokud jste si prošla tu uličku vinných sklepů až do vrchu, tak víte, o čem mluvím.
0: No a zkusme, pane Michali, popsat, v čem jsou šidleny výjimečné, protože já už jsem viděla fůru vinných sklepů, ale tady je opravdu velmi výjimečná architektura, velmi výjimečná atmosféra. Jsou to velmi zvláštní vinné sklepy, tak zkusme to popsat posluchačům, kteří tady nikdy nebyli.
1: Řekla jste to výborně, je tu velmi zvláštní architektura. Když se podíváte na sklepy, tak každý sklep si postavil jeho majitel, co se mu zrovna líbilo a přesně tak ty sklepy vypadají. Ten má malované, ten má jenom cihlové, ten má bílé s modrou obrovnávkou, ale nevadí to. Miločáci říkají, každému, jaký se líbil sklep, takový si postavil a v tom jsou ty šidleny krásné, že nemáte to všechny sklepy, jeden jako druhý přes kopírák. Architektura je individuální, ale dohromady to tvoří takový komplex, že než projdete ze spora nahoru, můžete zhlédnout ten vývoj, jak ty sklepy postupně vznikaly, protože uvidíte ty nejstarší a na konci už uvidíte úplně ty moderní. Dokonce teď tam stojí jeden takový, který je celý prosklený a nikomu to nevadí, protože to jsou šídleny. To je to kouzlo toho celku, které tady funguje v těch šídlenách. Můj malý 40. syn se ptal, a co tam tatí ti lidi, když tady pěstují jenom hrozny a pijou jenom víno.

0: Jakou máte představu, že by tady tento festival měl mít budoucnost? Určitě s ním máte nějaký záměr, sám jste hudebník, tak koho chcete vlastně oslovovat do budoucna? Pro koho to má být?
1: Chci oslovit naprosto všechny, protože my potřebujeme ty staré, to jsou ti nositelé těch tradic. A ty mladé zase, ti to budou předávat dál, ti to dostanou, ale musí se to naučit do těch starých, takže potřebujeme všechny generace. A samozřejmě, pokud to všechno se takhle prolne, tak ti mladí poznají, že ty lidové tradice nejsou o tom jenom zaspívat si někde písničku, ale žít tím. A on to není jenom ten festival, který trvá 4 dny. Ty lidi se na to připravují celý rok. A to je to, co mě na tom baví, že oni sem přijdou nadšení po tom půl roce, po těch několika měsících, kdy se na to připravovali. A teď si tam to své vystoupení stříhnou na pódiu a jsou z toho nadšení. A dohromady to dá tu celou skládačku toho festivalu. A to mě na tom těší nejvíc. Všechno tady tohle, jak to zapadá do sebe, tak oni natáhnou další lidi. A tak to je přece to, jak říkáte, poselství. Kdybych sem dotáhl jednoho, dva mladého člověka, tak i to je pro mě obrovská odměna, že mám dalšího pokračovatele. Že jsem nadchl někoho pro tak nádhernou věc, jako je folklor, moravský folklor.
0: Tak na závěr nějakou vaši oblíbenou, aspoň zanotovat.
1: Vzhledem k tomu, že jsem ze Svatobořic, tak bych zvolil písničku třeba Svatoborský dvorku. Svatoborský dvorku, svědčí ti dvorkem být, mojej galánečce, svědčí po něm chodit, mojej galánečce, svědčí...

0: Dějí se neuvěřitelné věci, protože když jsme ukončili náš rozhovor s panem Michalem, tak jsme tady rozpoutali divokou diskuzi o prapůvodu skladby Vltava. Asi bychom to měli uvést.
1: Protože Vltava tady zazněla z pódia, jedna taneční skupina na to tančila svoji choreografii a tančila na to folklorní prvky. A ono totiž, to souvisí s tím, že ona to není úplně autorská skladba našeho obrozence Bedřicha Smetany. On totiž, jak byl ve Švédsku, jak tam působil nějakou dobu, můj názor je ten, že si s tama odnesl jednu melodii lidové písně a tu vetknul do Vltavy. Ve stejné době vznikala i izraelská hymna Hatikva, která má velice podobnou melodii jako naše Vltava. A teď kdo řekne, co bylo dřív? Náš Smetana odnesl Vltavu do Švédska a vznikla z toho lidová písnička a nějaký Izraelita odnesl naši Vltavu a vytvořil z ní hymnu.

0: A po intelektuálních debatách je na čase vydat se na exkurzi také do jednoho z pověstných vinných sklepů v Šidlenách. Tak jsem si pro jistotu vybrala jeden z největších. Jeho vlastníkem je navíc hasič a záchranář Libor Vacenovský.
1: Já jsem z Dubňan a moje vinařství vzniklo v roce 2011. Kamarádi mých spolužáků vlastně chtěli ode mě nějaké víno. Tehdy jsem ještě studoval vinařskou školu. Postupně vlastně jsem tak přikupoval vinice, rozšiřoval své vinařství a podařilo se mě právě tady v Miloticích, čistě náhodou, když se tady prodával vlastně ten sklep, za kterým teď momentálně sedíme. A díky tomu jsem se dostal vlastně tady do Milotic. Máme tady sklep.
0: Když byste měl charakterizovat tady tu oblast nebo popsat ji pro naše posluchače, tak v čem je tato oblast výjimečná a v čem je ten její duch?
1: Výjimečné hlavně tím, že tady ještě tady ten cestovní ruch není takový hodně velký, jak je třeba v Pavlovicích, v Lednici a tak. Tady víceméně ani ti lidi ty Milotice Šidlany vlastně moc neznají, takže tady úžasný klid. Vlastně ty vinice jsou víceméně orientovány na severozápad a ideální je to třeba poloha na odrůdy typu Pinot, což je Rulanda šedá, Rulanda bílá, Rulanda modrá a Chardonnay. Krásně to tady dostává do sebe ty vína z té těžké půdy, takovou tu velkou chuť a takový ten svůj terroir, ten milocký, jak má být. Vína dělám hlavně pro sebe, aby mě chutnali, a když potom chutnají tím lidem, tak je to pro mě obrovské potěšení. A hlavně vrátím se k tomu místu tady. Je to kouzelné, že tady bývá ten národopisný festival. Tak to má vlastně takové to své kouzlo. Mezi týma sklípkama hrají cymbálky, tady probíhá pořád. Je to prostě nádherné. Kdyby nebylo svý...

0: A nemohli bychom být na Kyjovsku, kdybychom nepotkali naživo i ikony kyjovského folkloru. A mně se hned první večer povedlo potkat proslulého cymbalistu Juru Petru a pokusili jsme se o rozhovor uprostřed programu. Jura Petru a Milotice, jaký to ve vás tady ta atmosféra vyvolává dojem? Proč sem jezdíte?
1: Mám z toho radost, zkrátka vidím, že to pokračuje. Je to příjemný, prostě vymýšlí to mladí lidi, má to vtip, je to dobrý. No. Zkrátka se tu bavíme.
0: Všichni se tu baví, ale jako my bychom měli asi popsat posluchačům i z jiných koutů republiky, čím je Kyjovsko významné. A vlastně celá tato oblast, jako v čem je krásné podle vás, jedinečné, výjimečné?
1: Dělají to asi ty písničky a taky ty rozdílné tance a od toho se to zřejmě všechno odvíjí.
0: Celá rodina Petru je velmi aktivní a akční, takže co vaše děti, co vy?
1: No, já už víceméně už tak akční nejsou. Protože už je to přeci jenom věkem a taky dává možnost, jak se ti mladí realizují. Takže brácha, když po mně chce, abych si šel s ním zahrát, tak mu řeknu, prosím tě, vezmi si někoho z těch mladých, ať si zahraje. A já už chodím akorát na takové akce, protože takového charakteru, jak je tady v Miloticích. Tady mě to baví. Já nepotřebuji sedět ve sklepě někde, kde mě nějaký host hodí na cymbál u brůz a bude chtět po mně a zaváže mě oči, abych tam dělal nějaký tohle už, to prostě už ne, jo. A i kdyby mě platili, jak by mě platili, to dělat nechci. Takže víceméně mě baví tady tohle, no. Když je to jako v duchu toho lidového, a není to komerční, nemusí to být vůbec placený, já taky už 41 roku dělám mužský sbor v Kyjově zadarmo, nikdy jsem za to nedostal kačku. Prostě, kdyby mě to nebavilo, tak tohle dělám, no.
0: A co chystáte dalšího?
1: Chystám teď kompletní zpěvník, protože jsem na těch zpěvníků napsal několik, jo. 4 díly zpíváme v Kyjově, no a další, já nevím, Kyjovská svatba a legrudské písničky. A teď to chci svázat prostě do jedné knihy, kde bych popsal i historii kyjovského mužského sboru. A protože už vlastně ten mužský sbor vznikl v 61. roku a je tam i spojímavých takových zajímavých pohledu na ty období, jo, kdy to vedl náš otec, kdy to vedli bratři Venclovi a jsou i nějaké fotky a rád bych se komplexně to zpracoval a rád bych to vydal.
0: Proč by lidé měli přijet na Slovácko a na kyjovské Slovácko a na kyjovské Dolňácko?
1: Protože to je dobře, no.
0: Jura Petru, představitel celé generace rodiny Petru. Díky a naslyšení.
1: Zdravím všechny, ahoj.

0: A jelikož z Milotic do Prahy je cesta daleká, pomalu jsme se rozloučili a měla jsem v úmyslu ihned zamířit domů. Ovšem na festivalu kyjovského Dolňácka v Miloticích to není možné a nelze ho jen tak opustit. Tady je důkaz. Tak a my tady v Šidlenách máme neuvěřitelnou možnost se tady seznámit s muzikanty, kteří tady právě hrají, takže páni, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: My jsme cymbalová muzika Dur a každý jsme z jinačí dědiny. Sídlo máme teda v Šardicích, ale jsme od Mistřína přes Šardice, přes Podvorov až po Lanžhoc, takže máme taky široký záběr.
0: Vy jste velmi mladí, co vás na tom všem baví? Vy jste profesionální muzikanti nebo to děláte jenom z lásky?
2: Ne, děláme to z lásky, děláme to, protože nás to baví. Jsme dobrá parta, zatím jsme se ještě nedokázali pohádat, takže stále nás to drží pohromadě.
0: Tak asi bychom vás měli i představit, tak já jsem mluvila s primášem.
1: Ano, Martin Marada.
0: A máme tady i další členy kapely.
2: Jasně, na terc Vašek Varmuža, dneska hostující třetí housle Jan Holubík, cymbal Marek Cipris, kontrabas Patrik Havlík a violová kontra Vaškův brácha Petr Varmuža.
0: Tak páni, jsme tady na kyjovském Dolňácku, tak bude teď nějaká kyjovsko-dolňácká série.
1: Klidně můžeme dát nějaké kyjovské skočné.
0: Ano, tak vzhůru.

0: těmito tóny v podání cymbálové muziky Dur se s Národopisným festivalem i kyjovským Slováckem loučíme, milí posluchači. No a příští rok, tedy v roce 2027, se v srpnu, doufám, potkáme přímo v Kyjově na slavném festivalu Slovácký rok a uslyšíte tam všechny muzikanty, které jste slyšeli dnes, tedy cymbálovou muziku Jury Petru z Kyjova a samozřejmě i folkloristy a vinaře z Kyjovska, které jste slyšeli v rozhovorech dnes. A já se na vás těším už příští sobotu při objevování utajených pokladů regionu. Krásný týden vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Když rýma nikdy nekončí, většina z nás bere rýmu jako banální záležitost. Týden s kapesníkem v ruce a je klid. Jsou ale mezi námi tisíce lidí, pro které je ucpaný nos a ztráta čichu nekonečným vězením. Dnes se podíváme na diagnózu, která se odborně jmenuje chronická rinosinusitida, ale pacienti ji znají jako neustálý tlak v obličeji, únavu a život bez vůní. Zjednodušeně řečeno se této chorobě říká nosní polypóza. Jde o chronické zánětlivé onemocnění sliznice dutiny nosní a vedlejších nosních dutin. Součástí diagnózy je i přítomnost polypů, tedy výrůstků, které se tvoří na zanícené sliznici. Pozvání přijal pan profesor Jan Plzák z kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a Homolka. A jeho pacient Michal, kterému pomohla biologická léčba, cesta k léčbě vedla přes další diagnózy, o tom už za chvíli v cestě k uzdravení, ale já už teď vím, že ta biologická léčba mu zásadně pozitivně změnila život. Na jeho příběh se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Naším dnešním tématem je chronický zánět dutin, nemoc, která vám dokáže vzít čich i radost ze života. Vítám tu jednoho z největších odborníků Česka na toto téma, pana profesora Jana Plzáka z Motolské nemocnice. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A vašeho pacienta Michala, kterému jste nasazením moderní léčby, tedy té biologické, doslova vrátil chuť do života. K tomu se určitě dostaneme. Dobrý den, Michale.
3: Dobrý den.
1: Jak zní přesná diagnóza Michala? S čím za vámi přišel, pane profesore?
2: On má těch diagnóz víc, ale kdybychom se soustředili na to, které já tedy rozumím, to je ta otorinolaryngologická, tak je to chronická rhinosinusitida s nosními polypy.
1: Jak časté je toto onemocnění a koho se nejčastěji týká?
2: Nejčastěji jsou vlastně postiženi muži, máme víc pacientů mužů než žen, ale je to o malou část.
1: Dá se to něčím vysvětlit?
2: Není na to nějaké zvláštní vysvětlení. Věková kategorie většinou střední věk, to znamená 40 až 50 let. Tímto onemocněním v České republice trpí asi 1% obyvatelstva, to znamená, že se pohybujeme na čísle asi 100 000 pacientů.
1: Pojďme hned v úvodu vysvětlit, o jaké onemocnění jde a vlastně s jakými dalšími diagnózami souvisí.
2: Je to onemocnění tak, jak je nazvané chronické, to znamená v podstatě trvalé, dalo by se říct nevyléčitelné, ale léčitelné. To je jedna ta charakteristika. Postihuje sliznici dutiny nosní a vedlejších dutin nosní, to znamená tu horní část dýchací trubice. Já to tady zmiňuji proto, že často toto onemocnění je spojeno s onemocněním té opačné části dýchací trubice, to znamená oblasti plic, často je spojené s astmatem nebo chronickou bronchopulmonální nemocí. To znamená, jsme vlastně v jednom prostoru dýchací trubice a tam má dvě části a oni obě mohou být postižené tím chronickým zánětem. Je to vlastně zánětlivé onemocnění nejčastěji takzvaného druhého typu, to už zase podrozdělujeme podle toho, jaké ty zánětlivé buňky se na tom podílí. Takže to by bylo asi k tomu onemocnění a nevím, jestli rovnou bych navázal, co vlastně toho pacienta trápí, co mu to udělá.
1: Ano.
2: Jakmile máme nějaký zánět v lidském těle, tak ten je vždycky spojen s nějakým otokem. To znamená, oteče tam sliznice, někdy z té sliznice vyrůstají výrůstky, to znamená nosní polypy a toho pacienta to obtěžuje obstrukcí těch dýchacích cest, to znamená, má ucpaný nos od těch polypů. Ty polypy vyrůstají z oblasti čichových sklípků, to je vlastně horní etáž té dutiny nosní. Ta není zas tak důležitá pro to dýchání, ale moc důležitá pro čich. Tam jsou vlastně čichová pole, to znamená, jakmile ta oblast je ucpaná, tak ten pacient má problémy s čichem, to znamená necítí čich, to je další z těch jeho typických příznaků. Ten pacient často trpí různými bolestmi, bolestmi hlavy. Myslím, že každý z nás to zná, když má akutní rýmu, to si zažil každý, jak je to nepříjemné, i když se řekne banální onemocnění a je velmi nepříjemné. A teď si představte, že tohle je onemocnění vlastně trvalé, že takové problémy tam má ten člověk celý život, tak k tomu se zase odvíjí další jakoby skupina těch problémů a to je vlastně jako celkové zhoršení kvality života. Když máme tu akutní rýmu na týden, tak víme, že jsme otrávení, nic moc nás nebaví a tak dál. A to je vlastně o té kvalitě života.
1: To znamená, že špatně spíme, předpokládám, že takový pacient asi i chrápe.
2: Určitě
1: jak je to s únavou?
2: Je to tak, je k tomu samozřejmě spojená i celková únava, která ať už může být fyzického charakteru, když nedostatečně dýcháte nosem, to tělo se řádně neokysličí, to přesně jak jste zmínila, může se pak projevit v noci chrápáním i vlastně jakoby pauzami apnoickými, to znamená, že nedostatečně dýchám, ale je to i ta jako mentální únava. My nikdy nemůžeme oddělit to svoje duševno od toho fyzičná a jestliže nedýchám dobře nosem, tak mám z toho špatnou náladu a nebudu plně aktivní, budu vlastně unaven.
1: To všechno tedy může způsobovat toto chronické onemocnění, o kterém mluvíme, ale kdy vlastně už zajít na ORL? Po jaké době? Protože je hodně spojováno s tou klasickou rýmou. Souvisí to třeba i s nějakým specifickým výtokem z nosu?
2: Je to zase zánětlivá aktivita v tom nose, to znamená, ta sliznice je hyperaktivní, nadměrně vlastně namáhaná, takže je tam i sekrece nosní. Ještě bych chtěl zdůraznit to, že když se bavíme o tom zánětlivém onemocnění, tedy o nosní polypóze, tak to zánětlivé onemocnění typicky oboustranné. Velmi alarmující je, pakliže by měl pacient příznaky jenom na jedné straně, protože pak to je velmi pravděpodobně ne problém zánětlivý a může tam zatím být třeba skrytý nádor. Někdy jsou i jako polypy jednostranné, to jsou takové atypické, ale jestliže mám jednostranný problém, tak bych si měl dát pozor a určitě zajít k tomu lékaři, moc bych neváhal, v řádově v týdnech, když mám jednostranně ucpaný nos. U toho oboustranného problému někdy i ta akutní rýma nepřijde za týden, jo, ale v okamžiku, když se s tím trápím měsíc, tak si myslím, že je čas navštívit lékaře.

0: Cesta k uzdravení.
1: Nosní polypy, o tom, proč se této nemoci nemůžeme zbavit pouhým vysmrkáním, proč postihuje častěji muže v produktivním věku a jakou revoluci v léčbě přinesl rok 2020, díky tedy biologické léčbě, si povídáme s přednostou kliniky v Motole panem profesorem Janem Plzákem. Vy jste říkal, že toto onemocnění souvisí například i s astmatem. Znamená to, že u astmatika by se mělo zároveň řešit i toto onemocnění?
2: Ptáte se úplně správně, že jakmile my máme pacienta, který má nosní polypy, tak se ho vždycky ptáme, zda se neléčí na astma a jestli nemá příznaky, které by tomu astmatu odpovídaly. Jestliže ano, tak má být okamžitě vyšetřen. A stejně tak, jestliže pacient s astmatem je u pneumologa, on se ho stejně zeptá na to samé. To znamená, že my víme, že 80% pacientů s nosními polypy má zároveň astma a platí to i v podstatě obráceně.
1: My jsme tady taky hovořili o tom, že když se toto onemocnění neřeší, má to fatální následky, a sice ztrátu čichu. Dochází ke ztrátě čichu trvale?
2: To je velmi zajímavá otázka a já bych řekl před rokem 2020, kdy se k nám vlastně dostala biologická léčba, že standardní léčba je teda medikamentozní a v okamžiku, kdy není dostatečně efektivní, což je velmi frekventní, tak následovaly operace. A jestliže nestačila jedna operace, tak ten čich se většinou ztrácel. To znamená, opakované operace vlastně porušily, zajizvily tu oblast toho čichového epitelu a došlo k trvalému ztrátu toho čichu. A my se teď dostáváme vlastně k zázraku, já to nazývám jako zázrak, vzhledem k té efektivitě biologické léčby, která dokáže i

0: straně to šlo. A když už to bylo jako za hranou, že už člověk opravdu neměl ani energii jako fungovat, kdy byl neustále unaven, tak jsem se začal zajímat o samotné řešení, což v té době byla jediná operace. Akorát ta klasická operace jakýmsi šejvrem, což pan doktor bude jistě vědět, tak mě teda velice odradila a říkal jsem si, že to je takovej zásah, který nevím, jestli chci podstoupit. Tak jsem začal v té chvíli studovat, co se dá dělat jinak. A chytil jsem se jakési plazmové koablace způsobu odstranění polypů, která asi nějakým způsobem v té době fungovala. Byl jsem na operaci v Plzni. To byl rok 2014 a v roce 2021 jsem měl recidivu, kdy jsem se dostával zase do stejné pozice, jako jsem byl v roce 2014. Tam už mi bylo řečeno, že ta operace tou koablací je neefektivní, už se to tomu lékaři dělat nechtělo, z nějakého mě v té chvíli nepochopitelného důvodu. A vlastně skončil jsem na Karlově náměstí v nemocnici, kde už jsem byl vlastně objednán a měl jsem termín operace. A zase jsem řešil, co je za možnosti, jestli postoupila věda někam dál. A primář mi říkal, že žádná jiná metoda není. A já jsem vlastně opravdu náhodou, shodou okolností se potkal s lékařkou, která vlastně nepraktikovala, ale v podstatě se zabývá stále uváděním léků na trh v České republice, jejich studiemi, a v podstatě mě vnukla, že je v dnešní době jakási jiná možnost, která by mohla být přímo pro mě, protože jsem úplně typický příklad. Už tím, že jsem byl jednou operován, už tím, že ty příznaky jsou jako multidisciplinární, že mám od malička atopický ekzém. Jediné, čeho jsem byl v té chvíli ušetřen, bylo to astma, které teda jako je třetím příznakem, ale to jsem teda zatím neobdržel, takže jsem se tomu nevěnoval. A ta mě víceméně nasměřovala přímo panu profesorovi Plzákovi.
1: Pane profesore, pojďme se možná konkrétněji pobavit o léčbě nosní polypózy, o nějakém postupu, než pacient dostane tu biologickou léčbu.
2: Biologická léčba není tou první léčbou. To je důležité zdůraznit, že základní léčba je aplikace vlastně sprejů kortikoidních na nosní sliznici. To je sprej, který funguje vlastně proti otoku, proti zánětu, a je určité procento pacientů, kteří jsou vlastně trvalé takto léčení a ta léčba je pro ně dostatečná. Jestliže toto nefunguje dostatečně, ještě bych měl zkusit, než bych se dopracoval k operaci, vlastně puls, to znamená krátkou dávku, většinou přibližně týdenní nebo desetidenní celkových kortikoidů, to je teda silnější medikamentozní léčba, zase s možností větších nežádoucích účinků, proto se neaplikuje trvalé. Tomu se vlastně říká taková nekrvavá polypektomie. Ty celkové kortikoidy často vlastně jsou schopni ty polypy odstranit nebo je zmenšit a musí dále pokračovat ta udržovací léčba těmi lokálními kortikoidy. A jestliže ta není efektivní, tak stále jsme v této situaci, tak pak je indikována chirurgická léčba. Ta chirurgická léčba má zaprvé teda ten efekt, že uvolní ten nos, to znamená odstraní ty problémy toho pacienta, co se týče obstrukce nosu nebo ucpání toho nosu, ale hlavně umožní těm lokálním kortikoidům se do toho nosu dostat až do těch čichových sklípků, kde vlastně ty polypy vyrůstají, kde to začíná. Jestliže nos plný polypů, které se dostávají až do vchodu nosního a vy na povrch toho polypu nastříkáte ten kortikoid, tak to nic moc nedělá. Vy potřebujete se dostat k tomu kořínku, to znamená, ta operace nemá ten efekt jako hlavní, aby ty polypy odstranila. My jsme si řekli, že to je trvalé onemocnění, to chronické onemocnění. Já vlastně neléčím tu příčinu tímhle tím způsobem, ale tou chirurgií umožním teda efekt těch lokálních kortikoidů. A tohle máme takový odhad, že přibližně 50%, možná většímu procentu pacientů dá ten dostatečný efekt. Ale pak jsou tady ti, kteří dřív byli indikováni vlastně k opakovaným operacím, protože jsme pro ně jinou možnost vlastně neměli.
3: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Michale, vy už jste měl v ohrožení čich?
2: Jsem takovej trošku asi zázrak v tomhle, protože já i když jsem měl tu nejtěžší formu těch polypů, tak jsem stále cítil. Takže i po té operaci vlastně jsem neměl problém. A ani v té druhé fázi, kdy jsem byl, jako řekněme, plný polypů, tak ku podivu ten čich mám stále.
1: Vám byla nasazena biologická léčba, užíváte ji už poměrně dlouho. Jak vám změnila život?
2: Ono si člověk asi, pokud si nezažije to předtím, neuvědomí, jak mu ten život změnila. Ale v podstatě se dá říct, že mě vrátila do života. Když to řeknu úplně pragmaticky, tak já jsem, dejme tomu, za 2 měsíce ty biologické léčby najednou omládl o 10 let. Najednou jsem se cítil mnohem silnější a najednou jsem se cítil, že chci táhnout dál něco a vím, že jsem se v té době, kdy to nešlo, tak jsem se strašně přemáhal. Mám rodinu, mám práci, která mě baví, ale vlastně to nešlo. Uživil jsem se, všechno fungovalo skvěle, perfektní, ale byl jsem strašně jako servaný, protože to prostě nešlo utáhnout.
1: Byl jste unavený?
2: Ano.
1: Jsem ráda, že jste našel cestu k uzdravení v podobě biologické léčby tady u pana profesora Plzáka z fakultní nemocnice Motol. Pane profesore, jak se hodnotí efekt léčby?
3: My vlastně máme jasně daná kritéria, ať už ta indikační a vlastně obdobná jsou potom i, jak se hodnotí efekty léčby, takže jak jsem zmiňoval, pacient, který je tedy vhodný pro biologickou léčbu, tak je to pacient, který má chronickou rinosinusitidu s polypy, je léčen těmi lokálními kortikoidy, k tomu se ta biologická léčba přidává, je po operaci a z těch dalších kritérií musí splnit aspoň 3 z těch 5, abych je tady vyjmenoval. Jednak je to vlastně prokázání toho zánětu druhého typu, tak to je laboratorní vyšetření. Je to to, že absolvoval už tu kůru celkových kortikoidů. Je to to, že má poruchu čichu, která se měří. A je to to, že má zhoršenou kvalitu života, zase pomocí dotazníku to měříme. A je to to, že je astmatik. A z těch 5 kritérií, když splňuje 3, tak splňuje vlastně ty indikace pro biologickou léčbu a může ji mít nasazenou. A kontroluje se každý půl rok, kde se vlastně hodnotí tato kritéria vlastně zase, to znamená ta kvalita života, čich, jak dýchá tím nosem, jak je volný ten nos, endoskopem kontrolujeme ten nos. Musí vlastně splňovat, že ta léčba je stále efektivní, to znamená, že to je v pořádku, tak pak je vždycky předepsána na ten další půl rok.
1: Jak se vám dýchá, Michale?
2: Momentálně mám trošku rýmu, teda, jo? Ale jinak se mi dýchá báječně.
1: Já bych to chtěla slyšet.
2: To dýchání?
1: Mm-hmm. Nosem.
2: Jestli to pomůže, je to samozřejmě báječný.
1: Pane profesore, na co se ve svém oboru těšíte? Co byste chtěl vlastně ještě zažít?
3: Něco takového, jako když přišla biologická léčba do našeho oboru, protože to opravdu je něco, co je převratné. Já se v oboru pohybuju 25 let, ale i když se vrátím zpátky, tak přicházely různé jako nové technologie operační a tak dál, což je velmi příjemné. Je to něco, co nás nejvíc baví. My jsme chirurgové. A myslím, že o to víc to vlastně vyzní, že jestli se stal nějaký převratný až zázrak v tom oboru, tak je to biologická léčba, která nám vlastně tu chirurgii bere. Takže něco podobného, já věřím, že k nám zase přijde, tak na to se těším.
1: Michale, vy teď máte možnost panu profesorovi Janu Plzákovi poděkovat, protože tady několikrát zaznělo, že vám vrátil život, nebo že vás vrátil do života. Máte možnost v přímém přenosu.
2: Já bych si dovolil ještě doplnit jednu důležitou informaci a to je to, že ta léčba má minimální nežádoucí účinky, který vlastně jako jsou velice zásadní v tom, myslím, že jsme se bavili o 1%, což je strašně málo. A já samozřejmě panu Plzákovi už několikrát poděkoval a klidně mu poděkuju i teď. Moc děkuju.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Vám přeji čistý dech, abyste byl zdravý, aby biologická léčba stále takhle dobře takzvaně fungovala a působila jako působí. A vám, pane profesore, děkuji za to, co děláte, jak o tom velice hezky mluvíte, že i pro nás laiky je to srozumitelné a těším se zase někdy na viděnou u nás.
3: Také děkuji. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Hasiči ve Španělsku mají pod kontrolou požár v provincii Uelva. Návštěvníci klášterů v Českém Krumlově si dneska naposledy vyzkouší výrobu vinutých perel. Na šumavském Špičáku se dneska jedou cyklistické závody enduro. Teploty na jihu Čech odpoledne vystoupají ke 34 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Ve Španělsku dostali po 10 dnech konečně pod kontrolu požár v provincii Uelva na jihozápadě země. Z 38 tisíci hektary schořelého lesního porostu je to nejhorší požár v historii regionu Andaluzie. Plameny pohltily eukalyptové stromy, borovice a korkové duby. Z oblasti úřady evakuovali na 700 místních obyvatel.
3: Čo do počtu zhorených hektárov pôdy, najrozsiahlejší požiar v histórii Andalúzie vznikol len 40 kilometrov od pobrežia Atlantického oceánu. Do prímorských turistických oblastí, ktoré sú teraz plné dovolenkárov, sa ale oheň vďaka nasadeniu hasičov nedostal. Španielsko zažíva jednu z najhorších sezón lesných požiarov za posledné 10 ročia. V krajine zhorelo najmenej 250 tisíc hektárov lesnej pôdy a porastu. Je to už viac ako polovica celkovej zhorenej plochy v celej Európskej únii. O život prišlo tento rok následkom požiarov 14 ľudí, boli medzi nimi i cudzinci. Zo Španielska Ľubica Zlochová, Český rozhlas.
2: V klášterech v Českém Krumlově dneska končí sympózium vinutých perel. Třídenní akci pro tvůrce provázely ukázky sklářských prací a prodejní výstava. Dopoledne si návštěvníci můžou sami vyzkoušet výrobu šperků, dodává pořadatelka Lucie Lukášková.
4: Zájemci si tak jako trochu ošahají techniku tavení skla. Naučit se sklo trvá daleko, daleko díl, ale rozhodně by se mohli naučit základ korálku vinuté perly a možná, že je Zdeněk Kun spustí i k pece, když budou hodně šikovní a hodně odvážní.
2: Na šumavském Špičáku se dneska jede závod české enduro série. Na závodníky z Česka, Německa, Francie nebo Rakouska čeká 6 rychlostních zkoušek. Třeba na vrchol Špičáku nebo na pancíř. Lanovka na Špičáku bude během závodu k dispozici i veřejnosti. Částečně budou jen uzavřené některé trati bikeparku. Pokračuje mluvčí areálu Karel Samec.
5: Závod odstartuje prvními kategoriemi v 8:30 ráno v dolní části našeho areálu na uvěži rozhodčích. Na startu budou kromě hlavních kategorií například i elektrokola nebo děti už od 6 let. Cyklistické enduro má u nás v areálu stejně jako závody v downhillu v letní sezóně svoje místo i divácké zázemí.
0: Počasí.
2: Jih Čech je teď jasný až polojasný, během dopoledne ale začne od severozápadu přibývat oblačnosti přechodně až na zataženo. Později odpoledne, hlavně večer, se místy vyskytnou přehánky nebo občasný déšť a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty budou dneska mezi 31 a 34 stupni, na horách naměří do 29 stupňů. Slabý proměnlivý vítr přechodně zesílí na mírný severních směrů a biozátěž zůstává vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Bez komplikací a bez nehod, tak se aktuálně jezdí na jihu Čech. Všem řidičům přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Víte.
6: Víkend se dostává do své poloviny, je tady teprve nedělní ráno, celý den víkendový máte ještě před sebou v případě, že máte právě víkendové volno a nebo třeba můžete čerpat dovolenou, kdo ví, či pokračují vaše prázdniny. Každý to má jinak, samozřejmě. Někdo možná jede na cestě na celodenní šichtu, tak ať to společně s námi uteče. Začíná Jihočeské ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice a tohle je neděle s datem 16. srpna roku 2026. My se na zoubek tomuto datu podíváme lépe už za chvíli, protože pro vás chystám kalendárium právě k 16. srpnu, tak si ho ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice nenechte ujít. Adéla Jirkelová zdraví od mikrofonu a hudebně nás pozdraví například Ilona Čáková, Chris Rea a nebo kapela Argem. Spolu s ní se teď podíváme do ráje, tak ať se líbí.

0: Krásné, přenádherné nedělní ráno. Dnes je 16. srpna 2026. Nějaká ta historická data. V Praze, v pražském Klementinu, byla v tento den naměřena historicky nejvyšší teplota v roce 1868, a sice 34,5 stupně Celsia. Naopak nejnižší teplota byla naměřena v roce 1908 a bylo to pouhých 8,8 stupně. Dnes svátek slaví Jáchym, toto jméno pochází z hebrejského jazyka a znamená Bohem bude vyvýšen. Dnes si připomínáme i významné události z české i světové historie. Například roku 1419 zemřel na Novém hradu u Kunratic český král Václav IV. V roce 1921 Nikola Šuhaj a Jura, známí podkarpačtí zbojníci, byli zavražděni svými bývalými kumpány. A 16. srpna roku 1999 začaly Šumavě protesty ekologů proti kácení stromů napadených kůrovcem. A na závěr ještě připomeňme slavné osobnosti, narozené 16. srpna, například francouzského herce, scénáristu a režiséra Pierra Richarda. Dále českého novináře a spisovatele Karla Hvížďala, amerického režiséra Jamese Camerona, slavnou zpěvačku a herečku Madonu nebo plzeňského biskupa Tomáše Holuba. Tak ať je dnešní den nejen plný vzpomínek, ale také inspirace a radosti. A zdali pak máte radost z toho, jak je teď po ránu. Řekněme relativně teplo, i když jak kde, že? Napište nám o tom. CB Mezera, Počasí Mezera, text SMSku právě v tomto tvaru na číslo 90 011 03. Předem díky.
1: Český rozhlas České Budějovice.

0: Na pláž, tedy on the beach, jsme se podívali s Chrisem Reou ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Je tady jihočeské ráno a my se podíváme také za počasím.
1: Počasí.
0: Nějaká ta ranní ptáčata se mezi vámi tedy rozhodně najdou. Mám tady už první SMSky. Dobré ráno, Adélko, ve Strakonicích je skoro jasno, 13 stupňů. Přeji všem stále zdraví a pohodu. Jindra, jasno, 15 stupňů, bez větří, pěkný den všem přeje Josef ze Zduchovic. A díky za tyhle zprávy a těším se na další. Co říká Český hydrometeorologický ústav? Teď po ránu máme málo oblačnosti a je tepleji než v předešlých nocích. A nejnižší teploty se pohybují mezi 19 až 16 stupni v údolích až u 11 stupňů. Jaká bude neděle? Ráno jasná až polojasná, během dopoledne začne od severozápadu přibývat oblačnosti, přechodně až na zataženo. Později odpoledne a zejména večer se místy vyskytnou přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. 31 až 34 stupňů Celsia, to jsou dnešní přislíbená nejvyšší maxima. Na horách bude letních 26 až 29 stupňů. Vítr dnes o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Předpokládané úhrny srážek do 4 mm v bouřkách ojediněle kolem 20. A rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už ale dobré.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Stačí se porozhlédnout ve svém okolí a možná objevíte zajímavá místa, která si zamilujete. Například pro kuchaře Petra Stupku, autora našeho rozhlasového pořadu Kuchařské čarování, jsou to třeba českobudějovické tůně u Špačků nebo říčka Švarcava u Benešova nad Černou. Prozradil to pro náš pravidelný seriál Místa v srdci, který připravuje Mirka Nezvalová.
1: Místa v srdci.
2: Těch by bylo víc, ale pokud je mám promítnout na mapu, tak bydlím už 55 let v Havlíčkové kolonii v Budějovicích. Takže řeka Malše a ta cesta kolem ní až tam ke Špačkům a k jezírkům, jak jsme kluci říkali, tůně u Špačků se to říká oficiálně, tak tam těch míst je několik, tak to takhle shrnu do toho jednoho prostoru, který mám tak říkajíc za barákem a který mám rád už od toho dětství, protože když jsme předtím bydleli někde jinde v Budějovicích, tak stejně jsme do těch míst jako kluci vyráželi na takové ty dobrodružné výpravy. Takže to je jedno z takových míst, který mi leží opravdu hluboko v srdci, v podstatě je to můj takový zelený domov, kousek za domem. No a potom samozřejmě Novohradské hory, protože tam jezdím od svých 12 let na skautské tábory, teď už jsou to tábornické tábory a do dneška tam teda jezdím co léto, to léto. Jezdili jsme na Líčov, takže další místo, které mi leží jako hodně blízko u srdce, je řeka Švarcava. Pod Benešovem nad Černou, tak prostě u toho Líčova, tam kdykoliv jedu kolem, tak do té řeky vlezu, ať je podzim nebo jaro nebo zima a seberu si kamínek, takový ten švarcavín, to je vlastně zmodralá struska ze skláren z těch hutí, co tady bývaly. No a potom kousek dál Malonty Bělá a je kopec Jelení vrch a pod Jelením vrchem máme tábořiště na Mášovně už 30 let, tak tam taky je několik míst, které teda opravdu jsou takové ty svatá místa pro mě a zároveň jsou tam vidět hvězdy neuvěřitelně, protože to je 1000 metrů nad mořem téměř, takže tam, když si člověk lehne večer do trávy teď v létě, tak je to prostě něco.
3: My se známe už velmi, velmi dlouhou dobu, kdy já jsem byla studentka pedagogické fakulty v Českých Budějovicích a ty jsi se učil na kuchaře a recitoval si. A já vím, že tobě říkají právě po skautsku robot, je to správně?
2: Do dneška si ten robot, tedy když to řeknu takhle, čte verše. A čtu si je na hlas, protože když si čtu verše na hlas, tak teprve to na mě nějak působí. To musím říct, že k těm veršům, což je také má takové tiché, řekl bych až intimní místo v mém srdci, jsi mě vlastně z mnohého přivedla ty, protože jsme v kroužku recitačním, že jo, jsem našel na jednou verše, které jsem do té doby neznal, do té doby třeba Hrubín. A za to vlastně můžeš tak trochu ty, že jsem poznal třeba Kainara nebo jsem poznal pana Ortena, což je můj takový úplně ten nejsrdečnější básník.
3: Petře, my se potkáváme v Chlumu u Třeboně, kde byly vodnické slavnosti letos 25. ročník, tak ty jsi mířil svými srdečními vzpomínkami Novohradsko, Malše a tak, co ti říká tahle část jihu Čech?
2: Samozřejmě Třeboňsko, tak to je taky nádhera a fenomén, jo. Ale je pravda, pro nás jako vandráky, kdy jsme hodně vandrovali po tom našem kraji, tak přece jenom to Třeboňsko nebylo nikdy takový tím hlavním cílem. Ale já tady strašlivě rád, opravdu doslova to miluju, že se člověk projde po těch starobylých hrázích, protože to je obrovská historie. Ta krajina tady vypadala jinak, až Rožumberkové vlastně to tady, když to řekneme, moderně zregulovali a upravili. Všechno, vybudovali neuvěřitelné dílo. Má to takové kouzlo nádherné, ale pro mě osobně je to spíš záležitost brzkého jara, kdy přilétají ptáci na ty rybníky, nebo potom toho podzima, a kdy je tady taky klidněji než plno turistů, jak tomu bývá v létě.
3: Máš ještě nějaký cestovatelský sen?
2: Řekl bych, že jich je víc. Nemám to jako, že to musí být, ale tak, jak jsem si splnil sen, že jsem byl pár týdnů v Japonsku, tak stejně tak bych chtěl ještě takhle do té dálky se dostat do Indonésie. Tak jako do přírody tam. To mám jako takový sen, nevím, jestli ho naplním, ale pro mě třeba splněný sen bude, když zase třeba příští rok po 10 letech se vrátím do Barcelony a uvidím tu Sagrada Familia už dostavěnou, takže to je nádhera.
3: Já vím, že jsi velmi vytížený muž. stíháš relaxovat? Jak to děláš?
2: Relaxuju, bych řekl, pořád, i když se budu hrabat na zahrádce, jak se říká, nebo něco někde hoblovat, a stejně tak, když budu courat kolem té řeky, nebo se psem chodíme na procházky i do lesů, že jo, teď teda v tom horku nejsou tam ty houby a takové ty další atrakce, které člověk z té procházky potom si jako užije víc, ale každopádně relaxuju, se dá říct si průběžně, jakože abych jenom někde ležel, to mě víceméně nebaví.
3: Nerelaxuješ teda tak, že si něco osmahneš na pánvi?
2: Tak i to vaření je kolikrát relax, když si s tím člověk jako hraje, těší se s tím, a přitom si něco zpívám třeba, tak v podstatě relaxuju, jak se říká, za pochodu.
3: Říká Petr Stupka, kuchař, autor z řady kuchařek a také autor našeho rozhlasového pořadu Kuchařské čarování, které můžete slyšet každou sobotu krátce po 11. hodině. Každopádně můžete se nechat inspirovat Petrem a vydat se do nejbližšího okolí a možná tam objevíte něco, co vaše srdíčko pohladí. Pro Český rozhlas České Budějovice Mirka Nezvalová.
0: A příští týden se o zajímavých inspirativních místech dozvíte od Dagmar Beňakové, autorky řady knih o císařovně Sisi. Ta právě teď mimo jiné pátrá na Třeboňsku po stopách rodiny posledního následníka trůnu, který byl i s manželkou Sofií zastřelen v Sarajevu. Tak si to v našem vysílání nenechte ujít. Tomáš Linka. Hezké nedělní ráno všem.

0: Na řadě jsou zprávy, které přináší Petra Pitra. Hezké ráno. Je 17:30.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Počet lidí v exekuci v Česku dál lehce klesá. Na konci prvního pololetí jich bylo necelých 590 tisíc, asi o 17 tisíc míně než loni. K menšímu počtu lidí v exekuci přispělo v minulých letech takzvané milostivé léto a zastavování exekucí kvůli malým částkám. Nejhorší situace zůstává v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Do kostela svatého Mikuláše v Suchdole nad Lužnicí se včera vrátila socha Suchdolské Madony. Věrnou repliku nechala místní farnost zhotovit díky veřejné sbírce. Originál gotické sochy zůstává ve sbírkách Alšovy Jihočeské galerie. V příštím týdnu bude kopie Madony téměř po 90 letech umístěna na původní místo na hlavní oltář svatého Mikuláše. Zámek v Blatné na Strakonicku dneska provoní růže. Třetí ročník růžobraní představí stovky odrůd této královny květin a připomene stoleté německé růžařské dynastie. V Bavorovském paláci čekají návštěvníky taky přednášky o historii a šlechtění růží. Fotbalisti Táborská porazili ve čtvrtém kole druhé ligy Opavu 3-0 a dostali se na třetí místo neúplné tabulky. Tým od Jordánu udržel neporazitelnost i v pátém soutěžním zápase sezóny. Jih Čech je jasný až polojasný, během dopoledne ale začne přibývat oblačnosti a později odpoledne a hlavně večer čekáme místy přehánky nebo občasný déšť a ojediněle taky bouřky. Teploty vystoupají ke 34 stupňům, na horách se dostanou k 29. Slabý vítr přechodně zesílí na mírný a biozátěž zůstane na trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Provoz na jihočeských silnicích je stále klidný, nemáme hlášené žádné problémy v dopravě. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A my pokračujeme dále. Aktuální čas 5 hodin, k tomu 32 minut. Máme po zprávách písničky, které nestárnou, jsou pro vás opět nachystány. A právě teď Leona Machálková, Petr Kolář. Den, kdy se vrátí láska k nám. Za chvíli archivní perly.

0: Právě teď pro vás máme jedno z našich archivních perel a další z nahrávek, které v průběhu let vznikaly a které stojí za to připomenout. V říjnu roku 2000 natočil redaktor Jaroslav Klíma rozhovor s archivářem a historikem Jiřím Zálohou. Tématem byla kleť, přesněji vznik tamní rozhledny. A je až neuvěřitelné, že právě letos kleť ukrojila první rok ze 3. století své existence. Jak se tedy rozhledna na nejvyšší hoře Blanského lesa zrodila? Dozvíme se právě teď ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice z archivní nahrávky.
1: Kleť byla od dávných dob oblíbeným cílem turistických vycházek lidí nejenom z města Českého Krumlova a okolí, ale i z ciziny. Cesty nevedly na kleť žádné, byly to jenom pěšiny, případně průseky v lesích, které sloužily lesnímu hospodářství. Velmi nadšeným objevovatelem kletě a vyhlídky z jejího vrcholu byl na počátku minulého století majitel Českokrumlovského panství, kníže Schwarzenberg, Josef Schwarzenberg, který se rozhodl, že pro pohodlí návštěvníků kletě něco udělá. Tím uděláním se rozumělo, že se tam postaví na vrcholu kletě nějaký vyhlídkový bod ve formě věže. Protože celá ta krajina na vrcholu je vystavena dosti velkým náporům pomětrnostních vlivů, tak bylo rozhodnuto, že se tam postaví věž vyhlídková kamenná. Bylo to v roce 1823 a kníže uložil tehdejšímu řediteli stavebního úřadu v Krumlově, inženýrovi Salabovi, aby připravil návrhy tohoto objektu.
2: Víte, já když se na tu věž dívám, tak mě to vždycky připadalo tak trošku jako gotická stavba a vy jste teď řekl letopočet 1823, to je vlastně začátek 19. století.
1: No, to je pravda. V tom dalším projednávání projektu bylo rozhodnuto, že ta věž bude postavena jaksi v gotickém slohu, aby přiměřeným způsobem zapadala do rázu té krajiny. Postavit věž nebylo jednoduchou záležitostí, poněvadž bylo zapotřebí přivést ohromné množství stavebního materiálu na vrchol kletě a, jak už jsem řekl, cesty nahoru vlastně nevedly pořádné, takže to stálo i hodně peněz, než se tam ty materiály dopravily. Jenom pro zajímavost bylo zapotřebí 200 sáhů lomového kamene, 2000 cihel, 189 hektolitrů vápna a mnoho písku. To k dispozici na vrcholu kletě nebylo a proto se to muselo tam dovážet. Výsledný stav stavby byl takový, že ta věž byla postavena ve výši 10 sáhů, čili 18,9 metrů a šířka, čili průměr, měla 6 sáhů, to je něco přes 11 metrů. A to se dělalo z toho důvodu, že kníže chtěl, aby byla i dobrá vyhlídka na západní stranu, což předtím jaksi nebylo zcela možné, protože v rozhledu vadily vysoké stromy, které bylo nutno odstranit. Původně se počítalo, že tu střechu rozhledny bude přikrývat pozinkovaný plech, ale poněvadž se již tehdy vědělo, že zinkový plech nemá velkou trvanlivost, tak bylo rozhodnuto tam dát plech měděný, který opatřil a zpracoval jeden krumlovský mědikovec. Jinak byla ta stavba hotova 18. června 1825. To byla hrubá stavba a potom byly dodatečně zřízeny v budově schody, upraveny tam podlahy, v mezipatrech dělala se omítka a na počest vládnoucího knížete byla ta věž nazvána věží Josefovou. Vedle, nedaleko věže, stojí restaurace, která se původně jmenovala Terezinina restaurace. Ta byla postavena zase koncem 20. let našeho století a pojmenována na počest kněžny Terezie, manželky Jana ze Schwarzenbergu. Nahoře na rozhledně byly vedeny v mezipatří návštěvní knihy. Tyto knihy jsou dodnes uloženy ve státním oblastním archivu v Českém Krumlově. Jsou to tuším asi 4 knihy a jsou velmi zajímavé. Jednak jsou tam podpisy návštěvníků, různých lidí, mezi nimi i umělců, politiků, historiků a tak dál. Jsou tam i veršíky, často ovšem neumělé, i malůvky a podobně. Prohlížel jsem si ty knihy všechny, ale nikdy jsem tam nenašel napsáno něco hrubého nebo neslušného.
0: Slyšeli jste nahrávku starou 26 let, záznam vyprávění historika Jiřího Zálohy o vzniku rozhledny na Kleti. Nejen tuto, ale i další archivní rozhlasové perly najdete na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Český rozhlas České

0: zpět můj smích známý samozřejmě z úst a z hlasivek Petry Černocké. Maywood ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice krátce po 6:15.
1: Počasí.
0: Jak to aktuálně vypadá s počasím? Nejnižší teploty 19 až 16, v údolí až 11 stupňů. A jaká bude podle Rosniček neděle? Ráno jasná až polojasná, během dopoledne začne od severozápadu přibývat oblačnost, přechodně až na zataženo. Později odpoledne a zejména večer se místy vyskytnou přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. 31 až 34 stupňů Celsia, to jsou nedělní maxima, která nám slíbil Český hydrometeorologický ústav. V horách naměříte 26 až 29 stupňů, vítr povane slabý, proměnlivý, během dne přechodně mírný, severozápadní až severní o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, předpokládané úhrny srážek až 4 mm, v bouřkách ojediněle kolem 20 mm. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a pro Jihočeský kraj bio dnes na trojce.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: Pokud máte rádi vážnou hudbu, povíme, kde vás dnes potěší ta od Johanna Sebastiana Bacha. A taky prozradíme, kde vám udělají radost tisíce mečíků. I proto poslouchejte Jihočeské ráno. S vámi Český rozhlas České Budějovice.

0: Tipy pro volný čas.
1: V obci Hroby dnes začíná Chýnovský hudební festival. První koncert zazní od 18 hodin v Hrobském kostele Na nebevzetí Panny Marie. Flétnistka Michaela Meca a kytarista Jiří Meca představí hudbu Johanna Sebastiana Bacha, Luigiho Boccheriniho nebo Charlese Gounoda i současných evropských autorů. Vstupné je dobrovolné. Za hudbou se můžete vydat také na Lomec u Libějovic. V poutním kostele jména Panny Marie začne v 18 hodin koncert duchovní hudby. Tenor Martin Prokeš, basista Jaromír Nosek a violončelista Eduard Šístek nabídnou skladby Johanna Sebastiana Bacha, Hildegardy von Bingen nebo současného autora Marka Rossana. Vstupné je 150 korun. Pokud máte rádi varhany, v 19 hodin zazní půl hodinka v kostele Panny Marie Bolestné Na Dobré Vodě u Českých Budějovic. U varhan usedne Martin Kubát, půjde o půl hodinu hudby a trochu nedělního ztišení. Kdo dává přednost květinám, může ještě dnes zamířit do Neznašova u Týna nad Vltavou. Kulturní dům tam od 9 do 18 hodin rozkvete více než tisícovkou mečíků. Výstavu doplní expozice neznašovských včelařů a prodej medu. Vstupné je dobrovolné. V Písku pokračuje Mezinárodní folklorní festival. Do města přijeli soubory ze Slovenska, Mexika, Srbska a Portugalska a doplňují je české kapely a dětské soubory. Dnešek nabídne vystoupení v knihovně, domovech seniorů i na dalších scénách. A večer patří cymbálové muzice. Většina programu je zdarma. A pokud chcete neděli strávit v pohybu, v 11 hodin odstartuje z areálu ČES Lipno Sport Festivalu v Marině Lipno závod ČES kolem Lipna. Na výběr jsou trasy dlouhé 20 až 60 kilometrů. Cíl čeká ve Frýdavě, zpátky do Frimburka závodníky sveze přívoz a potom zbývá ještě asi 5 kilometrů po cyklostezce do areálu festivalu. Výsledky pořadatelé vyhlásí v 16 hodin a 15 minut. Užijte si to.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: A na řadě jsou čerstvé zprávy. Je 6 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Jihočeští hasiči včera na Orlíku likvidovali požár houseboatu. Jeden člověk se vážně popálil. Ruský útok na Kyjev zranil minimálně jednoho člověka. Údery hlásí i další ukrajinská města. Kolem Lipenské přehrady si dneska zazávodí stovky cyklistů. Na jihu Čech bude přibývat mraků. Místy se objeví přehánky. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Jihočeští hasiči včera zasahovali u požáru houseboatu na Orlické přehradě u Sobědraže na Písecku. Záchranáři museli ošetřit vážně popáleného seniora. Z vraku pak hasiči vynesli několik tlakových lahví. Informují o tom na síti X. Přístup k hořícímu plavidlu na hladině byl velmi komplikovaný. Hasiči museli materiál pro hašení donést v rukou. V době jejich příjezdu byl už houseboat celý v plamenech. Rusko dneska brzy ráno zaútočilo balistickými raketami na ukrajinský Kyjev. Na Telegramu o tom informuje starosta hlavního města Vitalij Kličko. V několika částech metropole podle něj vypukly požáry. Úřady hlásí minimálně jednoho zraněného. Ukrajinské letectvo na sociálních sítích uvedlo, že ruské síly útočily i na další města v zemi, mimo jiné na Kremenčuk a Krivej Rih. Kromě raket použili taky klouzavé bomby a drony. Rusko v poslední době letecké údery zesílilo. Ukrajina je podle agentury DPA kvůli nedostatku munice pro protivzdušnou obranu obtížně odráží. Na Lipno Sport Festivalu v Lipně nad Vltavou dneska začínají dva cyklistické závody. Účastníci starší 16 let pojedou 60 kilometrů dlouhou trasu do Frýdavy v Přední Výtoni. Druhým závodem je míň náročná Feel Eco 20, vhodná i pro děti od 10 let, uvedla ředitelka festivalu a bývalá olympijská vítězka Kateřina Neumannová.
4: Vrchol celého festivalu, cyklistický závod Čas kolem Lipna, což je opravdu závod už s mnoha stovkami cyklistů na tratích nebo na vzdálenostech dlouhých 20 nebo 60 kilometrů na horských kolech nebo na gravelech. Sport.
2: Oštěpař Jakub Vadlejch i sprinterka Lourdes Gloria Manuel skončili na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu pod stupni vítězů. Manuel byla čtvrtá, Vadlejch obsadil pátou pozici. Do finále v Birminghamu prošla v běhu na 1500 metrů Kristýna Sasínek-Meky. O jejím postupu rozhodl fotofinish a rozdíl 0,3 vteřiny. Mezi nejlepší se dostala z 6. místa ve svém rozběhu, tedy z posledního postupového. Finále běhu na 1500 metrů čeká Kristýnu Sasínek-Meky v 21 hodin a 13 minut.
3: Počasí.
2: Jih Čech je jasný až polojasný, během dopoledne ale začne od severozápadu přibývat oblačnosti, přechodně až na zataženo. Později odpoledne a hlavně večer se místy budou objevovat přehánky nebo občasný déšť a ojediněle čekáme i bouřky. Nejvyšší teploty budou dneska mezi 31 a 34 stupni, na horách se dostanou k 29 stupňům. Slabý proměnlivý vítr přechodně zesílí na mírný severních směrů a biozátěž, pozor, ta zůstává vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Ani teď nemáme na jihu Čech hlášené žádné nehody se zdržením, ale počítejte na silnici 39 u Rájova na Českokrumlovsku. Opravuje se tam most a jezdí se kyvadlově. Přejeme všem šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: K
0: pokračuje vysílání Českého rozhlasu České Budějovice 6 hodin k tomu 4,5 minuty. Dobré nedělní ráno s datem 16. srpna vám všem od mikrofonu přeje Adéla Jirkalová. A hudebně budeme velice tématičtí, koukám, jak celá země vstává. Nám už za okamžik zaspívá Michal Tučný. Angrešt patřil kdysi téměř do každé zahrady, dnes ho možná trošku vytlačili jiné drobné ovocné druhy, což je škoda. Při správné péči totiž dokáže bohatě plodit dlouhá léta. Jaké stanoviště mu vybrat a co potřebuje, aby se mu dařilo? O tom ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice uslyšíte už za chvíli. Krásné ráno.

0: 6 hodin k tomu 8 minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Angrešt není na pěstování nikterak složitý, přesto má svá pravidla. Důležité je vhodné stanoviště, správná půda, pravidelný řez i výběr odrůdy. Jak se o angrešt starat, aby byl zdravý a přinesl bohatou úrodu? Na to se farmářky Lenky Šulcové ptala redaktorka Hanka Šoberová. Na samý úvod je zajímalo, jaké vybrat pro angrešt nejlepší stanoviště.
1: Řekla bych, že ten angrešt má velmi podobné nároky vlastně jako ten rybíz, to znamená, nevolila bych nějaká větrná stanoviště, kde jako hodně fouká, ale aby ten angrešt opravdu jako dozrál a ty plody byly sladký, dobrý, tak sluníčko, nevolila bych jižní stranu, protože zase ten úpal mu úplně nedělá dobře a kolikrát se to ostrý sluníčko na těch jižních stranách projevuje vlastně jakoby popálenýma těma plodama, oni vypadají, jak když mají jako puchýře.
2: Jaké nároky má angrešt na půdu?
1: Řekla bych, že dost podobný jako ten rybíz, i když možná ten angrešt, tam bych mu dopřála o malinko víc asi vápníku do té půdy, což já třeba vápník dodávám hlavně popelem a dodávám ho na podzim. Jenom bych teda ještě tam, kam vlastně dáváte čerstvý hnůj, tak když dáváte čerstvý hnůj na podzim, tak vápnit můžete až na jaře. Nemůžete vlastně jakoby současně, protože by se vám vyrušil vlastně ten hnojivý účinek.
2: Když jsme si povídali o rybízu, tak jsme zmiňovali a pamatuji si, že jste říkala, že ve škole vám kladli na srdce, že rybíz by měl být spíše keříčkový, angrešt stromkový. Říkám to správně?
1: Říkáte to úplně správně a vychází to vlastně z toho, že ty keřový angrešty, ta sklizeň, je opravdu na asbestové rukavice. Kort u některých odrůd, opravdu ty mají fakt jako trnů hodně, takže pro vás a lepší sklizeň a i lepší řez a tvarování a vůbec jako vyzrávání těch plodů. Osobně se vlastně přiznám, že jako keřový angrešt jsem snad ve školkách ještě neviděla.
2: Bylo by to o zdraví. Na druhou stranu, my když jsme byli malí, tak za nás existovaly snad většinou ty plody samotné byly chlupaté a špichlavé, jako děti jsme to nechtěli jíst a dneska už jsem ochutnala výborný angrešt, který je hladký, červený, sladký, takže ten výběr odrůd už je asi poměrně velký.
1: Velikánský, opravdu velikánský a myslím si, že dokonce i existují odrůdy, které jsou rezistentní proti americkému padlí, což je teda opravdu jako asi nejvážnější choroba celého toho angreštu a když udeří, tak často vlastně jako nesklidíte téměř nic, protože je to na každém tom plodu. Takže už by opravdu vybírala i nejen podle chuti, ale i jako s určitou mírou, když ne rezistence, tak aspoň odolnosti.
2: Pojďme doporučit našim posluchačům právě nějakou odrůdu, která je rezistentní proti tomu zmiňovanému padlí.
1: Za mě bych určitě doporučila odrůdu Invicta. Ta je velmi plodná a chuťově je jako hrozně dobrý. Nám teda jako chutná a i od bedinkářů mám takový jako pozitivní ohlasy. Pak mám červený Spin Free, se jmenuje vlastně tato odrůda. A ta teda nechci lhát, ale myslím si, že je bestrnej dokonce, protože nejenom, že máme teda jako rezistentní, ale máme dokonce i bestrný angrešty. A ta Spin Free je odrůda jedna z nich a ta má vlastně červený plody. A můžeme zmínit i bestrnej žlutej a to je Mucurines. A pak je ještě jedna odrůda a to je Dukát. A ta je teda jako taky velmi dobrá.
2: Jak se americkému padlí budeme ideálně bránit? Jak mu předejít co nejlépe?
1: Určitě jako předcházet je tím, že vybereme opravdu jako vhodnou odrůdu, ty odolné odrůdy, asi bych se opravdu zaměřila hodně na ně, protože jakmile už tam vlastně to americké padlí je, tak už se těm postřikům nějakým způsobem nevyhnete. Dále tomu velmi pomáhá ten prosvětlovací řez, opravdu ty korunky udržovat vzdušný, aby se tam opravdu jako těm houbám vlastně nedařilo, protože padlí je zase houbová choroba, která potom, když má příznivý podmínky, tak víceméně vy se tam skoro můžete modlit, ale ona ta vzpora od někaď prostě přiletí a je tam. A pak už vlastně jako, když už tam je, tak už vlastně asi nezbývá nic jiného, než se uchýlit k nějakému vlastně jako postřiku.
2: Prořezávání funguje podobně jako u rybízu?
1: U toho angreštu je to právě trošičku jako složitější a ten řez je celkem takový, jako bych řekla, jako drastický. Že málo lidí se k tomu jako uchýlí, protože má takový pocit, že vlastně si ostříhává to plodný, ale u těch odrůd, které nejsou odolné, tak je to potřeba. Opravdu ne tam těch plodů mít prostě vagón, ale mít jich tam půlku vagónu, ale aspoň jako velký, aby stihli dozrát a aby byly chuťově dobrý. Takže ten řez u toho, já se tak jako většinou držím toho, že zkouším jeden takovej, jako, aby to vypadalo jako to, ten stromek. To znamená, že mám jako jeden terminální nějaký výhon, plus třeba 4-5 postranních a zbytek, který se mi kříží, nebo který je jako vlastně ohnutá dolů, už ta větev, že vidíte, že je odplozená, že tam nějakým způsobem překáží, tak normálně nemilosrdně vystříhnout. Když budete ty větvičky zakracovat, což tady u toho je to povoleno, tak vždycky asi bych to směrovala na nějaký pupen, který směřuje ven z té korunky, aby se vám vlastně ten pupen neprobudil a nesměřoval vám dovnitř a nezahušťoval vám tu korunu dovnitř. Myslím si, že pan Urbánek na YouTube má skvělý videa a ten tam, myslím, v jednom videu říká, že správným angreštem vlastně byste měl prondat jako ruku bez toho, než byste se jako popíchal. Od toho se opravdu odvíjí ten, že jako říkám, že ten řez je jako drastický, ale co mám já tu zkušenost, tak jsem jeden, protože mi ho bylo líto, tak jsem říkala, že udělám takový pokus a byly to vlastně jako stejná odrůda a jeden byl řezaný míň a ten druhý jako fakt jsem ho vzala teda tak, jak se má a hned to léto jsem věděla, že budu to takhle dělat u všech. Opravdu mi to vrátil. Neměl těch plodů tolik, ale měl je opravdu veliký, byly úplně jinak sladkost, jako ta byla úplně někde jinde a tady v tom neostříhaném hned tam byly mšice a vlnatka.
2: Platí i tady, že budeme tady vystřihávat ty staré větve a navíc můžeme tady zkracovat, pochopila jsem to správně?
1: Protože tam ty větvičky fungují, takže oni jsou rozložený vlastně jakoby do celého toho nějakého profilu. Tak tam opravdu i můžete přistoupit k tomu, že když si tu větvičku představíte jako rybí kost, tak třeba objednu tu větvičku úplně vyhodit, jo, aby mezi nima byl větší jako rozestupy, tudíž tam už vlastně zase docílíte toho, že tam bude proudit víc toho vzduchu a i když ji vlastně zakrátíte, tak ji vlastně vždycky zakracujte na nějaký ten vrcholový pupen, který směřuje jakoby ven z té korunky, aby potom ten pokračující růst vlastně byl zase jako ven z té koruny.
2: Pokud bychom našemu angreštu chtěli trošku přilepšit, co mu dodáme? Nějaké hnojivo?
1: Za mě určitě nejlepší je zase prostě z jara kompost a když kvetou, anebo už tam potom vidíte vlastně jakoby ty menší angreštičky, tak zvlášť v oblastech, kde neprší, málo sněhu třeba bylo v zimě, vůbec se nebojte mu klidně i ty tekutý slepičince, pokud třeba nemáte svůj vlastní kompost, klidně můžete normálně do konve a klidně tomu jednomu stromečku, když dáte prostě v květnu třeba 3-4 konve vody, tak vám to prostě několikanásobně vrátí a dáte mu vlastně jak živiny, tak mu dáte vodu a najednou šup a budete koukat, že i ty lišejníky najednou mizí, protože prostě on tomu jakoby uroste.
3: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: Ráno máme jasno až polojasno, během dopoledne začne od severozápadu přibývat oblačnost, přechodně až na zataženo. Dopoledne pouze ojediněle, odpoledne a zejména potom večer se postupně místy vyskytnou přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i zabouří. 31 až 34 stupňů Celsia, to jsou dnešní nejvyšší maxima, na horách naměříte 25 až 28 stupňů. Vítr povane slabý, proměnlivý, odpoledne přechodně mírný, severozápadní až západní, o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí. Předpokládané množství srážek do 5 mm, v bouřkách ojediněle kolem 15. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré až velmi dobré. Očekáváme silnou zátěž teplem, to je důležité varování při neděli Biodnes na Trojce, tak pozor na to.
2: Umění, které potkáte doslova na každém kroku. I tak by se dal charakterizovat festival vizuálního umění Vidiny, který od středy do neděle zaplní lázeňskou Třeboň. Kromě výstav si návštěvníci užijí filmy a koncerty pod širým nebem, videomapping a performance. Festival Vidiny podrobně představíme v nedělní kavárně, ke které vás zve Pavla Kuchtová.
1: Knihovna ve Strmilově na Jindřichohradecku nabízí zajímavé čtení o přírodě. My se tomu blíže pověnujeme už za chvíli tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Teď Pet Shop Boys, za chvíli Činasky, tedy další písničky, které nestárnou. Hezkou neděli s datem 16. srpna, přátelé. Svátek dnes slaví Jáchym, tak samozřejmě přejeme jen a jen to nej a nej. Aktuální čas 6 hodin, k tomu 21 minut. Dobré jitro. We'll be right back.

0: Městská knihovna ve Strmilově na Jindřichohradecku nese jméno místního rodáka, duchovního a kronikáře Strmilova Viléma Martínka. Zároveň ale užívá i symbol knihy, před kterou je strom. Už jsme v jednom z letošních prázdninových vydání knižní hlídky mluvili o environmentálním projektu Strmilovské knihovny. V dnešní hlídce se do knihovny vrátíme. Knihovnice Vlasta Vondrušová připravila výběr knížek s tématikou, která zaujme všechny, kterým není příroda lhostejná. Tady už je malá ukázka.
1: Jmenuje se to Tajuplný život vody a napsali Masaru Emoto. Nebudu vám prozrazovat, co v té knížce je, prostě stojí za to si ji otevřít, přečíst, můžete tomu věřit nebo ne. Ale ta voda má ohromný potenciál měnit životní prostředí, měnit prostředí vevnitř v člověku, měnit celý svět. Takže když se otrávíme vodu, budeme mít otrávený celý svět. Pak tady mám Tajný život stromů od Petra Volebena. To je taky úžasná, neuvěřitelná knížka, plná krásných informací, a opravdu na základě pozorování Petr Voleben je lesník a rozkrývá tam tajemství komunikace mezi stromy.
2: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.
1: A teď už také s Petrou Pitrou, která přináší zprávy. Je 6:30.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Studenti Pražského českého vysokého učení technického absolvují praktickou část výuky na projektech ve Vyšebrodském klášteře. Jejich práce mají pomoct k obnově areálu, kde působí cisterciácký řád. Jedním z prvních projektů má být podle převora Justina Berky budova klášterního pivovaru. Vznikne tam malý vzorový pivovar a přednáškové sály. Teplotní rekordy včera v Česku padly zhruba na 30% meteorologických stanic měřících přes 30 let. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku 37,1 stupně Celsia. Nad tropickou třicítku se dostaly teploty i na horách. Třeba na Horské Kvildě na Šumavě naměřili 30,5 stupně. Přitom ráno tam teplota klesla pod 2 stupně Celsia. Už jen do konce srpna se můžou dobrovolníci hlásit do akce Ukliďme svět. Ta je naplánovaná od 18. do 20. září. Lidi si můžou založit vlastní úklidové místo nebo se k některému přidat. Od organizátorů dostanou zadarmo rukavice a pytle na odpadky. Lidi v lesích nebo parcích nejčastěji nechávají petlahve, igelitové sáčky a plechovky. Jan Čejka poplave o medaili na mistrovství Evropy v Paříži. Český reprezentant v semifinále polohové dvoustovky obsadil v součtu časů 8. místo. Navíc vylepšil vlastní národní maximum. Jeho nová hodnota je minuta 58 vteřin a 33 setin. Finále čeká Čejku dneska v 18 hodin a 40 minut. Na jihu Čech bude během dopoledne přibývat oblačnosti a později odpoledne a hlavně večer čekáme místy přehánky nebo občasný déšť a ojediněle i bouřky. Teploty vystoupají ke 34 stupňům, na horách k 29. Slabý vítr přechodně zesílí na mírný a biozátěž zůstane na trojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Pro řidiče mám dobré zprávy. Na jihu Čech nemáme hlášené žádné nehody, které by bránily provozu. Buďte opatrní, my vám přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Na první pohled vypadá jako obyčejná krabice s foťákem. Ve skutečnosti má tahle kamera při jízdě autem hledat rostliny, které do Krkonoš nepatří. Vědci tak hledají způsob, jak tyto invazní rostliny odhalit a zjistit, jak se šíří krajinou. A naše reportérka za nimi vyrazila přímo do terénu. Více už za chvíli. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezkou neděli.

0: Vědci v Krkonošském národním parku testují nové metody mapování invazních rostlin. Porovnávají klasický terénní průzkum s drony a speciální kamerou umístěnou na autě. Ta během jízdy fotografuje okolní vegetaci a díky GPS lokalizaci dokáže zaznamenat, kde přesně se jednotlivé rostliny nacházejí a kudy se parkem šíří.
1: Pojďme to tam dát, pánové.
2: S Martinem Vojíkem z Agentury ochrany přírody a krajiny právě připevňujeme na autokameru, která má během dne projet klidně desítky kilometrů krkonošských cest.
1: Momentálně se teda přemisťuje ta kamera na zadní kufr auta.
2: Ale nevypadá to úplně jako klasická kamera.
1: To vlastně vypadá spíš jako taková krabice, na které je přidělaný velký foťák.
2: Super, máme hotovo, kam tedy s kamerou pojedeme?
3: Pojedeme na Vírovku.
4: Tak z pravého okýnka vidíme bílou kytku a tady je, a to je přesně ona, která utekla z nedaleké skalky u horských chat.
2: Teď kamera tu rostlinu krásně snímá. Kolik těch snímků ona vlastně udělá takhle po té cestě, co my teď jedeme?
4: Ta kamera dělá okolo 10 snímků za nějaký časový úsek, záleží na tom, jak jedeme rychle. Každý z těch snímků má svou GPS souřadnici.
2: Zatímco kamera během jízdy sbírá jeden snímek za druhým, data pak putují dál. V postprodukci je zpracovává umělá inteligence, která podle podobnosti jednotlivých snímků pomáhá určit, o jaký druh jde. Kamera přitom není jediná technologie, kterou v Krkonoších zkoušejí, vysvětluje vedoucí projektu Michaela Vítková z Botanického ústavu Akademie věd.
5: Používáme srovnání klasického botanického terénního výzkumu s použitím dronů a s použitím kamery. Výstupem projektu by měla být certifikovaná metodika, kterou by využívali správy chráněných krajinných oblastí a národních parků.
2: Kamera na autě, drony, terénní průzkum i měření mikroklimatu tak mají společný cíl – dát ochraně přírody co nejpřesnější obraz o tom, jak se krkonošská krajina mění. A ten můžou vědci porovnat i s daty starými půl století.
5: Před 50 lety naše kolegyně Jana Husáková zakládala tady výzkum vegetace kolem cest a máme unikátní databázi, kterou můžeme srovnat se současným výskytem.
2: Cesty totiž pro invazní rostliny fungují jako koridory, po kterých se můžou šířit dál do krajiny. Semena můžou přenášet auta, ale třeba i turisté na botách. Z Krkonošského národního parku Karolína Burdová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Pár vteřin, je tady 6:45. Ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už vítám meteorologa Petra Fribauera. Dobré jitro.
2: Dobré ráno.
1: Prozraďte, jak máme právě teď na jihu Čech?
2: Máme polojasno až jasno a zatím beze srážek. Teploty jsou velmi rozdílné, pohybují se od 13 až do 21 stupňů Celsia, na horách potom místy i kolem 4 stupňů Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně polojasno, teplota je 14,6 stupně Celsia, máme bezvětří a tlak přepočtený na hladinu moře je 1013 hektopaskalů. Churáňov hlásí také polojasno, teplotu 18,1 stupně Celsia a vítr slabý, jeho západní 2 metry za sekundu.
1: A teď otázka do Pranice. Zdá se, že dnes nám oblohu zakryjí mraky. Nepletu se?
2: Nepletete se. Od severozápadu počasí u nás začne ovlivňovat zvlněná studená fronta. Odpoledne tedy bude převážně oblačno, přechodně až zataženo a místy se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Ojediněle se mohou tvořit také bouřky. Teploty ale před studenou frontou budou ještě vysoké. Dneska ty maxima budou mezi 31 až 34 stupni Celsia, na horách potom kolem 27 stupňů Celsia. Vítr bude převážně slabý, proměnlivý, během odpoledne pak přechodně až mírný, severozápadní až západní, 2 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách může zesílit. Biopředpověď pro dnešek i na trojce, tedy vysoká zátěž.
1: V kolik dnes vyšlo a v kolik večer zapadne slunce?
2: Slunce dnes vyšlo v 5 hodin a 56 minut a zapadat bude ve 20 hodin a 16 minut.
1: A teplotní rekordy, které máte zapsány k datu 16. srpna?
2: Nejvyšší teplota v Českých Budějovicích byla naměřena v roce 1974, a to 34,5 stupně Celsia. Ta nejnižší minimální teplota potom v roce 1902, a to 5,2 stupně Celsia.
1: Zpátky k počasí. Jaká bude dnešní noc a pondělní den?
2: V noci a zítra bude oblačno až zataženo, zítra večer pouze přechodně se zmenšenou oblačností a v noci místy během zítřejšího dne potom postupně na většině území s občasným deštěm nebo přehaňkami, místy i bouřkami, které mohou být i silné.

plynu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Posloucháte Jihočeské ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice 6.51. V dnešním nedělním Vltavínu se vypravíme po stopách Keltů v jižních Čechách. Uslyšíte o keltských zlatých mincích a statérech, o nejstarším železném meči nalezeném na území Čech, projdeme se třísovským opidem a navštívíme také Kbílský dolmen. Přesněji řečeno, natáčel u něj redaktor Zdeněk Zajíček s Miroslavem Šobrem.
1: Můžeme na to koukat jako na sluk kamenů, kdy ten jeden kamen například díky mrazovému zvětrávání si sedl na ty dva ostatní, anebo můžeme přijmout tu hypotézu, že se opravdu jedná o pozůstatek Keltů, kteří tady v tom kraji byli a mimochodem oni první objevili, že je to zlatonosný kraj, takže hlídali tady z toho kopce Kbíl, který teď je tedy zarostlý, ale v minulosti určitě nebyl, tak z něho mohli hlídat jak údolí Volyňky, tak údolí Otavy.
2: Ono to na první pohled totiž nevypadá. Když jsme sem šli nahoru do kopce, tak jsem si říkal, no tak to je vršíček nějaký. Jenomže z druhé strany je nějaká jakoby skalka a další svah dolů, čili ostroh nad tímto údolím. Musel to tady kdysi vypadat ještě příkřeji, ještě odděleněji. Myslím si, že spousty stromů a toho pozdějšího nánosu to trošku změlnili, ale toto místo jakoby bylo skoro určené pro nějakou svatyni.
1: Je to přesně tak. Ono tomu napovídá i to umístění kamenů. Dalo by se říci, že třeba tam ten hlavní je až geometricky opracovaný. Já jsem toho názoru, že to mohla být svatyně, jednak to bylo to kontrolní místo a úplně si tady toho keltského druida dovedu představit.
0: Slyšeli jste ukázku z dnešního Vltavínu. Celý pořad si poslechněte po zprávách v 9 hodin. Teď Eva Farna.

0: víkend, je tady nedělní ráno. Posloucháte Jihočeské ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice a do studia už dorazila i Petra Pitra se zprávami.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Belgičtí hasiči bojují s největším požárem v historii země. Česko slíbilo, že na pomoc pošle vrtulník. Odborníci ukážou zájemcům na terénní procházce dopady sucha v šumavských lesích. Návštěvníci klášterů v Českém Krumlově si dneska naposledy vyzkouší výrobu vinutých perel. Na jihu Čech se odpoledne objeví přehánky, ojediněle i bouřky. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Východ Belgie sužuje největší požár v historii země. Podle veřejnoprávní stanice VRT už oheň v největší belgické přírodní rezervaci Odfaně spálil přes 2000 hektarů porostu. Úřady nařídily první preventivní evakuace. Ty hrozí i obyvatelům pohraničních obcí v sousedním Německu.
3: Hašení ohně komplikuje mimo jiné složitý terén. Oblast Odfaně je totiž známá pro rozsáhlé bažiny a rašeliniště a ne všechna vozidla se tak můžou přímo k požáru dostat. Zasaženou oblast navštívil belgický ministr vnitra Bernard Kentán. Na sociální síti X poděkoval za pomoc, kterou Belgii zajistil Evropský mechanismus civilní ochrany. K nasazení celkem 3 vrtulníků a 2 letadel pro hašení se přes něj přihlásilo Nizozemsko, Švédsko a taky Česko. S hašením v Belgii pomáhají místní vojáci a zemědělci. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
1: Takzvané klimatické procházky dneska a zítra přiblíží zájemcům dopady klimatické změny na šumavské lesy. Na odbornou přednášku můžou zájemci vyrazit vždy od 9 hodin ze střediska environmentální výchovy v Horské Kvildě. Účastníky terénem provedou experti z Lesů České republiky a Evropského klimatického paktu. Podrobnosti přidává ředitelka pořádající organizace Na mysli Viktorie Tencrová.
4: Vzhledem k dlouhodobému suchu, které teď už ohrožuje i Národní park Šumava, tak se určitě budeme bavit o klimatické změně a dopadu sucha. Na les budeme se bavit o nutnosti vrácení vody do přírody, funkce mokřadů, zadržování vody.
1: V klášterech v Českém Krumlově dneska končí sympozium vinutých perel. Třídenní akci pro tvůrce provázely ukázky sklářských prací a prodejní výstava. Dopoledne si návštěvníci můžou sami vyzkoušet výrobu šperků, dodává pořadatelka Lucie Lukášková.
5: Zájemci si tak jako trochu ošahají techniku tavení skla. Naučit se sklo trvá daleko, daleko díl, ale rozhodně by se mohli naučit základ korálku vinuté perly a možná, že je Zdeněk Kun spustí i k peci, když budou hodně šikovní a hodně odvážní.
2: Počasí.
1: Tlak vzduchu byl v 6 hodin ráno v Českých Budějovicích 1013 hektopaskalů. Jih Čech je jasný až polojasný, během dopoledne začne od severozápadu přibývat oblačnosti, přechodně čekáme až zataženo. Odpoledne a hlavně večer se místy objeví přehánky nebo občasný déšť a ojediněle můžou přijít i bouřky. Nejvyšší teploty budou dneska mezi 31 a 34 stupni, na horách do 28 stupňů. Slabý proměnlivý vítr odpoledne bude přechodně zesilovat na mírný, foukat bude od severozápadu až západu. A pozor, biozátěž zůstává na nejvyšším stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Bez problémů, bez nehod, tak se jezdí na jihu Čech. Všem řidičům přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Jsme v polovině, aspoň tedy dnešní jihočeské ráno s datem 16. srpna. Pokud jste se právě teď probudili do dalšího ze 2 víkendových dnů, tak buďte vítáni při poslechu s vámi u mikrofonu Adéla Jirkalová. Pakliže jste začali svou dnešní pracovní činnost například, tak ať vám to s námi uteče. Možná, že jste ponoční, tak ať se vám s námi hezky usíná. A v případě, že jste na cestách, tak spoustu šťastných kilometrů přejeme. Lucie Neumannová hrávala tenis, věnovala se atletice, sport je pro něj životní náplní. Organizuje veřejné tréninky a ráda jezdí do města, kde se narodila její maminka, olympijská vítězka. Více prozradíme už za malou chvíli. Dobré jitro.

0: Její maminka vyhrála olympijské hry. Lucie Neumannová nejspíš žádnou velkou světovou medaili domů nepřiveze, ale sport se pro ní stal zásadním koníčkem. Hobby, zábavou, součástí života. Vydali jsme se za ní na jeden z veřejných tréninků.
1: Večerní běh, on se jmenuje EPP Energy Run a je to vlastně běh na 10 kilometrů, ale lidi to můžou jít i fakt jako takovou procházku, bude to nasvícený hezkýma světlama a tak.
2: Popisovala Lucie Neumannová přímo při veřejném tréninku sportovcům běh, který z Vyššího Brodu směrem k Hrázi odstartuje ve středu 19. srpna ve 20 hodin. S dcerou olympijské vítězky jsme se setkali přímo v centru Českých Budějovic na soutoku Malše s Vltavou do Jihočeského kraje, kde se její maminka narodila, jezdí ráda.
1: Tak já jsem sice z Prahy, ale mám tady babičku, měla jsem tady dědečka, bratrance v Jihočeském kraji, ne v Českých Budějovicích v Písku, ale mám prostě k Jihočeskému kraji blízko a mám to tady ráda.
3: Teď jste se sešli tady se sportovci, kteří rádi běhají v Českých Budějovicích. Proč v Českých Budějovicích?
1: V Českých Budějovicích, protože jsem zatím všechny běhy měla takhle jenom v Praze. A říkala jsem si, že je čas taky se s lidma třeba potkat jinde než v Praze. A jak jsem říkala, tak k Jihočeskému kraji mám blízko, takže jsem si vybrala ty Budějovice. A plán je si tak jako zasportovat, spíš tak jako něco lehčího, abych je neuvařila, zároveň bych neuvařila sama sebe, nějaký protažení, běžeckou abecedu a tak, takže něco jako jednoduššího.
2: Druhý trénink s Lucí Neumannovou je mezi atlety velký zájem. Potkají se s ní i na Česlipno Sport Festivalu, který je zaměřený na hobby sportovce. A na Jihu Čech právě teď začíná.
1: Slíbila jsem mamce organizátorce, že se jí postarám o sociální sítě, takže tam budu celou dobu a doufám, že si i zajedu nějaký závod na kole nebo zaběhnu.
3: Jak se vám daří na tom sportovním poli? Stačíte trénovat? Dostanete se třeba i na dráhu?
1: Tak teď jsem momentálně trošku zraněna, právě nemůžu moc jako běhat. Měla jsem zánět vlastně jakoby mezi druhým a třetím metatarzem v nártu, což je na nic, už trvá docela dlouho.
3: Z přetížení?
1: Jo, je to bohužel z přetížení, ale teďko už to snad vypadá dobře, takže se těším, že až úplně dolečím tu nohu, takže se zase připravím na nějaký závod a něco si zaběhnu.
2: Když má Lucie čas, vyráží i s maminkou na výšlapy, nejraději do hor.
1: Jo, docela dobrá partička je. Když jsem byla malá, tak jsem to úplně nenáviděla. Teď už mi to nevadí, teď už je to fajn, takže jo, je to fajn.
2: Sport hraje velmi důležitou roli i v jejím osobním životě. Spojila ho s náročným cestováním. Doprovází totiž přítele tenistu Jiřího Lehečku po turnaji.
1: Je to tak, takže moc toho času nemám, aby jsem si takhle jako jen tak někam vyrazila, cestujem po celém světě, no.
2: Dodala Lucie Neumannová, se kterou se hobby sportovci příznivci aktivního pohybu mohou v těchto dnech setkat u Lipna. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Český rozhlas. Český rozhlas České Budějovice.

0: počasí.
1: Půl minutka zbývá do 7:45, buďte vítáni při poslechu předpovědi počasí. Ve Velešíně polojasno 15 stupňů, pěknou neděli vám všem přeje Andulka. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je polojasno, klidno, 16 stupňů, hezkou neděli přeje Marie. Dobré ráno z Brloha, kde je oblačno, slabý vítr a teplota je plus 16 stupňů. Zdraví a hezkou neděli přeje Marie, buďte šťastní. Děkujeme, Maruško. Vimperk hlásí skoro zataženo 17 stupňů a vlhkost vzduchu 46%. Vydatný déšť přeje Zdeněk. Tak Zdeňku, asi nejste sám, všichni po něm toužíme, hlavně ta příroda všude okolo nás. Jak to tedy bude vypadat s přislíbeným počasím na dnešní den? Čekáme horko a postupně srážky. Bude jasno až polojasno, během dopoledne začne od severozápadu přibývat oblačnosti, přechodně až na zataženo. Dopoledne pouze ojediněle, odpoledne a zejména pak večer se postupně místy vyskytnou přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. 31 až 34 stupňů naměříme v nížinách, na horách 25 až 28, vítr dnes o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí, předpokládané úhrny srážek do 5 mm, v bouřkách ojediněle kolem 15. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré až velmi dobré. A bio dnes na trojce.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.
3: Úsměvem na tváři se vám v neděli po 11. dopolední do vysílání přihlásí Hanka Šoberová a Pavel Chlouba s magazínem Zelené světy. Tentokrát probereme hortenzie stromečkovité, taky způsoby, jakými lze zakrýt nevzhledná místa na zahradě, anebo metody pěstování orchidejí. Tak nezapomeňte poslouchat.

0: Městská knihovna ve Strmilově na Jindřichohradecku nese jméno místního rodáka, duchovního a kronikáře Strmilova, Viléma Martínka. Zároveň ale užívá i symbol knihy, před kterou je strom. Už jsme v jednom z letošních prázdninových vydání knižní hlídky mluvili o environmentálním projektu Strmilovské knihovny. V dnešní hlídce se do knihovny vrátíme, a to přibližně ve 14:45. Knihovnice Vlasta Vondrušová připravila výběr knížek s tématikou, která zaujme všechny, kterým není příroda lhostejná. Tady už je pozvánka.
1: Jmenuje se to Tajuplný život vody a napsal ji Masaru Emoto. Nebudu vám prozrazovat, co v té knižce je, prostě stojí za to si ji otevřít, přečíst, můžete tomu věřit nebo ne, ale ta voda má ohromný potenciál měnit životní prostředí, měnit prostředí vevnitř v člověku, měnit celý svět, takže když se otrávíme vodu, budeme mít otrávený celý svět. Pak tady mám Tajný život stromů od Petra Volebena. To je taky úžasná, neuvěřitelná knížka, plná krásných informací a opravdu na základě pozorování. Petr Voleben je lesník a rozkrývá tam tajemství komunikace mezi stromy.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
2: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
3: Je 7:30.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Jihočeští hasiči včera zasahovali u požáru houseboatu na Orlické přehradě u Sobědraže na Písecku. Záchranáři museli ošetřit vážně popáleného seniora. Z vraku pak hasiči vynesli několik tlakových lahví. V době jejich příjezdu byl už houseboat celý v plamenech. Počet lidí v exekuci v Česku dál lehce klesá. Na konci prvního pololetí jich bylo necelých 590 tisíc. To je asi o 17 tisíc míň než loni. K menšímu počtu lidí v exekuci přispěl bylo v minulých letech takzvané milostivé léto a zastavování exekucí kvůli malým částkám. Nejhorší situace zůstává v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Zámek v Blatné na Strakonicku dneska provoní růže. Třetí ročník růžobraní představí stovky odrůd této královny květin a připomene stoleté německé růžařské dynastie. V Bavorovském paláci čekají návštěvníky taky přednášky o historii a šlechtění růží. Fotbalisti Táborska porazili ve čtvrtém kole druhé ligy Opavu 3-0 a dostali se na třetí místo neúplné tabulky. Tým od Jordánu udržel neporazitelnost i v pátém soutěžním zápase sezóny. Jih Čech je teď jasný až polojasný, během dopoledne ale začne přibývat oblačnosti. Později odpoledne a hlavně večer čekáme místy přehánky nebo občasný déšť a ojediněle se můžou objevit i bouřky. Teploty vystoupají dneska ke 34 stupňům na horách k 28. Slabý vítr bude přechodně zesilovat na mírný a biozátěž zůstane na trojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Provoz na jeho českých silnicích je stále klidný, nemáme hlášené žádné komplikace ani nehody. Přejeme všem šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A vysílání Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje dále i krátce po 7:30. Vodoprávní úřad v Jihlavě vyzval obyvatele, aby v současném suchu šetřili vodou a omezili její využívání na zahradách. Některým zahrádkářům už ale došla voda i ve studních a nádržích na dešťovku. Více uslyšíte za pár minut.

0: Já vám též přeji svět ze všech nejsvětlejší, ať i dnešní den stojí za to 7 hodin 36 minut. S vámi Český rozhlas České Budějovice. Zahrádkáře na Vysočině trápí sucho. Voda ubývá ve studních i potocích a nádrže na dešťovou vodu jsou po týdnech bez vydatnějšího deště téměř prázdné. Majitelé zahrad tak hledají způsoby, jak ochránit dozrávající úrodu. Vodoprávní úřad v Jihlavě totiž vyzval obyvatele, aby s vodou šetřili a zahrady nezalévali.
1: Se bojím normálně tam podívat do studně, protože už některý lidi nemají vůbec vodu. Letos teda to je poprvé, kdy to takhle úplně vysklo.
2: S předsedou zahrádkářské oblasti v Jihlavě Janem Svobodou procházíme mezi zahrádkami.
1: Je právě na té chalupě, jak už tam teďka došla, jak jsem tam teď byl posledně, tak dali vám jenom ty okurky. A to klidně i z toho nádobí. Jo, že tam radši nepoužijem jára.
3: No, nazdár.
1: Ale já jsem...
2: Potkáváme i manžela Rovnerovi.
4: Nadřeme se. Máme naštěstí tady teče z rybníku ten potůček, tak z toho vždycky vnuk a manžel nanosíme vodu do sudu. Takže to je jediný štěstí, jinak bychom byli úplně nemožní.
5: Zatím se s tím prostě srovnáváme, jde to.
4: Vidíte, jak to
5: poněvadž v tom,
4: vypadá.
5: V tom potoku je stále minimální průtok a ten odběr tady je prostě minimální.
2: A jak se daří těm rostlinám, které pěstujete?
5: Musí je už se zalívat.
4: A podívejte, není to ono, jo. Přece jenom je ta vzdušná vlhkost malá, takže teď jsem to tady všechno vystříhala, protože už to bylo suchý. A... No je to znát, ale zaplať pánbu za to, co pak my, ale ty zemědělci a všichni. Někde je to ještě horší, že jo.
2: Nedostatek vody trápí i paní Lenku z Dobronína.
6: No, tak tady máme nádrž na dešťovou vodu ze zahradního domku. Díky tomu, že v neděli, v pondělí pršelo, tak nám trošku napršelo, ale jinak bychom už byli dávno na suchu.
2: Kdyby voda v nádrži došla, musela by zalévat tou z kohoutku. Vodoprávní úřad v Jihlavě ale před víc než týdnem vyzval obyvatele v regionu, aby s vodou šetřili a nevyužívali ji na napouštění bazénů, mytí auta nebo právě zalévání zahrad. Využívat vodu z potoků, rybníků nebo vodních nádrží navíc úplně zakázal. Z Jihlavy a Dobronína Magdaléna Machová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas České Budějovice, písní.

0: počasí.
1: Ano, chtělo by to, aby nás někdo polil živou vodou, aby jsme měli tolik energie jako Ricky Martin. Třeba nás tou vodou poleje už v zápětí Petr Friebauer. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak prozraďte, jak máme právě teď na jihu Čech.
2: Máme většinou polojasno až jasno od severozápadu, ale oblačnost již přibývá a na severozápadě kraje tedy se již vyskytuje zvětšená oblačnost a ojediněle jsou tam i přehánky. Počasí u nás začíná ovlivňovat studená fronta, která postupuje do střední Evropy od severozápadu. Teploty na jihu Čech jsou poměrně různorodé, pohybují se od 15 až do 21 stupňů Celsia, na horách místy kolem 8 stupňů Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně ještě polojasno, teplota 16,6 stupně Celsia, fouká slabý jihovýchodní vítr 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře 1013 hektopaskalů. Churáň hlásí již oblačno, teplotu 19,8 stupně Celsia a vítr slabý jihozápadní 2 metry za sekundu.
1: Jak bude vypadat poslední den tohoto týdne?
2: Odpoledne už nám právě té oblačnosti přibude, takže bude převážně oblačno, přechodně až zataženo a místy se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Ojediněle se mohou vytvořit i bouřky. Maximální denní teploty před studenou frontou budou ještě poměrně vysoké, mezi 29 až 32 stupni Celsia, na horách kolem 26 stupňů Celsia. Vítr bude zejména slabý, proměnlivý, odpoledne pouze přechodně mírný, severozápadní až západní 2 až 6 metrů za sekundu. A biopředpověď dneska je na trojce, tedy vysoká zátěž.
1: Jaký je stav vody v jeho českých řekách?
2: Vltava, Soumarský most, tam je sjíždění zakázáno, výška hladiny pouhých 36 cm. Ve vyšším Brodě je vody méně, ale nad hranicí sjíznosti. Výška hladiny 64 cm, průtok 7,3 metru krychlový za sekundu. Lužnice, jak stanice Pilař, tak stanice Bechyně jsou nesízné a stejně tak i Otava Katovice. Teplota vody v řekách se pohybuje mezi 20 až 23 stupni Celsia a teplota vody na Lipně je 23,5 stupně Celsia.
1: Před chvílí nám zacinkalo v uších sousloví studená fronta, tak co udělá s pondělkem?
2: A už přes nás právě v pondělí bude přecházet. Bude oblačno až zataženo, v noci místy, během zítřejšího dne postupně na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami a místy se navíc mohou tvořit také bouřky, které mohou být i silné. Minimální teploty budou mezi 18 až 15 stupni Celsia a ty maxima oproti dnešku klesnou mezi 22 až 25 na horách kolem 19 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, proměnlivý, zítra odpoledne postupně mírný, severozápadní až západní 2 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách přechodně zesílí. Zítra večer potom vítr bude slábnout. Biopředpověď pro zítřek už je na jednice, tedy mírná zátěž.

0: příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Prázdniny pokračují dalším letním dnem a v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo zamíříme ne na vodu, jako možná někteří z vás, ale pod vodu. Martin Písařík vám už za chvíli představí několik ryb s neobvyklými jmény, tak si na to počkejte. Český rozhlas České Budějovice s vámi teď už také dvě dámy, Daniela a Lucie.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že slunečnice je i ryba? Hned několik v Česku žijících ryb má nezvyklá nebo kuriózní jména. Například slunečnice pestrá, původně severoamerický druh, zavlečený do Evropy v 19. století. U nás byla poprvé identifikována v roce 1929. Slunečnice pestrá opravdu hýří všemi barvami.

0: barvami. Hlava je zlatohnědá až olivová, na bocích těla má zelenomodré pásky, břicho může být až červené. Žije v čistých stojatých vodách, třeba v pískovnách. Další rybou s výmluvným názvem je hořavka hořká. Drobná, asi 10 cm dlouhá rybka stříbrné barvy, která tvarem zjevně inspirovala tvůrce oblíbeného zavíracího nože rybičky. Název je pravdivý, její maso je totiž skutečně nepříjemně hořké. Samice hořavky se v minulém století využívaly k testování těhotenství. Třetí rybou se zvláštním jménem je piskoř pruhovaný. Dorůstá délky až 27 cm a pozornost upoutá 5 páry vousů kolem ústního otvoru. Nejsou to však pisky, jak by se mohlo podle jména zdát. Zvláštností piskoře je fakt, že umí přijímat i vzdušný kyslík, a to sliznicí střeva.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: léto s Českým rozhlasem České Budějovice.
1: To léto, to si do kapsy dá.
2: A připravené jsou také další nedělní zprávy. Připravila je pro vás Petra Pitra.
3: Je 8 hodin.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Počet žáků na základních školách klesne, naopak studentů středních škol přibyde. Ochránci přírody pojmenovali rok 2026 jako rok hořců. Atleti Vadlejch ani Manuel medaily na mistrovství Evropy nevybojovali. Teploty budou i dneska vysoké, na jihu Čech se dostanou ke 34 stupňům. Pohodové nedělní ráno vám přeje Petra Pitra. Do základních škol by od září mělo podle ministerstva školství chodit v porovnání s minulým školním rokem o zhruba 1400 dětí míň, přibližně 1 milion. Do prvních tříd pak nově zamíří na 115 tisíc žáků. Pro část předškoláků už přitom začala platit nová přísnější pravidla pro odklady. Ty bude možné získat jen ze závažných zdravotních důvodů. Na středních školách pak bude letos podle ministerstva studovat skoro 500 tisíc žáků. V porovnání s předchozím rokem jejich počet vzroste asi o 1800. Český svaz ochránců přírody vyhlásil letošní rok rokem hořců. Chtějí tím upozornit na nutnost ochrany těchto rostlin. Hořce a jejich příbuzní, hořečky, u nás patří mezi vzácné a ohrožené druhy, uvádí Eliška Prouzová z Českého svazu ochránců přírody.
5: Jejich ohrožení způsobilo několik faktorů. Hlavním důvodem jsou zejména změny v obhospodařování krajiny, zarůstání lokalit nebo přímá likvidace biotopů. Ohroženy však můžou být i trhání, protože se bohužel pro ně jedná o velmi krásné rostliny, které mají spoustu barev. V současné době se ale díky existenci záchranných programů daří jejich populace udržet anebo dokonce zvyšovat.
3: Na šumavském Špičáku se dneska jede závod české enduro série. Na závodníky z Česka, Německa, Francie nebo z Rakouska čeká 6 rychlostních zkoušek, třeba na vrchol Špičáku nebo na pancíř. Lanovka na Špičáku bude během závodu k dispozici i veřejnosti. Částečně budou jen uzavřené některé trati bikeparku. Pokračuje mluvčí areálu Karel Samec.
6: Závod odstartuje prvními kategoriemi v 8:30 ráno v dolní části našeho areálu na uvěži rozhodčích. Na startu budou kromě hlavních kategorií například i elektrokola nebo děti už od 6 let. Cyklistické enduro má u nás v areálu stejně jako závody v downhillu v letní sezóně svoje místo i divácké zázemí.
4: Sport.
3: Oštěpař Jakub Vadlejch i sprinterka Lourdes Gloria Manuel skončili na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu těsně pod stupni vítězů. Manuel byla čtvrtá ve svém nejpomalejším čase v letní sezóně, 50,86 vteřiny. Vadlejch obsadil pátou pozici hodem dlouhým 82 metry a 88 centimetrů.
7: Bojoval jsem do samého konce, posledního jsem cítil už lépe, bohužel 9 centiáčků chybělo a na tu medaili, no, tak to mě samozřejmě velmi mrzí. Ale prostě nebylo to tak daleko, jak bych samozřejmě chtěl, ale po téhle sezóně to musím brát, protože obě dvě kolena zlobily dost a myslím si, že i teď to budu chviličku muset řešit.
3: Soutěž oštěpařů vyhrál Němec Weber v rekordu šampionátu 90 metrů a 40 centimetrů. Čtvrtku žen ovládla Norka Jägerová.
4: Počasí.
3: Během dopoledne začne na jihu Čech od severozápadu přibývat oblačnosti, přechodně bude až zataženo. Odpoledne a hlavně večer čekáme místy přehánky nebo občasný déšť a ojediněle taky bouřky. Nejvyšší teploty budou mezi 31 a 34 stupni, na horách naměří do 28 stupňů. Slabý proměnlivý vítr odpoledne bude přechodně zesilovat na mírný, foukat bude od severozápadu až západu a biozátěž zůstává vysoká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: I tentokrát mám pro vás dobré zprávy. Na jihu Čech nemáme hlášené žádné nehody. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Nedělní ráno s datem 16. srpna. Svátek právě dnes slaví Jáchym. Připomínám, že je to jméno hebrejského původu, které znamená Bohem bude vyvýšen. Katolický kalendář připomíná svatého Rocha z Montpellier a Štěpána I. Uherského. Pranostikata praví o svatém Rochu, brambor jen trochu. A co se narozeninových oslavenců týče, tak jsou jimi francouzský herec, scénárista a režisér Pierre Richard, novinář, spisovatel a dramatik Karel Hvížďala, americký režisér, scénárista a producent James Cameron má narozeniny stejně jako americká zpěvačka a herečka Madonna. Herec Jan Vondráček je oslavencem a také písničkář Xindl X vlastním jménem Ondřej Ládek. Ten se narodil 16. srpna roku 1979. Přejeme všem zmíněným i vám dalším, kteří něco slavíte jen a jen to nej a nej. S vámi Adéla Jirkalová, u mikrofonu pokračuje Jihočeské ráno a teď už předávám slovo, dostává ho Martin Šustr.

Martinem Šustrem každou sobotu a neděli po 8 hodině ranní. Co bylo řečeno, bude i dodrženo. Čas nám hraje do karet a v přehrávači už se roztáčí dnešní písnička Z cizí kapsy. Zpívat ji bude Pavel Roth.

Příjemný hlas i typ romanticky orientovaného interpreta s fotkami na zdech dívčích pokojíčků a dva jasné hity rotující na stanici Hvězda. To je sice velmi zjednodušený, ale pozitivní součet pro Pavla Rota z 80. let. Zcela jistě nejúspěšnější etapy jeho muzikantské kariéry. Necháme-li stranou Rotem naspívanou Zahradu ticha, i po těch desetiletích stále působivou písničku, kterou natočil se skupinou Projektil, zbývá nám na lístku skladba Krásnější než růže. O poznání přímočařejší a melodicky vemlouvavější, o textu nemluvě. Postavil se k ní ve studiu vlastně začerstva, ani ne 2 roky po jejím úspěchu v Itálii, kde ji napsal a naspíval Riccardo Folli. Tohle jméno asi v uších českého fanouška rezonuje méně než ve stejné době po celé Evropě populární pěvci jako Toto Cutugno, Druppi či Umberto Tozzi. Nicméně doma a na západním trhu nebyl Folli žádné ořezávátko. Než se vydal na sólovou dráhu, zpíval ve skutečně populární skupině Pooh a pak už jako solitér vyhrál se skladbou Story di Tutti i Giorni festival v Sanremu. Nás ale dneska zajímá Malinconia, předobraz Rotovy české hitovky. I pro Folliho se stala písní, jak se říká, erbovní a dodnes jí zůstává. O růžích v ní nenajdeme nic, stejně jako v ní není ani památky po nějakém nadbíhání krásné slečně. Melancholie. Tak zní v překladu název a přesně v tom též duchu se odvíjí i její text. Namísto zahoření láskou, rozjímavě smutné posezení nad sklenkou v osamělém večeru. A když si dá posluchač pozor, zjistí, že melodie písničky daleko víc souzní právě s takovou náladou. Riccardo Folli, jinak také vášnivý fanda fotbalu, který ho sám hrával v týmu italských zpěváků připomínajícím zdejší klub Amfora, si tedy bere do ruky mikrofon a vás zdraví Martin Schuster.

0: 8:45, k tomu 1 minuta. Ladíte Český rozhlas České Budějovice, kde si teď budeme povídat o počasí.
1: Počasí.
0: Přišla mi od vás SMS-ka, pěkný den z Prachatic, už 24 plus klid a pohodu přeje Helča. Ano, tak teploty nám stoupají, dnes podle Rosniček vystoupají na 31 až 34 stupňů, na horách k 25 až 28 stupňům Celsia. Čekáme horko a postupně srážky. Pardon. Ráno jasno až polojasno, během dopoledne začne od severozápadu přibývat oblačnost, přechodně až na zataženo. Dopoledne pouze ojediněle, odpoledne a zejména pak večer se postupně místy vyskytnou přehánky nebo občasný déšť a ojediněle také bouřky. Vítr dnes o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí. Předpokládané úhrny srážek do 5 mm, v bouřkách ojediněle kolem 15. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré až velmi dobré a bio pro dnešek na nejvyšším stupni zátěže.
1: Zlá babička. To je jihočeský venkovský román spisovatelky Dity Kůtové. Příběh vycházející z historie autorčiny rodiny. Na začátku Mariina nelehkého osudu byla vražda. Premiéru desetidílné rozhlasové četby poslouchejte od pondělí 17. do pátku 28. srpna. Každý všední den, krátce po 18. hodině, v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Cyklozávody, vážná hudba, květiny či folklor, to vše zaplní dnešní tipy pro volný čas, které jsme pro vás na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice nachystali a dočkáte se jich už za pár chvil. Tady je Anna K.

0: Tipy pro volný čas.
1: Neděle nabídne hudbu, květiny, folklor i trošku toho sportu. V obci Hroby dnes začíná Chýnovský hudební festival. První koncert zazní od 18 hodin v Hrobském kostele na Nanebevzetí Panny Marie. Flétnistka Michaela Meca a kytarista Jiří Meca představí hudbu Johanna Sebastiana Bacha, Luigiho Boccheriniho nebo Charlese Gounoda a současných evropských autorů. Vstupné je dobrovolné. Za hudbou se můžete vydat také na Lomec u Libějovic. V poutním kostele jména Panny Marie začne v 18 hodin koncert duchovní hudby. Tenor Martin Prokeš, basista Jaromír Nosek a violončelista Eduard Šístek nabídnou skladby Johanna Sebastiana Bacha, Hildegardy von Bingen nebo současného autora Marka Rossana. Vstupné je 150 korun. Pokud máte rádi varhany, v 19 hodin zazní půlhodinka v kostele Panny Marie Bolestné na Dobré Vodě u Českých Budějovic. U varhan usedne Martin Kubát, půjde o půl hodinu hudby a trochu nedělního ztišení se. Kdo dává přednost květinám, může ještě dnes zamířit do Neznašova u Týna nad Vltavou. Kulturní dům tam od 9 do 18 hodin rozkvete více než tisícovkou mečíků. Výstavu doplní expozice neznašovských včelařů a prodej medu. Vstupné je dobrovolné. V Písku pokračuje mezinárodní folklorní festival. Do města přijeli soubory ze Slovenska, Mexika, Srbska a Portugalska a doplňují je i české kapely a dětské soubory. Dnešek nabídne vystoupení v knihovně, domovech seniorů i na dalších scénách. A večer patří cymbálové muzice. Většina programu je zdarma. A pokud chcete neděli strávit v pohybu, v 11 hodin odstartuje z areálu Čes Lipno Sport Festivalu v Marině Lipno závod Čes kolem Lipna. Na výběr jsou trasy dlouhé 20 a 60 kilometrů. Cíl čeká ve Frýdavě, zpátky do Frimburka závodníky sveze přívoz a potom zbývá ještě asi 5 kilometrů po cyklostezce do areálu festivalu. Výsledky pořadatelé vyhlásí v 16 hodin a 15 minut. Ať už dnes tedy vyrazíte za hudbou, květinami, folklorem nebo na kolo, Jihočeská neděle má zkrátka z čeho vybírat.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Případ uškrcené ženy připomíná dávný případ sériových vražd. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT2. Boj o přežití ve spalujícím africkém slunci. Premiéra válečného filmu Bitva u El Alameinu. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hostem Pavlem Bobkem, na kterém zavzpomínají na Semafor a na režiséra Jána Roháče. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Nedělní ráno, zprávy má Petra Pitra.
3: Je 8:30.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Vodohospodářský úřad zakázal na Jihlavsku odběr vody z potoků řek, rybníků a nádrží. Důvodem jsou výrazně podprůměrné průtoky v tocích. Na Jihlavě, Jihlávce a Brtnici už klesly na hranici sucha, místy i pod ní. Zákaz se týká i lidí, kteří mají platné povolení. Výjimku mají odběry pro zásobování obyvatel pitnou vodou, napájení hospodářských zvířat nebo potřeby záchranářů. Teplotní rekordy včera v Česku padly zhruba na 30% meteorologických stanic měřících přes 30 let. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, a to 37,1 stupně Celsia. Nad tropickou třicítku se dostaly teploty i na horách. Třeba na Horské Kvildě na Šumavě naměřili 30,5 stupně. Přitom ráno tam teplota klesla pod 2 stupně. Už jen do konce srpna se můžou dobrovolníci hlásit do akce Ukliďme svět. Ta je naplánovaná od 18. do 20. září. Lidi si můžou založit vlastní úklidové místo nebo se k některému přidat. Od organizátorů dostanou zadarmo rukavice a pytle na odpadky. Lidi v lesích nebo v parcích nejčastěji nechávají petlahve, igelitové sáčky a plechovky. Jan Čejka poplave o medaily na mistrovství Evropy v Paříži. Český reprezentant v semifinále polohové dvoustovky obsadil v součtu časů 8. místo. Navíc vylepšil vlastní národní maximum. Jeho nová hodnota je minuta 58 vteřin a 33 setin. Finále čeká Čejku dneska v 18 hodin a 40 minut. Na jihu Čech bude dopoledne přibývat oblačnosti, později odpoledne a hlavně večer čekáme místy přehánky nebo občasný déšť a ojediněle se můžou objevit i bouřky. Teploty vystoupají ke 34 stupňům, na horách k 28. Slabý vítr bude přechodně zesilovat na mírný a pozor, biozátěž zůstane na trojce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: S dopravním omezením počítejte v Táboře. Do středy je částečně uzavřená ulice Souhradí. Jezdí se tam jen jedním jízdním pruhem. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: U tvrze Žumberk u Nových Hradů byly slyšet kladiva, tesání, práskání bičem nebo šustění o robince. Vše souviselo s řemeslnými slavnostmi, které včera navštívili i ve velkém horku stovky návštěvníků. Reportáž přineseme tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za chvíli. Pokračuje jeho české ráno a teď už je ruku v ruce s Pokáčem a dalšími. Písnička z filmu Gam.
6: Někdy se to hold takhle sejde, že na co sáhneš, to ti nejde.

0: Řemesla jsou náročná a zručnost řemeslníků obdivuhodná. To včera viděli návštěvníci řemeslných slavností na Žumberku u Nových Hradů na Českobudějovicku. Někteří vyráběli, jiní ochutnávali, anebo jen poslouchali zajímavé vyprávění těch, kteří svoji práci milují.
1: Tady ti dám mramor, ty si vem paličku, pozor na prstíky.
2: U stánku kamenické rodiny Blanky a Miloslava Králových se zastavili 4 malá děvčata a zkouší si práci kameníků. Chtěli byste být kamenicemi?
3: Ne.
4: Je to těžká práce.
5: Bolej pať potom hlavně ruce.
2: Zatímco Blanka Králová pracuje s dětmi, tak Miloslav Král ukazuje návštěvníkům neobvyklý materiál, který uvidí jen na málo místech.
6: Na málo místech v České republice. Je to náš český mramor, slivenecký. Je z něho udělaná Karlova univerzita, chrám svatého Víta, leží na něm český králové v hrobce.
2: Vy tady ukazujete, že z kamene se dají dělat nejenom kostky dlažební, ale i krásné výrobky.
6: Ano, hodiny, krby, misky, cokoliv člověka napadne.
2: I kameník Miloslav Král si se zájmem poslechnul vyprávění jednoho z návštěvníků. Lubomír Malý měl v rodině kameníky, takže no, o tom něco víte.
7: To byli strýcové, jmenovali se Hestova. Byl jsem u toho a jako jsem nevěřil tomu, že ručně to může jít tak rychle. Na té Šumavě vyrazili do lesa, kde byly všude balvany. No a tam buď udělali pomníky nebo schody, pak se to přivezlo hotový.
8: Tak prosím vás, já bych vám teď dal ochutnat něco fantastického, víčkovice. Plásty, tak to se odstraní a to naložíme do vodky, nebo můžete i do rumu, anebo do slivovice.
2: U jednoho ze stánků je včelař Václav Krištůfek. Srší energii, možná i díky víčkovici, kterou nabízí jednomu z návštěvníků.
9: Vladimíru Kučerovi od Vimperka, také včelařím.
10: Na zdravíčku.
9: Na zdraví. Opravdu v tom cítím vosk, propolis a sluníčko.
2: A teď půjdu za hlasem biče, protože i bičař se objevil na řemeslných slavnostech. Přichází ke mně Martin Štula. Vidím, že má na čele krupě potu.
11: Spíš o to, že využíváme několik různých druhů bičů, takže tam máme třeba na konci bič Číny, což je bič řetězový a ten zrovna není lehký. Tady máme třeba bič z masopustu, který je ze slámy, nebo tady máme různý důdky, devítilcovou kočku, která je vlastně z provazu, používali anglický námořníci.
12: Ukážu to.
2: 74letý Ivan Soška má v ruce orobinec a ukazuje všem návštěvníkům, jak se s ním pracuje.
12: Tak jde s ním. Zatočím a už prostě rozebírám jeden list, druhý list. Tento materiál potom pomačkám ve vaně. On krásně se procítí tou vlhkostí.
2: Je vidět, že tuhle práci máte hodně rád?
12: Ano, je to teďka můj život, protože jsem v důchodě, nějak mě to pohltilo a naučil jsem se spoustu věcí a jsou rád, když je můžu někomu vysvětlit a předat.
2: Ti, kteří nestihli tvrz Žumberk navštívit v průběhu řemeslných slavností, můžou tak udělat ještě do konce října. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
13: Český rozhlas České Budějovice.

0: Půl minutka zbývá do 8:45, to nám to jeho české ráno pomalu, ale jistě směřuje do svého finiše, jak se tak říká. Teď už ovšem dostává svůj prostor ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice meteorolog Petr Fribauer.
1: Počasí.
0: Já vás zdravím a rovnou se ptám, jak máme právě teď na jihu Čech. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. V severozápadní polovině kraje už máme zvětšenou oblačnost a ojediněle se tam i vyskytují přehánky. V té jihovýchodní polovině kraje je potom jasno až polojasno a zatím beze srážek. Počasí u nás začíná ovlivňovat zvlněná studená fronta, která postupuje do střední Evropy od severozápadu. Teploty se na jihu Čech pohybují od 18 až do 24 stupňů Celsia, na horách jsou místy stále kolem 13 stupňů Celsia. V Českých Budějovicích máme stále ještě polojasno, ale té oblačnosti bude během dopoledne přibývat. Teplota se pohybuje aktuálně, teplota je aktuálně 22,2 stupně Celsia, vítr fouká slabý, jihovýchodní 2 metry za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1012 hektopaskalů a aktuálně klesá. Churáňov už hlásí skoro zataženo, teplotu 20,2 stupně Celsia a vítr slabý, jihozápadní 3 metry za sekundu.
0: Ale tak teplota je v pohybu neustále. Kam až se dnes dopohybuje a jak to s těmi mraky bude vypadat v odpoledních hodinách?
2: Odpoledne už budeme mít převážně oblačno, přechodně až zataženo a místy se vyskytnou také přehánky nebo občasný déšť a večer se ojediněle mohou vytvořit i bouřky. Maximální denní teploty dneska ještě před studenou frontou vystoupají na 29 až 32 stupňů Celsia, na horách kolem 26 stupňů. Vítr bude slabý, zejména proměnlivý, odpoledne pouze přechodně mírný, severozápadní až západní 2 až 6 metrů za sekundu. A biopředpověď pro dnešek je na trojce, vysoká zátěž.
0: Naznačil jste studenou frontu, jak ovlivní dnešní noc a pondělní den?
2: Ta studená fronta přes naše území bude přecházet během zítřejšího rána a dopoledne. Zítra přes den bude oblačno až zataženo. V noci místy během dne potom na většině území s deštěm nebo s přehánkami a místy se navíc mohou tvořit také bouřky, které mohou být i silné. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 18 až 15 stupni Celsia a maxima budou oproti dnešku poměrně nízké 22 až 25 stupňů Celsia na horách kolem 19 stupňů. Vítr bude slabý, proměnlivý, odpoledne postupně mírný, severozápadní až západní 2 až 6 metrů za sekundu. V bouřkách potom může zesilovat a zítra večer bude vítr opět slábnout. Biopředpověď pro zítřek je na jednice, tedy mírná zátěž.
0: Bude to v podobném duchu pokračovat i v úterý?
2: V úterý počasí u nás bude ovlivňovat brázda nízkého tlaku vzduchu od severu a k večeru nás pak bude přecházet tentokrát teplá fronta. Bude stále ale oblačno až zataženo, místy s přehánkami nebo s občasným deštěm. Teploty budou minimální kolem 13 a maxima kolem 21 stupňů Celsia. A vítr bude slabý, během nemírný, severozápadní až západní 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Opět navážeme, co ta teplá fronta udělá se středou?
2: Ve středu bude stále oblačno až zataženo a místy stále s přehánkami. A ty teploty ale porostou. Minima budou kolem 15 a maxima kolem 28 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, jihozápadní až jižní, odpoledne pak přechodně mírný, 2 až 6 metrů za sekundu a postupně se bude měnit na západní až severozápadní.
0: Tolik meteorolog Petr Fribauer. Děkuji za váš čas. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.
3: Umění, které potkáte doslova na každém kroku. I tak by se dal charakterizovat festival vizuálního umění Vidiny, který od středy do neděle zaplní lázeňskou Třeboň. Kromě výstav si návštěvníci užijí filmy a koncerty pod širým nebem, videomapping a performance. Festival Vidiny podrobně představíme v nedělní kavárně, ke které vás zve Pavla Kuchtová.

0: Dnešní Jihočeské ráno s datem 16. srpna je ve svém závěru a i na dnešní odpoledne jsme pro vás, milí posluchači, připravili povídku. Hodláte-li strávit čas po 14. hodině při poslechu našeho vysílání, tak poslouchejte, o čem bude. Je to příběh o rodině, která se po letech ve vzpomínkách vrací do období srpna 2002, kdy jižní Čechy a nejen je sužovaly velké povodně.
1: Babička Plaváček. Tak ji tenkrát naše malá Lucka pojmenovala. Co to říkal Pavel, že je sucho? No, to před 10 lety teda fakt nebylo. Pavel se tehdy přiřítil z práce a místo obvyklého rád a doma vyhrkl, jestli jsem prý viděla zprávy. Představ si, někde už se řeky valí přes vesnice. Domluvil jsem se v práci s Honzou, že pojedeme pomáhat. Ve spěchu házel do tašky oblečení, nějaké konzervy, do oka mu padla i láhev Sava. Mirko, víš, on tam Honza má tetu, tak ji chce vzít k sobě. No, to je od něj, od vás obou hezký, ale pořád si mi neřekl, kam to vlastně jedeš. Ale to už Pavel stojí ve dveřích, klíče si nebere. Hamr se to tam jmenuje, taková malá vesnička, tak ahoj.
0: Manžel Pavel jel tehdy v srpnu roku 2002 pomáhat do záplavami postižených míst. Udělal tam ovšem něco, za co se celých dalších 10 let styděl. Ale nakonec díky tomuhle jeho selhání našla rodina skvělou babičku, Plaváčka. Povídku s názvem Den jako každý jiný napsala jindřichohradecká autorka Marcela Handlová. Načetla ji herečka Lenka Krčková-Šestáková. Poslouchejte tedy Český rozhlas České Budějovice i krátce po 14. hodině. Povídky se dočkáte v našem vysílání. Ode mne pro dnešek vše. Adéla Jirkalová se loučí. Děkuji za přízeň. Mějte se přenádherně letně a těšte se stejně jako já na přicházející déšť. Naslyšenou.

0: je 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Zemědělci na Vysočině sklízí dřív, sucho může ovlivnit úrodu brambor. 12 lidí nepřežilo nehodu polského autobusu na maďarské dálnici. Kolem Lipenské přehrady si dneska zazávodí stovky cyklistů. Odpolední teploty budou na jihu Čech kolem 32 stupňů, místy se objeví přehánky. Hezké dopoledne vám přeje Petra Pitra. Sucho letos zemědělcům na Vysočině výrazně komplikuje hospodaření. Vysoké teploty a nedostatek srážek se odráží na úrodě i stavu půdy. Meteorologové navíc v nejbližších dnech výraznější déšť neočekávají. Nedostatek vláhy se tak může výrazně podepsat taky na úrodě brambor.
3: Tady vidíte vlastně, že ta půda úplně praská, že jsou vlastně ty pory a brambory se skoro vyvalují ven a snad pod tím něco bude, no, takže necháme se překovit třeba za 3 týdny, kdy to budeme vyhorávat, tak uvidíme.
4: Popisuje hospodář Lukáš Bauer z Hybrálce. Vysoké teploty a sucho podle něj zapříčinily i dřívější sklizeň obilovin.
3: To je prostě rychlej, no, letos to bylo nějak minimálně o těch 14 dní dřív. A jak vidíme, tak prostě pole jsou posyčený a zůstává nám jenom ty poslední plodiny, čím si je vlastně kukuřice a mák.
4: Veškerou sklizeň na Vysočině dokončí zemědělci podle Jihlavské agrární komory tento týden. Magdalena Machová, Český rozhlas.
2: Na maďarské dálnici se v noci převrátil polský autobus. Zemřelo 12 lidí a 10 dalších je vážně zraněných. Podle předběžných informací maďarské policie řidič autobusu při jízdě usnul. Autobus sjel kolem 1 hodiny ráno do příkopu na dálnici M3 na severovýchodě země. Úsek dálnice zůstává zavřený. Maďarský server Telex napsal, že v autobusu bylo 57 cestujících a 2 řidiči. Na Lipno Sport Festivalu v Lipně nad Vltavou dneska začínají 2 cyklistické závody. Účastníci starší 16 let pojedou 60 kilometrů dlouhou trasu do Frýdavy v Přední Výtoni. Druhým závodem je míň náročná Feel Eco 20, vhodná i pro děti od 10 let. Uvedla ředitelka festivalu a bývalá olympijská vítězka Kateřina Neumannová.
5: Vrchol celého festivalu cyklistický závod Čas kolem Lipna, což je opravdu závod už s mnoha stovkami cyklistů na tratích nebo na vzdálenostech dlouhých 20 nebo 60 kilometrů na horských kolech nebo na gravelech.
1: Počasí.
2: Během dopoledne začne na jihu Čech od severozápadu přibývat oblačnosti, přechodně čekáme až zataženo. Odpoledne a hlavně večer pak se místy objeví přehánky nebo občasný déšť a ojediněle se můžou vyskytnout i bouřky. Nejvyšší teploty budou dneska mezi 31 a 34 stupni, na horách naměří maximálně 28 stupňů. Slabý proměnlivý vítr bude odpoledne přechodně zesilovat na mírný. Foukat bude od severozápadu až západu. A pozor, biozátěž zůstává vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Provoz na jihočeských silnicích zůstává klidný, nemáme hlášené žádné komplikace, žádné nehody. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Dnes se vypravíme po stopách Keltů v jižních Čechách. Impulzem k tomu bylo natáčení, které jsem si užil u Kbílského dolmenu. O vzniku samotného dolmenu existují dvě hypotézy. První říká, že je to dílo lidských rukou, z keltského období pochopitelně. A druhá mluví o přírodním původu. Přesné stáří a účel, pokud tedy nějaký byl, nejsou doloženy. Ale je to tam skutečně spojené s nějakou mystickou atmosférou. Ostatně poznáte sami v následující reportáži. A právě tato návštěva mě inspirovala k tomu, abych vybral i další, nové i starší reportáže a sestavil z nich mozaiku o Keltech na jihu Čech. Takže nás čeká ještě připomínka keltských statérů a obchodů založených na zlatě z Otavy a z Pošumaví, návštěva třísovského opida a nejstarší železný keltský meč nalezený právě v jižních Čechách.

0: Tak se vydýcháme. S Miroslavem Šoberem máme za sebou první z dnešního stoupání vzhůru. Jsme u Kbílského dolmenu, ale on je to opravdu dolmen, on je to opravdu stůl. Co asi všichni známe, dejme tomu z nějakých komiksů, o Asterixovi a Obelixovi. A ono to opravdu takhle vypadá. Popište nám to.
1: Můžeme na to koukat jako na sluk kamenů, kdy ten jeden kamen například díky mrazovému zvětrávání si sedl na ty dva ostatní. A nebo můžeme přijmout tu hypotézu, že se opravdu jedná o pozůstatek Keltů, kteří tady v tom kraji byli. A mimochodem oni první objevili, že je to zlatonosný kraj, takže hlídali tady z toho kopce Kbíl, který teď je tedy zarostlý, ale v minulosti určitě nebyl, tak z něho mohli hlídat jak údolí Voliňky, tak údolí Otavy.
0: Ono to na první pohled totiž nevypadá. Když jsme sem šli nahoru do kopce, tak jsem si říkal, no tak to je vršíček nějaký. Jenomže z druhé strany je nějaká jakoby skalka a další svah dolů, čili ostroh nad tímto údolím. Musel to tady kdysi vypadat ještě příkřeji, ještě odděleněji. Myslím si, že spousty stromů a toho pozdějšího nánosu to trošku změlnili, ale toto místo jakoby bylo skoro určené pro nějakou svatyni.
1: Je to přesně tak. Ono tomu napovídá i to umístění kamenů. Dalo by se říci, že třeba tam ten hlavní je až geometricky opracovaný. I ty lomy jsou naprosto přesné, vys ten vlevo, jak už je trochu posunutý. Já jsem toho názoru, že to mohla být svatyně, jednak to bylo to kontrolní místo a úplně si tady toho keltského druida dovedu představit. Já teda si taky troufnu věřit, že to je pozůstatek našich předků Keltů, u kterých známe ty populární menhiry, což je jeden postavený kámen, nebo ty kromlechy, což je několik kamenů postavených do kruhu, vis Stonehenge. A potom dolmeny, to jsou právě ty keltské stoly, o kterých se říká, že mimo jiné sloužily k přinášení obětinám. Všichni známe Panoramixe, jeho kouzelné lektvary, zlaté srpy, jmelí a tak podobně. Ale je fakt, že jednak toto místo je energeticky velmi silné. Už víme, že Kelti k tomu měli hodně blízko k vyhledávání těch silných energetických míst. Mimochodem, když si lehnete pod ten kámen a chvilku tam poležíte, tak přímo uprostřed, jakoby když budete ležet, tak je ta energie nejsilnější. A jinak je to celé orientované směrem západovýchodním nebo východozápadním, jak chceme. A v podstatě těmi průhledy, průzory, kdyby tady nebyl les, tak vidíme další energeticky silná místa jižních i západních Čech. Třeba Boží kámen nad Tažovicemi.
0: Teď jsme obešli Kbílský dolmen a máte pravdu, i z téhle strany je jakoby opravdu opracovaný do ostrých úhlů, jako kdyby byl okrájený, určený k podložení toho horního stolového kamene.
1: Až by se řeklo řemeslná práce.
0: Přesně tak. A jinak celkově, když se podívám tady, tak si připadám jako u Lipna kolem horního toku té Vltavy před vyšším brodem, kde jsou přesně takhle mechem zarostlé velké balvany, které se postupně kupí, množí, až najednou uvidíte před sebou čertovu stěnu.
1: Tady je to v takovém malém, jinak my tady čertovu stěnu úplně přímo nemáme, ale nedaleko už je svatá Máří, Mářský vrch a tam už je klasické kamenné pole. Takže tohle to je taková předzvěst, jak tu kamenné pole za několik milionů let možná také bude.
0: Kbílský dolmen ovšem není jediným důvodem, proč jsme se sem nahoru na Kbíl vyštrachali. Stačí od něj popojít ještě nějakých 20-30 metrů výše a kde se vzala, tu se vzala, doslova před vámi vyroste rozhledna. Dvířka, plechová petlice, aby to tu bylo zavřené. Byť to není zamčené, protože Kbílská rozhledna je přístupná po celý rok. Ovšem, jak praví zkušenost, ovšem na vlastní nebezpečí. Jsme s Miroslavem Šobrem na asi nejvyšší části vrchu jménem Kbíl. Říkám to dobře?
1: Přesně tak, jsme na vrcholu Kbíl.
0: Jak je tady dlouho tato rozhledna?
1: Tahle rozhledna je tady z období toho boomu stanic pro provozovatele mobilních sítí, stožáru, takže je to plus minus 20 let.
0: Kdykoliv jsem jel někdy se podívat na nějakou rozhlednu a natáčel jsem tam, tak první moje otázka byla dole, Kolik nás čeká schodů? Nejkrásnější odpověď byla na rozhodně Kovářka. No to si snad spočítáte sám, ne, pane? Kolik je tu schodů? Řeknete mi to.
1: Řeknu, je tady 150 schodů, jo. Takže to není taková divočina, ale je to ten klasický příhradový stožár s tou šroubovicí kolem toho centrálu. A kdo má závratě a potom v těch vyšších výškách se mu trošku točí hlava, protože celá ta konstrukce se lehce houpe, dnes teda ne, protože není vítr, ale protože vyhlídková plošina je v 30 metrech, tak dneska je to paráda. Krásný ticho nic, ale při větru je to už poměrně nepříjemné.
0: A teď už vycházím nad koruny stromu. Přítmí lesa mizí a naštěstí máme dnes krásně slunečný podzimní den. Takže okolí hraje doslova všemi barvami. Nicméně, při rozhledu do okolí toho budeme vyjmenovávat asi hodně. Tak vy jste větší odborník, vy to tu znáte lépe.
1: Když se podíváme na jih, tak budeme koukat až na Šumavu, na kompletní šumavský pásmo, takže Boubín, Bobík, potom dál jihozápad, Sušicko, Svatobor a můžeme při dobré viditelnosti dohlédnout i na Velký Javor. Když vezmeme opačný směr do vnitrozemí, to znamená Písecko, Strakonicko, Blatensko a až vzadu potom Brdy s nejvyšším vrcholem Třemšín, to je taky nádherně vidět. No a takovým významným orientačním bodem, jako je tady všude bloky jaderné elektrárny Temelín, chladící věže, takže od těch se lze odpíchnout. Při dobré viditelnosti jsou vidět i Novohradské hory, jinak samozřejmě Kleť, Mářský vrch. V podstatě veškeré ty nejsprofanovanější jihočeské a západočeské vyhlídkové vrchy, tak tady z Kbílu můžeme vidět.
0: Tak a dolů. Jde to rychle, ale opravdu je to tak, pokud by měl někdo z návštěvníků problém se závratěmi, no a vadilo by mu, pokud by se musel dívat úplně hodně hluboko pod sebe, no tak já mu tu návštěvu Kbílské rozhledny nedoporučím, protože díky té konstrukci je vidět ze zhora až úplně dolů.

0: Předchozí reportáž Z vrchu k Bíl jsem natáčel s Miroslavem Šobrem ze Strakonického odboru životního prostředí. A na Strakonicku ještě zůstaneme, protože jsem v našem rozhlasovém archivu našel nahrávku z 1. února roku 1997. S doktorem Janem Michálkem, strakonickým archeologem, ji natočil redaktor Jaroslav Klíma. A pokud byla v předchozí nahrávce řeč o zlatých srpech, tak teď si poslechněte něco o keltských zlatých mincích.
1: O tom, že Keltové rýžovali zlato v Pootaví, anebo možná ho i těžili z primárních ložisek na Šumavě, už je dostatek důkazů. Já bych ovšem chtěl vědět, pane doktore, jak bohatí byli ti Keltové, kteří žili tady v okolí Strakonic nebo tady v Pootaví. Ti, co těžili to zlato, byli bohatší než jiní Keltové?
2: Specifický obor hospodářství Keltů přispíval i k jejich bohatství. V uplynulých letech se nám v rámci systematického průzkumu bývalého areálu bývalých rýžovišť zlata v okolí Modlešovic, to znamená východně od Strakonic, podařilo odkrýt i dvorec těchto Keltů, kteří se zabývali těžbou zlata, rýžováním z otavských náplavů, tedy exploatovali druhotná ložiska zlata. Ty Keltové za vyrýžovanou surovinu, za zlato, která se v té době zpracovávala v centrech keltského osídlení v Čechách, například na Opidu ve Stradonicích nebo na Opidu Závisti u Prahy, kde se soustředěvaly i další obory hospodářské činnosti. To zlato bylo používáno především k výrobě šperků a Keltové vlastně byli také první na území severně od Alp, kteří začali u nás odlévat a razit zlaté mince. Keltské zlato z Otavy sloužilo především tedy k výrobě prvních platidel, takzvaných duhovek. Duhovky to jsou vlastně statéry a jejich nominální hodnoty. Ty byly raženy podle vzoru statérů makedonského císaře Alexandra. Posléze se uplatnili teda i v keltském obchodu ve střední Evropě. Za toto vyrýžované zlato proudilo do těch dvorců, těchto keltských hospodářů sem na střední Otavu řada exkluzivních výrobků. V tom dvorci se nám podařilo v těch jednotlivých chatách vůbec objevit největší počet skleněných a sapropelitových náramků.
1: Sklo známe a sapropelit je, prosím
2: sapropelit
1: vás.
2: Je vlastně, je to nekvalitní uhelnatá hmota, nazývaná také švartna, je to vlastně měkké uhlí, které Keltové obráběli na soustruhu a vyráběli z něj krásné černé náramky, takzvané sapropelitové náramky, a ty proudily právě z těch středočeských takzvaných industriálních zón výměnou za otavské zlato do těchto dvorců. Právě v tom dvorci v Modlešovicích se nám podařilo odkrýt z období 3. století před naším letopočtem, to znamená z období, do kterého můžeme datovat největší boom nebo největší rozkvět těžby otavského zlata, nejbohatší soubor skleněných a sapropelitových náramků v celých Čechách. Ty chaty byly počtem nalezených šperků bohatší než chaty v těch centrech keltské moci na těch centrálních opidech, jako bylo třeba například Opidum ve Stradonicích nedaleko Berouna.
1: Když jste vzpomněl keltská opida, tak bych já chtěl připomenout Třísov a publikovalo se, že Keltové své opidum na Třísově kromě jiného měli také, protože v blízkém Českém Krumlově byla ložiska tuhy, které Keltové využívali pro svoji keramiku, známou s tou muří nohou. A tady nedaleko Strakonic Poutaví vlastně v Kněží hoře jsou také naleziště tuhy grafitu. Používali Keltové tuto katovickou tuhu?
2: Ano, jak jste již říkal, Třísovské opidum. Vlastně všechna tato centra keltské moci, k nímž patří ta takzvaná opida, k nímž patří i Třísov na Českokrumlovsku, byla vždy založena v krajině, která byla bohatá na nerostné suroviny, ať už to bylo teda zlato, železné rudy nebo tuha, jako v případě Českého Krumlova. Ale i zde na Strakonicku je několik přírodních ložisek tuhy, k nímž nejznámější patří ložisko Kněží hora u Katovic. Zjistili jsme tuha z Českého Krumlova, z ložiska Městský vrch, byla použita až v jednom sídlišti na jižním Slovensku, kam se dostala teda distribucí nebo obchodem, tak jsme podrobili nálezy tuhové keramiky a hrudek surové tyhy z těch keltských chat analýze. Zjistili jsme, že právě na Strakonicku, právě zde v povodí střední Otavy, byla využívána již od toho 4. a 3. století před naším letopočtem místní surovina tuha z ložiska Kněží hora u Katovic.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, dnes keltský speciál. A pokračujeme dál po stopách Keltů na jihu Čech. Doktor Jan Michálek zmínil Třísovské oppidum a to je pro mě velice blízká lokalita. Jezdím tam už léta a rád se tam vracím. Takže si i rád připomenu nahrávku, kterou jsme v Třísově natočili s archeologem Ondřejem Chvojkou. A to ve dvou následujících vstupech. Vltavý. Když tak člověk přijde tou v podstatě dnes už neexistující bývalou hlavní branou do Třísovského oppida, tak si říká, jestli není náhodou v nějakém postkatastrofickém filmu, protože tady kdysi kvetla civilizace a po té civilizaci už tady není ani veta. A bývalo to město, které bylo v podstatě v poměru k dnešku asi tak stejně důležité, možná důležitější, jak České Budějovice. Já se ptám archeologa Ondřeje Chvojky, je to pravda?
1: Je to pravda. Je to tak, skutečně v době, kdy tady vrcholí takzvaná laténská civilizace, to znamená Kelti, někdy ve 2. a 1. století před naším letopočtem, tak v tom místě, kde je dneska ta rozsáhlá vlastně louka, pastvina, tak stálo město. Město, které patří k těm opravdu nejvýznamnějším archeologickým památkám z pravěku jižních Čech, no a které po sobě dneska zanechalo opravdu jenom několik málo viditelných reliktů. Přesto to bylo místo, které po dobu minimálně 100 let bylo takovým, dá se říci, centrem jižních Čech, kde se scházeli obchodníci, kde se scházeli specializovaní výrobci, řemeslníci, kde byly velké trhy, kde byla určitě největší koncentrace lidí v té době v celých jižních Čechách. To všechno zde zhruba od poloviny 2. století před naším letopočtem do přibližně poloviny 1. století před naším letopočtem existovalo. No a jak rychle vzniklo, tak také rychle zaniklo.
0: No ono to má logiku, že to město se rozkládalo, dá se říct, vedle hlavní dopravní tepny, protože dole teče Vltava.
1: Ano, tady je evidentní to oppidum, říkáme tomuto město oppidum. Tak to oppidum nebylo jediné. Tady v Čechách máme těch oppid asi 7, přičemž většina z nich je skutečně vázaných na ty předpokládané hlavní dálkové komunikace. No a není jistě náhoda, že 4 z těch oppid jsou vázané na řeku Vltavu. To nejjižnější je naše Třísovské oppidum, pak máme další v Nevězicích na Písecku, pak máme ještě ve středních Čechách Hrazany a Závist. Ty všechny kopírují tok řeky Vltavy, ty všechny jednoznačně dokumentují to, že podél řeky Vltavy musela v té době laténské, a nejenom v té době, prakticky v celém pravěku existovat významná komunikace, která spojovala vlastně české země, dnešní české země s územím dnešního, řekněme, rakouského, bavorského Podunají, s Alpami a s dalšími regiony dále na jih. Podél této komunikace se evidentně dopravovala řada zajímavých a významných komodit, ať už to byly suroviny, jako je měď nebo sůl, nebo to byly třeba i luxusní výrobky. Máme přímo z Třísova řadu zajímavých nálezů, které ukazují na import, na vlastně dopravu velice zajímavých výrobků z oblasti dnešní Itálie, Řecka, případně dalších středomořských oblastí.
0: Takže tady někde se v podstatě střetávaly dvě, dá se říci, civilizace. Ta jižanská a ta severská. Dá se to tak říct?
1: Já bych neřekl úplně severská, bych řekl středoevropská, protože Kelti byli skutečně původem středoevropská civilizace, populace, která se zde vyvíjí už od 2. tisíciletí před naším letopočtem a ten její vývoj vlastně vrcholí v té době laténské, v té mladší době železné, v tom opidálním období. No ale zároveň jsme taková spojnice mezi tím severem, kde se v té době už víceméně dotvářejí Germáni, kteří následně vystupují na historickou scénu, a tím jihem, kde nám kvetou ty antické civilizace, kde v té době rozkvétá vlastně starověký Řím, že jo, který postupně rozšiřuje své teritorium, to impérium postupně pohlcuje ty další oblasti. A to je ta doba, kdy tady u nás vlastně vrcholí ta civilizace Keltů, která se dá označit za určitého prostředníka mezi těmito středozemními nebo středomořskými civilizacemi a tím poměrně jakoby periferním severem Evropy, kde v té době už nám vystupují na historickou scénu Germáni. Ty Kelti byli mezi nimi a byli takovým prostředníkem, se dá říct.

0: Když jsem mluvil o té bývalé vstupní bráně, tak v podstatě tady do dneška lehce znát je v tom reliefu té krajiny. A vůbec ten reliéf krajiny jako takové, toho místa, kde stávávalo tady to slavné, nebo kdysi slavné Třísovské oppidum, mě třeba osobně připomíná ležící tvar ženského trupu. Protože jsou tu, kromě toho rovného břicha, které se táhne dolů k řece, ještě po stranách dvě vyvýšeniny. A tam do dnešního dne jsou ještě patrné nějaké kamenné zbytky. Zdá se mi to nebo ne? Protože když se vyjde tady od té hlavní brány směrem jižním, tak tam je taková kruhová věž. Je to možné?
1: No, ono je tady jeden malinko problém. My můžeme říci, že v prostoru, kde se nacházelo to keltské město, to Oppidum, nic staršího nebylo. Ty Kelti to opravdu založili, dá se říci, na zeleném drnu, čili nic staršího než keltského by tam být nemělo, ale trošku je problém v tom, že pak samozřejmě po té, co ti Kelti odcházejí, co opouštějí to město, tak se zde přeci jenom ti lidé občas také projevovali a máme zde právě trošku problém, například takové ty terasovité stupně, co vidíme zejména v té severní části Oppida, ale i v té jižní jsou vidět, tak je otázka, jestli jsou už úpravou od Keltů, což je velmi možné a dosti pravděpodobné, ale nebo to také může být třeba i středověká parcelace políček, kdy si tam ti vesničani vlastně z toho v té době už existující vesnice Třísova zakládali svoje políčka. Takže tady je trošku problém, on samozřejmě jak ten prostor té takzvané severní, tak i té takzvané jižní akropel byl archeologicky zkoumaný. Byl zkoumaný mezi polovinou 50. a polovinou 80. let především panem doktorem Břeněm z Národního muzea v Praze, který tam opravdu odkryl velmi zajímavé nálezy, velmi zajímavé objekty. Bohužel ten jeho výzkum nebyl doteďka podrobně zpracován. Pan doktor zemřel dříve, než se mu povedlo dovést to zpracování do finále, takže my u mnoha těch dodneška viditelných reliktů nejsme si úplně jistý, o co se jednalo, nebo jestli se opravdu jednalo o keltskou, a nebo až třeba novější záležitost. Nicméně opravdu můžu potvrdit, že mnohé ty relikty, samozřejmě je jasné opevnění, je jasná ta klešťovitá brána, ale i ty mnohé prvky, které vidíme na obou dvou těch akropolích, tak je dost pravděpodobné, že jsou keltské, že jsou latenské, nicméně by to chtělo ověřit. Není to úplně ve všech případech jisté. Tady bych chtěl upozornit přímo v té oblasti severní akropole, tam na tom nejvyšším místě, je tam doteďka v terénu malinko patrný půdorys osmihrané stavby centrály, která tam byla postavená na tom nejvyšším místě Oppida a která evidentně neměla nějakou běžnou, řekněme, užitkovou funkci, ale s velkou pravděpodobností se jednalo o svatyni. Svatyni, která tam asi opravdu mohla být na tom nejviditelnějším, nejmarkantnějším místě a mohla opravdu sloužit jako místo vykonávání určitých obřadů. Takže tam jsou malinko vidět relikty stavby, která z mého pohledu je jistě teda keltská, která opravdu můžeme říci, že pochází z toho období Laténu. Trošku horší už jsou pak třeba některé ty terásky vyskládané třeba i při tom obvodu toho Oppida. Tam bych se trošku bál tvrdit, že to je keltský, tam to skutečně může být až středověký, až třeba snos kamenů, ale chtělo by to ověřit moderním výzkumem a podívat se i na ty staré výzkumy, co tam prováděl pan doktor Břeň a které doteďka nebyly zpracované. Takže tam bych v tuto chvíli to s jistotou netvrdil. Tam je to opravdu ještě možné, že to je i středověké, případně novověké.
0: Ty dvě vyvýšeniny, které jsem myslel, to jsou ty akropole, které vy jste zmiňoval konkrétně, to znamená severní a jižní. A akropole to zavání tím řeckým názvem, ovšem to pojmenovali ti Keltové, nebo to je novodobý název?
1: Ano, ono je to náš dnešní název. My samozřejmě nevíme, jak tomu ti lidé v té době laténské, ti Keltové, jak tomu říkali. Ten termín akropole je terminus technicus, který dnešní archeologie užívá pro označení těch nejvyvýšenějších jakoby centrálních míst opevněných lokalit, ať už to jsou hradiště z doby bronzové, z doby železné, nebo tady ta Oppida. Ono je vůbec i ten termín Oppidum, také není keltský, ten je vlastně převzatý z latiny. Tak to označoval Gaius Julius Caesar keltská města, když dobýval Gály, a ten termín Oppidum se pak v archeologii přenesl obecně na označení keltských měst, takže oni sami tomu také říkali jinak, ale my nevíme jako přesně zase jak. Každopádně i ten termín Oppidum, který dneska používáme pro označení toho vlastního třísovského města zaniklého, tak je termín, který nepoužívali Keltové, který používali Římani v Gály, když dobývali vlastně ty keltské keltská města, která tam v té době rozkvétala.
0: Říkal jste, tak jak rychle vzniklo toto město, tak rychle zaniklo. Proč?
1: To je velká otázka. Ona je to vůbec otázka, která souvisí s celkovým zánikem keltské civilizace tady ve střední Evropě. My víme bezpečně, že ti Kelti zde prostě prožívají nebývalý rozkvět. V tom období druhého až té první poloviny prvého století si je to opravdu doba toho jejich maximálního rozkvětu kulturního, ekonomického, civilizačního. A pak najednou kolem té poloviny prvého století před Kristem dochází k určitému kolapsu. A teď je samozřejmě otázka, co ten kolaps způsobil. Ono těch faktorů mohlo být více. Tradičně se předpokládalo, že tam tou hlavní roli, hlavním důvodem, proč k tomu kolapsu dochází, je tlak Římanů z jihu, Germánů ze severu, Dáků z jeho východu. Je to určitě významný impact nebo významný důvod, ale zdaleka nemusí být jediný. Ono se taky ukazuje v posledních letech díky moderním průzkumům a moderním analýzám, že se zdá, že i ta keltská společnost jako taková se trošku přehrála. Jo, že mohlo dojít i k nějakému vnitřnímu kolapsu, který nemusel být tak úplně způsobený zvnějšku. Samozřejmě, že ten vnější tlak to mohl urychlit nebo to mohl ještě víc jako znásobit ten problém. Nicméně, na druhou stranu je třeba zdůraznit, že tady téměř nikde nevidíme stopy nějakého nějakého útoku, nějakého dobývání, nějakého spálení, zborcení. Prostě to vypadá a na tom třísovském opidu stejně jako na téměř všech jiných, že ty lidi odešli v podstatě dobrovolně. Další důležitá věc je ta, že neodešli určitě všichni. Odešli určitě obyvatelé opid. Ty jsou skutečně od té poloviny prvního století opuštěna. Můžeme se bavit konkrétně třeba v Třísově, proč tomu tak bylo. To je asi problém, který opravdu bychom jenom spekulovali. Je to stejně jako u těch jiných českých opid, která zhruba v té jedné době jsou opuštěná. Ty lidi skutečně odcházejí, ale jak nám ukazují naše moderní archeologické průzkumy, tak rozhodně neodcházejí všichni Keltové. Ukazuje se, že takové to obyvatelstvo těch rovinných zemědělských sídlišť, těch běžných prostě osad, tak ty jako z velké části se zdá, že neodcházejí, že zůstávají a že potom se postupně smísili, postupně se asimilují s těmi příchozími Germány. Ale zase z logiky věci, když sem pak přicházejí Germáni, kteří víme, že zhruba od těch 30. let toho prvého století před Kristem přicházejí do Čech postupně, že by byli trochu sami proti sobě, aby si ty dosavadní Kelty vyháněli. Ty je přeci mohli krásně využít, mohli je vzít jako určité své, řekněme, nádeníky nebo prostě lidi, kteří jim tu krajinu budou nadále obdělávat. A ti Kelti zase, když se člověk cítí do mentality běžného zemědělského venkovského člověka, taky dobrovolně neodchází kam si do nejistoty, když na tom místě může dál zůstat a hold ty své dávky dává někomu jinému než do teďka. Když to takhle řeknu, tak každopádně ten zánik té keltské civilizace je fakt, který nastal po polovině toho prvního století před Kristem. Je vidět v celé střední Evropě. Skutečně v celé střední Evropě Keltové odcházejí, končí, byť neodcházejí evidentně všichni, tak archeologicky se nám postupně ztrácejí. No a je to samozřejmě i konkrétně otázka na tom Třísově. Nicméně můžu říci, že od té poloviny toho prvního století před Kristem tam pak už žádní lidé v pravěku nesídlili. Skutečně už ti nastupující Germáni, kteří sem pak postupně přicházejí, tak osídlují trošku jiné oblasti a evidentně třísovské oppidum bývalé zůstává prostě na pospas.

0: A na závěr dnešního Vltavínu si poslechněte nahrávku o nejstarším železném meči, který byl nalezený na území Čech. Je to nahrávka z 26. července roku 1998 a natočila ji dvojice, kterou už jste dnes ve Vltavínu slyšeli. Redaktor Jaroslav Klíma a archeolog Jan Michálek.
1: Doktor Jan Michálek mi vyprávěl o nejstarším českém železném meči. Když jste mi to, pane doktore, vyprávěl, tak jste měl k dispozici vaší kresbu. Já vám samozřejmě bezmezně věřím, ale dneska jsem raději, protože dovolíte, mohu si sáhnout, mohu si zaťukat. Tak přesně takhle zní meč, který je od nás vzdálen tisíciletí. 3 tisíciletí?
2: Ne, necelá 3 tisíciletí, asi necelá 2,5 tisíciletí a jedná se o vůbec první nález keltského železného meče s takzvanou výzdobou páru draků, který byl v posledních letech na území České republiky nebo dříve Československa nalezen. Takové meče nosili keltští bojovníci na sklonku 3. století před naším letopočtem a tento meč pochází ze žárového hrobu z areálu známého keltského rýžoviště Zlata východně od Strakonic v katastru obce Modlešovice. Tito Keltové, kteří po takovém největším rozkvětu své expanze, kdy se dostali přes soustřední Evropu, Karpatskou kotlinu až do přední Asie, se postupně zase vrací a jedna z těch vln z Karpatské kotliny

0: Pane doktore, když jste ten meč našel, tak jste jako zkušený archeolog samozřejmě věděl, že je keltský. To zdobení těmi draky jste spíš tušil, nebo jste se to dověděl?
1: To jsme vůbec netušili. My všechny nálezy z kovů dáváme konzervovat do již proslulého pracoviště Muzea středních Čech v Roztokách. Tam pracuje konzervátorka paní Alena Havlínová, která absolvovala několik kurzů na významných konzervátorských pracovištích archeologických Evropy, a to v Cirichu ve Švýcarsku a v Mohuči v Německu. My jsme předali soubor železných předmětů, mezi jiným i tento meč, ke konzervaci této paní, která nám asi týden po obdržení této
0: zásilky
1: sdělovala, že máme ukrutné štěstí, že při čištění těch zarezlých částí na té pochvě meče objevila vybíjený ornament právě v podobě těchto draků.
0: Já bych se chtěl vrátit ještě k jedné věci. Když jste mi ukazoval ten nákres i teď, a když se můžeme dívat na vlastně zbytky tohoto rozlomeného meče, tak ten meč je v kovové pochvě. Přestože Keltové jistě byli zdatnými kováři, uměli vykovat meče a různé jiné železné nástroje, tak asi tím železem neuplývali, a oni ještě si navíc dovolili udělat plechovou vlastně pochvu na ten meč.
1: Rozvíjeli tady průmyslovou výrobu, k té těžbě těch surovin patří i těžba železa. To v té době nabylo na obrovské produktivitě, nejen teda dobývání železné rudy, ale i kovářství a zpracovávání vůbec všech kovů, mimo jiné železa. Nebylo to nic neobvyklého, neboť celá výzbroj keltských bojovníků byla ze železa, byla kromě štítů, které byly kožené, dřevěné, snad někdy byly v menší míře i pochvy mečů z kůže nebo ze dřeva, ale ve většině případů nalézáme v celé tehdejší keltské Evropě meče železné, železa. Keltové produkovali obrovské množství.
0: Takže v tomto směru ta železná pochva nebyla nic mimořádného, ale nicméně tento meč jistě nepatřil nějakému řadovému bojovníkovi.
1: Jistě tyto meče museli patřit jisté keltské elitě, která mohla si dovolit takovou tu výzbroj, a to díky tomu, že mohli směnit jako zde získávanou surovinu, a to je tedy otavské zlato.

A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Třeboň rekonstruuje další historický seník na Mokrých Lukách. Belgičtí hasiči bojují s největším požárem v historii země. Česko slíbilo, že na pomoc pošle vrtulník. V Jihlavské nemocnici hledají dobrovolné společníky u lůžka. Na jihu Čech bude přechodně až zataženo. Teploty zůstanou vysoké kolem 32 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Dělníci přes léto zrekonstruují další historický seník v Třeboni. Obnovu chráněné památky skoro za 500 000 korun společně s Jihočeským krajem financuje město. To je taky jeho vlastníkem. Průběh stavby popsal referent odboru rozvoje a investic Milan Jáchym.
3: V současné době se dokončuje montáž roubených stěn, které se v rozích vlastně sesazují do té celé konstrukce. Až bude ta roubená stěna dokončena, tak na tu stavbu bude osazen krov.
2: Východ Belgie sužuje největší požár v historii země. Podle veřejnoprávní stanice VRT už oheň v největší belgické přírodní rezervaci Odfaně spálil přes 2000 hektarů porostu. Úřady nařídily první preventivní evakuace. Ty hrozí i obyvatelům pohraničních obcí v sousedním Německu.
4: Hašení ohně komplikuje mimo jiné složitý terén. Oblast Odfaně je totiž známá pro rozsáhlé bažiny a rašeliniště a ne všechna vozidla se tak můžou přímo k požáru dostat. Zasaženou oblast navštívil belgický ministr vnitra Bernard Kentan. Na sociální síti X poděkoval za pomoc, kterou Belgii zajistil Evropský mechanismus civilní ochrany. K nasazení celkem 3 vrtulníků a 2 letadel pro hašení se přes něj přihlásilo Nizozemsko, Švédsko a taky Česko. S hašením v Belgii pomáhá místní vojáci a zemědělci. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
2: V Jihlavské nemocnici hledají dobrovolníky, kteří by trávili čas s pacienty. Aktuálně chybí kvůli letním dovoleným. Jde o takzvané společníky u lůžka, jak popisuje jejich koordinátorka Žofie Vojáčková.
5: Znamená to vlastně, že člověk přijde do nemocnice si povídat s pacienty, co se nedostanou už ven, nebo zrovna teď tady u nás musí ležet kvůli nějakým svým zdravotním potížím. Společník u lůžka si může nejenom povídat, ale zároveň může třeba s pacientem vyjít ven na zahrádku nebo ho vzít na kafe, na procházku někam v rámci areálu nemocnice, nebo si s ním zahrát třeba nějakou hru.
2: Dobrovolníci v nemocnici Jihlava působí od roku 2010, aktuálně jich je zhruba 60.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech od severozápadu přibývá oblačnosti, přechodně bude až zataženo. Odpoledne a hlavně večer čekáme místy přehánky nebo občasný déšť a ojedinělé se můžou vyskytnout i bouřky. Nejvyšší teploty budou mezi 31 a 34 stupni, na horách naměří do 28 stupňů. Slabý proměnlivý vítr odpoledne přechodně zesílí na mírný, foukat bude od severozápadu až západu a biozátěž zůstává vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehoda komplikuje provoz na silnici číslo 3 u Plané u Českých Budějovic. Srazilo se tam osobní auto s motorkářem. Projíždějte tudy opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
6: Léto je časem, kdy se dá jíst venku, s přáteli, cestovat za jídlem nebo se inspirovat. Tak to s námi dneska zkuste. Protože v závěru vám řeknu o jedné velkolepé akci, na které nesmíte chybět, pokud milujete jídlo, tento pořad a taky obdivujete Františka Kinského. Kromě toho si povíme o bůčku, o oříšcích a pečení sladkého. Připomeneme si soutěžní recept z roku 2024. Jeden z těch, co vyhrál a dostal cenu. A taky přístup mezi 630 receptů, které budou bojovat ve velkém desetiletém finále o velkou cenu na konci roku. Proto jsme taky poprosili přátele a odborníky našeho pořadu, aby nám tyto recepty připomněli. A tak pečou a vaří. Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Ivan Vorochodský a cukráři Josef Maršálek a Vojtěch Vrtiška. A právě za ním domů se vydáme už za malou chvíli. Zve vás Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Další setkání s Vojtěchem Vrtěškou v pochoutkovém narozeninovém roce. Vojto, já tě u nás vítám, nebo rád vstupuji opět do tvého hájemství, protože jsme to už po několikáté v tomto roce, abychom dělali další sladký dezert.
1: No, já tě taky u nás vítám.
0: Už jsem tu skoro jako doma, už vím, kde za kterým rohem, a když udělám 3 kroky vlevo, na co narazím a podobně, tak doufám, že třeba dnes si přeložím ruce k dílu. Budeme dělat recept na kynuté. Kynuté ty máš rád?
1: Já mám moc rád kynuté. Je to možná i dané tím, že úplně ne vždy se k němu dostanu tolik, jak bych chtěl, a je to taková ta věc, kterou peču primárně pro rodinu.
0: Ten recept, kvůli kterému jsme sešli, tedy posluchačská cena roku 2024 pro Žanetu Bubnovou, dělala kynuté sladké pruhované rohlíky. Už naznačují všechno, co v nich je nebo jak vypadají. I ty pruhy se naučí dělat, Vojta, budeme je studovat, abychom to měli co nejpodobnější. Paní Žanetě, ta byla nadšenou cukrářkou, doma podobně vybavená jako ty, ne tak moderně, ale měla spoustu míst na míchání, bábovkových forem, byla nadšená, připravená, takové to krásné babičkovské prostředí. Ty to máš takové jako moderní všechno, nechybí ti někdy trošku propojení s těmi původními generacemi něco, nebo máš ty něco, co ti evokuje vzpomínku na někoho, ať už je to vybavení, kousek nějakého porcelánu, nějakou pomůcku na cukrařinu?
1: Ono, moje studio může na první pohled vypadat dost sterilně a jednoduše, a člověk neví, že když otevře tady ty různé zásuvky a šuplíčky, tak přesně na něj vypadají ty staré talíře po moje babičce, prababičce. Mám tady hrnečky, bábovkové formy, táci, mám tady různá prkínka, takže tady toho opravdu spousta, jenom je to dobře poschovávané.
0: Když se řekne snídaně u babičky, co tobě se vybaví?
1: Mě je lívance kynuté s malinovou marmeládou, které dělala moje prababička. A když bychom se drželi snídaně u babičky, tak tamto jsou takové tlusté smažené palačinky, které měly takové křupavé okraje. To se u nás vždycky dělalo, a pak škvarkové placky.
0: Děláš jim ty něco? Že už teď jim to vracíš, to, co dělali oni v dětství pro tebe, radost?
1: Mě první, co napadlo, jestli něco dělám ostudu, ale doufám, že snad ne.
0: Udělal jsi s někdy ostudu jídlem?
1: Já doufám, že úplně ne. Samozřejmě ne vždycky je to 100%, občas se může něco nepovést, a doufám, že úplně nikdy to velký průšvih nebyl.
0: No a to vracení té starostlivosti babiček vůči tobě, tak vracíš jim to nějak?
1: Samozřejmě. Snažím se za nimi pravidelně jezdit, i když to teď dost bolí, co se týče času právě, ať už je to pečení, nebo je to medicína, a vždycky se na ně strašně moc těším.
0: My se těšíme na to, že už za malou chvíli budeme opět péct a připravovat něco sladkého s Vojtěchem Vrtiškou, a bedlivě to bude určitě poslouchat a se zájmem i Žaneta Bubnová, již recept to bude.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Vydejme se na výpravu za dalším receptem. Je to posluchačský vítěz roku 2024. Byly to sladké, pruhované, plněné rohlíky. Dělala je tehdy Žaneta Bubnová z Polomu. A naplnila, jestli se nepletu, tvarohem, tak jsem zvědav, jaká přijde změna v případě Vojty Vrtišky, který dostal ten úkol tenhle recept předělat podle svého, vlastně vám ho znovu připomenout, abyste pak mohli na konci roku, už se nám to blíží, hlasovat pro recept desetiletí, proto prezentujeme všech těch 36 receptů a dnes je řada na Vojtovi. Tak Vojto, začínáme. Základní otázka, bude tam změna?
1: Nebudou tady úplně radikální změny. Já jsem v těstě vyměnil olej za máslo. A ještě jsem včera procházel kolem čerstvých meruněk, tak bude tvarohová náplň s meruňkama.
0: Yeah. Co si máme připravit na těsto?
1: Potřebujeme 300 gramů hladké mouky, 130 gramů plnotučného mléka, 2 žloutky, 60 gramů másla, kůru z jednoho citronu, 20 gramů droždí čerstvého, 50 gramů cukru krupice, zhruba 4 gramy soli. Na tvarohovou náplň 250 gramů tvarohu takového toho z kostky, odpovídá to jednomu balení, jeden žloutek, 80 gramů cukru krupice, vanilku, kůru z jednoho citronu, 30 gramů rumu, 300 gramů meruněk odhadem a na potření budeme dávat vajíčko s trochou smetany a posypeme sekanými mandlemi.
2: Pochoutkový rok.
1: Paní posluchačka začínala kváskem. Já si myslím, že ten klasický rozkvás, který máme z mléka, cukru a právě toho droždí, měl smysl před zhruba 80 lety, kdy jste měli prostě doma tu hroudu toho droždí a chtěli jste zjistit, jestli po těch dvou měsících, co jí tam máte, ještě žije. Nebo když máte sušené droždí, tak to taky dává smysl, protože většina z nás má to sušené droždí ještě od doby covidu. Co se týče čerstvého droždí, tak nám to spíš uškodí, protože my tím, že budeme koupat ty kvasinky v tom mléce spolu s tím cukrem, tak je primárně naučíme papat ten cukr. A my chceme, aby papaly ty škroby, které jsou v té mouce. Takže vy, když si už chcete dělat nějaký kvásek, tak si udělejte buď omládek, kdy smícháte mléko spolu s moukou a posadíte tam to droždí a necháte to přes noc být. To se hodí třeba u vánoček, mazanců. A nebo to tam prostě vražte, tak jak to droždí je. Zadělejte si základní těsto, jenom bez tuku a pak si přidejte tuk. A tou cestou my půjdeme. Do mísy k robotu si dáme všechny suroviny, kromě tuku. Lupneme tam to droždí.
0: Teď to zamícháme.
1: Zaděláme si těsto, bude to trvat zhruba nějakých 10 minut.
0: A v robotu pracuješ hnětacím hákem?
1: Přesně, vezmeme hák a necháme hnětat na nějakou takovou dvojku.
2: Pochoutkový rok, dnes s Vojtěchem Vrtiškou.
1: Tak jo, dáme si tam máslo nebo jakýkoliv jiný tuk, vždycky je fajn, když ten tuk je studený. Nikdy nerozpouštějte máslo, poleze vám to z toho těsta, budete mít tendenci si to těsto spařit, takže se vám bude trhat, lepit. Dáme mu takových 10 minut a uvidíte, že to bude krásný hladký těsto.
0: Jak to těsto má vypadat, když je zpracované dobře?
1: Chcete, aby bylo hezky hladký, nelepivý. A přitom plastický, nesmí být úplně tuhý. Máme krásný bobánek, vždycky je fajn si podhrnout vlastně ty strany toho těsta, co vytáhnete z mísy a pokrýt si vlastně to těsto jednotnou blankou těsta.
0: Vypadá jak dinosauří vejce.
1: Ježiši Kriste. No dobře, je to krásný hladký bobánek, jo? Necháme kynout, dokud se nám nezdvojnásobí objem.
0: Zajistíme mu stabilní teplotu přikrytím folií.
1: Tu folii tam dáváme, aby to těsto neoschlo. Velký nepřítel kynutého těsta je to, že vám oschne. Proto přikrýváme folií.
0: A vrhneme se na náplň. Tvarhovou, s meruňkama, s rumem.
1: Meruňky ty tam zabalíme až vlastně při finalizaci toho rohlíčku. Takže máme tady tvaroh, ten si utřeme spolu se žloutkem. Zase žloutky jsou pro barvu. Když tam dáte tři, dáte tam tři. Když tam dáte jeden, dáte tam jeden.
0: No a zase to zřídne.
1: Ono těch 20 gramů toho žloutku nebo těch 15 gramů úplně moc ten tvaroh, který je opravdu tuhá kostka, nezřídne. Spíš nám to zřídne tady rumík, takže s tím opatrně.
0: Toho tam je dost teda, pořádný panák.
1: Když tak pošetříme, uvidíme na konzistenci.
0: Cukr, vanilka a citron ještě k tomu. Mhm. Jakou konzistenci by ten tvaroh měl mít do té náplně, aby pak, když se to upeče, to bylo dostatečně jako kyprý, vláčný, ne moc vysušený?
1: Chceme, aby ten tvaroh byl hustej, aby nám netek ze lžíce, ale zároveň to nesmí být úplně pevná hrouda, se kterou se špatně pracuje.
0: Je to skutečně těsto? Není to balónek plastový? Je to tak dokonalý? Šup s tím. Navál. Máme podsypávat nebo ne?
1: Nemusíme to úplně prožívat s tím podsypáváním, protože to těsto je samo o sobě plastický. Ono celkově u těch kynutých těst, jakmile hodně podsypáváte, tak to je znamení toho, že to úplně není dobrý, ta cesta, kterou si ubíráte. Kdyby bylo lepivý to těsto a řičí, tak je dobrý ho jenom přeložit několikrát. Zase tím se přeloží ten lepek a to těsto se zpevní. Takže bochánek si rozdělíme na 8 stejných dílů. Ty si rozválíme na obdélník, takový delší. Vždycky si polovinu nakrájíme na pruhy a tu druhou polovinu naplníme právě naším tvarohem a meruňkama.
0: Takže to roztáhneme do takové placky se zakulacenými konci možná, takový oválek. Kolik to může mít?
1: Nějakých takových 10x15. Teoreticky 20, ty máš lepší odvahu.
0: Já bych řekl tak 10x20, no. Teď si polovinu na tu délku rozkrojíme na proužky, takové prsty, a na tu zbylou celistvou plochu, tu plochu naneseš tedy do středu tu tvarohovou náplň a teď tam přijde ještě někam meruňka.
1: Přesně, dám si tam meruňku.
0: A teď jak zabalit takový ten budoucí sladký pruhovaný plněný rohlík? Jak máme tu náplň s meruňkama, tak to na té části, kde to je plocha toho těsta, přehneme, aby se to zabalilo v podstatě jako váleček. A zbyde nám ta rozstříhaná část na těch několik proužků. Myslím, že paní Bubnová jich tehdy měla 5, Vojtech má i víc odvážně. A pak to pěkně stočíme do obloučku, aby to získalo i ten růžek na konci, aby to bylo opravdu jako rohlík.
1: Ještě, že tě tu mám, ty to tak krásně popíšeš.
0: A mohli bychom vlastně říct, že když začínáš balit tu náplň, tak ty to těsto přihneš ještě z boku, by získalo jakou hrázičku.
1: Já jsem trochu v panice z toho, že to poteče, takže přehýbám, kde se co dá a utahuju, kde se co dá.
0: 8 rohlíků se nám vyjde krásně na jeden plech, vyložený pečícím papírem. Budeme je teď ještě potírat. Čím?
1: Potřebujeme vajíčkem spolu s troškou smetany nebo mléka. Je to z toho důvodu, že ta smetana nebo mléko obsahuje laktózu, která nám na tom skaramelizuje a ty rohlíky budou hezky zlatavě hnědý. Jako když opravdu koupíte v pekárně třeba vánočku a další výrobky, tak jsou vždycky takový hezky zlatohnědý. To je díky té laktóze. Pak to ještě bohatě zasypeme mandlema, aby když by nám tam něco teklo, tak aby to už nebylo vůbec vidět.
0: A necháš to ještě dokynout?
1: Necháme alespoň půl hodinu dokynout a pak budeme péct.
0: Na kolik stupňů, na jak dlouho?
1: Klasicky, u těch výrobků střední velikosti a la koláč a rohlíček bych pek na nějakých 175-180 stupňů a dejme tomu nějakých 30 minut. Já když zavřu oči, tak cítím koláče mojí prababičky a je to strašně hezký pocit takhle zpětně. Fakt musím říct, že moc děkuju za ten recept.
0: Jo.
1: Já nemám slov.
0: Já to měl hned na první dobrou i s tou meruňkou. Ten rum je tam dost cítit. Mně se to nadýchlo. Podívejte, je taková jako jeskyňka s tvarohem a to těsto je tak opravdu měkoučký, krásně.
1: Jo, klidně bychom tam ještě zvládli nějakou náplň k tomu připíchnout po upečení.
0: Tohle já miluju.
1: Vlastně takový hezký kynutej meruňkový knedlík v rohlíku.
0: Tohle kdyby nebylo, tak je takový škody na světě. Kynutý těsto prostě musí být i v naší soutěži a chápu, že tehdy u posluchačů s tímhle receptem Žaneta Bubnová zvítězila v roce 2024.
1: Přesně. Světový mír a kynuté těsto. To nejlepší, co můžeme mít.
0: Amen. Ale chci říct, že recept na ten původní i tenhle, tak jsou na webu pochoutkovýrok.cz. Udělejte si radost v životě i vy a zkuste tenhle recept a potěšte Žanetu Bubnovou, která ho přinesla a dala vlastně do éteru. My moc zdravíme, děkujeme i za to, co to v nás vyvolalo za vzpomínky, že jo, Vojto?
1: Přesně tak. Mějte se krásně.
0: A fanděte pochoutkovému roku a nezapomeňte, příště budeme dělat další vítězný recept, tentokrát ze třetího místa roku 2024. Půjde o masový bochníček s doudlebským bramborovým salátem od Zdeňky Chatové z Doudleb. A vylepší ho nebo udělá po svém Ivan Vodochodský. Už teď se na to připravuje a já věřím, že vy budete i příští týden poslouchat. Tak se mějte krásně a pro vás teď další písnička.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok. Celý tento rok je výherním a zvláštním rokem, už desátým v pořadí naší soutěže. A tak si nejenže připomínáme ty soutěžní recepty, ale nabízíme vám i spoustu nových zážitků. Teď se zaměříme na maso. V tom letním období je oblíbeného hlavně grilovat. Vhod přijde třeba taková vepřová pečínka, klobásky, burgery. Ale pozor, velmi oblíbený je i vepřový bůček. A o něm leco se zjistila naše kolegyně v pochoutkovém roce, Alena Vykydalová.
1: Možná by se mohlo zdát, že vepřový bůček je výsadou české kuchyně. To ale zcela jistě neplatí.
2: Vepřový bůček, fenomén asi celosvětové, protože bůček samozřejmě je na celém světě.
1: Potvrzuje olomoucký řezník Miroslav Kasal a také ostravský kuchař David Valíček, který získával zkušenosti ve vyhlášených restauracích po celém světě. A proto dnes propojuje tradiční českou kuchyni s vůní a chutěmi, například kuchyně asijské.
3: Ať máme rádi vepřové, tak si myslím, že stejně právě v té Asii jsou obrovští specialisti na vepřové speciality a díky tomu, které omáčky a ty chutě, které oni používají, tak dokážou právě to vepřové ještě jakoby splnohodnotnit a úplně z toho vytěžit maximum. Takže za mě třeba Filipínci, se kterými jsem pracoval, tak dělali neskutečné bůčky a ta Asie jako taková plus ty chutě s tím bůčkem a celkově s tím vepřovým dokážou dělat neskutečné zázraky.
1: Ale pojďme zpět do řeznictví. Kvalitní maso, kvalitní zpracování a čerstvost. To jsou hlavní předpoklady spokojenosti řezníka i zákazníka.
2: Máte vepřovou půlku, že jo? Musí se nejdříve odplecit, pak se pilkou odřeže od té půlky, tak aby se nepoškodila kotleta a potom se upravuje. Uřezeš se špica z jedné strany, z druhé strany, po případě pásek žebra. Odřežou se bradavky. No a pak už by měl být upraven zákazníkovi. Někdo má raději z kosti, někdo bez kosti. Dneska je trend mít všecko libové, takže asi čím libovější. I když někdo má rád tučnější, měl by ten řezník mít nabídku, aby si ten člověk vybral podle své nálady chuti.
1: Z jednoho prasete se získá zhruba 15 až 20 kg bůčku. A podle čeho bychom se měli řídit při nákupu, to je podle Miroslava Kasala úplně jednoduché.
2: Samozřejmě pohledem má být čerstvej, nesmí mít oschlé části a už vůbec ne nazelenalé. Na řezu by měl být pěkně prorostlý, jak říkáme tady Adidas, by měl 3 proužky masa.
1: Bůček si můžeme vychutnat na mnoho způsobů, ať už zvolíme tradiční české varianty, anebo se necháme inspirovat v zahraničí.
2: V Čechách uzené, naložené na různé způsoby, s česnekem hlavně, sůl česnek. Nejlepší, když je 3 týdny až měsíc uleželý v tom láku a pomalu udí 12-15 hodin. Dá se samozřejmě udělat plněný, nadívaný buček nebo z bučku do láda.
1: Anglická snídaně je například nemyslitelná bez pravé anglické slaniny. Italové zase vyrábí z bučku svoji pančetu. Pokud se vrátíme k tradiční české úpravě pečenému bučku, tady je několik rad, jak můžeme docílit úžasné křupavé kurčičky.
2: Nejlépe je buček začít pít z kůží důle, je dobře samozřejmě osolit, okořenit, ta kůža vám šťávě naměkne. Po 3/4 hodině to otočíte, kůžu nožem nařežete na pásky nebo na čtverečky, podlívat a přelívat tu kůžu a ono vám potom pěkně udělá kurku.
1: Ať už zvolíte jakoukoliv variantu, nechte si chutnat.
0: Bůčkové zpravodajství najdete i na webu pochoutkovirok.cz. A o zvěřině, maďarských jídlech a zvláštních chutích si popovídáme už za chvíli s herečkou a malířkou Bárou Srncovou.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Nadě v tuhle chvíli vždycky tak jako na mě se podívá a nadechne se hluboce. Pochoutky pokračují, my si budeme povídat s malířkou, herečkou, hostem, který určitě k jídlu má blízko.
1: Márou Sencovou, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Byla jste někdy u jídla nedočkavá?
1: Nedočkavá.
0: Že byste třeba jedla buchty už teplý nebo tak, nebo...
1: No tak buchty se jedí teplý, samozřejmě.
3: Chleba taky.
0: To pak nadýma, ale...
2: No jo, no to se nedá nic dělat, ale je to výborný. I chleba.
0: Spálila jste si někdy pusu teda?
2: No ježiš.
0: Jo.
2: Já si pamatuju takovou věc, že můj brácha, to jsme byli malí, a kaštany jsme dělali, jo, a on mi řekl, že ty normální kaštany jsou ty jedlí, dal je do ohně a pak mi řekl, tak si jako to ochutnej. Já byla vždycky jako její pokusný králík, starší brácha o 2,5 roku, to prostě každá zažila. No a já jsem si ho dala do pusy a když dáte něco vařícího do pusy, tak ono to prdlo v té puse. A bylo to tak jako hrozný, samozřejmě se to ani nedalo jíst, takže spálila jsem si pusu. Ano, velice, i jsem si trošku roztrhla, ale tu pusu mám jinak normálně takovouhle.
0: Vy jste si jedla takovou práskací kuličku trochu.
2: Ano, ano.
1: Ale vařicí.
2: Vařicí, ne, nedělejte to nikdo.
1: Už ta je hrozná.
2: No. Ale máme kaštan jedlý na zahradě též.
1: Ano.
2: A to je teda nádherná věc a výborná věc.
1: Jo, a čili je pečeš?
2: No, peču a dá se to teda i vařit, aha, takže to se dá i vařit ve vodě.
1: A dělá se z toho to pyré, že jo?
2: No, nebo se to tak nějak dá jíst.
1: A já vím, že čili je vždycky se šlehačkou nějaká.
2: Ano, jsou to Maďaři.
1: Já tam miluju ty tvarohy, teda fliky s tvarohem a to je taková dobrota. Na to se dá ten špíček našpařený.
2: No jo, špíček, no.
1: No, ten její špek je něco úplně jiného než náš.
2: Ale nevím, jo, dá se taky tady na farmě a když máte dobrý špek, tak je to výborný špek.
1: No,
2: musí se zajet.
1: Musí, ano, najít svýho farmáře. Každý by měl mít svého farmáře.
2: Přesně
1: takhle.
2: Tak.
0: Co takový maďarský dobošův dort?
2: To neznám tady.
0: Ne, čokoládový vrstvený, to je klasický maďarský desert, dort, prostě taky jako mají ve Vídni sachr, tak v Maďarsku mají doboš.
2: Já nejsem takový jako specialista na tu maďarskou kuchyni.
0: Naším hostem je Bára Srncová, jíte srnčí?
2: Já moc maso tomu nedávám a když už tak teda od farmáře jenom takovou jako lahůdečku, ale zrovna teda v zimě důležitá slanina je, myslím, jako fajn. Zkrátka si jí občas dopřát. Jo. Na co máte chuť? Ale pomálu, pomálu. Já myslím, že jednou týdně pro mě maso bohatě stačí.
0: Uh-huh. Slanina visí někde v komoře?
2: Tam je kočka. Ne.
1: To by nešlo.
2: Ta vegetariánská strava jenom se musí dobře udělat.
1: A může být opravdu hodně pestrá.
2: Může být úplně vynikající.
0: Jo, jednou teď mě to jde.
2: Ne, to je opačně, ale...
0: Do svého světa i kuchyňského nás pustila Bára Srncová. Děkuju moc a těšíme se zase někdy příště.
2: Děkuju moc. Mějte se krásně všichni.

0: Narozeninový pochoutkový rok je tu i proto, aby vám poradil, jak se dobře chovat u stolu. Proto máme rubriku nazvanou Rada z etikety a vede ji už tradičně po několik let mistr bontonu Ladislav Špaček. Ladislave, jak jíst třeba takové oříšky v dobré restauraci? Jak si s nimi máme poradit?
1: Burské oříšky jsou nejčastější, ale když sedíme třeba ve vinárně, v kavárně a dáme si třeba víno, tak nám obsluha naservíruje výběr třeba z oříšků, anebo nejčastěji to bývají právě arašídy. Servíruje je v misce, ale nás nesmí napadnout, že bychom do té misky sáhli rukama. Už protože nás třeba u stolu sedí víc a že by si chtěli i ostatní posloužit. V takovém případě v dobré kavárně nebo vinárně nám vždycky obsluha přinese ještě malý náš dalířek, na který si lžičkou přeneseme příslušnou porci, 5-6 oříšků a teprve ty oříšky jíme rukama, jíme prsty. Už ne tou vidličkou, protože tou vidličkou se vracíme opět do té společné misky, abychom si ještě oříšky přidali. Ta ruka, ta už potom vlastně jí pouze ty naše oříšky, které máme na tom našem soukromém talířku.
0: Je přijatelné, aby obsluha přinesla i ty neloupané, abychom si loupali ještě oříšky?
1: Loupat oříšky u stolu v restauraci je naprosto nezvyklé. Je už to dneska asi tak nezvyklé, jako loupat si pomeranč příborem. Jestliže by se to stalo, tak v takovém případě můžeme se do toho pustit. Loupat burské oříšky umí každý. Měli bychom to dělat pokud možno nehlučně a měli bychom mít ještě zvláštní misku na odkládání těch skořápek. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Jana Křižanová ze Straníku, Ludmila Buriánková ze Semil a Martin Buchal z Dubičného. Tihle tři jsou od teď novými majiteli kuchařky Sladké Česko. Dostanou ji i s mým podpisem, ať udělá radost. A další tři kousky této kuchařky máme do dalšího kola soutěže. Budu se ptát na recept, který jsme dnes dělali, tedy na to, co s ním udělal Vojtěch Vrtiška. Co přidal navíc do náplně těch sladkých rohlíků? Za A jablka nebo za B meruňky? Co přidal navíc do náplně sladkých rohlíků cukrář Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla jablka, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že přidával meruňky, pošlete soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu, výsledky se dozvíte příští týden a všechno si to můžete připomenout na webu pochoutkovýrok.cz. A tam byste se měli podívat i proto, že tam najdete veškeré informace, které souvisí s naší velkou oslavou 10 let pochoutkového roku. V sobotu 29. srpna totiž oslavíme právě tohle výročí velkým programem spojeným s ochutnávkou kávy, zmrzliny a s vystoupením gastronomických hvězd na našem pódiu, a to v rámci Food Festivalu u zámku v Kostelci nad Orlicí. Na pódiu pochoutkového roku vystoupí mezi 11. a 16. hodinou takový hosté jako šéfkuchař Jan Punčochář, kuchař Ivan Vodochodský, cukrář Vojtěch Vrtiška, herečka Naďa Konvalinková. O hudbu se postará Petr Salava a uvidíme se i spolu. A možná, že ochutnáte i něco z mé kuchyně. Představíme i naši největší knižní kuchařku Sladké Česko. Budete si je moci na místě přímo koupit. A taky budeme soutěžit o mnoho krásných předmětů pochoutkového roku a o něco dobrého na zub. Můžete si totiž zatočit kolem štěstí. A taky ochutnat spoustu dobrého jídla u dalších stánků. Odpočinout si budete moci na lehátkách Českého rozhlasu, v Zámeckém parku, v naší vůbec největší kavárně pod širým nebem, kterou jsme kdy pro vás připravili. To všechno i za doprovodu hudby na druhém pódiu. Vstup na oslavu 10. narozenin pochoutkového roku je pro děti do 6 let zdarma, pro dospělé za 50 korun. Tak připomínám, doufám, že se uvidíme na velké oslavě 10 let pochoutkového roku v sobotu 29. srpna v Kostelci nad Orlicí v Zámeckém parku v rámci tamního food festivalu. Těšíme se na vás už teď. Co tě znám?

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Zlá babička. To je jihočeský venkovský román spisovatelky Dity Kůtové. Příběh vycházející z historie autorčiny rodiny. Na začátku Mariina nelehkého osudu byla vražda. Premiéru desetidílné rozhlasové četby poslouchejte od pondělí 17. do pátku 28. srpna. Každý všední den, krátce po 18. hodině, v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Je 11 hodin.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Ukrajina vyslala na Rusko přes 820 dronů, jde o jeden z dosud největších vzdušných úderů. Zemědělci na Vysočině sklízí dřív, sucho může ovlivnit úrodu brambor. Ochránci přírody pojmenovali rok 2026 jako rok hořců. Teploty na jihu Čech dneska vystoupají až ke 34 stupňům. Pohodové dopoledne vám přeje Petra Pitra. Ukrajina podnikla jeden z největších vzdušných úderů na Rusko od začátku války. Tamní ministerstvo obrany hlásí zničení víc než 820 dronů. Zneškodňovalo je nejen na území Ruska, ale i nad Azovským a Černým mořem. Útok podle ruských úřadů nepřežilo 5 lidí v Rostovské a jeden člověk v Moskevské oblasti. Nedaleko ruského hlavního města zároveň hoří další sklad internetového obchodu Wildberries, který podle Kyjeva pomáhá v zásobování ruské armády. Mrtvé po nočních útocích hlásí taky Ukrajina. V Sumské oblasti zasáhl dron auto se dvěma civilisty a jednoho z nich zabil. Dalších celkem 5 obětí hlásí Dněpropetrovská, Doněcká, Chersonská a Záporožská oblast. Zranění jsou lidi taky v Kyjevě. Sucho letos zemědělcům na Vysočině výrazně komplikuje hospodaření. Vysoké teploty a nedostatek srážek se odráží na úrodě i stavu půdy. Meteorologové navíc v nejbližších dnech výraznější déšť neočekávají. Nedostatek vláhy se tak může výrazně podepsat taky na úrodě brambor.
6: Tady vidíte vlastně, že ta půda úplně praská, že jsou vlastně ty pory a brambory se skoro vyvalují ven a snad pod tím něco bude, no, takže necháme se překvapit třeba za 3 týdny, kdy to budeme vyhorávat, tak uvidíme.
7: Popisuje hospodář Lukáš Bauer z Hybrálce. Vysoké teploty a sucho podle něj zapříčinily i dřívější sklizeň obilovin.
6: To jde prostě rychlejc, no, letos to bylo nějak minimálně o těch 14 dní dřív. A jak vidíme, tak prostě pole jsou posyčený a zůstává nám jenom ty poslední plodiny, čím si je vlastně kukuřice a mák.
7: Veškerou sklizeň na Vysočině dokončí zemědělci podle Jihlavské agrární komory tento týden. Magdalena Machová, Český rozhlas.
5: Český svaz ochránců přírody vyhlásil letošní rok rokem hořců. Chce tím upozornit na nutnost ochrany těchto rostlin. Hořce a jejich příbuzní hořečky u nás patří mezi vzácné a ohrožené druhy, uvádí Eliška Prouzová z Českého svazu ochránců přírody.
8: Jejich ohrožení způsobilo několik faktorů. Hlavním důvodem jsou zejména změny v obhospodařování krajiny, zarůstání lokalit nebo přímá likvidace biotopů. Ohroženy však můžou být i trhání, protože se bohužel pro ně jedná o velmi krásné rostliny, které mají spoustu barev. V současné době se ale díky existenci záchranných programů daří jejich populace udržet anebo dokonce zvyšovat.
2: Počasí.
5: Na jihu Čech od severozápadu přibývá oblačnosti, přechodně bude až zataženo. Odpoledne a hlavně večer čekáme místy přehánky nebo občasný déšť a ojediněle taky bouřky. Nejvyšší teploty budou dneska mezi 31 a 34 stupni, na horách do 28 stupňů. Slabý proměnlivý vítr odpoledne bude přechodně zesilovat na mírný, foukat bude od severozápadu až západu. A pozor, biozátěž zůstává na třetím, tedy nejvyšším stupni.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Z
0: Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Opatrní stále buďte na silnici číslo 3 u Plané u Českých Budějovic. Policie tam řeší nehodu osobního auta a motorkáře. Přejeme všem šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zelené světy a ne exkurze do říše rostlin.

0: Krásné nedělní dopoledne. Jestli bychom měli udělat žebříček nejoblíbenějších zahradních rostlin, určitě by tam nechyběly hortenzie. Jedné z nich se budeme věnovat i v dnešních zelených světech. A k tomu přidáme, jak už je naším zvykem, i pár zahradnických zajímavostí navíc. Klidné nedělní dopoledne vám přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
1: a Pavel Chloupa.

0: zase ty hortenzie, Pavle. Už se usmíváme, to je téma, kterému se věnujeme poměrně často, ale neustále se nás naši posluchači na hortenzie ptají. A co si budeme povídat, je to jedna z vůbec nejoblíbenějších rostlin. Tentokrát probereme hortenzii stromečkovitou. Pojďme si ji představit.
1: Ano, přesně tak. A já jenom, Hanko, doplním, že si myslím, že usmívat se na mikrofon je užitečné, protože kdo se usmívá, tak jako možná může šířit tu radost toho pěstování rostlin i z hortenzie stromečkovité. Hortenzie stromečkovitá byla donedávna známa jenom v jediné formě. To byla odrůda, která má moc hezké jméno. Jmenuje se Anabel. To slovo Anabel vzniklo vlastně kombinací dvou slov. Hortenzie stromečkovitá ve své botanické podobě je totiž rostlina, která je velmi nevzhledná. Je taková úplně obyčejná, řídká. Nikdo by si tu botanickou formu nikdy nevšiml na to, že by si dal na zahradu. A někdy v 70. letech ve Spojených státech amerických, odkud tato hortenzie pochází, tak u města N, píše se to Anna, byla objevena nádherná forma, která místo těch střepatých řídkých květů měla krásné květy kulatého tvaru. No a protože to bylo u města N, tak dostala jméno N a Bell. A to Bell znamená z angličtiny krásná, takže jako krásná N. Je to taková slovní hříčka, ale docela dobře vyjadřuje původ té rostliny. Hortenzie stromečkovitá kultivar Anabel byla docela často používaná už v 90. letech u nás. Je to moc hezká věc, která je spolehlivá, kvete na nových výhonech. Je to jedna z nejjednodušších hortenzí na pěstování. S tím by měl každý začít, pokud se hortenzie pěstuje, tak právě s touhletou. Dlouhodobu to vypadalo tak, že zůstane jediná, ale potom se začaly objevovat nové odrůdy, které byly ještě o něco zajímavější. Třeba odrůda, která se jmenuje Pink Anabel, ta přišla na trh kolem roku 2010 nebo 2011 u nás a vyznačuje se růžovými květy, zejména v období, kdy ty květy rozkvětají, tak jsou moc hezké, jsou tmavé, jak dozrávají, tak trochu blednou a tu barvu ztrácejí, ale mají tu jednu chybičku, že je to rostlina, která vytváří tenké výhony a bez opory úplně dobře nefunguje, takže buď musíme dávat nějaké klasiky, aby zůstala zpříjemněná, anebo kolem mě vysazovat další keře, o které se může trošku opřít.
0: Ale je krásná. Kdybychom mluvili, Pavle, o nějaké takové jako klasice mezi hortenziemi stromečkovitými, tak která to je?
1: Tak úplně největší klasika je ta Anabelka, která byla první. K ní se potom přidala další, ta dostala jméno Strong Anabel. Strong znamená silný z angličtiny a je to proto, že má pevnější výhony, které nedá se říct, že by byly úplně absolutně odolné vůči tomu, když hodně prší nebo když je horší počasí, tak i ty se umí naklonit, ale je pevnější a má větší soukvěti. Takže to je odrůda, která trošku tu klasickou Anabelku nahrazuje, protože každý, kdo může, tak si dává samozřejmě ty rostliny, které mají tyto vlastnosti o něco lepší.
0: Máte tu jednu, která má takovou, no, krásně zelenou barvu, bude se ještě měnit?
1: To je velmi zajímavá odrůda. Když se nad ní nakloníme, tak vidíme, že v těch zelených kvících uprostřed jsou takové malinké fialkové lupinky. To je odrůda, která se jmenuje Lime Ricky. Je trošku nižšího vzrůstu, ale ne úplně o moc. Liší se zejména tím, že to soukvětí není až tak moc kulaté, spíše ploché. A ano, bude se měnit, z té zelené barvy se vyvine barva bílá, ale ten efekt té zelené barvy nějakou dobu trvá a řekl bych, že je velmi výrazný a mě tato rostlina právě proto moc baví, protože vlastně do té zahrady přináší takovou jinou zelenou, která není úplně běžná.
0: Mě baví obecně hortenzie stromečkovité, jednak krásně vypadají, jednak ta údržba. Nejsou tak náročné, přece jenom s těmi velkolistými já občas bojuji. Tak pojďme ještě přidat jednu odrůdu, Pavle, na závěr.
1: Tak možná bychom, Hanko, mohli změnit odrůdu z řady takzvaných Candybell hortenzií. Oni jsou dvě velmi podobné, myslím, že z jedné šlechtitelské dílny. Jedna se jmenuje Marshmallow a druhá se jmenuje Bubblegum. Obě tyto hortenzie se vyznačují tím, že mají pevné stonky, pevné výhony, které nesou poměrně velké květy. Ta Marshmallow je slabonce růžová, ale to je opravdu tak slabonký odstín, že jenom o jednu nebo o dvě stupnice je silnější než bílá barva. A odrůda Bubblegum je velmi podobného tvaru i vlastnosti, ale ta růžová je o něco více vyvinuta.
0: Mám radost, vždycky se tak usmívám, protože hortenzie jsou krásné a do našich zahrad patří. Tak si jejich pěstování i jejich krásu náležitě užijte.

0: Čas od času se nám, Pavle, stane, že potřebujeme v zahradě oddělit nějakou část, buď je nevzhledná, anebo třeba by se to hodilo pohledově. Chceme zakryt nějaké místo, anebo navodit třeba takové nějaké tajemno. My se s tím hodně setkáváme na těch zahraničních zahradách. Mám pocit, že my to ještě úplně neumíme.
1: No, přesně tak, Hanko. Ono, někdy ta situace nastane, že to potřebujeme a kolikrát bychom to potřebovali, ani o tom nevíme. Některé zahrady, které jsou veliké, tak je docela těžké, anebo někdy i na penízky drahé tu zahradu udělat za krátkou dobu tak, aby to bylo celé hezké a utulné. A potom existuje tato možnost použít nějaký přetělovací systém a v jedné velké zahradě si vytvořit třeba dvě nebo tři zahrady menší a díky tomuto rozdělení těch zahrad můžeme ty dvě třetiny nechat zatím být, třeba jenom s trávníkem anebo s nějakou jednoduchou výsadbou a tu poslední část si trošku šlechtit a dělat si tak, jak už bychom chtěli, aby to vypadalo. A to jsou věci, které dávají obrovské možnosti těm zahradníkům, ale opravdu obrovské možnosti, jak tvořit tu zahradu a neumíme je dobře využít, takže proto se dneska bavíme o této věci.
0: No ale teď bude taková ta zásadní otázka, naši posluchači se jistě ptají, no čím oddělit kus zahrady nějakým dřevěným plotem nebo rostlinami, čím ideálně?
1: Tak těch možností je mraky. Opravdu obrovské možnosti má každý, kdo by to chtěl udělat, ale první nejdůležitější je vlastně si uvědomit, že toto má smysl. Na rozdělení zahrady se běžně používají živé ploty. Můžeme udělat živý plot z tují, z habru, z buku, z javoru, z ptačího zobu třeba a tyto ploty udržovat v bezvadném stavu, nepříliš široké, ne nějaké rozeklané, ale pěkně tvarované. Nemusí to být vlastně ani linie, která by byla úplně přímá, stejně vysoká na každém místě. Můžeme ty živé ploty místy snižovat nebo zvyšovat, dělat různé vlny. Ty možnosti pro tu tvorbu jsou obrovské. Můžeme na živé ploty, které by nebyly úplně tvarované, třeba použít rostliny borůvek. Můžeme předělit zahradu jedným velkým borůvkovým záhonem, který, když bude mít pár let, tak naroste do výšky kolem 1,80 m. Nebyl by to stříhaný živý plot, byl by volně rostoucí, ale byl by užitkový, bylo by to přesně nádherné. Také můžeme použít vysoké druhy okrasných trav, které fungují vlastně jenom sezóně, protože z jara se musí seříznout, takže dubnu jako živý plod nefungují, ale na konci června už 100% ano. Takže těchto možností je moc a potom jsou také možnosti použít různé neživé materiály.
0: Pojďme dát tip právě i na tyto materiály, co všechno se dá použít, protože v tom zahraničí skutečně tam mám pocit, že využijí úplně všechno a vypadá to nádherně. Pak když to vidíme, tak si řekneme, ale ano, to je skvělý nápad, ale jenom nám to nenaskočí.
1: No tak třeba jenom úplně taková nejběžnější věc, jako je třeba hranice se dřevem. Když si uděláme nějaký pěkný dřevník, možná, že je to trošku nepraktické, že by to bylo malinko dál od domu, ale můžeme ten dřevník opravdu situovat i dál od toho domu a rozdělit tu zahradu na několik částí, anebo jednu stěnu toho intimního prostoru, kde bychom mohli mít to sezení, tak můžeme udělat právě ze dřeva, které potom poslouží jako to pivo v domácnosti. Můžeme ale použít i různé latě a desky, které dáváme do nějakých plotových dílot, buď je dáváme kolmo, anebo je dáváme horizontálně, buď úplně hustě vedle sebe, anebo s nějakou mezírkou. Vždycky to je prostě materiál, který působí dobře a navodí takový ten pocit intimity, protože i když je tam třeba ta mezera nějaká, tak přes tu mezeru už není dobře vidět a není ani dobře slyšet. Takže pomocí těchto věcí můžeme tu zahradu opravdu velmi, velmi zvednout a někdy to nemusí být ani drahý zásah.

0: Na Expo Floriádě se nacházíme v velkém skleníku. Pavle, tady je jedna inspirace za druhou, jedno téma za druhým, ale my zůstaneme u Phalaenopsisu, tentokrát ale trošičku z jiného úhlu pohledu. To jsou rostliny, které my většinou známe z takových těch vyšších, často bílých květináčů, protože v tom bílém keramickém květináči přeci jenom ten Phalaenopsis vynikne asi nejlépe, ale tady je spousta variant, ukázek toho, jak se dá Phalaenopsis pěstovat a nejsou v keramickém květináči.
1: No a já si, Hanko, myslím, že bychom tentokrát možná mohli mluvit všeobecně i o jiných orchidejích, protože to, co vidíme tady, je docela návodové, takové inspirativní. Můžeme rostlinu z květináče dostat ven do nějakého trošku přirozenějšího prostředí. Celkem hezky třeba vypadá tady ta vysadba v té velké skleněné láhvi. Rostlina se v pohodě vešla do prostoru té láhve. Kolem ní je pěkně uložený mech, zelený, svěží, kterému se daří. Jediné, co je možná trochu na první pohled divné, je, že ty květy rozkvetly a v láhvi se neudrželi, trošku utekli ven. A zase na druhou stranu máme blízký pohled na ty květy, nemusíme na ně koukat přes to sklo a také to není úplně k zahození. Ale těch metod pěstování orchidejí nebo spíše toho doaranžování, bych řekl, je celá řada a myslím si, že by si vybrali jak pěstitelé orchidejí v moderním bytě, minimalistickém, tak spíše v takovém tom přírodním stylu, kde by se trošku imitovalo tak, jak by tyto rostliny mohly teoreticky růst třeba někde v lese, v divočině.
0: Máme tady jednu takovou větší mísu, do které je sesázeno několik rostlin.
1: To je moc hezké, myslím si, že to asi nebude úplně pro každého, i díky tomu, že tento velký květináč zabírá hodně prostoru na stolku, je tam také hodně květoucích rostlin, což je tedy docela velkorysé, možná by to bylo i dražší. Ale myslím, že i tak si tato mísa zaslouží, abychom o ní promluvili, protože jsou události v životě, které jsou sváteční, chceme navodit atmosféru nějakou vzácnější, která není běžná. Za takýchto okolností si celkem umím představit výzdobu třeba v nějaké svadební místnosti podobným stylem. Vypadá to velmi hezky, když v tomto případě je to taková barevná, velmi barevná směs rostlin různých velikostí, ale umím si představit třeba mísu sesazenou ze dvou druhů orchidejí, přičemž z každé by bylo více kusů. Co je na tom hezké, je, že tou mísou prochází nějaký samorost, jsou tam mechy, které schovávají okraje těch květináčů a celkově to vypadá velmi elegantně.
0: Velmi elegantně a velmi okázale. Takové přírodnější pojetí aranžma orchidejového tady máme taky před sebou. Je tady použit jakýsi kmen?
1: Ano, je to takzvaný epifitní kmen. Je to vlastně taková imitace toho, jak orchideje rostou ve volné přírodě. V divokém pralesu třeba Jižní Ameriky nebo Střední Ameriky nebo Východní Asie. Ty rostliny bývají často přichyceny na větvích, drží se svými vlastními kořeny, bojují tam o prostor, o světlo a nemají to tam úplně jednoduché. V tomto pojetí je to trochu jednodušší, ty rostliny vlastně zůstaly ve svých nádobách, ve kterých byly pěstovány, jenom ty nádoby byly ze všech stran omotány mechem, nějakým silonem, aby to nebylo příliš nápadné. No a potom celé tyto mechové květináče byly vyvázány k tomu epifitnímu kmeni. Je tam ještě tilancia, která vlastně také imituje tu jihoamerickou divokou krajinu pralesní a tím pádem vlastně podporuje takový ten přírodní vzhled celé kompozice. Mně se to velmi líbí, je to moc hezké, na jednom místě se sešlo více rostlin, nezabírá to velký prostor a když ty rostliny odkvetou, tak budou nadále vypadat velmi přirozeně na tomto kmeni. Můžou se tam nechat případně růst dál, anebo se můžou vyměnit za nějaké další květovci druhy.
0: My jsme teď mluvili o orchidejích, ale Pavle, obecně k těm květinovým výzdobám, tady je patrný takový ten holandský jednoduchý styl.
1: Je to svým způsobem velkoryse. Těch rostlin se používá velké množství, aby dobře vynikly, aby ten efekt byl velmi silný, ale pravdu máte, Hanko, v tom, že ten sortiment je obvykle velmi úzký při jednotlivém použití. Velmi často vidíme truhlíky, které mají nepříliš nápadnou barvu, je v nich jeden nebo maximálně dva druhy rostlin ve velkém množství vysazených. Pokud jsou ty druhy dva, tak to bývá obvykle tak, že ty vysoké bývají v pozadí a ty nižší v popředí, ale vždycky v nějakých ucelených souvislých liních. A díky tomuto způsobu uvažování vlastně ty výslední květináče vypadají velmi dobře. Je to jednoduché a ten efekt je patrný z velké dálky.
0: Samozřejmě každý podle svého gusta, ale nezapomínejme ani na to, že v jednoduchosti je krása.

0: Je tady závěr dnešních zelených světů. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na Český rozhlas u Třílovů 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelenesvety@cb.rozhlas.cz a nebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelených světů pro dnešek přejí Hanka Šoberová
1: a Pavel Chlouba.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice, aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině.

Umění, které potkáte doslova na každém kroku. I tak by se dal charakterizovat festival vizuálního umění Vidiny, který od středy do neděle zaplní lázeňskou Třeboň. Kromě výstav si návštěvníci užijí filmy a koncerty pod širým nebem, videomapping a performance. Festival Vidiny podrobně představíme v nedělní kavárně, ke které vás zve Pavla Kuchtová.

Nedělní poledne ohlásí vyzvánění jediného dochovaného zvonu z věže kostela na nebevzetí Panny Marie v Budislavi na Táborsku. Zvon Jan Nepomucký z roku 1934 zní v hlavním tónu DIS 2, měří v průměru 66 cm a váží přibližně 180 kg. Ulil ho Rudolf Perner mladší v Českých Budějovicích Suchém Brbném. Zvon připomíná nejen svého patrona a budislavského faráře Jana Křepela, ale také osud celé trojice zvonů, kterou dvakrát poznamenali válečné rekvizice. Dobré poledne.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Premiér Babiš potvrdil, že kraje nedostanou od státu příspěvek na opravy silnic. Německo evakuuje dvě vesnice kvůli požáru v Belgii. Odborníci ukazují zájemcům na terénní procházce dopady sucha v šumavských lesích. Odpoledne bude většinou oblačné s teplotami do 32 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Kraje příští rok nedostanou od státu peníze na opravy silnic druhé a třetí třídy. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO to potvrdil ve videu na sociálních sítích. Pravidelnou podporu dostávaly regiony každoročně od roku 2015 ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Podle Babiše ale mají na rekonstrukce dost peněz z rozpočtového určení daní.
2: Máte peníze na účtech, asi 150 miliard, tak laskavě opravujte ty silnice a nevymlouvejte se na nás. Stát má deficit. Nechali jste nám díru. 37 miliard na dálnice. Takže my musíme stavět dálnice, vy peníze máte.
0: O postoji vlády už minulý týden informoval liberecký hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Hejtmani s rozhodnutím nesouhlasí, kritizují ho hlavně ti z opozičních stran. Jeho český kraj spravuje přes 5400 kilometrů silnic druhé a třetí třídy. Podle dat ministerstva financí dostal loni na jejich opravu ze Státního fondu dopravní infrastruktury skoro 214 milionů korun. To byla po Středočeském kraji druhá nejvyšší částka v rámci republiky. Kvůli požáru největší belgické přírodní rezervace od Fanje už začala evakuace i dvou německých vesnic. Plameny se zatím nepodařilo uhasit a dál se šíří. Oheň už zničil na 3000 hektarů půdy.
3: Na místě zasahuje přes 250 členů bezpečnostních složek. Více než stovce hasičů z Německa a Belgie asistují také vojáci, civilní obrana nebo policie. Na pomoc do Belgie už přiletěl první hasičský vrtulník z Nizozemska. Vyslat své stroje přislíbilo také Česko a Švédsko. Na záběrech belgické televize VRT je vidět, že region je zahalený kouřem. Požár zničil několik tisíc hektarů půdy, včetně chráněného vřesoviště, kam je pro techniku komplikované se dostat. Situaci zhoršuje také vítr, který už několikrát změnil směr. Belgické úřady označují požár za nejhorší v novodobé historii. Evakuovat se kvůli němu museli už stovky lidí. Jakub Lucký, Český rozhlas.
0: Takzvané klimatické procházky přibližují zájemcům dopady klimatické změny na šumavské lesy. Na odbornou přednášku můžou zájemci vyrazit zítra o 9 hodin ze střediska environmentální výchovy v Horské Kvildě. Účastníky terénem provedou experti z Lesů České republiky a Evropského klimatického paktu. Podrobnosti přidává ředitelka pořádající organizace na mysli Viktorie Tencerová.
4: Vzhledem k dlouhodobému suchu, které teď už ohrožuje i Národní park Šumava, tak se určitě budeme bavit o klimatické změně a dopadu sucha na les. Budeme se bavit o nutnosti vrácení vody do přírody, funkce mokřadů, zadržování vody.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu byl v 11 hodin dopoledne v Českých Budějovicích 1013 hektopaskalů. Odpoledne bude na jihu Čech většinou oblačné, přechodně až zatažené, místy s přehánkami nebo občasným deštěm a ojedinělé se může vyskytnout i bouřka. Teploty zůstanou ještě vysoké, maxima budou mezi 29 a 32 stupni, na horách kolem 25. Právě kvůli vysokým teplotám zůstává biozátěž na nejvyšším stupni. V noci se ochladí na 18 až 15 stupňů. Pondělí čekáme oblačnou až zataženou oblohu s občasným deštěm nebo přehánkami. Místy se budou objevovat bouřky, a to i silné. Večer pak budou srážky ubývat. Zítřejší nejvyšší teploty se dostanou k 22 až k 25 stupňům, na horách k 19. Vítr bude ze začátku slabý, odpoledne postupně zesílí na mírný západních směrů. Biozátěž klesne na jedničku.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na nehodu pozor v Jindřichově Hradci. Na Jiráskově předměstí se srazilo osobní auto s motorkářem. Vážnou nehodu osobního auta řeší záchranáři na silnici 141 u Bavorova na Strakonicku a další nehodu osobního auta máme na silnici 167 u Borových Lad na Prachaticku. Buďte opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
6: Dobrý den, dobré odpoledne, 12 hodin 6 a 3 čtvrtě minuty a začínají písničky pro radost Českého rozhlasu České Budějovice. Ještě než úplně začneme, tak bych chtěl jenom připomenout jednu akci. Dnes na Plánském ostrově v Plané nad Lužnicí začíná a proběhne dechovkový festival, a to od 13 hodin 45 minut. Lužničan, taneční soubor, pak to bude Waldoufinka a když kolky, dále veselí muzikanti spod Krušnohoří, to budou ale pozor, řečická kapela, Podkověnka a na závěr od 18 hodin Keramička. Tak to jenom, abyste věděli a vydali se do Plané nad Lužnicí, pokud chcete. Takže to bychom měli tuto informaci. No a teď už první přání, snad jenom ještě bych upozornil, dnes se nám do této hodiny sešla i tři přání na babouky a na tři jiné písničky. Já už jsem to jednou tady nebo několikrát říkal, že v jedné hodině, kterou máme k dispozici, nebudeme a nemůžeme hrát vlastně několikrát, respektive více než dvakrát jednu kapelu, takže tady jsme udělali takový trošku změnu pro někoho. Snad se na nás nebudete zlobit. Tak. Do Malond míříme. Za panem Františkem Mondekem slaví 36. narozeniny. Milý Františku, přejeme ti k včerejším narozeninám hodně štěstí, hlavně zdraví a veselosti. To vše ti přeje Julin, Míla s manželkou Radkou, Klárka s přítelem Honzou, Ráďa s přítelem Kubou a rodina Stiskalova z Benešova nad Černou. Prosíme o zahrání písničky od Žadovjáků Jen ve snách pro pana Petra Šimka z Vlastiboře, který dnes slaví padesátiny. Přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v osobním a pracovním životě. To přejí mamka, dcera Verunka, bratr Jan s rodinou a čtyřnohý kamarád Rexík. Žadovjáci.

No a tady máme vlastně dvougenerační dvě přání. 18. srpna oslaví náš obchodní ředitel Péťa Aldorf z Boršova u Jihlavy 55. narozeniny. Péťo, každý rok říkáš, že slavíš 27., ale myslíme, že letos už to prostě neokecáš. Vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky ti přejí všichni z obchodního a realizačního týmu ze sanací krovů. Pan František Jelínek z Hořic na Pelhřimovsku, ten slaví 85. narozeniny. Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a boží požehnání do dalších let přejí manželé Pajerovi ze Zahájí. Pánové, pro vás, pro oba babouci.

Generální ředitel Motor Jikov strojírenská Miroslav Dvořák přeje zaměstnanci Motor Jikov panu Zdeňku Truhlářovi k jeho životnímu jubileu hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů. Konkrétně je to k 55. narozeninám. 70. narozeniny ty má dnes pan Josef Talíř z Nových Hradů. Do dalších let přeje za město Nové Hrady vše nejlepší, hodně zdraví a pohody starosta města pan Vladimír Hokr. Od Jižanů si poslechněte píseň Ať nám koně jdou.

Prosíme o písničku My jsme kluci Šumaváci pro pana Jiřího Bálka z Horních Chrášťan, který oslavil včera 60. narozeniny, tedy pardon, vlastně už v pátek, 14. srpna. Všechno nejlepší do dalších let, hlavně zdraví, lásky a mnoho osobního i pracovního elánu přeje manželka Milada, synové Radek, Jirka s přítelkyní Andrejkou, dcera Eliška s přítelem Vaškem a vnučky Nenci, Bibi a Ela posílají velkou štípanou. Přání se také připojují sestry Anna a Marie s rodinami. Milý Jiříku, oslavil si krásný 60, svým šarmem a elánem do života, to na sobě nedává, že znát. Jsi nejlepší kamarád, děda a hlavně tatínek, máme s tebou spoustu zážitků a vzpomínek. Dovedeš si poradit s jakoukoliv prací, neumíš zkazit žádnou legraci. Ze zahrady máš vždy radost, když česneku se daří, ale když slepičky nenesou, hned se to v tobě vaří. Tolik mouky jako u nás není ani ve mlýně, když upečeš ten tvůj chleba, vesnicí se line vůně. Co ti máme, Jiříku, do dalších let přát? Snad abys byl hodně zdravý a měl si nás všechny rád na pořád. Tolik přání panu Jiřímu Bálkovi do Horních Chrášťan. A ještě tady máme 60, které slaví pan Pavel Rozhoň z Jamného. Obecní úřad Záhoří přeje do dalších let vše nejlepší. Hodně zdraví, štěstí a životní pohody.

dnešního dne se dožívá svých 70. narozenin milá spoluobčanka naší malé obce Vlastec na Písecku, paní Marie Brožová. Chtěli bychom jí proto poslat hezkou písničku a popřát do dalších let mnoho pevného zdraví, štěstí, spokojenosti a božího požehnání, přeje obecní úřad ve Vlastci. Zítra oslaví 71. narozeniny paní Miloslava Hošková z Loučovic. Milá maminko, z celého srdce ti přejeme hlavně pevné zdraví, mnoho štěstí, lásky, radosti a spokojenosti. Ať tě každý nový den naplňuje životním elánem, úsměvem a pohodou. Děkujeme ti za vše, co pro nás děláš. Máme tě moc rádi. S láskou a od srdce ti přejí manžel Josef, syn Josef s rodinou, syn Jiří s rodinou a dcera Miluška s rodinou. Pro vás Veselka a tři bílé břízy.

70. narozeniny má pan Václav Borovka z Nové Vsi u Brloha. K vašim narozeninám přeje hodně zdraví, štěstí, spokojenosti starosta Miloš Hitner a zastupitelstvo obce Nová Ves. Prosím o zahrání písničky pro pana Karla Malého z Dobré vody k jeho významnému jubileu. Ať ho stále baví muzika, je fit jako doposud, hodně štěstí, životní pohody, pevné zdraví a další spokojená léta přeje Jarda z Příbrami. Takže pro vás pivovarská polka od Vejvorovy kapely.

Paní Zdeňka Pečenková z Lipí oslavuje 74. narozeniny, konkrétně zítra je má. Mám jí moc rád a přeju jí hodně štěstí, lásky a hlavně hodně zdraví, protože bez něj by nebylo nic. Děkuji, že se mnou jezdí na setkání heligonkářů po celých jižních Čechách, kde také vystupuji a doveze mne opět domů. Za to vše jí moc děkuji. S láskou, Karel. 75. narozeniny dnes má pan Ladislav Beneš z Dražíče. Všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví do dalších let přeje starosta František Horák a zastupitelstvo obce Dražíč. Na řadě jsou v tuto chvíli Babouci s písní Krásné noci.

Dobrý den, zdravím vás a chci poprosit o písničku pro skvělou kapelnici Waldorfinky, současně vaší kolegyni a v neposlední řadě mojí milé kamarádce paní Helence Pokutové-Hýnové, která 18. srpna slaví svátek. Milá Helenko, k tvým nadcházejícím jmeninám mi dovol popřát především hodně, hodně zdraví, spoustu štěstí, lásky, spokojenosti a radosti z každého nového dne. Svůj svátek si náležitě užij v kruhu své milované rodiny a přátel. Vše jen to dobré a nejlepší ti přeje Marie z Myslkovic. Takže od Waldorfinky to bude písnička pro Helenku Dvě lásky.

Prosíme o zahrání písničky Vím, vím od řečické kapely pro paní Marii Křenkovou z Lékařovy Lhoty, která dnes slaví 75. narozeniny. Hodně zdraví a spokojenosti přejí kamarádky Jana a Eva a manžel Vašek. 80. narozeniny má dnes pan Václav Lukeš z Jablone. Vše nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, zdraví přeje Pavel a rožmitálská venkovanka. Panu Lukešovi a paní Křenkové posíláme tedy od řečické kapely Vím, vím, vím.

Prosím o zahrání i pro pana Jaroslava Kabeše z Mnichu, který včera oslavil 80. narozeniny. Ke krásnému jubileu vše nejlepší, hodně lásky, zdraví, pohody do dalších let a též hodně radosti z vnoučat. To vše ze srdce přejí sestra, rodina Šenoldova, Júzova, Bouchalova. A musím se opravit a omluvit, ne včera, ale už 14. srpna opět. Já jsem zase den nikde jinde. Takže 14. srpna oslavil pan Kabeš 80. No a pro vás konkrétní písničkové přání. Zůstaň chvíli od Šohajky. Thank you.

Zahrajte prosím našemu dědovi Vendovi, panu Václavu Tinavskému z Doubravice k 82. narozeninám, a to na stanici, kterou s babičkou Boženkou nejraději poslouchají. Pěknou písničku, aby měl pořád radost ze života, ze zahrady a vůbec pro stále pevné zdraví a dobrou náladu. Narozeniny oslaví v úterý. Ať ho zahrada ještě dlouho baví, přejí babička Boženka a synové Radim a Milan s rodinami. 85. narozeniny má dnes paní Marie Plášilová ze Sezimova Ústí. Moje milá sestřičko Mařenko, přejeme ti k tvým krásným narozeninám štěstí, zdraví, spokojenost a boží požehnání. Tvoje sestra Jarka s rodinou. Mistřiňanka.

Paní Blanka Suchá z Blatné měla 13. srpna 90. narozeniny. Naše milovaná maminko a babičko, chtěli bychom ti touto cestou poděkovat za tvoji lásku, obětavost a za všechno, co jsi pro nás udělala. K narozeninám tě z celého srdce přejeme jen to nejkrásnější, abys byla zdravá, spokojená, měla dobrou náladu a radovala se ze života. Máme tě moc rádi a těšíme se z každé chvíle s tebou. Dcera Blanka s Pavlem a vnoučata Blanička, Pája a Elinka.

No a to už je závěrečná rychlá polka, tak se jmenuje tahle ta orchestrální skladba, která zakončuje dnešní vydání písniček pro radost Českého rozhlasu České Budějovice. Za 2:13 na zprávy naší rozhlasové stanice a pak už zámecké léto. Martin Hlaváček se s vámi loučí a přeje hezké odpoledne.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: 12 lidí zemřelo při nehodě polského autobusu na maďarské dálnici. Nejlepším mezinárodním snímkem se na festivalu Filmová renesance Slavonice stal Mistr a Markétka. V rámci Lipnosport festivalu si mohou zatrénovat děti i dospělí. Zítra bude na jihu Čech oblačno až zataženo s možností srážek a teplotami do 25 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Dvanáct lidí nepřežilo nehodu polského autobusu na severovýchodě Maďarska, dalších 7 je těžce zraněných. Všichni lidé v autobusu byli Poláci. Podle Varšavy se vraceli z pouti v Bosně. Maďarské úřady uvedly, že podle předběžných informací řidič při jízdě usnul. Policie ho zatkla.
5: Na fotkách z místa je vidět těžce poškozený autobus převrácený na stranu. Kolem něj leží rozházené kufry. Maďarská tisková agentura MTI napsala, že na palubě bylo 57 cestujících a 2 řidiči. Několik z nich zůstalo po převrácení vozidla uvězněno pod ním. Autobus sjel do příkopu kolem 1 hodiny ráno na maďarské dálnici M3, která spojuje severovýchod země s Budapeští. Soustrast rodinám obětí na sociálních sítích vyjádřili polský premiér Donald Tusk, prezident Karol Navrocky i maďarský premiér Péter Maďar. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
4: Nejlepším mezinárodním snímkem se na festivalu Filmová renesance Slavonice stal Mistr a Markétka. V česko-rakouské kategorii zvítězil film Na pořád. O oceněných letos ve Slavonicích na Jindřichohradecku poprvé rozhodovali diváci. Příští rok chtějí pořadatelé zavést i hodnocení odbornou porotou, uvedl ředitel a umělecký šéf festivalu Milan Mrázek. Přihlásit se na závod nebo si trénovat nové dovednosti mohou až do příští neděle návštěvníci Lipnosport festivalu v Lipně nad Vltavou. Desetidenní sportovní festival Úvodní nádrže nabízí řadu sportů od cyklistiky a běhu po překážkové dráhy. Ředitelka festivalu Kateřina Neumannová doplňuje.
6: Jsou tady i méně tradiční sporty. Je tady lezecká stěna pro děti, bouldrová stěna, OCR zóna. Velmi oblíbený je parkour pro děti, jak pro ty malé, tak pro ty starší. Mora gym, cvičení pro ženy. Letos tady máme i třeba možnost si vyzkoušet kolečkové lyže. Budou tam mít děti vyřádiště.
3: Počasí.
4: Poledne bude na jihu Čech převážně oblačno, přechodně až zataženo a místy se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť, večer ojediněle i bouřky. Teploty budou mezi 29 a 32 stupni Celsia, na horách do 27. V noci se ochladí na 18 až 15 stupňů, zítra očekávejte oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami, místy bouřky, které mohou být ojediněle i silné. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách maximálně k 19. Biozátěž bude mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Nehoda se vyšetřuje na okraji Jindřichova Hradce na silnici 128 a pozor také mezi Prachaticemi a Libínským Sedlem. V Serpentinách na silnici 141 je odstavené nákladní auto.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Německé léto.
1: Vydejte se mnou do jižních Čech, kde stojí středověký vodní hrad ze 13. století, o 3 století později přestavěný na zámek Blatná. Už více než 200 let tu se 40-letou přestávkou žijí zástupci starého hornobavorského rodu Hildprantové z Ottenhausenu. Za jejich éry, tu v polovině 19. století, vznikl romantický park, ve kterém se později na lodičce projížděli Helena Vondráčková s Václavem Neckářem v pohádce Šíleně smutná princezna. Doprovodí nás k současné majitelce, paní baronce.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Vítejte v překrásné krajině jižních Čech. Žili tu například Johaneté, rod Bavorů a Řepických, pánové ze Šternberka, kráci Kolovrat krakovští a také Seréniové. A právě od nich koupil Blatnou Václav Karel Hildprant z Ottenhausenu. Na kolegu Patrika Rozehnala už čeká současná majitelka zámku.
2: Paní baronko, jaké je celé vaše jméno?
3: Tak je to Jana, měla to být Johana, potom je Cecílie, Božena, Marie a ještě něco tam bylo, ale to už si nespomenu.
2: A příjmení tedy?
3: No tak a teď je to trošku delší, tak je to Germenis, to je řecký jméno, a Hildbrand.
2: Když už jsme u toho, protože všechny to napadne, proč řecké jméno?
3: No, protože jsem našla ohromného člověka v té Africe, tak to byl můj manžel, 50 let.
2: Mě by jenom zajímalo, když se vrátím zpátky v té historii rodu Hildbrandtů, odkud ten rod vlastně přišel, odkud pochází, kde jsou ty nejstarší zmínky?
3: No tak ten originál, je to se jmenuje Ottenhausen, takže Hildbrandtové z Ottenhausenu, to už je jenom ruína a to je mezi Německem a Rakouskem, blízko hranic, a jinak ta rodina přišla z Tyrol. A to bylo asi 15. století, že jo?
1: Rodině Hildbrandtů z Ottenhausenu bylo v roce 1530 uděleno právo nosit erb a od roku 1579 byla rodina přijata mezi říšskou šlechtu. Za vlády císaře Rudolfa II. Přišli Hildbrandtové do Čech, kde jim bylo šlechtictví potvrzeno a císař Jana Reinharda jmenoval dozorcem královského Lvího dvora. Císařovna Marie Terezie potom roku 1756 povýšila Hildbrandty do stavu svobodných pánů a konečně roku 1798 koupil Václav Karel svobodný pán Hildbrandt panství v jihočeské Blatné. Zámek se stal hlavním rodovým sídlem.
3: No a přistavělo se, takže to se zvětšilo tehdy v tom, když si to koupili.
2: Vy sama vzpomínáte ráda na někoho z toho rodu Hildbrandtů, i třeba na někoho, na koho osobně ve vzpomínkách nedosáhnete, někdo, kdo byl dál v té třeba historii, máte nějakého předka, na kterého jste hrdí?
3: Jo, já musím říct, že musíme být hrdí na našeho dědečka, který byl nejenom v politice, ale tady všechno jako udělal a přived telefon a vybudoval školu. Takže to byl takový velmi aktivní člověk.
2: Posuňme se k vašim rodičům. Čím byli vaši rodiče a víte a vyprávěli třeba i to, kde se seznámili a jak?
3: Jo, moje rodiče, to je byla velká láska, kde se seznámili Jägerball ve Víně, velmi známý, tak tam se potkali a za 4 týdny se vzali. Takže to bylo velmi rychlý a velmi, velmi velká láska.
2: Oni jako protančili jeden večer a...
3: No, a potom, no asi se viděli, já doufám, že se viděli. Ale moje matka byla dcera diplomata, který taky byl známý, doktor Veverka, a který byl československý velvyslanec v mnoha státech, taky v Americe. A moje matka, jestli jste viděli ten obraz, ten je známý.
2: Ale ona byla krásná, jak filmová hvězda.
3: Ona se stala vlastně královnou, to se jmenuje ve Washington DC, to se jmenuje třešní královna.
2: Třešňová královna.
3: A tak se stala královnou tam.
2: Obdoba dnešních mis, královna krásy tehdejší doby. Jaké to tehdy bylo, protože dřív se brali šlechtici mezi sebou, teď dcera diplomata, šlechtic, už to bylo volnější a šlo to?
3: Asi to bylo volnější, protože ona žila jako celý svůj život venku. A Amerika byla velmi moderní tehdy už, jo. takže to bylo takový modernější styl. A tak asi proto se tak rychle vzali. To jsem se nikdy nedozvěděla.
2: Škoda. Jak až člověk později zjistí, na co všechno se měl rodičů ptát.
3: Je to pravda, je to pravda. A víte, že to takhle, to vždycky lituju, protože jako děti nemají zájem o ty starší věci. Já jsem vždycky říkala, ach, už zase mluvíš o Franz Josefu, to nám nezajímá. No a teď by mě to hrozně zajímalo.
2: Šli sem pak do Blatné a tady žili, tady bydleli rodiče?
3: No, vždycky. No potom už byla válka, že jo, oni se vzali 36, 37, no byla hned válka.
2: Jaké to bylo to válečné období tady na zámku? Vzpomínali na to?
3: No já myslím, že to muselo být hrozný a hlavně ta německá okupace, že jo. A nikdy o tom nechtěli jako moc mluvit, nikdy se o to nemluvilo. Ani o tom komunismu. Když jsme odešli, tak můj otec jako řekl, Blatná byla a už nebude.
2: Takhle, jak to popisujete, to v sobě a v srdci, v duši uzavřelo mnoho těch šlechtických rodin, když museli odejít. Vzali to prostě jako osud, jako znamení, už se k tomu nevracet, žít dál a budovat si nový život. Ale muselo to být pro ně vnitřně těžké, ten boj.
3: Já si myslím, že nejhorší je jít jako ze zhora padnout dolů. Když člověk je dole a jdete nahoru, tak je to hodně jako lepší. Ale takhle vůbec to, já myslím, že to byla největší katastrofa pro ty lidi, co se mohlo stát.
2: Paní Baronko, vy si to pamatujete, to období tady na Blatné nějak, dětství?
3: Já naštěstí mě bylo skoro 5, když nás trošku vyhodili, takže to si pamatuju, jaký to bylo. A jako večer přišel někdo s bajonetem dovnitř a řekl, tak musíte odejít. Tak jsme si museli vzít jenom ty nejhlavnější věci a šli jsme asi 10 kilometrů, to bylo 2 dny před Vánoci. A šli jsme tady do jedné vesnice, což je asi 10 kilometrů odsaď. No ale hrozný, tam nebyla střecha, tam nám dali nějaký deky, tak jsme tam zůstali pár dní, než jsme našli něco nového. A víte, tehdy lidi měli hrozný strach, takže nebylo moc lehký si najít zase nějaký ubytování nebo co. Tak moje matka teda hledala, můj otec už byl ve vězení, toho vzali. A ona šla s těma dvěma dětma v té zimě a co měla dělat? Jako. A tam našla někde v Rojcích, to se jmenuje Rojce, takový domeček a myslím, že tam nebyla ani elektrika, ale voda jistě ne. Takže z toho zámku byla tato vesnice, ale oni byli tam ohromně milí lidi, pomáhali. Nezapomenutelný pro mě, že jsme nacházeli ráno vajíčka za dveřma, nebo chleba, nebo tak, protože nebylo nic co jíst taky, že jo.
2: Lidé se báli toho osobního kontaktu, ale věděli, že by vám rádi pomohli.
3: To jistě a za to jim opravdu děkuju, protože to bylo fantastické. Zámecké léto. Příběhy zámecké.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnešní příběh se odehrává na zámku Blatná v jižních Čechách. Koncem 40. let 20. století zámek převzala Národní kulturní komise a po komunistickém převratu byl Hildbrandtův majetek zkonfiskován v roce 1952. Maminka současné majitelky Jany Germenis Hildbrandtové musela se dvěmi dcerami přesídlit do nuzného stavení v Rojících u Radomyšle. Marně se snažili dostat za zbytkem rodiny do zahraničí.
2: Maminku jsme nemohli vycestovat, i když jsme měli dvakrát to vízum jet do Etiopie, ale poprvé byla ta maďarská revoluce a po druhý se to nedostalo jako s tím císařem, ten nepřijel, tak ten přijel až 58. Zkrátka se nedalo vyjet. A můj otec byl do 52. byl v žaláři, takže ves tak nemohl. A moje matka vyučovala řeči a to je nás všechny zachránilo. Ona vyučovala lékaře ve Strakonicích, jako francouzštinu, angličtinu a tak dále. A to jsme se jako zachránili.
3: Kde jste tady bydleli? Našli jste si nějaký, nebo byl vám předělen nějaký domeček, byt nebo něco?
2: No tady jsme nesměli. Museli jsme být 10 kilometrů daleko od Blatný. A takže ani jsem se nemohl jezdit na nakupování. Si pamatuju, že jsme jezdili do Strakonic. Takže to bylo takový divný. No a já jsem chodila tam do školy blízko a moje matka jezdila vlakem tam do Strakonic vyučovat. Mně se stala jedna věc, co si ještě pamatuju, že na 1. máj jsme měli ty sukinky a ty bílé, to byla modrá sukinka, bílý ta bluza a ten červený i ten šáteček a můj otec ho vzal a zahodil. A řekl, ty nepůjdeš v červeném šátečku. Tak když jsem přišla do školy, tak pan ředitel řekl, jak to, že nemáš červený šáteček? Říkám, no nemám, no. A on řekl, tak 80krát napiš ruskou hymnu. Tak to bylo takové, co si pamatuju ještě. A když člověk to zapomene, ty špatný věc.
1: Nakonec se Jana Hildbrandt se svojí sestrou a rodiči dostala na svobodu a emigrovali z Československa. Mohl za to dědeček Ferdinand Karel Otto František Maria Hildbrandt. Nejenže se zasloužil významně o rozvoj blatenského panství, ale byl činný i v politice.
2: Já to zkrátím, protože je to dlouhá historika. Takže s Masarykem jel do Ženevy a tam byla velká konference a tam se jednalo o to, že ta Etiopie měla být okupovaná, obsazená o Italu. A on žádal císař všechny státy, aby mu jim pomohli.
3: Etiopský císař.
2: Etiopský císař, Haile Selassie. A samozřejmě jedna z těch 7-8 států, to byla taky Československo, je podpořili. A on si zapamatoval a setkal se s mým dědečkem a jenom mu řekl, když chcete, přijďte do Etiopie. No a tehdy se to nevědělo, že v těch 30. No tak v 48. moje prarodiče utekli přes hranice a potom šli do Etiopie. On se stal, můj děda se stal jeho, mu pomáhal s řečma a tak dále a psal mu ty všechny proslovy. No a tím zažádal císaře, který jezdil sem do Karlových Varů. Takže zažádal císaře, jestli by nás nemohl jako vyvést. No a tak se to stalo. Takže dvakrát a potom po druhý jsme vyšli. 59.
3: Jste odjeli do Etiopie tedy?
2: Jeli jsme do Etiopie domů a tam jsme zůstali 14 let.
3: Jaké to bylo? To je změna veliká.
2: Po rojících.
3: Pro vás osobně stylem bydlení, ale pro nás i podnebí.
2: Takový ráj. Černý ráj. Ale bylo to ohromný a samozřejmě to bylo úplně něco jiného. Hlavně pro mě, že jo, žít tady trošku ve hnoji, to bylo hodně v těch vesnicích, a jet do Etiopie, to bylo něco zvláštního.
3: Kde jste tam bydleli? Jak vypadalo bydlení tam?
2: No normální, my jsme bydleli ve vile a byly už auta a tohle všechno, takže to bylo dost normální. To bylo civilizované.
3: Paní baronko, už tehdy, nebo i dřív, třeba ještě v dobách, kdy jste museli zůstat v Československu, byly na vás nároky ty šlechtické, vychovávali vás tak, jakože to se sluší a celá léta a staletí jsme to dělávali jako rod, nikdy v tom nepřestaneme, třeba se to jednou vrátí. Měla jste takovou tu výchovu i přístup rodičů k tomu prostě mít tu noblesu a vědět věci, učit se něco, aby člověk i znal, věděl, uměl se chovat?
2: Tak to je díky Pánu Bohu, že jsme to měli. Protože mě matka učila řeči, tak ona angličtinu a tu němčinu, ale vždycky říkala, neříkej, že se učíš jinou řeč, abych se to neprozradila. Ale vyučovala mě. Já si pamatuju, asi ve 3 letech, jak jsme se museli už učit s nožem a vidličkou. A no, to byly věci, které se člověk naučil jenom od těch rodičů, že jo. No je to ohromný, že nás to naučili, že tohle šlo dál. A hlavně, já si myslím, co nám pomohlo, když jsme se vrátili v těch 90. letech, že vždycky bylo řečeno, musíte se starat o to, co máte. To, co vám patří, musíte se o to dobře starat. Tak když jsme sem přišli v těch 90. letech, samozřejmě to bylo něco jako takový neuvěřitelný, že to nikdo nevěřil.
3: Tak, kdo se toho všechno z rodiny dožil, toho okamžiku návratu sem do Blatné?
2: Tak naštěstí moje matka, protože já jsem o tom nic nevěděla. Moje sestra teda, ty bylo 10, 12, že jo, když jsme odsaď odešli. Takže jsme tak hledali v tom katastru. A naštěstí, že to bylo v pořádku, že jo, že se člověk dočet, co nám patří, jinak já jsem to neviděl.
3: Teprve tehdy jste zjišťovala, co všechno patří k rodině, co jí patřilo, co se tu dělo, jak tu rodina žila, protože do té doby to byla uzavřená kapitola pro vaše rodiče i prarodiče.
2: My jsme měli jeden obrázek Blatná, zámek Blatná tam, a to bylo vše.
3: A věděla jste aspoň, že ten obrázek je vyobrazením něčeho, co vám patřilo?
2: Ale tady jako jsme nesměli o tom mluvit vůbec, jo? Ale tam, no tak jsme říkali, o to bejvalo, teď se divili lidi, protože nikdo nevěděl v cizině, jak se tady žije v komunismu, jo? Takže to bylo takový zvláštní a otec nikdy nechtěl o tom slyšet. Říkal, nebudeme mluvit o Blatný, bohužel ne.
3: Po té změně otevřelo se to jako pokladnice najednou a teď začalo na povrch plynout, co všechno bylo a co je třeba udělat. Jak jste tu Blatnou našli, v jakém stavu?
2: Tak já si myslím, že to byl zázrak. Co se stalo, nezapomeňme, že se to nestalo nikde jinde. V Polsku pár věcí, v Maďarsku velmi málo, v Slovensku vůbec ne, že? Takže naše republika opravdu byla generózní, že jo. Takže se to vrátilo. Ale myslím si, že to udělali dobře, protože se to začali opravovat. Ty rodiny se začaly o to starat, že jo. Takže když jsme sem přišli, tak najednou jako to bylo, já si pamatuju, šli jsme přes ten most a moje matka říká, teď mě to přijde k slzám, ale řekla, tak děti, jsme doma. No, tak jsme šli dovnitř, jako. Ale my jsme měli to štěstí, že Blatná, jako vodní zámek, Tady bylo muzeum, vlastně do těho 75., kde se to potom začalo opravovat a tak dále. Tak ty opravy ještě nebyly dokončeny, museli jsme všechno dodělat. Ale byli tady jako památkáři, se o to starali. A to bylo naše štěstí.
3: Bylo nějaké místo, kam maminka chtěla bezpodmínečně podívat se jako první?
2: Jo, jo. To byl právě tady na druhé straně, ta obrazárna, jako to bylo její vlastně takovej, no, takový zvláštní místo. A tak se tam chtěla podívat a tak jsme se tam šli do toho druhého poschodí. A ona si všechno pamatovala, že to bylo naše štěstí, že tady byla.
3: Pak vám začala vyprávět a otevírat tu rodinnou historii?
2: No, to všechno přišlo těch 35 let teďkon, že jo. Tak jsme se dozvídali věci, jak a co. Ale nebyla to jenom ona, tady lidi jako zkrátka přicházeli a říkali, no to vám patřilo. Nebo tamhle ta restaurace vám patřila, nebo tenhle ten dům. A tak se říkají, jo, tak jsme šli do katastru a tam opravdu to bylo zavcané. Nebo pole, nebo já, zahrady, nebo... Neuvěřitelný, je to vlastně, to byl takový zázrak.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: zdivočela.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
2: Blatná je dnes skutečně krásné místo. O jeho rozvoj se před 200 lety, stejně jako v současnosti, zasloužil šlechtický rod Hildbrandtů. Zámek dnes spravuje mladší dcera původního majitele barona Bedřicha Hildbranta Jana se svým synem Stefanem. Díky Janině starší sestře Josefíně a jejímu synovi Janovi zase došlo ke značnému rozmachu blatenského lihovaru. Jak si Jana Germanis Hildbrandt pamatuje první noc v Blatné po návratu?
3: Jo, to se radši neptejte. Tady nic nebylo Blatný, žádný hotel vlastně, takže jsme bydleli tady v těch Kasejovicích a to byl takový hotýlek malej, že jo. To byly ty šoféry, co tam přenocovali. No a když jsme tam přijeli, tak jsme tam dostali nějaký pokoj a nocleh, ale my jsme zvyklí jako na snídani. A teď jsme šli dolů, jestli mají snídani, asi 10 hodin. Snídaně, no ano, tak co, svíčková, vepřozelo, takovýhle věci, tak na to byli jsme zvyklí, že jo, protože opravdu v Řecku se jí snídaně v 10, v 11, a jaká, to víte? Takže to bylo pro nás trošku divný. Ale potom jsme přišli sem do zámku a bydleli jsme tam, tam byla knihovna, tak jsme koupili matrace a na tom jsme spali asi tak, no skoro rok jsme spali v té knihovně.
4: Jako na zemi, na matracích?
3: Jo. No, bylo to lepší než rojice.
4: Dnes tedy bydlíte v ampírovém domečku. Co to byl za domeček dřív?
3: To byla myslivna, taková malá myslivna, ruina. To vám musím říct, že to byla úplně ruina. A takže se muselo dělat všechno nově a všechno opravit. Teď tam žijeme.
4: Je to byt, který navenek působí zámecky? Máte tam nějaké staré kousky nebo je to moderně zařízeno?
3: Všechno je staré. My i ty trámy jsme nechali a tak dále. To jsme udělali všechno staré. A návitek je tady, to odsaď.
4: Jaké to je žít na zámku? Řekněte to posluchačům.
3: Takže samozřejmě já vždycky říkám, zimně je tady zima, v létě ještě to jde, tak tady teď sedíme, je to ohromný, ale v zimě je hrozná zima. A já si na to pamatuju, když jsem byla malá, protože jsme žili tady v této části, že vždycky, když mě koupali, byla hrozná zima. A to jsem nikdy v životě nechtěla. Takže teď mám tu nejteplejší koupelnu. Ale ten domeček, víte, my jsme to vlastně udělali víc pro babičku, jako pro moji matku, protože ona v 90. letech už nemohla chodit po těch schodech. Takže jsme to opravili a žili jsme tam, žijeme tam ještě. A taky ono, ty návštěvníci, když je máte každý den, tak vždycky vám klepají na ty dveře, když jsme tam byli. Hlavně v sobotu, v neděli a že si chtěli povídat a tak dále. Tak trošku máme takový klid.
2: Když se rodina vrátila do Čech a na Blatnou, muselo se samozřejmě začít s opravami. Jako první se dělala nová fasáda, následně proběhla oprava střechy, do které teklo, a objekt byl napojen na veřejnou kanalizaci. Opravovat zámek je běh na dlouhou trať.
3: Já myslím, člověk nikdy neskončí. Protože teď už, kde jsme začali, tak tam už zase musíme se vracet. Takže to nikdy neskončí. A já jsem měla to štěstí, že můj manžel byl inženýr. A ten si převzal tu opravu a hrozně ho to bavilo, tak ten se o to velmi pokoušel, aby to bylo přesně udělané a tak dále.
4: Jak jste se seznámili vy dva?
3: Vy dva, jak jsme se seznámili? No, Adisa ve věž, jo? A on byl jak takový hezký člověk a já jsem si šla koupit parfém do obchodu a tak jsem to zkoušela, tak jsem k tomu čuchala a najednou tenhle pán přišel a čuch si k tomu a řekl, to by byl váš parfém. A já jsem se na něj tak koukla, říká si, co tohle člověk, to je takový impertinent, jak se říká. No a tak se na něj nakoukla, odešla jsem obchodu a on běžel za mnou a říkal, slečno, já mám dva lístky do divadla. Chcete jít se mnou? A já jsem řekla, já něco udělám. Jo, já půjdu, tak v kolik? 8. Jo, 8. A já jsem tam nikdy nešla. A to mě říká celý 50 let, že jsem ho nechala viset ten večer. No,
4: no asi to nevzdal.
3: Nevzdal.
4: Seznámili jste se tedy v Africe, pak jste odešli k němu do Řecka, nebo jak to bylo?
3: Ne, to jsme cestovali, protože on byl inženýrem a u firem mezinárodních, takže my jsme procestovali hodně svět. Takže jsme šli nejdřív do Asie. Nejdřív bylo Afghánistán, Pakistán, Indie, potom ještě Indonésie, potom Austrálie, potom zase nazpátek do Itálie a potom z Itálie jsme šli do Řecka.
4: A z toho Řecka sem na Blatnou?
3: Ano, z toho Řecka byla Blatná, najednou přišla Blatná v roce 89 a protože my jsme měli velkou firmu v Řecku, tak jsme říkali, tak co s tím, že jak to budeme dělat. Tak jsme si sedli ke stolu, si pamatuju, říká se, tak se rozhodněte. Byla moje matka, můj manžel, syn, ten už musel něco říct, že jo, protože ten byl ve škole. Tak jsem říkal, tak teď se rozhodněte, co chcete. Blatnou anebo Řecko. A oni tam tak seděli a říkali, no to je na tobě. Já říkám, ne, to nebude na mě, to si musíte všichni rozhodnout. Takže bylo hlasování a řekli všichni do Blatný. Takže potom neměli nic, co naříkat, když by bylo něco špatného, tak se říkali, že si to rozhodli. Že?
4: Hlasovala byste pořád stejně?
3: Asi jo. Je to domov. Je to domov, je to rodinový ten celý byl kolik let, že jo, v rodině, tak to se nemůže odříct. Proto si myslím, že nikdo z nás, nikdo z těch rodin to neodřekli. Všichni přišli, bojovali, protože ty první roky byly velmi těžké. Nejenom museli jste mít hodně peněz, jo. Takže opravovat a tohle všechno, já myslím, že to byl takový romantismus. Že jsme řekli, tak do toho musíme jít, je to naše, bylo to naše a musí se dál.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás zámkem Blatná provází baronka Jana Germanis Hildbrand. Sama se tu 16. května roku 1947 narodila. Svůj zámek dobře zná. Jak se přesvědčil, Patrik Rozehnal několika zvídavými otázkami.
2: Víte, kolik má zámek věží?
3: Věží? To nevím. Já se mi nepočítá. Já vím, kolik má komínu.
2: Kolik?
3: Myslím 6 teďkon. Pár jich spadnul. Ale věž jednu, no samozřejmě, je to jedna věž.
2: Já jsem měl druhou otázku. Co vám naposledy spadlo? Tak už vím, že komín.
3: Ano, dva komíny spadly.
2: Co vám spadlo do studny nebo do vody a nenávratně zmizelo?
3: A, jo, to jsou ty bedničky, ale to nevím. No, jo, to se našlo, myslím, před 100 lety se našly a v tom ještě byly nějaké penízky, ale nemoc. A to byly takový jako pokladní ty bedny.
2: Truhly.
3: Truhly, ano.
2: Takže vám zmizel poklad pod vodou?
3: No jo, asi jo, doufám. To se ještě najde možná.
2: Kde se nejvíc na zámku práší?
3: V knihovně, já myslím.
2: Odkud je nejhezčí výhled do parku?
3: A to je tady zvláštní, to je ta loďie. To je loďie, to je nádherný. Už jste tam byli?
2: Ne, ještě ne. Vemete nás tam?
3: Tam musíte, musíte.
2: Kde bylo větší vedro? V Řecku nebo tady v současné době?
3: No dneska asi tady, ale jinak je to v Řecku teda.
2: Kde nosíte zámecké klíče, nosíte-li?
3: No je jich hodně, ale v tašce.
2: Máte kabelku a pak tašku na klíče?
3: Ne, kabelku.
2: Máte ráda ty filmy, které se tu natáčely, protože jsou z doby, i ty pohádky třeba, kdy jste tu nebyli. Máte k tomu vztah nebo ne?
3: Jo, já myslím, že jo, protože to ukazuje tu Blatnou. A lidi všechny tyhle léta nezapomněli v Blatnou kvůli těm filmům. Ne kvůli té rodině, ale filmu.
2: Největší katastrofa, která potkala Blatnou, nějaký požár, něco spadlo, něco se zřítilo, nebo něco, někomu se tady něco stalo?
3: No tady hořelo, a to byl ten palác vedle, to hořelo, myslím, 1740 nebo něco takového, tak se to opravilo. Ale potom byla ta další katastrofa, byly ty povodně a ty byly 2002. To bylo tak něco fantastického, to bahno, co šlo tady skrz, to si nedovedete představit. To bylo všechno, ten první jako podlaží dole bylo naplněný bahnem.
2: Kolik bývá na zámku vánočních stromků?
3: A tady hodně. Teď máme takovej, naše mladá generace, která tohle dekoruje všechno a jsou báječný. Takže bylo, co udělali, já to musím prodloužit trošku, v kterých zemích jsme byli, tak aby se ukázalo, jak se oslavují ty Vánoce. Takže to bylo asi 8 zemí. A udělali k tomu stromečky, pečivo, okrasu, bylo to nádherný.
2: Povídáte si někdy se zámkem nebo třeba s někým na obrazech?
3: Jo, já to mám s mým otcem. Tam, když jdu do té obrazány, tak říkám, no tak, co myslíš, že bude? Jako, co by se mělo udělat? A potom mám jako toho mýho manžela, který opravdu byl ohromný, tak ten přišel do pokoje a řekl, to by se mělo udělat takhle nebo takhle. Takže si s ním někdy popovídám a říkám, mělo by se toto udělat.
2: Poradíte se?
3: Poradit, jo.
2: Přezouváte se na zámku?
3: Ne.
2: Kam byste vzala návštěvu jako první?
3: Kam bych ji vzala? No, asi sem a tady nahoře na tu loži, aby se podívali do toho parku.
2: Tři slova, která vám vytanou na mysli, když si vzpomenete na Blatnou.
3: Tři slova? Tak domov. A vzpomínky. A starosti.
2: Paní Baronko, vy sama provázíte nebo provázela jste někdy?
3: Ne moc, protože já si tyhle věci moc nepamatuju, tam to jsou ty léta, jména. Ale někdy jo, tak když jsou známí a tak dále, tak je provádím. Můj syn je na tomhle dobrý, ten už provádí, ten to má rád provádět svoje přátelé. Ale jo, dovedu to trošku.
1: Tak se nechme zlákat k návštěvě krásného zámku, který byl v polovině 19. století novogoticky přestavěn v romantickém duchu podle návrhu architekta Bernarda Grübera z Mnichova. Otevřeno je přes léto každý den od 9 do 18 hodin a vybrat si můžete ze 4 prohlídkových okruhů.
2: My jsme v Paruškové chodbě, tady je spousta trofejí, i s iniciálami FH. Co to je za trofeje, co to je za iniciály?
3: To je Ferdinand Hildbrand, anebo Fido Hildbrand. To přijde na to, který rok to je. 1905, tak to je Ferdinand, to je dědeček.
2: To byl takový lovec?
3: Oni všichni byli strašní lovci. Strašní. Vy to vidíte. A to je jedna desetina, když jdete na Orlík, jo? Tam si zajděte, to uvidíte. Takže je to dědeček a taky babička hrozně ráda střílela.
2: I babička?
3: No ženy ohromně střílely, jo.
2: Jo.
3: No všichni stříleli. Víte co, oni neměli televizi, neměli IKEA, neměli supermarkety.
2: Co jiného dělat než střílet?
3: Jenom střílet. Ty chudáky. No
2: chcete říct, že vy už máte televizi a nestřílíte?
3: Jo, a jsem ráda za to. Takže všichni jsou buď Fido Hildbrand nebo Ferdinand Hildbrand.
2: Když jsme u toho, jak říkala maminka vám?
3: Jani. Jani Dušicky.
2: Měla jste nějakou zdrobnělenu nebo jinou přezdívku?
3: Ani ne. Můj otec mě říkal, že jsem rajče. Víte proč?
2: Ne.
3: Protože jsem nenáviděla rajčata. A já je vždycky zahrabávala tady dole, protože jsme tam seděli a je nenáviděla. Tak se to vždycky zahrabala. Říkal, aha, stala se rajče.
1: Když jsme u toho zakopávání plodu zahrad, měli bychom také říci, že k zámku patří anglický park s mnoha potůčky, mostky a cestičkami s nádhernými alejemi. Bývala v něm kdysi také oranžérie, divadlo, švýcarský dům, myslivna a střelnice. Dnes zůstal v parku jen empírový dům, kde žije rodina Hildbrandtů. Oblíbenou atrakcí zámeckého parku je početné stádo daňků skvrnitých, na které sem jezdil také František Ferdinand d'Este. A na něj si teď trochu posvítíme. Mimochodem, padal tu na něj na zámku dokonce lustr.
3: No to chudáka Ferdinanda d'Este, ten ujel opravdu. Ale ono nebyla jediná věc, to byl lustr, potom on zastřelil toho Albína. On střílel tady z toho vyššího balkónu a tam seděl a střílel. A jeden den, když přijel, tak mu naháněli ty daňky, ty chudáky, a tak on střelil, ale už bylo šero a oni přišli a řekli, že to je Albín. A to je hrozný omen pro ty myslivce, že jo? No, on opravdu do roka byl mrtvý. A byla válka.
2: My jsme slyšeli, že tu je ještě jedna taková pověra spojená s věží a s jakousi dámou v šedém závoji, nebo tak?
3: No já ji říkám jinou, oni říkají taky jinou.
2: Řekněte nám tu naši vaši rodinnou verzi.
3: Zajedno můj otec vždycky říkal, že ji viděl, tu šedivou paní. A to byl den, když děda umřel. Takže ta šedivá

0: to hledal a našel to. Samozřejmě to se rozpadne, to je jasný. A tam byla ta mumie s tím dítětem a oni ji pohřbili, ale říkali, že už to bylo pozdě, že ona zkrátka tady chtěla zůstat, tak se pořád ukazuje. No a tady chodí, tady chodí okolo.
1: Slyšíte občas nějaké zvuky v noci? Nemyslím jenom jí, ale ozývá se Blatná?
0: Pro mě to musím říct, že když jsem sem jezdila vždycky z toho Řecka, tak my jsme já jsem vždycky jela na týden v Řecku. A v zimě jsem tady byla sama. Tady byl jenom kastelán, který byl dole v tom bytě a nahoře jsem bydlela já. No řeknu vám, že někdy v noci ani do koupelny jsem nešla. Nic, to bylo takový, oni jsou, když chodíte, tak ty parkety dělají takové zvláštní křícení.
2: Šlechtický rod Hildbrandtů má ve svém erbu rytíře v Černém poli, který drží v jedné ruce meč a v druhé třímá lví hlavu. Za Marie Terezie byl znak rodu vylepšen o korunku svobodných pánů a získal oslovení Wohlgeboren, tedy blahorodí. Císařským výnosem z roku 1879 pak byly stejně jako všechny ostatní rody s titulem svobodných pánů přiřazeni k vyšší šlechtě.
1: Když vám maminka předávala, řekněme, tu zprávu, nebo už třeba se ubývalo, dala vám nějakou základní radu, co s Blatnou, nebo co by si přála?
0: No, ona si vždycky říkala, hlavně to neopouštějte. Je to vaše, starejte se o to a neopouštějte to.
1: Budete tuhle radu dávat třeba i svému synovi, nebo už jste dala?
0: Už jsem ji dala. Už se vydala. Víte, někdy si říkám, že to je všechno velmi problematický, to udržet. Je to velký zámek. A nejenom finančně, ale udržovat to, aby to bylo, aby lidi chodili a tak dále. Je to hodně práce. A když ho vidím, že začíná mít šedivý vlasy, tak říkám, udělala jsem dobře. Tam je taková otázka.
1: Co byste si pro něj přála?
0: Aby to bylo dál, aby měl hodný děti. Ještě nemá. Ale aby měl hodný děti, který si to převzali. A aby to udržovali, aby to šlo dál.
1: Vy jste řekla, že jste měla štěstí na to, že zámek Blatná a rodina žila tehdy na území dnešního Česka, protože tady se ty zámky a majetky vrátily. I díky vám a rodům, jako jste vy, se mohli opravit a žít dál. Co byste si přála pro tuhle zemi do budoucna jako takový nějaký filozofický vzkaz české zemi?
0: No a pro tuhle zemi bych ráda, aby se tady udržovaly ty skvosty, protože máme skvosty, opravdu krásné zámky. Aby se to udrželo, aby se srdcem jsme se na to dívali srdečně, jak co tady máme. A aby byl samozřejmě mír a ta kultura dál, protože ta kultura žije. To je vše asi.

Rodovým heslem rodiny Hildbrandtů je přes překážky vznešenosti. Zástupci tohoto šlechtického rodu patřili mezi obrozence podporující vznik Národního muzea, věnovali mu nemalé finanční prostředky i sbírku mincí. Pracoval u nich také Jan Evangelista Purkyně. Vždy se zajímali o rozvoj, učení a lidi kolem sebe a činí tak dodnes. Buďte i vy vnímaví ke svému okolí a pečujme o své rodiny a zemi. Tak se to snaží dělat i v

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Vláda v pondělí projedná návrh na zrušení tzv. Eurocenter. Rybník Velká Podvinice u Vodňan na Strakonicku bude mít zpevněnou hráz a obnovenou výpust. Plavci Čejka a Sémanová zabojují večer o medaile na mistrovství Evropy. V pondělí bude na jihu Čech oblačno až zataženo s možností srážek a teplotami do 25 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Kabinet premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO zítra projedná zrušení tzv. Eurocenter. Ta jsou v každém krajském městě, dohromady pořádají 1300 akcí ročně a s jedinou zásadnější změnou fungují už víc než 20 let. Návrh usnesení neprošel připomínkovým řízením a předložila ho vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta. V předkládací zprávě Bárta uvádí, že svět se nachází v jiné ekonomické a geopolitické realitě a je potřeba komunikaci o evropských záležitostech modernizovat. Detaily jsou dostupné na webu irozhlas.cz. Rybník Velká Podvinice u Vodňan na Strakonicku čeká rekonstrukce. Město dostalo tento měsíc stavební povolení. Práce zahrnují opravu hráze a vybudování propustku pod komunikací. Podrobnosti doplňuje nezávislá místostarostka Lenka Grintálová.
2: Hlavní hráz se zpevní a v horní části i rozšíří oštěrkovou krajnici širokou 1 metr. Z ostatních částí hráze se odstraní bahno a naveze se na ně štěrk. Součástí rekonstrukce bude také oprava výpustí. Předpokládá se i pokácení menších náletových stromů a křovin.
0: Začínají kvést hořce a hořečky. Tyto ohrožené rostliny rozkvétají od srpna až do začátku podzimu. Ochránci přírody letošní rok vyhlásili rokem hořců. Chtějí tak upozornit na nutnost jejich ochrany. Do péče o hořce se může zapojit i veřejnost. Více Eliška Prouzová z Českého svazu ochránců přírody.
3: Vzhledem k tomu, že právě začínají hořce kvést, tak na mnoha místech vyráží naše kolegové do přírody, aby je představili veřejnosti. Kromě vycházek je možné zúčastnit se i přímé péče o lokality a zapojit se do víkendových brigád. V rámci těchto akcí si tak můžete vyzkoušet péči o cenné a mnohdy právě hořečkové lokality.
0: Chýnovský hudební festival nabídne ode dneška nejen hudbu, ale i poezii a duchovní inspiraci, a to nejen v Chýnově. Připomíná duchovní a umělecký odkaz dvou osobností spjatých s tímto městem na Táborsku, sochaře Františka Bílka a skladatele Josefa Bohuslava Ferstra. První koncert začne dnes v 17 hodin v kostele na Nebevzetí Panny Marie v Hrobech. Vystoupí manželské duo, kytarista Jiří Meca a flétnistka Michaela Meca. Informovala za pořadatele Alena Strašrybková. Sport. Barbora Sémanová a Jan Čejka budou poslední den mistrovství Evropy v plavání bojovat o medaile. Sémanová postoupila v Paříži do finále na 400 metrů kraul, které ji čeká v 19 hodin a 12 minut. Čejka se půl hodiny předtím představí v závodu na 200 metrů polohově. Na téhle trati výrazně posunul svůj český rekord. Dynamo České Budějovice se v rámci druhého kola třetí fotbalové ligy v Tochovicích od 15 hodin utká s rezervou Příbrami. Počasí. Na jihu Čech je převážně oblačno, přechodně bude až zataženo a místy se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Večer ojediněle i bouřky. Teploty jsou mezi 29 a 32 stupni Celsia, na horách do 27. Mírný severozápadní až západní vítr v bouřkách přechodně zesílí. V noci budou teploty mezi 18 a 15 stupni. Zítra očekávejte oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Místy bouřky, které mohou být ojediněle i silné. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách maximálně k 19. Zpočátku slabý, odpoledne postupně mírný severozápadní až západní vítr, v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Provoz na jihu Čech teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda. Pozor, ale dávejte na dálnici D3 za Soběslaví na Táborsku směrem na Prahu. Stojí tam porouchané vozidlo.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: pohodové jihočeské odpoledne s Českým rozhlasem České Budějovice. V této hodině nás čeká pravidelné čtení na neděli, také soutěž o hezkou knížku, takže telefony mějte připraveny a nesmí chybět ani knižní hlídka Filipa Černého. Hezký nedělní poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Čtení na neděli.
1: I v dnešním čtení na neděli si připomeneme povodně ze srpna roku 2002, které pustošily nejenom jižní Čechy. Je to 24 let od doby, kdy voda zaplavila centrum Českých Budějovic. Pod rozvodněnou Otavou zmizel písecký kamenný most a dvě malé vesnice Mertly a Předmíř na Strakonicku zatopila voda z protrženého rybníka. Těch škod a ztrát bylo samozřejmě mnohem víc. Kolem povodní ze srpna roku 2002 se točí i povídka jindřichohradecké autorky Marcely Handlové. Den jako každý jiný?

Ještě si užívám chvilku klidu a času, jen pro sebe. Během pár minut přijde Pavel z práce, hodí klíče na botník a řekne, jak je rád, že je konečně doma. Dělá to tak už celých 15 let, co jsme spolu. Myslím, že by mi to po tolika letech asi chybělo. A už je to tady. Otočení klíče v zámku, dveře nepatrně vrznou a cink, dopadá kovový svazek na botník. Ahoj Mirko, konečně jsem doma. Ani nevíš, jak jsem rád. Ale vím, myslím si v duchu. Vždyť už mi to říkáš 15 let. To si musím pamatovat, i kdybych nechtěla. Mirko, zajedu na chalupu. Je potřeba zalit zahradu, všechno to bude na trout. Ano, můj starostlivý, hodný Pavel už stojí ve dveřích kuchyně. Kde je Lucka? Vzal bych ji sebou. A co to tak sedíš, stalo se něco? Lucka šla za babičkou do nemocnice. A já tu tak sedím, protože přemýšlím. Víš, Pavle, že dneska je to akorát 10 let? Babička je na tom blbě. Máme se prý připravit na nejhorší. Pavel odchází. Snaží se na sobě nedat nic znát, ale já dobře vím, že teď nemyslí na nic jiného. Babička Plaváček. Tak ji tenkrát naše malá Lucka pojmenovala. Co to říkal Pavel, že je sucho? No, to před 10 lety teda fakt nebylo. Pavel se tehdy přiřítil z práce a místo obvyklého rád a doma vyhrkl, jestli jsem prý viděla zprávy. Představ si, někde už se řeky valí přes vesnice. Domluvil jsem se v práci s Honzou, že pojedeme pomáhat. Ve spěchu házel do tašky oblečení, nějaké konzervy, do oka mu padla i láhev Sava. Mirko, víš, on tam Honza má tetu, tak ji chce vzít k sobě. No, to je od něj, od vás obou hezký, ale pořád si mi neřekl, kam to vlastně jedeš. Ale to už Pavel stojí ve dveřích, klíče si nebere. Hamr se to tam jmenuje, taková malá vesnička, tak ahoj. Docela jsem Pavla obdivovala. Ty povodně jsem viděla, jenomže akorát ve zprávách. Kolem nás není široko daleko ani potok, natož řeka. Přesto jsem se, ani nevím proč, tehdy vydala i hned pro Lucku do školky. Třeba jí udělám radost, když přijdu dneska o něco dřív. Lucka by bývala do školky nemusela, po mateřské jsem nesehnala práci a mohli bychom být spolu, ale za rok měla jít do školy. A Pavel říkal, že je to tak dobře, že je Lucka mezi dětmi. A měl asi pravdu. Cestou domů jsem jí vyprávěla, jakého má statečného tátu, jak jel pomáhat úplně cizím lidem, kterým ublížila velká voda. Myslím, že na něho byla hrdá. Pavel se tehdy vrátil až druhý den ráno, celý promočený, pršet stále nepřestávalo. Únavou stál sotva na nohou a skoro nepromluvil. Bylo jasné, že si potřebuje odpočinout. Ale on mlčel i druhý den, i třetí. Na moje otázky, co s ním je, jsem dostávala stále stejnou a nelogickou odpověď. To je dobrý, to se srovná. Zavolala jsem Honzovi a ptala se nejdřív, jak je na tom jeho teta. Ale to víš, Mirko, teta je z toho moc špatná, bydlela v té chaloupce celý život a už nemá šanci se tam vrátit. To bys musela vidět. Ale my jsme se dohodli s Alenou, že zůstane u nás. A když už voláš, chci se taky na něco zeptat. Pavel je poslední dobou nějaký divnej, skoro nemluví. Stalo se mezi váma něco? Bylo mi jasné, že od Honzy se nic nedozvím. A navíc jsem v tu chvíli ještě netušila, že za pár dní na mě úplnou náhodou vypadne celá a podivná pravda z naší skříně.

Lucka tehdy dostala chřipku a nešla do školky. Po dvou nekonečných dnech strávených v posteli se začala příšerně nudit a z mého malého andílka se stal rozjívený čertík. Usilovně jsem přemýšlela, jak bych jí mohla zabavit. Tak, já ti budu třeba číst nějakou knížku, chceš? Zavrtěla hlavou. Mami, já vím, co by mi pomohlo, ale ty se budeš zlobit, začala opatrně. Přeci se nebudu zlobit, když ti to pomůže. Slibuješ? Co mi zbývalo? Tak ven s tím. Já bych chtěla babičku. Všechny děti ji mají. Někdy pro ně chodí i do školky a pro mě jen ty. Já vím, že my žádnou nemáme, ale kdybys mi o ní vyprávěla, třeba by byla se mnou aspoň na chvilku, když bych si ji představovala. Slíbila si mi to. Tak takový lék jsem opravdu nečekala. Já se na tebe nezlobím, Lucko. Zadívala se mi do očí. Mami, ale já myslím, že jsi mi slíbila i něco jiného. Říkala si, že mi budeš o babičce jednou vyprávět. A dneska už je to jednou. Moji matku porazilo auto, když byly Lucce ani ne dva měsíce. Bylo to pro mě tak strašné, že jsem dodnes neměla sílu s dcerkou o mámě ani mluvit. Vlastně s nikým. Pavel a všichni z mého okolí to respektovali. Jen Lucie se čas od času na babičku zeptala. Pavel to měl svým způsobem jednoduché, stačila mu jedna věta. U nás nebyly ani babičky, ani dědečkové, u nás byly jen samé tety. Časem se přestala ptát i Lucka, ale já věděla, že tím problém nezmizel. Asi jí to fakt dlužím. Máš pravdu. Dneska by mohlo být to jednou. Ale teď se nesmíš zlobit zase ty na mě. Já budu u toho vyprávění asi trochu brečet. Dcerka mě chytla za ruku. Tak já budu s tebou, jo? Víš co, ty marode vykutálenej? Já k tomu povídání něco přinesu. To budeš koukat. Odešla jsem do ložnice, otevřela skříň a zašmátrala v pravém dolním rohu. Byla tam pod zimními kabáty krabice, kterou už dobrých 5 let nikdo neotevřel. Krabice s fotografiemi. Vytáhla jsem ji ven. Připadalo mi, že z ní něco spadlo a chrastivě cinklo. Ale nechtělo se mi tím zabývat. Pak to srovnám. Jakmile jsem před Luckou otevřela kartonové víko, začaly se mi místo očekávané záplavy slz v hlavě budit krásné, skoro už zapomenuté vzpomínky. Tak podívej. Tady jsi se svojí babičkou focená ještě v porodnici. Mami, a tady, to je taky babička? Přikývla jsem. Vypadá to jako princezna. Má i závoj. To bylo na svatbě, víš, když si brala dědečka. Mami, a on tenkrát taky umřel? Ne, neumřel. On od nás odešel, když mi bylo tolik roků asi, jako je teď tobě. Na otázku kam jsem odpovědět nedokázala. Lucka naše povídání spokojeně ukončila uznáním. Vidíš, mami, jak jsi statečná. Ani si moc nebrečela. Zase si takhle budeme někdy povídat, jo? A můžu si tu krabici nechat? Slibuju, že s ní nic neudělám. Připadalo mi tehdy, že jsem absolvovala očistnou lázeň. Jako bych se zbavila obrovského kamene, který jsem do této chvíle nosila. Odešla jsem do kuchyně uvařit si kávu. Potřebovala jsem být chvilku sama. Cestou jsem si vzpomněla na skříň v ložnici a šla se podívat, co jsem to před chvílí schodila. Muselo to ležet na víku mého, našeho zapovězeného alba. Zalovila jsem pod kabáty. Zastudila mě v ruce malá plechová krabička.
otevření jsem nevěřila vlastním očím. Na jejím dně leželo několik nejspíše zlatých prstenů, kolem kterých se ovíjel také patrně zlatý řetěz. Vůbec jsem nic nechápala. Moje rodina nic takového nikdy nevlastnila a Pavel? Kde by k tomu přišel? Ze své rodiny neznal vůbec nikoho a těžko by mu to dali ty jeho tety na cestu z děcáku. Kávu jsem si tenkrát nakonec přeci jen uvařila a s otevřenou krabičkou na stole jsem čekala, až se vrátí Pavel z práce. Celou dobu mě napadaly úplně nesmyslné možnosti a způsoby, jakým se ony šperky dostaly na dno naší skříně. Když už jsem se dostala i k mimozemským civilizacím, ozvaly se známé zvuky dveře, klíče, rád a doma. Pavel vstoupil do kuchyně a podíval se na stůl. Ještě nikdy jsem ho neviděla tak zaskočeného, zaraženého. Kde jsi to vzala? Já, Pavle. Já jsem to vzala tam, kam ty jsi to dal. Ale kde jsi to vzal ty? Sotva slyšitelně zašeptal. Já to vrátím. Vrátíš komu? Když říkáš, že to vrátíš, tak to znamená, že si to... Nedokázala jsem to slovo ani vyslovit. Po jeho vysvětlení jsem měla chuť vystrčit ho ze dveří a zabouchnout. Jo tak, takže ty seš vlastně něco jako dobrotivý zachránce. Aby to nevzal někdo jiný, tak si to popad ty, Petr nebo Pavel, co? Myslel jsem, že by to měla jednou Lucka. Kdyby se jí třeba někde vedlo špatně, tak by to mohla třeba... Pak mě to začalo štvát, ale už s tím nešlo nic udělat. Napadlo mě, poprvé, co jsme byli spolu, že se v něm přece jen projevila chybějící rodičovská výchova. Urvi, co můžeš a na nikoho se neohlížej. A co míníš dělat teď? Strčit to zpátky do skříně a za pár let se tvářit, že jsme to, co já vím, po někom zdědili? Víš, co by mě zajímalo? Jel jsi tam opravdu s úmyslem pomáhat, nebo... Už v polovině věty jsem věděla, že jsem přestřelila. Pavel se právem naštval. I přesto, co udělal, si nezasloužil, abych s ním mluvila jako s gaunerem. Dodnes to byl ten nejlepší táta a super chlap. Co pak bych dokázala Lucce říct, že odešel? Že jsem jí vyhnala tátu? Sedl si naproti mě. Kdybys mi místo výčitek radši poradila, co mám dělat. A ty víš aspoň, komu si to... Komu to patřilo? Druhý den přišel Pavel z práce o 2 hodiny později a byl ještě skleslejší. Nadával si do idiotů a zmetků. Špatné svědomí v něm propuklo na plné obrátky. Zjistil, že ta paní, které šperky patřily, bydlí teď ve městě, v azylovém domě. Byl jsem tam, víš? Překvapilo mě to. Ty jsi s ním mluvil? Ne, pro boha. Byli tam navíc neustále nějací lidé. Ty si ani neumíš představit, co mi oni řekli. Představovat jsem si rozhodně nic nechtěla. A tak mi Pavel vyprávěl, že ta paní Horáková se jmenuje... Nikoho nemá, protože její postižený syn umřel už před mnoha lety a od té doby je úplně sama. Pavel vypadal příšerně. Začínala jsem se o něho bát. Řekla jsem první větu, která mě v tu chvíli napadla. V sobotu za paní Horákovou zajdeme všichni. Do sobotního rána jsem měla celou věc promyšlenou do posledního detailu.
Přijdeme, chvíli si budeme povídat, já pak s Luckou odejdu ven, Pavel se jí omluví a všechno vrátí. Dopadlo to úplně naopak. Nikdy jsem si nemyslela, že může být někdo tak nadšený z obyčejné návštěvy úplně cizích lidí. Ten den jsme si krabičku přinesli samozřejmě opět domů. Vy byste dokázali říct někomu, kdo se na vás dívá s bezmeznou vděčností, že máte na dně skříně jeho majetek? Rozhodli jsme se, že ať to bude jak chce, musíme to při příští návštěvě dát do pořádku. Ale člověk míní a... Čtvrtou sobotu už seděla naše Lucka paní Horákové na klíně a my jsme si šli s Pavlem vypít v klidu kávu do suterénu a kdo ví, po kolikáté se poradit, co a jak. Při návratu nás čekalo překvapení. Na druhou stranu, když si na to dneska vzpomenu, vlastně to žádné překvapení nebylo. Byl to docela normální běh událostí. Ve chvíli, kdy jsme zaklepali a potom otevřeli dveře, držela Lucka paní Horákovou kolem krku. Já jsem věděla, že tě najdu. Ty jsi moje babička plaváček, protože mi tě přinesla velká voda, jako v té pohádce. Krabičku se šperky jsme naší babičce Anešce vrátili, až když bydlela u nás. Tenkrát Pavlovi řekla, že pro ní nikdy nikdo neudělal víc. Šperky si vzala zpátky a už jsme o tom nemluvili. Z mých 10 let starých vzpomínek mě vytrhlo tiché klapnutí domovních dveří. Vrátila se Lucka z návštěvy v nemocnici. Mlčky kolem mě prošla a zavřela se ve svém pokoji. Jestli je všechno tak, jak tuším, určitě chce být sama. Jakmile se vrátil i Pavel, přišla za námi Lucka do kuchyně. Babička umřela. Dneska ráno. A sestra v nemocnici mi dala tohle. Říkala, že na tom bylo mé jméno. Na stole se ocitla malá plechová krabička.

0: Den jako každý jiný. Právě tak se jmenovala povídka jindřichohradecké autorky Marcely Handlové, kterou napsala k 10. výročí povodní z roku 2002, tedy v roce 2012. Ve stejném roce ji v našem rozhlasovém studiu v režii Lubomíra Koníře načetla herečka Lenka Krčková, dnes Šestáková. Teď si zahrajeme a po písničce nás jako obvykle čeká soutěž. Vyhrát můžete román Tajemství hvězdného světu, jehož autorkou je americká spisovatelka Heather Webrová. Je to příběh o malém americkém městě, o jeho tajemstvích i o tajemstvích jeho obyvatel. Vydalo nakladatelství Jota, které nám ho do soutěže také věnovalo. Už za chvíli vytáčejte telefonní číslo 221 55 44 11. Mezitím nám zaspívá Hana Zagorová.
1: Měli jsme dva hrníčky.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: písnička právě dohrává a vy už můžete vytáčet telefonní číslo 221 55 44 11. Hrajeme o román s názvem Tajemství hvězdného svitu, které vydalo nakladatelství Jota. A teď tedy ta soutěžní otázka. V příběhu, který jste před chvílí slyšeli, se rodina ve vzpomínkách vrací k srpnovým povodním roku 2002. Mirčin manžel Pavel jel tehdy jako dobrovolník pomáhat do zaplavených oblastí. Zachytili jste jméno místa, kam jel pomáhat? Nabízím čtyři možnosti. Za A je to Veselí nad Lužnicí, za B je to Plav, za C je to Hamr, anebo za D je to Putím. Volejte právě teď 221 55 44 11 a kdo ví, právě možná teď budeme mít na telefonu výherce či výherkyně. Dobré odpoledne, tady je Český rozhlas.
1: Dobré odpoledne, já si myslím, že to byl Plav.
0: Že to byl Plav. Ano. Jste si 100% jistá?
1: Ano.
0: Bohužel, to není správná odpověď.
1: Není. Tak pardon.
0: Nikdy příště, mějte se hezky, naslyšenou. Zkusíme teda někoho jiného, tak snad teď už štěstí popřeje. Krásné odpoledne, tady je Český rozhlas.
2: Dobrý den, tady Hana.
0: Já vás, Haně, akorát poprosím, kdybyste si mohla stlumit rádio, protože nám
2: už
0: to tam...
2: Už jsem ho vypla.
0: Už jste ho přímo vypla. Tak nabízel jsem čtyři možnosti, která je ta správná.
2: Já myslím Hamr.
0: Hamr, to znamená C-čko. A jak už právě zní naše rozhlasová fanfára, to je správná odpověď. Takže připomínám, že jste vyhrála román s názvem Tajemství hvězdného svitu. Je velká radost?
2: Jo. Děkuju.
0: Nemáte zač, já vám moc gratuluji, zůstaňte mi prosím na telefonu a zatím se mějte moc hezky, naslyšenou.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Knižní hlídka Filipa Černého.
1: Dobrý den, knižní hlídka právě vyráží do knihovny ve Strmilově. Ta jednak nese jméno místního rodáka, duchovního a kronikáře Strmilova Viléma Martínka, ale také užívá symbol knihy, před kterou je strom. Už jsme v jednom z letošních prázdninových vydání knižní hlídky mluvili o environmentálním projektu Strmilovské knihovny. Proto si dneska pro nás knihovnice Vlasta Vondrušová připravila výběr knížek s tématikou, která zaujme všechny, kterým není příroda lhostejná.
2: Jmenuje se to Tajuplný život vody a napsal ji Masaru Emoto. Nebudu vám prozrazovat, co v té knižce je, prostě stojí za to si ji otevřít, přečíst, můžete tomu věřit nebo ne, ale ta voda má ohromný potenciál měnit životní prostředí, měnit prostředí vevnitř v člověku, měnit celý svět, takže když se otrávíme vodu, budeme mít otrávený celý svět. Pak tady mám Tajný život stromů od Petra Volebena. To je taky úžasná, neuvěřitelná knížka plná krásných informací a opravdu na základě pozorování. Petr Voleben je lesník a rozkrývá tam tajemství komunikace mezi stromy. Takže kdo neví, že les má svůj internet, tak tady je to krásně popsaný.
1: Je to ten internet po houbových vláknech?
2: Ano, ano. Je tam ještě mnohem, mnohem víc věcí. Takže Tajný život stromů, co cítí a jak komunikují, čili objevování fascinujícího světa. Pak tady mám knížku úžasnou od Neskrotné zahradnice, kterou jsem objevila v rámci svého vlastního vzdělávání ohledně přírodních zahrad. Napsala ji Radka Votavová a jmenuje se Džunglijní zahrady. A tam mi došlo, že spousta lidí vnímá přírodní zahradničení jako opravdu džungli nepřehlednou, plnou změtí, prostě bez úklidu, bez šance jí pochopit nějak jako estetickou hodnotu, ale přírodní zahrada se dá dělat i krásně, upraveně a hlavně funkčně.
1: Vaše zahrada, taky máte zahradku, tak je taky džungloidní?
2: Je a možná je trnem v oku sousedům, ale já ji miluju.
1: Ano, a nezapomeňte, nejenom ve šroubárně, ale i v džungli si můžete přečíst Vergília v originálu. Tam vlastně ještě lépe, protože Vergíliovy verše oslavují práci v sadu a na zahradě. Ale neměli bychom zamluvit přehled nových knih. Takže první knihu, kterou tu mám, je humoristická novela Pandemie ve šťastné obci. Napsal ji copywriter, kronikář z Putimova na Pelhřimovsku Jakub Marek. Což je důležitá informace. Děj se totiž odehrává za pandemie v období lockdownu ve fiktivním městečku Toulava. Ano, správně. Hranice reálné turistické oblasti Toulava s centrálním městem Tábor jsou vzdušnou čarou pouhých 25 kilometrů od Putimova. Tak je jasné, kam jel autor pro inspiraci. Takže Pandemie ve šťastné obci. Pokračuju detektivkou pro náctileté čtenářky Lena Jones, Agáta na stopě, Tajný klíč. V napínavém příběhu 13-letá Agáta zachrání město Londýn před zkázou. Jde o první český překlad z anglicky psané série, která má aktuálně 3 díly. A pozor, autorka knihy Lena Jones ve skutečnosti neexistuje. Jde o fiktivní jméno, za kterým je schován tým námezdních psavců, najmutých nakladatelským angloamerickým konglomerátem HarperCollins. A co takhle audioknihu? Nakladatelství Voxy vydalo knihu norské prozaičky Linn Strömsborg Nikdy, nikdy, nikdy. V papírové verzi román vyšel už loni, ale teď příběh páru, který se rozhodl, že zůstane bezdětný, načetla herečka Anna Fixová.
3: Máma mi vyprávěla, že jsem se jí jako malá zeptala, proč mají babička a dědeček vnoučata, když s nimi nechtějí trávit čas. Mně ze stejného důvodu napadlo, proč si vůbec pořizovali děti. Odpověděla mi máma tiše, ale pak nahlas dodala, že babička a dědeček mají jeden druhého a s tím si vystačí.
1: Takže velmi současný román Nikdy, nikdy, nikdy. A já dodávám, nikdy, nikdy, nikdy nepropásněte knižní hlídku, jestli chcete zůstat v obraze, co se knih týče, čili brzy zase naslyšenou.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Premiér Babiš potvrdil, že kraje nedostanou od státu peníze na opravy silnic nižších tříd. Třeboň rekonstruuje další historický seník na Mokrých Lukách. Tereza Hrochová doběhla do cíle maratonu na atletickém mistrovství Evropy 9. Zítra bude na jihu Čech oblačno až zataženo s možností srážek a teplotami do 25 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. České kraje nedostanou příští rok od státu peníze na opravy silnic nižších tříd. Ve videu na sociálních sítích to potvrdil premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Podle něj mají kraje pro tyto účely dost prostředků z rozpočtového určení daní. Pravidelnou podporu dostávaly kraje od roku 2015 ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Směřovala na rekonstrukci silnic druhých a třetích tříd. Jihočeský kraj spravuje přes 5400 kilometrů takových silnic. Podle dat ministerstva financí dostal loni na jejich opravu ze Státního fondu dopravní infrastruktury téměř 214 milionů korun. To byla pod Středočeském kraji druhá nejvyšší částka v rámci republiky. Chorvatská policie zadržela 4 lidi podezřelé ze založení lesních požárů poblíž města Zadar. V jeho blízkosti v pátek a v sobotu hořely křovinaté oblasti, borové lesy i olivové háje. Čtveřici podezřelých policisté zadrželi poté, co je místní nahlásili pro podezřelé chování. Chorvatský trestní zákoník stanovuje za úmyslné založení požáru, který ohrožuje osoby nebo majetek, trest od 6 měsíců do 5 let vězení. Dělníci přes léto zrekonstruují další historický seník v Třeboni. Obnovu chráněné památky za bezmála 500 000 korun společně s Jihočeským krajem financuje město. To je také jeho vlastníkem. Průběh stavby popsal referent odboru rozvoje a investic Milan Jáchym.
2: V současné době se dokončuje montáž roubených stěn, který se v rozích vlastně sesazují do té celé konstrukce. Až bude tato roubená stěna dokončena, tak na tu stavbu bude osazen krov. Sport.
0: Tereza Hrochová skončila v maratonském běhu na atletickém mistrovství Evropy 9. V cíli v Birminghamu popsala náročnou a členitou trať v centru města.
3: To byly kopce vyloženě nahoru, dolů a hlavně tam bylo strašně moc zatáček, tam jste neběželi 500 metrů rovně nikde. Když jsme šli v té skupině do toho 20. kilometru, tak to bylo v každé zatáčce, což bylo každých, já nevím, 300 metrů, tam balancovat.
0: Zvítězila Finka Vainiová a mezi muži Němec Petros, oba v rekordech šampionátu. Počasí. Na jihu Čech je oblačno nebo zataženo a místy se vyskytují přehánky nebo občasný déšť. Večer to ojediněle budou i bouřky. Teploty jsou mezi 29 a 32 stupni Celsia, na horách do 27. V noci se ochladí na 18 až 15 stupňů. V pondělí očekávejte oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Místy bouřky, které mohou být ojediněle i silné. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách maximálně k 19. Zpočátku slabý, odpoledne postupně mírný severozápadní až západní vítr, v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. Na Písecku počítejte nově s uzavírkou silnice 140 mezi Ražicemi a Štěticemi. Silnice 105 je pro nákladní auta nad 6 tun uzavřená v Němějicích. Sledujte dopravní značení.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Hezké a pohodové jihočeské odpoledne s Českým rozhlasem České Budějovice. Slzy svatého Vavřince kanou po noční obloze. Mluvit budeme o nich už za chvíli v jihočeském nebi. A také tady bude pravidelné kalendárium. K tomu písničky, které nestárnou, zaspívá nám například Petr Habka. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, skřetěž chybíš.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, kde už následuje pravidelný nedělní seriál Jihočeské nebe.
1: Jihočeské nebe s Janou Tichou.
2: Dobrý den všem milovnicím a milovníkům hvězd, přeje vedle astronomky Jany Tiché také redaktor Filip Černý. A dneska vítáme především milovnice a milovníky padajících hvězd, což tedy říkám astronomicky zcela špatně, ale poeticky snad správně. Zatímco totiž budeme mluvit o Perseidách, tak vy můžete přemítat, co si případně přát.
3: Perseidy, meteorický roj Perseid, a než k němu něco řeknu, tak si zopakujeme jako ve škole ty termíny, které budeme potřebovat. Meteor je ten světelný jev, který uvidíte na obloze jako světelný záblesk nebo světelnou čáru, a je vlastně způsoben tím, že když se to zrníčko prachu nebo větší zrníčko nebo i kamínek, i větší kámen prolétá ještě sluneční soustavou, tak se mu říká meteoroid, a když se dostává už do zemské atmosféry a vlastně třením o ten vzduch se laicky řečeno rozžhaví, ono se dá přesně fyzikálně říct, že se vlastně ionizuje a vytvoří tu světelnou záři, tak vidíme ten meteor. Pokud to bylo větší tělesko nebo těleso, tak vidíme velmi jasný meteor a tomu se říká bolid. A pokud dokonce z toho tělesa něco dopadne na zemi, tak se tomu, a najde se to, tak se tomu pak říká meteorit, a to je taková ta věc kamenná nebo spíš železitá, podle toho, jaký to je typ toho meteoritu, tak ten můžete vidět v muzejních expozicích, mohli jste už opakovaně vidět u nás na výstavách, jak na Budějovické, tak i na Kletské hvězdárně. A teď zpátky k Perseidám. Perseidy jsou takzvaný meteorický roj, to znamená, že to nejsou jen náhodná zrníčka, která se dostanou vytroušena třeba z komet nebo z asteroidů do zemské atmosféry, ale že to je oblak takových částic, v případě Perseid vytroušený z periodické komety 109P Swift-Tuttle do její dráhy, a Země se občas spotkává s celými těmi poměrně hustými oblaky těch zrníček vytroušených z té komety Swift-Tuttle, a tomu říkáme meteorický roj Perseid.
2: Tak a Perseidy, pokud mě paměť neklame, se objevují na obloze už někdy od července a před pár dny dosáhly svého maxima.
3: Maximum je každý rok tak kolem 12. 13. srpna, lidově se a dřív se, třeba v 19. století se těm Perseidám říkalo slzy svatého Vavřince, a to proto, že svatého Vavřince 10. srpna, a on ten roj má docela dlouhé jako rozpětí toho, kdy se ty meteory objevují. Není jich hodně, ale mohou se objevovat už od 17. července až do 24. srpna, ale jaksi po troškách, pár za noc, třeba 10 za noc, ale v tom maximu už jich může být stovka za noc. Byly i roky, kdy jich bylo za noc několik stovek, až nastal takzvaný meteorický déšť. Krásné pozorování Perseid bylo, a to já už pamatuju z Kletě, v roce 1992, kdy se ta kometa Swift-Tuttle blížila do přísluní, a už ten rok předtím, ještě ten rok potom, 1993, byly ty Perseidy skutečně nádherné. Jinak ty Perseidy mají takovou výhodu v tom, že velká část těch meteorů je jasnějších a je takových až jako svítivě zlatých. Takže doporučuje se koukat na ně nejlépe v leže, což se v tom létě dá v přírodě docela dobře udělat. Koukat se nad sebe a ty meteory zdánlivě vyletují z takzvaného radiantu, jako z místa, odkud, kde by se protly ty přímky, kdybychom si namalovali ty stopy na hvězdnou mapu, a ten je v souhvězdí Perzea. Perseus je na rozhraní vlastně cirkumpolární oblohy a Andromédy podzimní, takže proto v srpnu vlastně až ve druhé polovině noci až k ránu. A pokud vyjde hezké počasí, tak je to takový hezký noční až jako ranní pokoukání. A takže to na ten srpen doporučuju, protože na pěkný, ale prosincový geminidy si asi málo dopé lehnout, byť do spacáku a na několik karimatek do přírody, ale o těch Perseidách to už je být hezké, takže to je takový tradiční srpnový astronomický úkaz.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že cesty a silnice na našem území mají historii dlouhou tisíce let? Obchodníci se po Čechách a Moravě pohybovali už v době bronzové a železné. Lákala je sůl z Halštatu nebo jantar z Baltského moře. Archeologické nálezy potvrzují, že přes naše území proudily karavany vozící vzácné komodity, dokonce i zlato. K dispozici měli jen vyšlapané stezky, někde doplněné dřevěnými hatěmi. Za vlády Přemyslovců se obchodní síť rozrůstá a vznikají takzvané zemské stezky. Ve 14. století se Karel IV. Staral o opravy cest a zavedl strážná místa proti loupežníkům. První skutečnou silnicí byla trasa z Prahy do Vídně. Obchodníci se ale často snažili vytyčené trasy obejít, protože se jim nechtělo platit mýto a zůstávaly po nich jen vyšlapané pruhy země. Husitské války stav komunikací ještě zhoršily. S 16. stoletím přicházejí nová opatření proti loupežníkům, například kácení lesů kolem hlavních cest. A do této doby také spadá počátek mapování silnic. Průkopníkem kartografie byl německý astronom, geodet a fyzik Erhard Etzleib. Jeho mapy měly usnadnit poutníkům cestu do Říma. První českou mapu vytiskl Mikuláš Klaudián v roce 1518. Pevné kamenné silnice se začaly budovat až v 18. století za vlády Marie Terezie podle rakouské metody s vrstvou lomového kamene a štěrku. Říkalo se jim císařské silnice a můžeme říci, že dodnes tvoří páteř naší silniční sítě.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Umění, které potkáte doslova na každém kroku. I tak by se dal charakterizovat festival vizuálního umění Vidiny, který od středy do neděle zaplní lázeňskou Třeboň. Kromě výstav si návštěvníci užijí filmy a koncerty pod širým nebem, videomapping a performance. Festival Vidiny podrobně představíme v nedělní kavárně, ke které vás zve Pavla Kuchtová.
0: Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice a ne jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině. Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz. Jihočeské odpoledne s Michaelem Hovorkou.
3: Mám naději, že uslyšíš.

0: doby, jak žil bych rád.
1: Stále ladíte Český rozhlas České Budějovice. Nyní je tady kalendárium, ve kterém Petra Matoušková mimo jiné připomene 95 let od úmrtí knihtiskaře Viléma Bohumila Landfrase z Jindřichova Hradce.
2: Kalendárium.
3: Pěkný den u dalšího kalendária. Milí posluchači, připomene jména a výročí vybraných osobností, spojená nejen s Jihočeským krajem, která najdeme v týdnu od 17. srpna. Příjemný poslech. Sedmnáctého srpna uplyne 40 let ode dne, kdy zemřel doktor filozofie Václav Stejskala, nakladatelský redaktor, literární historik, teoretik a kritik literatury pro děti a mládež. Pocházel z Písku. 18. srpna slaví 85. narozeniny výtvarník, sochař a vysokoškolský pedagog Kurt Gebauer, známý například obřím trpaslíkem u Hořic na Jičínsku nebo skupinou ptáků v Opavě. V rozhlasovém pořadu 2 na 1 z roku 2007 popsal, jak jeho díla vznikají.
4: No, ono to je věc vývoje. Je to věc určité pokory k tomu, co se vám povede a na co máte. A většinou, že člověk mladý, tak je takový pyšný a myslí si, že co má v té hlavě, ta představa většinou jako někam směřuje, ale není úplně jaksi definitivní a nějak se vyvíjí při té práci. Takže co má v té hlavě, tak když to neudělá, takže to špatně. A postupně se člověk zvykne, že se při té práci něco děje a je velmi důležité to zachytit v ten moment, kdy je to správné, nebo kdy je to mimořádné, nebo kdy je to něčím jakoby ulítlé, třeba i od toho, co člověk je zvyklý dělat. Že? A potom to baví i ty diváky, jo? Když se něco dělá jenom tak, jak je ten člověk zvyklý, vlastně opakuje sám sebe, nebo to, čeho je sám schopen, tak to je trošku nuda. No? Takže vlastně jsem spokojen, když to chytím v pravý moment a jsem rád, že něco se stalo a že se dá na to koukat a většinou mi to potom řeknou jiní, že je to baví. Já se třeba divím, že to může bavit a jsem rád.
3: Doplním, že na webové stránce Kurta Gebauera najdete i jeho texty. Jeden z nich napsal v roce 2006 v Třeboni a inspirace městem se tak ocitla i v jeho názvu. Jmenuje se totiž Bůh v Třeboni, část o stvoření světa. Miloslav Ciboch pocházel z Písku, byl malíř a předseda občanského sdružení Arpida. 18. srpna uplyne 10 let od jeho úmrtí. Monsignor Josef Kavales z Českých Budějovic byl dlouholetý duchovní správce farnosti svatého Jana Nepomuckého v Českých Budějovicích. To je ta u nemocnice. Byl taky kapitulním vikářem českobudějovické diecéze a proboštem katedrální kapituly svatého Mikuláše v Českých Budějovicích. 21. srpna je 15. výročí jeho skonu. Z Vimperka pocházel řezbář Franz Igler, který pracoval taky na zámku v Třeboni. 23. srpna je 75. výročí jeho úmrtí. Rodák z Vodňan, František Koubek, byl malíř a grafik. 23. srpna uplyne 20 let od jeho skonu. Vilém Bohumil Landfras z Jindřichova Hradce byl známý jako knihtiskař, nakladatel a redaktor. Zemřel 23. srpna před 95 lety. Ve městě nad Vajgarem najdete například historickou Landfrasovu tiskárnu na Balbínově náměstí, Landfrasovu vilu u Nežárky, nebo ulici Landfrasova, kousek od hvězdárny. Dnešní kalendárium končí. U dalšího vydání se uslyšíme opět za týden ve stejném čase tak, jak jste zvyklí. Od mikrofonu vám pohodové letní dny přeje Petra Matoušková.

0: Je s vámi Český rozhlas České Budějovice. Její maminka vyhrála olympijské hry, Lucie Neumannová nejspíš žádnou velkou světovou medaili domů nepřiveze. Ale sport se pro ní stal zásadním koníčkem. Hobby, zábavou, součástí života. Vydali jsme se za ní na jeden z veřejných tréninků.
1: Večerní běh, on se jmenuje EPP Energy Run a je to vlastně běh na 10 kilometrů, ale lidi to můžou jít i fakt jako takovou procházku, bude to nasvícený hezkýma světlama a tak.
2: Popisovala Lucie Neumannová přímo při veřejném tréninku sportovcům běh, který z Vyššího Brodu směrem k Hrázi odstartuje ve středu 19. srpna ve 20 hodin. S dcerou olympijské vítězky jsme se setkali přímo v centru Českých Budějovic na soutoku Malše s Vltavou do Jihočeského kraje, kde se její maminka narodila, jezdí ráda.
1: Tak já jsem sice z Prahy, ale mám tady babičku, měla jsem tady dědečka, bratrance v Jihočeském kraji, ne v Českých Budějovicích v Písku, ale mám prostě k Jihočeskému kraj blízko a mám to tady ráda.
3: Teď jste se sešli tady se sportovci, kteří rádi běhají v Českých Budějovicích. Proč v Českých Budějovicích?
1: V Českých Budějovicích, protože jsem zatím všechny běhy měla takhle jenom v Praze a říkala jsem si, že je čas taky se s lidma třeba potkat jinde než v Praze a jak jsem říkala, tak k Jihočeskému kraji mám blízko, takže jsem si vybrala ty Budějovice a plán je si tak jako zasportovat, spíš tak jako něco lehčího, abych je neuvařila, zároveň bych neuvařila sama sebe, nějaký protažení, běžeckou abecedu a tak, takže něco jako jednoduššího.
2: Druhý trénink s Lucí Neumannovou je mezi atlety velký zájem. Potkají se s ní i na Česlipno Sport Festivalu, který je zaměřený na hobby sportovce. A na Jihu Čech právě teď začíná.
1: Slíbila jsem mamce organizátorce, že se jí postarám o sociální sítě, takže tam budu celou dobu a doufám, že si i zajedu nějaký závod na kole nebo zaběhnu.
3: Jak se vám daří na tom sportovním poli? Stačíte trénovat? Dostanete se třeba i na dráhu?
1: Tak teď jsem momentálně trošku zraněna, právě nemůžu moc jako běhat. Měla jsem zánět vlastně jakoby mezi druhým a třetím metatarzem v nártu, což je na nic, už trvá docela dlouho.
3: Z přetížení?
1: Jo, je to bohužel z přetížení, ale teďko už to snad vypadá dobře, takže se těším, že až úplně dolečím tu nohu, takže se zase připravím na nějaký závod a něco si zaběhnu.
2: Když má Lucie čas, vyráží i s maminkou na výšlapy, nejraději do hor.
1: Jo, docela dobrá partička je. Když jsem byla malá, tak jsem to úplně nenáviděla. Teď už mi to nevadí, teď už je to fajn, takže jo, je to fajn.
2: Sport hraje velmi důležitou roli i v jejím osobním životě. Spojila ho s náročným cestováním. Doprovází totiž přítele tenistu Jiřího Lehečku po turnajích.
1: Je to tak, takže moc toho času nemám, aby jsem si takhle jako jen tak někam vyrazila, cestujem po celém světě, no.
2: Dodala Lucie Neumannová, se kterou se hobby sportovci příznivci aktivního pohybu mohou v těchto dnech setkat u Lipna. Z Českých Budějovic, Kamil Jáša, Český rozhlas.

starýho železa jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starýho železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Už zítra budou teploty výrazně nižší než dnes. Co nás tady konkrétně čeká?
1: Počasí.
0: Tak to už nám prozradí Petr Friebauer z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Hezké odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Petře, nejdříve, jak bude v noci a zítra, to znamená v pondělí?
2: Bude oblačno až zataženo. V noci se budou vyskytovat místy přehánky nebo občasný déšť a během zítřejšího dne se postupně rozšíří na celé území kraje. Místy se navíc mohou tvořit také bouřky, které převážně během zítřejšího odpoledne mohou být i silné. Večer ale srážky budou zase ustávat nebo ubývat. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 18 až 15 stupni Celsia. Maximální denní teploty potom za studenou frontou budou poměrně nízké 22 až 25 stupňů Celsia, poměrně nízké v poměru k těm dnešním, a na horách potom kolem 18 stupňů Celsia. Vítr bude zpočátku slabý, proměnlivý, odpoledne potom mírný, severozápadní až západní 2 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách přechodně zesílí. Večer potom bude vítr opět slábnout. Biopředpověď pro zítřek je na jednice, tedy mírná zátěž.
0: Petře, v úterý bude také pršet?
2: V úterý bude stále oblačno až zataženo a srážky nebo tedy déšť nebo přehánky se budou vyskytovat pouze místy. Minimální teploty budou kolem 13 a maximální denní kolem 21 stupňů Celsia, takže ty denní teploty stále budou ještě klesat. A vítr bude slabý, během nemírný, severozápadní až západní 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Co nás čeká ve středu?
2: Ve středu bude stále oblačno až zataženo a v noci a ráno a opět večer se budou místy vyskytovat přehánky nebo občasný déšť, během dne budou srážky pouze ojedinělé. Minimální teploty budou kolem 15 a maxima kolem 27 stupňů Celsia, takže ty teploty během dne nám opět porostou. A vítr bude slabý, jihozápadní až jižní, odpoledne pak přechodně zesílí na mírný 2 až 6 metrů za sekundu a postupně se bude měnit na západní až severozápadní.
0: Nakonec přidáme čtvrtek.
2: Ve čtvrtek nám vydrží i nadále zvětšená oblačnost a srážek opět přibyde. Postupně se budou vyskytovat na většině území občasný déšť nebo přehánky a místy se opět mohou tvořit mouřky, které mohou být opět i silné. Teploty se oproti středě příliš nezmění, ty minima budou kolem 16 a maxima kolem 26 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, převážně západních směrů do 4 metrů za sekundu a v bouřkách pak přechodně zesílí.
0: Říká meteorolog Petr Friebauer, kterému děkujeme za informace. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: V pondělí do Česka dorazí bouřky, doprovázet je mohou i kroupy. Botanická zahrada v Táboře plánuje nové propojení s Jordánem. Ještě celý příští týden si můžete v Lipně nad Vltavou vyzkoušet tradiční i méně známé sporty. Zítra bude na jihu Čech oblačno až zataženo s možností srážek a teplotami do 25 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Český hydrometeorologický ústav vydal na pondělí výstrahu před silnými bouřkami. Podle meteorologa Františka Šopka zasáhnou kromě východní části země i jihočeský kraj.
2: Odpoledne a večer se v jihovýchodní polovině území mohou vyskytnout silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 30 mm, menšími kroupami a nárazy větru ojediněle kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu.
1: Tábor má v plánu modernizaci botanické zahrady. Radní doporučili zastupitelům přidělení příspěvku ve výši 600 tisíc korun na technické auto pro obsluhu zahrady. V rámci modernizace plánuje město vybudování veřejných toalet a nového vstupu k Jordánu. Doplňuje starosta Štěpán Pavlík z hnutí Tábor 2020.
3: Chceme tu zahradu otevřít k Jordánu, kde to nazýváme Korzem Jordán, takové drobné úpravy této cenné promenády na nábřeží Jordánu, tak budou dvě branky po krajích botanické zahrady, dvě vstupní branky, kterýma se bude dát jít rovnou k tomu Jordánu. Dvě proto, protože kdyby byla jedna uprostřed, tak tam je velký výškový rozdíl, ale tak to půjde na krajích té botanky bez schodů.
1: Poutní kostel jména Panny Marie na Lomci u Vodňan na Strakonicku dnes večer rozezní duchovní hudba. Koncert začne v 18 hodin. Vystoupí pěvecké duo Kůn, tedy tenorista Martin Prokeš a basista Jaromír Nosek s violončelistou Eduardem Šístkem. Zazní hudba Johanna Sebastiana Bacha, Hildegardy von Bingen a současného skladatele Marka Rosána. Přihlásit se na závod nebo si trénovat nové dovednosti mohou až do příští neděle návštěvníci Lipnosport festivalu v Lipně nad Vltavou. 10-týdenní sportovní festival nabízí řadu sportů od cyklistiky a běhu po překážkové dráhy. Ředitelka festivalu Kateřina Neumannová doplňuje.
4: Jsou tady i méně tradiční sporty. Je tady lezecká stěna pro děti, bouldrová stěna, OCR zóna. Velmi oblíbený je parkour pro děti, jak pro ty malé, tak pro ty starší. Mora gym, cvičení pro ženy. Letos tady máme i třeba možnost si vyzkoušet kolečkové lyže. Budou tam mít děti vyřádiště.
1: Pro děti i dospělé budou u každého sportovního stanoviště instruktoři, kteří poradí s tréninkem.
0: Počasí.
1: Noční teploty budou mezi 18 a 15 stupni. Zítra očekávejte na jihu Čech oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami místy bouřky, které mohou být ojediněle i silné. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách maximálně k 19. Zpočátku slabý, odpoledne postupně mírný, severozápadní až západní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu rozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Provoz na jihu Čech teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda. Na Prachaticku stále počítejte s uzavírkou silnice 122 z Netolic na Lhenice a opravuje se také silnice číslo 4 mezi Solnou, Lhotou a Korkusovou Hutí. Jezdí se tam kyvadlově, ale nákladní auta nad 12 tun musí po objízdné trase.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Dnes nás pobaví dáma, která se směje ráda, dokonce i v noci, jak sama říká, a nepodstatné věci hází za hlavu. Už léta nosí své typické mikádo a pokaždé jí prozradí její charakteristický smích.

0: Tento smích patří Uršule Klukové a my si dnes spolu s ní připomeneme její herecký život. Tak Uršulo, jak vypadá náš dnešní program?
1: Tak ten vypadá takhle. Zpěv, hudba a...
0: A co?
1: No...
0: Ty si nemůžeš vzpomenout, co?
1: No jo.
0: Tak začneme písničkou.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Písnička z pohádky o brokátové růži a slavíku z perleti v podání Uršuly Klukové, ale taky Jany Paulové, Hany Maciuchové a Jitky Molavcové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Příběhy v našem pořadu začínají vždy konkrétním datem. Datem narození. To dnešní je 17. srpna roku 1941. Tehdy za druhé světové války se v Neurode, na území dnešního Polska, narodila Uršula Kluková. Bylo to v ulici Mlýnský vrch číslo 6. Tehdy žili u své kmotry. Později se přestěhovali do Broumova.
2: Já jsem se narodila za války, teda za druhý světový války. A tam jsme se přistěhovali v 46., když jsme zjistili, že jsme Češi. A vlastně tam pobýváme až doteď. V Broumově. A Broumov teda, nechci to nějak vychvalovat, ale je to čarokrásný, nádherný město a hlavně tam se dějou věci, které se jen tak někde nedějou. Například, jednoho krásného dne, protože my bydlíme na náměstí, koukám z okna a vidím v 7 ráno, jak přes náměstí jde medvěd. Normální medvěd, teď tam stála paní Duheková, která se chystala, že půjde na nákup a vidí toho medvěda, jak jde přes náš, my máme v prostředku náměstí takový trávníček a ten medvěd si to šinul rovnou přes ten trávníček a teď ta paní Duheková se tak naštvala, ona měla zrovna u sebe deštník, protože předtím pršel a normálně toho medvěda natáhla tím deštníkem a říká mu, jdeš odsud, ty to tady všechno rozšlapeš. Ona si totiž myslela, že je to pes, víte. Protože takový medvěd, to si všichni myslíme, že medvědi chodí po dvou nohách, po zadních, ale ten medvěd, ten chodí po čtyřech samozřejmě. Takže on běže. Teď ale už se to rozkřiklo, že tam je medvěd, že běží přes náměstí. Hasiči a policie, všichni všechno to houkalo, všichni honili toho medvěda, že jo. A ten medvěd, protože se lek paní Duhekovi, tak utek normálně do Polska. No a to, ale to ještě, no ano, a to není všechno, prosím. Protože my jednou takhle naši ožrali ve 3 ráno, šli taky z hospody a zrovna na tom trávničku se pásl jelen. Takže ty se tak lekli, víte, že zase zaběhli do té hospody, protože si mysleli, že mají nějaký vidiny a on tam opravdu ten jelen byl. On se tam pás, jenomže zase to mělo háček, protože ten jelen normálně byl steklej, jelikož se to ukázalo tím, že on skočil z hladomorny a zabil se. A pak přišli veterináři a začali ho zkoumat a zjistili, že měl steklinu. Takže to proto tam teda šel na to náměstí a tam se pás. A to ještě zase není všechno, protože když k nám přijedete do Broumova, já vás všechny zvu, teda ke mně nechoďte, já nemám ráda návštěvy, ale když budete 6 nebo kolem 6:30 kolem našeho městského úřadu, tak tam vám Liška dá dobrou noc, protože u nás dává Liška dobrou noc.
3: To jsem slyšel o Uršule v Broumově, jak Uršula tam přijela v zimě. Venku strašný marast a Uršula koupila šampaňský, koupila bomboniéru a šla navštívit kamarádku. No a jak blbě vidí, nevím, jak říkal vždycky Šimek, proč Uršula se stydí za to, že nosí brejle. Neměla brejle, tak prostě přišla k té kamarádce, zazvonila, tam byla rohoška, Uršula si opucovala ty zasviněné boty a povídá, ahoj, tak jsem přijela, ta kamarádka, Ježíš Uršulo, co jsi to udělala? Ta její kamarádka upekla normálně brusinkovej do ten koláč.
2: Ne, to byl borůvkovej.
3: Borůvkovej koláč. A dala ho normálně před dveře, aby vychlad. A Uršula, jak hovno vidí, tak prostě myslela, že to je rohoška. A tak si o ten koláč borůvkovej opucovala. No tak to je taková, to je z Broumova.
0: Své dětství Uršula Kluková prožila hlavně s maminkou. Ta byla v domácnosti, vyučila se švadlenou stejně jako její dvě sestry. Tak rozhodl dědeček, který je poslal do učení. Učili se šít a hrát na mandolínu. svého tatínka. Dlouhá léta Uršula neviděla. Než se vrátil z ruského zajetí, trvalo to nějaký čas. A když už se vrátil, tak ho zase zavřeli u nás. 2 roky byl v pracovním lágru v Plzni. Maminka Uršuly Klukové tam za ním jezdila, aby ho viděla, aspoň na chvíli. Poprvé svého tátu Uršula viděla, když jí bylo 8 let. Do té doby byla na Uršulu maminka úplně sama. Byla to neskutečná hrdinka. Nikdy si nestěžovala, o ničem nepochybovala. No a pak tatínka ty události všechny vzali. Přesto Uršula Kluková prožila, jak sama říká, nádherné dětství. A možná ji to i formovalo a udělalo z ní silnou ženskou, s krásným smyslem pro humor a povahou, kterou by kdekdo mohl závidět. Možná, že už tehdy divadlo pomáhalo utéct do jiného světa. Trochu odstínit ty těžké životní události, pobavit se, získat kamarády a taky možná obdiv, potlesk a smích od obecenstva, který je obrovským lékem. To vám potvrdí každý herec.
4: V 20. kole oboru Pamlsky našich lesů bude dnes naposledy odpovídat Josef Hulín z Lhoty nad Černými lesy. Pro rozhlasové posluchače bych chtěla jenom dodat, že Josef Hulín se dnes dostavil k závěrečnému kolu opravdu typicky a trefně oblečen. Je celý ověšen šiškami a větvičkami jehličnatých stromů, olepen kůrou a ozdobami ze žaludů. Dnes jde, pane Hulín, o hodně, že?
5: No, tak.
4: Uklidněte si šišku, přistoupíme k otázkám. No, otázky pro vás připravil kolektiv odborníků, inženýr Pařez, docent Mochomůrka a lesní technik Kůrovec. Tak a začneme. Český les tvoří 80 kilometrů dlouhou severní větev horské soustavy Šumavy s vlastním pojmenováním, o němž první doklady jsou z roku 1204. Pojmenování Šumavy je ovšem mnohem mladší. Prvé zprávy jsou z roku 1568. Eliška Krásnohorská vyjádřila skutečnost, že mezi pásmo Šumavy a Českého lesa... Je vloženo poměrně širší mezihoří, které je obdařeno hustým porostem lesů. Vaším úkolem je spočítat, kolik jedlých šišek má průměrně hustě porostlý les a které pařízky sbíráme na řízky. No tak, co je vám? No tak, rozuměl jste otázce?
5: Ano, totiž, já bych to prosím rád si upřesnil. Z otázky jsem nepochopil, prosím pěkně, zda mám říct si počet šišek jedlých z roku 1204 nebo 1568, či mám-li hovořit o šiškách ze současnosti?
4: Co na to, porota?
6: Ano.
5: Promiňte, prosím, já jsem teď zase nepochopil, zda porota má na mysli ano z roku 1204 nebo ano ze současnosti.
4: Rozuměl jste, prosím vás, vůbec otázce? Eliška Krásnohorská.
5: Ano, prosím, jsem rozuměl.
4: Tak odkud tedy ne?
5: Já nevím, odkud ne. Já vidím tamhle v zákulisí stojí přichystání gratulanti, rodina, příbuzenstvo, zvířátka, zajíci, veverky, jezevec, šmaria, oni všichni drží květiny a dárky a mávají na mě. A já nevím, odkud ne hory, mi taky poslali šišky. Kutná horo, děkuju ti, Kutná horo. Já mám z horky šišek z celé republiky, vždyť já mám šišky rád, víc než svou vlastní. Ale musím vědět, z kterého roku která šiška je.
4: Počkat, uklidněte se, prosím vás. První část otázky jste žel nezodpověděl.
5: Ta ostuda, já už nemůžu do lesa. Jak já se podívám veverkám do očí, co já řeknu jezevci? Odpust mi, starý dobrý jezevče, odpuste mi zvířátka. Tak pečlivě jste mě připravovala a já schořel na první šišce.
4: No tak uklidněte se přece. Ještě není vše ztraceno, vždyť je tu ještě druhá část otázky.
5: Ano.
4: Které pařízky sbíráme na řízky?
5: Jedlé.
4: Chcete svou odpověď nějak upřesnit?
5: Ano, prosím, jedlé.
4: Co na to, porota?
7: My, porota, si myslíme, že se s panem Hulínem
6: budeme muset rozloučit.
4: Moment, ještě ne. Přeci jen vás něčím potěším. Mám tady pro vás dopisy od vašich ctitelů a přátel. Milý Pepku, píší vaši bývalí kamarádi z vojny. Teď, když je nám všem jasné, že dnes večer po 20. kole rozhlasové soutěže vyhráváš, přijmi chlapské stisky rukou. Tak tohle, myslím, by byl moc hezký pozdrav, kdybyste vyhrál.
5: To jsou rány bičem, tohle.
4: Mám tady další blahopřání. Předem blahopřejeme k vítězství a odpouštíme ztrátu nafukovacího lehátka. Za závodní výbor ROH Janečková.
5: Janečková, já mám po rekreaci, já mám po všem, netrapte mě.
4: Milý Pepíku, píší děti.
5: Děti, oni mě poslouchají, děti, no, ale to jste neměla říkat.
4: Ano, milý Pepíku, píší děti ze základní devítileté školy ve Lhotě nad Černými lesy. Ku příležitosti vašeho úspěchu zavázali jsme se nazbírat 5 metrických centů žaludu pro zvířátka. A tady vám v upomínku pro dnešní večer posílají hezký dárek, který sami vyrobili. Je to plochý podstavec z břízy, na kterém stojí 2 pozlacené šišky, mezi kterými je zasunuta vaše fotografie. Jak je to milé. Byl by to opravdu moc pěkný dárek, kdybyste vyhrál.
5: Dost, prosím vás, dost, netrapte mě. A není to spravedlivé, já toho tolik vím. Já vím, šiška březová, 12 semínek, navrch lupínek, pesík, 5 tyčinek, šiška borová, 13 lupínek, pesík.
4: No tak naschledanou a mnoho úspěchů v osobním životě. Vážení přátelé zde v sále, podle řádu naší rozhlasové soutěže, kdo to ví, odpoví, neprojde-li soutěžíci úspěšně závěrečným 20. kolem, celá soutěž tohoto oboru začíná znova. Přítomní v sále mají tedy možnost přihlásit se v tuto chvíli do soutěžního oboru Pamlsky našich lesů. Prosím, kdo se hlásí? Jak vidíte, soutěž není náročná. No tak, kdo se nám hlásí? No tak se nestyďte. No tak. No konečně, co to vidím, tamhle u vchodu vidím ruku. Ano, kdo je ten odvážlivec? Již se blíží, již je zde. Ano, vážení přátelé, a je to opět Josef Hulín.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Veselé historky, známé scénky a záznamy z divadel a estrád vám pouštíme v souvislosti s Uršulou Klukovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na začátku jejího života, když ještě žila v Broumově, to nevypadalo, že zamíří na prkna, která znamenají svět. Stala se totiž díky škole zdravotní sestřičkou a nějaký čas se tomuto povolání taky věnovala. Pak ale do Broumova přišel Pavel Fiala, který psal hry a hrál divadlo v rámci amatérského souboru Kladivadlo a zeptal se Uršuly, jestli se nechce přidat. A tak, když neměla službu v nemocnici, šla hrát. Našla si skvělou partu, se kterou jí to bavilo. Ale zdaleka to nevypadalo pořád, že by herectví dělala na plný úvazek. Dokonce i od toho i vlastní maminka trochu zrazovala. Za divadlem dokonce odešla i do severních Čech. A taky za svou první láskou. Pavlem Fialou, který se stal jejím prvním manželem. Jinak to byl režisér a scénárista úspěšného divadla, které později přesídlilo i do Ústí nad Labem. A když už jsme u těch vztahů, Uršuly Klukové, tak tu máme jednu svatbu na spadnutí. Z pořadu Šestý den je sobota z roku 1983, kde si zahrála po boku Laďky Kozderkové a Vlastimila Bedrny.
2: To jsem ráda, že jsme se konečně poznali.
3: Myslím, že nebylo možno déle čekat. Svatba s prominutím na spadnutí. A rodiče snoubenců se ještě neviděli. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
3: Myslím si, že naše Carmen bude vašemu Jožovi dobrou ženou. Teď jde ovšem hlavně o to, aby váš Joža byl naší Carmen dobrým mužem. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: V tom buďte naprosto klidná, paní Hurikánová.
3: My jsme naší Carmen dali všechno. Abych tak řekla, vzdělání, vzhled, že? I sporožíro. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: My jsme našemu Jožovi dali první poslední, tedy paní Hurikánová, náš chlapec má.
3: Naše Carmen je vybavena do života tak, jak to žádá doba. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: My jsme našemu Jožovi také radili, protože přece jenom je to pořád chlapec, který má...
4: Ano.
3: Náš vztah ke Carmen je spíš vztahem starších kamarádů než rodičů. Řekni k tomu něco, Ronalde.
4: Ano, má drahá. V našich rozhovorech s Carmen se zabýváme individuální stránkou zbližování dvou lidí opačného s prominutím pohlaví. Zatímco etických, sociálních nebo snad mravních problémů sexuálního chování jsme se dotkli jen letmo.
2: Sexuálního chování jste se dotkli jen letmo?
3: Ano, jen tak letmo. Máme chatu, auto, vysavač.
2: Ano.
3: Ano,
4: ano. Ano.
3: Proto jistě pochopíte, že jsme byli nesmírně zvědaví, s jakou rodinou budeme, abych tak řekla, v příbuzenském poměru. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
3: Naše Carmen je nesmírně křehká, emotivní bytost. To, že študuje Vysokou báňskou, to je otázka přechodná. A je to opravdu jenom otázka času?
4: Je půl šesté, má drahá.
3: Děkuji, můj drahý. Kdy prorazí, ano, mohu to tak říct, kdy prorazí svojí hrou na piano? Doufám, že vám váš Joža řekl, že naše Carmen hraje na piano.
2: Ano, to řekl, ale promiňte, paní Hurikánová, jde především o to.
3: Především nás nesmírně mrzí, že si váš manžel neudělal čas.
4: Je půl šesté a 12 minut, má drahá.
3: Děkuji, můj drahý. Abychom se poznali kompletně, all gets, jak říkají Angličané. Mluvím pravdu, Ronaldo?
4: Ano, má dráha.
2: Ale to ne, můj manžel přijde hned, on chodí totiž každý večer na procházku, má trochu pocuchané nervy.
3: Neurastenik. Slyším dobře? Upřímně řečeno, to bych slyšela velmi nerada, velmi nerada. Naše Carmen totiž potřebuje kolem sebe klidné a pevné, velmi pevné zázemí. No, co tomu říkáš, Ronalde?
4: Jsou tady moly, má dráha.
2: To je pravda, ale neurastenik to on ne, to on není, to v žádném případě. Je jen trochu přepracovaný, já vždycky říkám...
3: Řekni na to něco ty, Ronalde.
4: Neurastenik je dráždivá slabost. Zjevná přecitlivělost, doprovázená předčasnou vyčerpaností. V oblasti interorecepce jsou orgánové děje, jež za normální okolností zůstávají podprahové, vnímány a uvědomovány zpravidla nepříjemné. Psychické zpracování těchto nelíbých pocitů, může vést od neurčitých představ o zdraví až ke vzniku tvrdošivých dominujících představ.
2: Poslyšte, to musí být ale strašně nelíbé pocity, ale tvrdošivý to on není, to ne, to znáte, to starosti v práci, ustaviční schon, pořád je něco...
3: Ano, jistě, to jsou všem takové všeobecné úvahy, že pro nás jako pro rodiče je ovšem nesmírně důležité, aby se v rodinném životě naší Carmen objevovali lidé solidní a vyvážení, že uznáte sama, že bych nerada a nemohla nakonec dát dceru chlapci, svou jedinou dceru, chlapci, jehož rodiče na tom nejsou nervově zrovna dobře, že? Mějete věru?
2: Co máme dělat?
3: Studium hry na piano vyžaduje prostor, čas.
4: Da pum, pum papi, tak.
3: Ano, můj drahý. A hlavně klid. Mluvím pravdu, Ronalde.
4: Ano, ano.
2: To buďte bez starosti, paní Hurikánová. My sami s manželem si především potrpíme na klid a na solidnost. A to bude on, už je tady. Jdu mu otevřít. No.
5: Tak, tady jsem, Andulko.
0: Při své cestě životem a za divadlem nezůstala Uršula Kluková ani v Broumově, ani v Ústí nad Labem, kam se divadlo později přestěhovalo. Nejspíš v tom hrálo velkou roli i zrušení divadla cenzurou na počátku 70. let. I když strávila pár let v Ústeckém činoherním studiu, její další cesty vedly do Prahy. Šla vlastně za svými kamarády. Mezitím tam totiž odešel třeba Josef Dvořák a potkala se tam také se svým, řekněme, úhlavním životním kamarádem Jiřím Krampolem. Ten ji pomohl dostat se do divadla a taky před filmovou kameru.
6: No, Jirka u mě bydlel, já jsem ho potkala tady na Barandově a on tak byl takový smutný. Já říkám, Jirko, co se děje, dokonce i plakal trošku.
7: Ne.
6: Jo, plakal. A říkám, představ si, Uršo, on mě říká celou dobu, Uršo, mě vyhodili z domova.
7: Ne z domova, vůbec mě vyhodili.
6: No ale z domova tě vyhodili. No. On byl ženatý s jinou zas, že jo, ještě.
8: Jo, ta tě vyrazila.
6: No, a ta ho vyrazila. No tak já říkám, to jsem nebyl nějak pán Bůh doma, tak jsem řekla, tak pojď bydlet ke mně.
7: Počkej, pán Bůh nebyl doma, jako jo.
6: Ne, protože potom, co následovalo, že jo. Tak nejdřív jsem to řekla, teď jsem se cítila jako taková, jako důležitá, že jo, že u mě bude Jirka bydlet. Těšila jsem se jenom asi 5 minut a potom... Potom on se přistěhoval, opravdu tak byl rád, že jo, teď ty věci všechny a ty obleky, 60 obleku, teďko já jsem měla malou almárku, pač jsem měla jenom pár hadříků, tak jsme to tam museli všechno rozvěsit, teď Jirka začal vařit, hned bylo, já jsem ti sehnal nový brambory, teď to vařili s hlínou, takže nadělal všude. No prostě to byla hrůza, jo, já jsem potom naštěstí byly prázdniny. No, ale přesto jsem si jako dělala naději, že jo?
7: Paž Jirku,
6: ne, že vypadne, že jsi tam zůstaneš.
8: Tak jo? Jako na furt,
6: no, na furt, že si zvyknu a budu mít Jirku, že jo?
8: Myslím,
6: no,
8: že se
6: tak jsem se těšila trošku. A, no a ty... Jenže pak byly prázdniny, já jsem odjela teda do Broumova na prázdniny, Jirka tam zůstal sám, no a když jsem se vrátila, tak už tam měl nastěhovanou další ženskou, že jo? A byl tam takový bordel, chudák maminka Jirky tam uklízela a říká, Uršulko, ten Jirka, víte, podívejte, co tady nadělali. A Jirka už byl odstěhovaný, teda jako částečně odstěhovaný, do nového bytu.
8: A slečnu tam nechal?
6: Ne, ne. Tu si vzal s sebou, mě tam nechal naopak. No a tady s Ludkem jsem bydlela taky.
8: To bylo lepší, o to znání. No.
7: Tak je někdo, s kým si nebydlel.
6: Tak je... Těch je.
8: Už tady manželky se dějí opatrně.
9: No jo, tak ne, tam to, taky moje žena o tom taky ví. No, Uršula tam skutečně nějakou dobu u mě bydlela.
6: Jenže on mě dal postel pod hodiny, víte. Já jsem se s tím nemohla smířit, protože jsem si říkala, ještě ty hodiny buď to na mě spadnou, anebo nějaký kolečko, budu mi o kolečko víc. Tak jsem se zase odstěhovala. Je to
9: aha,
6: pravda?
9: To já nevím, že kvůli hodinám, ale hlavně, že jsi se odstěhovala. No.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Krásně nás baví, zpívá a úsměv na naší tváři tím vytváří Uršula Kluková. Moc jí za to děkujeme. Jak už jsme řekli, prvním manželem Uršuly Klukové byl režisér Pavel Fiala. Spolu splodili syna Jakuba. I když se po 9 letech rozvedli, tak se přátelili až do Fialovy smrti. Druhým manželem Uršuly Klukové byl muž, který pracoval jako zvukař. I tenhle vztah skončil rozchodem. Také s ním vycházela vždycky velmi dobře. Dokonce i s jeho novou manželkou a jejich dětmi. Po příchodu do Prahy pracovala Uršula Kluková v divadle Ateliér. Později se dostala i na prkna Semaforu, kde hrála ve hrách Josefa Dvořáka. Pak se ale u jedné hry nepohodli a v tu chvíli jakoby osud nahrál nabídku od Miloslava Šimka jiné pracovní skupiny tehdejšího divadla Semafor. I když nebyl zvyklý příliš na herečky, sám dal Uršule Klukové nabídku a jak se říká lano. Ta po něm i hned skočila a stala se součástí tohoto souboru na dlouhá léta. Psala třeba i Sally. Ale to už bylo v dobách, kdy kavárna u Uršuly fungovala v divadle Jiřího Grossmana po tom, co skupina Miloslava Šimka po listopadových událostech 89 opustila klasické místo v Semaforu a našli si nové místo na Václavském náměstí.
2: Milá Sally!
3: Co řvete, prosím vás? Tady vás slyší a Sally vás stejně neuslyší. Ty musíte napsat.
2: Jo. Milá Sally, již delší dobu přemýšlím o tom, že ti napíši. Na práci si nestěžuji. Zastávám místo revizorky jízdenek veřejné dopravy. Práce mě těší, i když je namáhavá a mnohdy i nebezpečná. Minulý týden jsem například na konečné tramvaje číslo 21 v Bráníku málem zmrzla, neboť mě nesvědomitý černý pasažér přivázal šálou k odpadkovému koši a dal mi na krk ceduli s nápisem, že mě, babo, nechytíš. Naštěstí mě záhy objevili příslušníci policie a zahřáli mě pendrekem, neboť se domnívali, že tropím výtržnost. Dá se tedy říci, že jsem na svém pracovišti oblíbená. Dle úsudku jiných jsem i docela hezká. Zhlédla jsem se totiž v italské módě a koupila si veliké kruhy do uší. Málo která žena by je mohla nosit. Já ano, protože mi student orientálních jazyků při hádce v tramvaji na přední plošině procvakl kleštičkami oba boltce. Jednu dírku mi také udělal do nosní přepážky, ale tu zatím k ničemu nepotřebuji, neboť mezi pankáče nechodím. Za to se mi velice dobře odfukuje do schodu. Takže, když to tak všechno suma sumárum sečtu, mám vlastně o několik děr více než normální občanka. Škoda jen, že jedno ouško mám poněkud níže, neboť jeden účastník hromadné přepravy si spletl moji kruhovou náušnici s držadlem a zavěsil na ní ruksak s cihlami. Říkáš si možná, Sally, proč si nezavěsím stavební ruksaky na druhé ouško? Ale nerada bych brousila o zem šperky oba. Někdy v práci potká člověka i štěstí. Před několika lety o Spartakiádě mi nějaká cvičenka, která doučovala za jízdy v tramvaji svoji kamarádku základní sestavu, vyrazila zuby kuželem. Pro mě, která měla od malička zuby jak ohořelé Františky, to tedy žádná tragédie nebyla. Spíš veliká radost. Nový chrup od obvodního dentisty Járy Veverky mi totiž daleko více sluší. Pravda, přední horní zoubky mi udělalo kousek delší. Ale každý zubař má svůj rukopis a pacient by ho měl respektovat. A nakonec, můj chrup má také své výhody. Tak, otvírák na limonády vůbec nepotřebuju. A do džusu, jo, dělám dvě dírky současně. Jenom mě mrzí, že kluci z vozovny ve Vokovicích mi přezdívají Bílý tesák. A že mi koupili k Ježíšku obojek s nápisem Trej. Ale teď teď ti tedy napíšu o svém delikátním problému. V památný den vzniku Československé republiky 28. října, tedy v den, který se později slavil též jako den znárodnění, mi bude přes mé vyslovené mládí už nepochopitelných 58 let. Takže jsem nejen starší než znárodněný majetek, ale i než mlynářová lípa. A to jsem, prosím, dosud sama. Asi je to moje vina. V mládí jsem totiž dělala se svým panenstvím drahoty. Teď už je nedělám. Protože není komu. Vůbec by mi nevadilo, kdyby mi ho taky tenkrát znárodnili.
3: To je vlastně pravda. Mohla jste si užít a teď při velký privatizaci by vám ho možná vrátili.
2: No, no jo, ale při mý smůle bez dotace. Ovšem, pozor, na druhou stranu ne, že bych neměla nabídky, to tedy zase ne. Ale fakt je, že za moc nestojí. Ku příkladu tady ten brejlatej.
3: Prosím vás, nedělejte drby, ještě to vemou diváci vážně. Já jsem si vás nikdy nevšiml ani.
2: No jo, neříkejte, že jste si mě nevšiml.
3: No nevšiml.
2: To přece není možné, že jste kolem mě běhala, kroužila. Nabídky.
3: No, myslíte tenkrát? No, no to byla jiná situace, jo. To jsem lovil bobříka od váhy.
2: No, to určitě,
3: o tom nebude mluvit.
2: Bobříka od váhy, nevykládejte. No. Vy jste si mě namlouval.
3: Ale málo, kolečko se mi polámalo.
2: To kolečko? Vypadalo to jinak.
3: Dejte, držte se textu.
2: Jo. Tak kolečko, no. Tak. Onehda mě ovšem na ulici oslovil muž, který tlačil dvoukolák s bednou plnou prázdných lahví.
3: No vidíte, o Krampolovi mluvte. Co já s kolečkem tady?
2: Zatáhl ruční brzdu a zeptal se mě, zda bych s ním nechtěla společně tlačit káru života. Zřejmě ho toto vyznání značně vyčerpalo, protože jen co se napil piva z lahve, sesunul se na chodník a okamžitě usnul. Pochopila jsem, že bych životem táhla nejen káru, ale i jeho. Překročila jsem tuto nabídku a šla jsem po svých. Ovšem zádech jsem ještě zaslechla opilcovou větu. Haló, děláš chybu, spočítej si flašky. A byl pryč. Možná, že je chyba ve mně, že jsem dosud sama. Žádný nápadník není pro mě dost dobrý. Stále totiž vzpomínám na svoji první lásku, se kterou jsem se seznámila před 30 lety na 3týdenní rekreaci na Picundě. Byl to sympatický marxista, leninista Kolja Dvořáček. Během tance na večírku družby jsme si o sobě řekli všechno. Byly to krásné večery, nad námi jen hvězdy a měsíc. Kolja mě chytil za odznak a přitáhl si mě k sobě. Cítila jsem, že jeho srdce buší jako kladivo. Zdálo se mi, že chvilkama cítím i srp. Naše zbližování postupovalo rychle. K prvnímu políbení došlo už 10. den na lesní pasece během dobrodružné hry po stopách partizána Feďky Zauškina. Ještě teď se rdím, když si vzpomenu, že na místech, kde Feďka zardousil u břízy fašistu, já chroptěla blahem. Byly to vlastně naše zásnuby. Prstýnky jsme si sice nevyměnili, ale Kolja mi daroval odznáček Lenina a já jemu igelitový pytlík s hoblíkem Klementa Gottwalda. Bohužel, naše láska skončila tragicky. Kolja neudělal zkoušky na Vumlu a vzal si hoblíkem život. A tak, když dneska přijdu domů, čekají mě jen 4 holé stěny. Tíží mě samota. Kdyby mi občas nějaký pokutovaný černý pasažér zemsty nenakreslil na dveře nemravný obrázek, snad by u mě ani nikdo nezazvonil. Sally, je nějaké řešení pro ženu z 3+1, která vykonává poctivě, ale skutečně poctivě funkci revizorky? Na odpověď nedočkavě čeká tvoje Uršula.

0: Než si pustíme další písničku, ještě dva krátké vtipy od Uršuly Klukové od nás z rozhlasu.
1: U řezníka přijde slyšna k řezníkovi a prosila bych kilo žebírek. A pan řezník povídá, samozřejmě slečno, a mám vám zpřerážet kosti. To je taky dobrý vtip takový, jo. To sedí chlápek a teď už pí asi hodinu jedno pivo a najednou koukne do toho půl litru a vidí, jak tam sedí pavouk sekáč s těma nohama roztaženýma přes celý půl litr, tak se na něj koukne a povídá, tak kamaráde, svakni a jedem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Uršula Kluková byla vždycky báječným člověkem. Dokázala se smát, bavit lidi, miluje zvířata, stejně jako přírodu, naši zemi, rostliny, dokonce i pavouky. Po své mamince podědila zájem o okultní vědy a vykládání karet. A má i své rázné způsoby, jak se k životu postavit.
2: Jak ušetřit? Je to, prosím vás, můj vynález, jo? Tak je to strašně jednoduchý. Koupím si notýsek a tušku, jo? A nosím to pořád sebou. Teď je najednou předvároční schon, jo? Už všichni nakupujou a dárky a jídlo. No a já jdu a teď vidím kapra. Kolikže to stojí? 400 korun. Ha, ha! Vydržím to bez kapra a zapíšu si 400 korun, jo, no, dále, teď vidím další, jo, kluk chtěl tohle auto, ten můj vnuk, on by taky chtěl všechno, že jo, teď chtěl tohleto, no jo, to je na dálkový oblak, kolik to jsou, 2000, no co pak jsem blázen, já mu dám auto, oh, ani ještě nevyluxoval, nic, zapíšu si 2000 a takhle, víte, chodím a zapisuju, samozřejmě něco koupit musím, že jo, ale ne všechno. A nakonec zjistím, že jsem ušetřila 10 000. Sice je nemám, ale ušetřila. Tak prosím vás, mějte na paměti.
1: Uršula Kluková s příchodem do Prahy vstoupila i na filmové plátno. Poprvé hrála ve filmu Tam, kde hnízdí čápy v roce 1975. Později si zahrála i vedlejší role ženy v Kravíně v Prodavači humoru nebo učitelky ve snímku o zapomnětlivém černokněžníkovi. Vidět jsme ji mohli i ve filmech Když rozvod, tak rozvod, Velká filmová loupež, Arabela se vrací a Neprumburak králem říše pohádek, v seriálech Hospoda, Modrý kód nebo třeba Doktoři z počátku. Zahrála si dokonce i jednu scénku ve Zlatém říži pod vedením Jiřího Adamce v roce 2003 na obrazovkách televize Nova. Po boku Otakara Brouska a Petra Martináka. Ta scénka se jmenuje Dědictví.
3: Pardon, promiňte, smím si přisednout?
4: Já jsem dědil.
5: To je zajímavé. Vy jste dědil.
3: Ano. A vy jste?
5: No, já neděděla, já jsem vyděděná.
3: Ale to jde krásně dohromady. Já jsem dědil, vy jste vyděděná,
5: no,
3: že?
5: To jde krásně dohromady, co pak o to? Že jsem tak směla. Kolik?
3: Kolik je hodin?
5: Ne. Kolik, nebo co jste dědil?
3: Já jsem dědil? Tak já už jsem konečně dědil. No to je dobrá zpráva. A jak to víte?
5: Jste to sám říkal. Před chvilkou, když jste přišel, tak jste říkal, že jste dědil.
3: Karel dědil.
5: Takže ne vy, ale Karel dědil. Kde je Karel?
3: No kde by byl? Tady, před vámi.
5: No, tady přede mnou nikdo neseděl. Já to byla první. Když jsem si na tu lavičku seděla, tak byla ještě studena. Počkejte moment, teď mě to došlo. Takže vy jste Karel dědil a nic jste nedědil.
3: To víte, jak jste to řekla, tak já myslel, že můj velmi bohatý strýček už umřel a je, že já budu dědit. Totiž jeho jmění se počítá na stovky milionů.
5: A je ten strýček aspoň starý?
3: Starý a nemocný.
5: A nešlo by mu nějak pomoct, aby to bylo dřív?
3: Ne, to nejde. O něj se starají doktoři, aby to bylo co nejpozději.
5: Víte, že se s vámi docela hezky povídá?
3: Ano, s vámi taky.
5: Co děláte dneska večer?
3: Ale nakládám houby pro strejdu, musím je letecky poslat a říkal jsem si, že zajdu na satany.
5: Aha. Vy kašlete se na satany, přijďte večer ke mně, já vás naložím do vany a budu vaší mochomůrkou, červenou, zelenou, modrou, jakou budete chtít. Moje rezidence je pro vás připravená, zimní zahrada, sauna, 2 vyhřejvaný bazény s umělým.
3: Cože?
5: I osvětlením. Aha. Vlnobytím.
3: Ano, ano.
5: To všechno je vám k dispozici.
3: A ve vaší ložnici místečko by nebylo?
5: Mé ložnici by samozřejmě pro vás bylo místa dost.
3: Ano.
5: Ale až pořádné svatbě.
3: Ale tak to je v pořádku. Já si vás vezmu hned, mě to problém nedělá.
5: Mě to taky problém nedělá.
3: Dokonce mám i prstýnek.
5: Podívejme, to je náhoda. Já mám dva.
6: A podívejte, tam jde farář,
7: ale
6: otče.
7: Rychle, rychle spěchám na far. Vyměňte si tedy svatební prstýnky.
3: Jistě.
5: Nějak se mi nechce dolů.
3: Ale to já počkám. Takže šupi to.
7: A stvrďte svůj sňatek prvním manželským politikem.

0: tom vašem baráčku s umělým osvětlením to už nějak přežijeme.
1: Ale synu, myslíš tu její chatrč na Sázavě, co jí velká voda loni odnesla do Drážďan?
0: No, Marto?
2: No, Karle?
0: To je podvod!
1: Žádný podvod, ta svatba platí, protože co Bůh jednou spojil, rozdělí jen smrt.
3: Uršula Kluková za celý svůj život potkala mnoho známých a slavných osobností, které byly jejími kamarády. Připomeňme Pavla Fialu, ale i Josefa Dvořáka, Jiřího Cízlera, Jiřího Krampola, Luďka Sobotu, Josefa Fouska nebo Františka Ringočecha. V jejím životě ji potkalo mnoho profesních kotrmelců, ale vždycky to ustála a brala to s humorem. Jak se říká, má pro strach uděláno.
2: Já se strašně bojím zubaře, víte? A proto chodím k jednomu, ne že by byl výborný, ale protože on ví, že se bojím. A já jsem klidná, že on ví, že já se bojím. A že nezasáhne tak zprutka. Jo, takže když si tam sednu a on vrtá, tak já dělám aby věděl, že se furt bojím, že to nepřešlo. A on přitom říká, jedu jenom po kraji, jedu jenom po kraji. Pak vždycky zajede a zařvu, jo. A jednou jsem tam takhle, zrovna mě čistili kanálek a já jsem tam přišla nějak dřív a on říká, je, paní Kluková, vy jste přišla dřív, já tady mám nějakou paní rozdělanou a víte, jak je to dneska u zubaře, tam se nesedí, tam se leží, že jo. Ta paní tam chudák ležela vypláznutá a teď on říká, dáme se před ní takhle, vy si tady sednete, dali takovou plentičku před ní, dali mě kafíčko. Já jsem byla šťastná, že nejdu na řadu, že jo, cizí neštěstí potěší vždycky. Sednu si, piju kávu a teď slyším, jak paní dělá, och, och. A pan doktor, ale paní klid, za chvíli to bude. Och, och, pan doktor, mám přestat. Och. Chvíli se nic nedělo a zase och. Och, pan doktor, já přestanu. Najednou výkřik. A pan doktor povídá, no vidíte, a už je venku. A paní povídá, Ježíš, ten byl malinký. A pan doktor, ale že se nazlobil.
3: Ať se Uršule Klukové daří, zdraví je pevné, mysl čistá a úmysly jen dobré. Prostě hodně humoru a štěstí do toho života, který tu má. To jí přeje Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Polsko posílá do Maďarska speciální letadlo pro zraněné po tragické nehodě autobusu. Premiér Babiš potvrdil, že na opravy silnic kraje příspěvek od státu nedostanou. Rybník Velká Podvinice u Vodňan bude mít zpevněnou hráz a obnovenou výpust. Zítra bude na jihu Čech oblačno až zataženo s možností srážek a teplotami do 25 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendyková. Polsko posílá do Maďarska

0: speciální letadlo kvůli tragické nehodě autobusu. Na palubě budou zástupci ministerstva zahraničí a zdravotníci, kteří mají pomoci zraněným a zajistit převoz těch, kteří budou schopni odcestovat. Oznámil to premiér Donald Tusk. Polský autobus havaroval v noci na dálnici M3 na východě Maďarska. Příčinu úřady vyšetřují. Podle předběžné verze řidič zřejmě usnul za volantem. Nejméně 12 lidí neštěstí nepřežilo. V autobuse cestovali polští poutníci, kteří se vraceli z Bosny a Hercegoviny. Kraje příští rok nedostanou od státu peníze na opravy silnic druhé a třetí třídy. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to potvrdil ve videu na sociálních sítích. Pravidelnou podporu dostávaly regiony každoročně od roku 2015 ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Podle Babiše ale mají na rekonstrukce dost peněz z rozpočtového určení daní.
1: Máte peníze na účtech, asi 150 miliard, tak laskavě opravujte ty silnice a nevymlouvejte se na nás. Stát má deficit. Nechali jste nám díru. 37 miliard na dálnice. Takže my musíme stavět dálnice, vy peníze máte.
0: Hejtmani s rozhodnutím nesouhlasí. Jihočeský kraj spravuje přes 5400 kilometrů silnic druhých a třetích tříd. Podle dat ministerstva financí dostalo loni na jejich opravu ze Státního fondu dopravní infrastruktury téměř 214 milionů korun. To byla po středočeském kraji druhá nejvyšší částka v rámci republiky. Rybník Velká Podvinice u Vodňan na Strakonicku čeká rekonstrukce. Město dostalo tento měsíc stavební povolení. Práce zahrnují opravu hráze a vybudování propustku pod komunikací. Podrobnosti dodává nezávislá místostarostka Lenka Grintálová.
2: Hlavní hráz se zpevní a v horní části i rozšíří oštěrkovou krajnici širokou 1 metr. Z ostatních částí hráze se odstraní bahno a naveze se na ně štěrk. Součástí rekonstrukce bude také oprava pustí. Předpokládá se i pokácení menších náletových stromů a křovin. Sport.
0: Barbora Sémanová a Jan Čejka budou poslední den mistrovství Evropy v plavání bojovat o medaile. Sémanová postoupila v Paříži do finále na 400 metrů kraul, které ji čeká v 19 hodin a 12 minut. Čejka se půl hodiny předtím představí v závodu na 200 metrů polohově. Na téhle trati výrazně posunul svůj český rekord. Kristýna Sasínek-Méky poběží večer v finále běhu na 1500 metrů na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu. O postupu rozhodl fotofiniš a rozdíl 0,3 sekundy. Počasí. V noci budou teploty mezi 18 a 15 stupni. Zítra očekávejte na jihu Čech oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy bouřky, které mohou být ojediněle i silné. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách maximálně k 19. Zpočátku slabý, odpoledne postupně mírný severozápadní až západní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Vážná nehoda komplikuje provoz na dálnici D4 na Písecku za exitem Lety směrem na Prahu. Dávejte tam pozor.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Magazín.
4: Umění, které potkáte doslova na každém kroku. I tak by se dal charakterizovat festival vizuálního umění Vidiny, který od středy do neděle zaplní lázeňskou Třeboň. Umělecké objekty a instalace propojí historické objekty a veřejný prostor. Kromě výstav si návštěvníci užijí filmy a koncerty pod širým nebem, videomapping a performance. Festival Vidiny podrobně představíme v dnešní kavárně. Inspirativní poslech přeje Pavla Kuchtová.

0: Už po třetí ožije Jihočeská Třeboň festivalem Vidiny. Je to festival, který připravuje Třeboňská 105 a já jsem moc ráda, že si tady můžu povídat s Lucí Kukačkovou, která má právě na starost program a celé dramaturgické zaměření. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Lucie, řekněte nám nejprve, co je festival Vidiny. My jsme se mu kdysi v kavárně věnovali, ale už je to přece jen právě ty 3 roky. Tak povězte, co to je za festival, jak je zaměřený.
1: Tak je to festival, který vlastně zastřešuje různé programové sekce. Máme tady výtvarnou sekci, hudební, filmovou a zaměřujeme se taky na performance a snažíme se, aby Vidiny byly festivalem, který je zároveň otevřenou platformou pro všechny mladé a začínající autory ve všech těchto oborech.
0: Je to vlastně festival vizuální kultury, jestli to takhle mohu vizuální zjednodušit, tvorby. Vizuální tvorby. Je to festival vizuální tvorby, čili od toho výtvarna vy jste se hodně teď rozkročili vlastně i k dalším oborům.
1: Je to tak, ale ono to vlastně souvisí s tou naší celoroční činností, protože 105 má galerii 105, ale věnuje se vlastně i hudbě, divadlu a filmu. Máme vlastně od května do konce září open air scénu ve dvoře, kde promítáme, hrajeme divadla, máme tam koncerty, takže logicky ten festival odráží to, co děláme celoročně ve 105, ale je to nakumulované a je toho mnohem víc a je to vlastně daleko otevřenější.
0: Ano, 105 je vyhlášený kulturní prostor v Třeboni a myslím, že její vyhlas už sahá daleko mimo Třeboň. Pojďme se tedy podívat na samotný festival. Vy začínáte 19. Povězte, jaké bude to otevření festivalu.
1: Je to tak, festival startuje ve středu 19. srpna a naším cílem je mít program jak ve 105, tak na dalších místech v Třeboni. Snažíme se oživit lokace, které nejsou třeba běžně přístupné veřejnosti. Letos se hodně zaměřujeme na veřejný prostor, kam plánujeme umístit řadu instalací a pak máme několik výstav napříč různými historickými objekty. Každý rok se snažíme vlastně zpřístupnit něco nového.
0: To jsem právě chtěla říct, že vy objevujete nová místa a možná je ukazujete i místním lidem tak, jak je v životě neviděli.
1: Je to tak, v loňském roce se nám podařilo zpřístupnit budovu bývalé židovské školy. Zároveň spolupracujeme se státním oblastním archivem v Třeboni, který má nádherné prostory zrekonstruovaného augustiniánského kláštera. Letos poprvé otevíráme veřejnosti soukromý prostor přímo v centru na náměstí, který jsme si pro festival nazvali Půda 8.8, takže těch lokací je opravdu dost.
0: Tak my se podíváme za chviličku podrobně do programu. Teď jsme tedy nastínili, že 3. ročník festivalu vizuální tvorby Vidiny začne v Třeboni 19. srpna a potrvá tam do neděle 23. Podrobněji za chvíli probereme program s dramaturgyní Lucí Kukačkovou.

0: Mým hostem v kavárně je dnes Lucie Kukačková z Třeboňské 105 a my si povídáme o festivalu vizuální tvorby Vidiny. Ten začne právě v Třeboni 19. srpna a my už jsme naznačili, že jeho velkou a nejsilnější součástí, možná, alespoň podle mého, je výtvarné umění. A to má právě na starosti kurátorka Lucie Kukačková. Kdo se tedy letos v Třeboni představí?
1: My každý rok na jaře vyhlašujeme open cally, do kterých se nám přihlašují začínající autoři většinou a z nich vybíráme vlastně ty projekty, které chceme zařadit do toho festivalového programu. A letos se nám v Třeboni představí studenti a čerství absolventi vysokých uměleckých škol, například Kamila Barbora Benáková, Lea Dravcová, David Pinkava. Ve veřejném prostoru bude mít instalace Laura Pospíšilová, Vavřinec Vyoral, řada dalších.
0: A můžeme přiblížit, jaký je ten současný jazyk výtvarný těchto mladých umělců?
1: Ten jazyk je z mého pohledu velmi pestrý a to, co na Vidinách budeme prezentovat, jsou různá média. Budeme tam mít malby, budeme tam mít cítotisky, kresby. Řada mladých umělců představí svoje objekty a site-specific instalace, které vlastně souvisí hodně s prostorami v Třeboni. Někteří z nich u nás absolvovali i jarní a letní rezidence, takže měli čas a prostor na svých projektech pracovat, propojit je s tím místem.
0: A kdybychom byli konkrétní, kam se tedy můžeme přijít podívat na výtvarná díla, instalace a tak dále?
1: Tak určitě můžete prohlídku začít ve 105, kde máme výstavu Veroniky Holcové. Pak se dá v rámci toho centra vidět už zmiňovaná půda 88, kde bude instalace a videoinstalace studentů ateliéru multimédií plzeňské Sutnárky. A pak to bude bývalá židovská škola, to je prostor, kde se představí zejména studenti a čerství absolventi, jak jsem zmiňovala. Určitě taky doporučuji navštívit státní oblastní archiv, kde máme výstavu ve spolupráci s festivalem Lustr, kde se představí mladí a současní čeští ilustrátoři v kombinaci vlastně s díly, která vybral pro výstavu archiv. Takže těch možností je spoustu. Mm.
0: Je pravda, že součástí vašeho festivalu je právě setkávání. Je to setkávání umělců jednak mezi sebou, ale taky s veřejností. Budou mít tedy lidé možnost se s těmi výtvarnými umělci potkat a povídat si o jejich tvorbě?
1: Určitě. Pro nás je to velmi důležitá složka toho programu. My chceme, aby se, jak jste přesně zmiňovala, umělci setkávali mezi sebou, ale zároveň, aby udělali ten krok blíž k veřejnosti. Takže součástí toho programu u každé té výstavy je takzvaný fokus, kdy je možné se s autorem setkat, projít si s ním výstavu, položit mu různé otázky.
0: A když se tedy návštěvníci podívají na váš web, tak tam přesně zjistí, kdy, kde a s kým se mohou potkat. Je to tak?
1: Je to tak. Máme tam harmonogram pro celý festival.
0: To jsme tedy zmínili výtvarné umění. Jak jste říkala, váš dům 105 Třeboňská, ta žije opravdu celoročně kulturou. A teď, myslím si, jsou velmi oblíbená letní kina. Pojďme tedy k filmu, který je velmi spojen taky s festivalem Vidiny a vůbec s vizuálním uměním.
1: Tak Vidiny mají letos i velmi dramaturgicky silnou tu filmovou sekci, kterou připravoval můj kolega Michal Brezovský. A to, o co se snažíme, je jednak tedy kurátorský výběr filmů, ale zároveň chceme, aby k nám tvůrci přijeli a po filmech se snažíme vždycky udělat ještě diskuzi s diváky. Takže letos do Třeboně dorazí například Jakub Kučera se snímkem Podoby milostného vztahu ke světu. A řada dalších autorů, režisérů.
0: Uh-huh. Vy tam máte jednu docela oceňovanou slovenskou dokumentaristku.
1: Je to tak? V rámci festivalu uvedeme také krátký animovaný experimentální film Bardo, jehož autorkou je Věra Čekánejová, oceňovaná slovenská autorka.
0: Takže myslím, že i ten filmový program stojí za pozornost. No a o tom dalším si budeme povídat za chviličku.

0: Kavárna. Kulturní magazín.
1: Dneska si v kavárně povídáme o festivalu Vidiny, který už je třetím rokem součástí kulturního dění v Třeboni. Začne 19. srpna a kurátorka Lucie Kukačková nám prozradí víc. My už jsme si povídali o různých oblastech, které navštívíme, o různých krásných místech, kde se můžeme potkávat v Třeboni s uměním. Vy jste hodně zmiňovala ten veřejný prostor, na který se letos zaměřujete, čili kam bychom měli zamířit za uměním ve veřejném prostoru?
2: Určitě v rámci Vidin v centru města můžete navštívit Zámecký park, kde bude umělkyně, vizuální umělkyně Anna Hercik vytvářet velkoformátové plátno během 3 dnů festivalu. Dál se určitě můžete udělat takovou fajn procházku podél Zlaté stoky, kde budeme mít 2 instalace. Obě jsou vzešlé z jarních rezidencí ve 105. Jednu připravil Biotop a ta je vlastně takovým audiovizuálním experimentem s místní faunou, s místní krajinou, kdy on vlastně sbíral noční zvuky tůní a rybníků a vytvořil z toho takový audiovizuální projekt. A druhá ta instalace je od Valerie Murko, což je umělkyně, která se věnuje technice kyanotypie a ta vlastně bude mít v rámci festivalu i svůj workshop, takže návštěvníci si můžou i vyzkoušet, jak tahle jedna z nejstarších fotografických technik funguje.
1: Tak jak říkáte, je skvělé, že spousta umělců vycházela právě z prostředí, kde bude vystavovat, anebo kde trávila svůj čas při otevřených ateliérech a že to teď Třeboni vrátí a možná lidem ukáže Třeboň tak, jak nejsou zvykli na ní nahlížet.
2: Je to tak, i to je jeden z našich vlastně cílů, ukázat během těch 5 dní, nebo 105 hodin, co festival trvá, město místním, ale i návštěvníkům z trošku jiného pohledu. Možná je přimět, aby se na některých místech zastavili, podívali se na ně jinak. Jedna z těch instalací budou třeba i takové zrcadlové plochy, které budou právě na lokacích, které souvisí s takovými výraznými památkami Třeboně. A naším cílem je možná i to, aby návštěvníci zkusili nazírat na ta místa trošku jiným nezatíženým pohledem.
1: Velmi výrazné a viditelné ve veřejném prostoru bude videomapping, který vlastně možná poprvé vstupuje do vašeho festivalu?
2: Vidiny se zaměřují i na vizuální projekce. Děláme vlastně projekce u nás ve dvoře na fasádě, ale letos poprvé vstupujeme do veřejného prostoru. Vybrali jsme si jednu z takých výraznějších budov na Třeboňském náměstí. Je to budova základní umělecké školy a na ní během festivalu, během 2 večerů uvedeme videomapping, který pro nás připravila Anna Přibylová.
1: A ještě tam máte takovou vizuální akrobaticko-výtvarnou performanci.
2: Je to tak, do Třeboně letos zavítá v rámci festivalu Eliška Brtnická, která se věnuje performance, kde propojuje vlastně tanec a výtvarné umění a my v rámci festivalu uvedeme v parku její performativní projekt Obrysy.
1: Tak to už máme tanec, výtvarné umění, už jsme hovořili o filmu. Zbývá nám hudba, protože ta je taky vždycky pravidelnou součástí jak vašeho festivalu, tak toho celoročního dění ve 105.
2: Hudební program je nedílnou součástí festivalu Vidiny. Každý ten večer plánujeme koncerty u nás na open air scéně ve dvoře 105. A mezi těmi interprety, kteří se letos na festivalu představí, je například Floex Ensemble. To bude sobotní hlavní koncert. Je to projekt skladatele, producenta, klarinetisty Tomáše Dvořáka. A vlastně máme letos i takovou novinku, kterou bych asi chtěla zmínit, a to je divoká karta, kdy jsme v programu vyčlenili určité časové sloty a vlastně kdokoliv se může přihlásit a ukázat svoje umění, protože jedním z našich letošních motem festivalu je tvoje umění si zaslouží být vidět.
1: Tak to je krásné. Na festivalu Vidiny můžete být vidět i vy. To znamená, neostýchejte se, přijďte a ukažte, co umíte. To byla pozvánka na festival Vidiny do Třeboně. Od 19. do 23. srpna můžeme být jejich součástí. A ještě když tady mám Lucii Kukačkovou ze 105, tak se ještě zeptám, alespoň v krátkosti, na aktuální program ve 105, protože prázdniny ještě nekončí, čeká nás jistě hezký podzim. Co máte připraveno?
2: Tak na podzim plánujeme v galerii 105 výstavu Karolíny Netolické, což je výrazná mladá autorka, která u nás představí svoje velkoformátové kresby suchým pastelem. a vlastně úplně poprvé u nás představí i svoji objektovou tvorbu, takže určitě je na co se těšit a plánujeme samozřejmě koncerty, divadla, kino.
1: Zkrátka, pokud pojedete do Třeboně, nezůstávejte jen u rybníků, ale zajděte i za kulturou. Třeboňská 105 jí nabízí více než dost. Děkuju Lucii Kukačkové, dramaturgyni 105, že byla dnes naším hostem v kavárně. Díky moc.
2: Já moc děkuji za rozhovor.
1: A přeju, ať se festival vydaří, no a těšíme se na setkání s návštěvníky v Třeboni, kam vás srdečně zve i Pavla Kuchtová.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Milí přátelé, po týdnu se v tomto čase rozsvěcují pomyslná světla ramp a z Českého rozhlasu České Budějovice vás srdečně zdraví Jiří Kasal. Zahrada je lidmi upravený pozemek s vegetací, může sloužit k odpočinku, zábavě i k architektonickým záměrům, ale rovněž pro pěstování rostlin určených ke konzumaci nebo i k jinému účelu. Zahrada jako pojem může samozřejmě nabývat i jiných přenesených významů a tak v různých podobách vstoupila rovněž do písniček. Myslím, že je vhodný čas k malé návštěvě písničkové zahrady, do níž vejdeme pohádkovou brankou.

Znám jednu krásnou zahradu, Václav Neckář, Helena Vondráčková a jedna z písniček z oblíbené a neobvyklé filmové pohádky z 60. let, Šíleně smutná princezna, s hudbou tehdy mladičkého Jana Hamra a slovy Ivo Fischera a Proleckého, hřejivou připomínkou jeho českého vodního zámečku Blatná a také chvilek sváteční pohody. Pod tou druhou dnešní písničkou se co by autor podepsal Joe South. To byla skutečně zajímavá osobnost písničkářské scény. Autorsky a jako zpěvák se tento rodák z Atlanty projevoval už na konci 50. let, pak působil zejména jako studiový kytarista, nahrával například se Simonem a Garfunklem i s Aretou Franklin. Na konci 60. let začal Joe South hojněji natáčet své vlastní písničky, a ty byly tak výborné, že od něj přebírali mnozí jiní zpěváci, například Billy Joe Royal, Johnny Cash nebo Lynn Anderson, zpěvačka žijící v Kalifornii, která proslavila jeho růžovou zahradu Rose Garden. Ovšem jako první tento song natočil již zmíněný Billy Joe Royal. Pak vznikla i Southova autorská verze a na desce vyšla i s hlasem známého černošského zpěváka Dobyho Graye, ale v celosvětovém měřítku ji proslavila před půl stoletím až pop countryová zpěvačka Lynn Anderson, byť její text byl zamýšlen pro mužské podání. Nikdy jsem ti neslibovala růžovou zahradu a když svítí slunce, neznamená to, že nemůže občas zapršet. Když bereš, musíš dávat, tak žij a nech žít a nepoběž.

Rose Garden, růžová zahrada a nepochybně největší hit zpěvačky Lynn Anderson, za nějž získala i cenu Grammy. Lynn Anderson pak měla řadu dalších hitů a ze scény nezmizela, i když samozřejmě vyhlas této písničky už bylo obtížné překonat. Lynn zemřela před 11 roky a pozdní etapa jejího života moc pěkná nebyla a byla zatížena opakovanými problémy se zákonem. V roce 1995 jí například soud zakázal, aby se přibližovala ke svému bývalému příteli, protože mu prý po ukončení 12-letého vztahu vyhrožovala. A pak měla ještě několik dalších incidentů, které řešily policie i soud. Životní píseň Lynn Anderson Rose Garden dodnes je rozhlasově vděčnou položkou a už dávno zaujala i české publikum a také zpěvačky a zpěváky, potažmo textaře. Na začátku 70. let tento song zpívala Iveta Simonová s textem Eduarda Krečmara jako klíč kráji. Miluška Voborníková se slovy Vladimíra Poštulky pod názvem Proč právě já, ale tento song pojal jako záhon růží v roli textaře a zpěváka rovněž Pavel Sedláček, kterého v karlínském studiu A doprovodil v roce 1971 orchestr Rudolfa Rokla.

0: neboli Rose Garden s Pavlem Sedláčkem, letošním jubilantem a především rock'n'rollovým zpěvákem, pro něhož nahrávky z ranku pop music byly, jak sám přiznává, záležitostí vynucenou dobovými okolnostmi. Zahrada ticha to byl velký hit 80. let zpěváka Pavla Rota a kapely Projektil. Byl autorským dílem Ivana Sekyry, bohužel již nežijícího kytaristy, někdejšího člena významné rockové kapely Abraxas a také redaktora i dramaturga České televize. A pro Pavla Rota to byla a je velmi důležitá písnička, ale jak mi jednou řekl, zpočátku jí moc nevěřil.
1: Přiznám se, že v roce 81, kdy jsem s Projektilem a s Ivanem Sekyrou tu písničku natočil, tak jsem měl pocit, že si jen tak odskakujeme od heavy metalu k takový country písničce. V podstatě jsme to ani nebrali úplně vážně tehdy a mně se ta písnička nelíbila. Dokonce kvůli té písničce jsem nechtěl k tomu Projektilu přijít, protože jsem říkal, to je na mě měkký, to mě nebaví. A když nakonec jsme přišli do studia a padlo rozhodnutí, že tu písničku natočíme, tak jsem říkal, tak dobře, ale zkusíme z toho něco udělat a vymysleli jsme na místě teprve ve studiu ty hlasy, kánon a tak dále a foukací harmoniku, kterou jsem tam měl do dalších písniček, tu jsem tam taky fouknul jen tak jako z legrace, no a je z toho takováhle věc.

Zahrada ticha a velký hit rockové kapely Projektil, jejímž členem byl v první její etapě vedle zpěváka Pavla Rota a autora písničky Ivana Sekyry také bratr Jiřího Schellingera Milan. Svým až hororovým obsahem vystoupí z řady písniček dnešních světel ramp stará apalačská mordýřská balada snad irského původu, pocházející z 19. století, Down in the Willow Garden, dole ve vrbové zahradě, známá také pod názvem Rose Connolly, což bylo jméno dívky, kterou nemilosrdně zabil její milenec, otrávil ji burgundským vínem, pak ji ještě bodnul a hodil do řeky, za což jej čekala šibenice. Vrah, který v posledních chvílích života svého hrůzného činu lituje, byl snad k němu motivován snahou vyhnout se manželství nebo získat peníze, jak se někteří vykladači této písně domnívají, a neblahý podíl bývá připisován i jeho otci. Těch verzí této chmurné skladby za posledních zhruba 100 let vzniklo docela dost a prošla i různými úpravami. Mě zvlášť zaujala verze Arta Garfunkla, písně Down in the Willow Garden na jeho albu Angie Claire z roku 1973, zvláštním kontrastem až andělského podání a poměrně děsivého textu a příběhu. Šibenice mě čeká, protože jsem zavraždil tu milou malou holčičku, která se jmenovala Rose Connolly.

Svým andělským hlasem zpíval Art Garfunkel temný příběh, který se udál dole ve vrbové zahradě. V závěru však vplyneme do laskavé a až dětsky poetické nálady a zároveň sneseme důkaz, že zahrada může být i pod mořem, jak zpíval Ringo Starr ve své písničce Octopus Garden z alba Beatles Abbey Road. Rád bych byl pod mořem ve stínu v zahrádce Chobotnice. Ringo námět k tomuto songu našel na dovolené na lodi na Sardinii. Jak píše novinář Steve Turner, Ringo odmítl Chobotnici k obědu. Pak mu kapitán vyprávěl o životě těchto měkýšů. Řekl mi, že Chobotnice mají ve zvyku plavat nad mořským dnem, sbírat kameny a lesklé věci a budovat z nich zahrady. To vyprávěl Ringo Starr, jehož osobitý zpěv si můžete poslechnout v písničce Beatles, která dnešní Světla ramp uzavře. Jiří Kasal vám, přátelé, děkuje za projevy přízně a přeje také za mistra zvuku Michala Koláře, ať prožijete příjemné chvíle na zahrádkách a nemusí být zrovna nad mořským dnem.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Případ uškrcené ženy připomíná dávný případ sériových vražd. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT2. Boj o přežití ve spalujícím africkém slunci. Premiéra válečného filmu Bitva u El Alameinu. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hostem Pavlem Bobkem, na kterém zavzpomínají na Semafor a na režiséra Jána Roháče. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
1: 18 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Nedaleko Athén v Řecku zemřeli při požárech dva lidé. Veřejnost se může zapojit do péče o hořce, které právě začínají kvést. Tereza Hrochová doběhla 9. v maratonu na mistrovství Evropy atletů v Birminghamu. Zítra bude na jihu Čech oblačno až zataženo s možností srážek a teplotami do 25 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendyková. Při dvou požárech, které dnes vypukly na řeckém ostrově Salamina nedaleko Athén, zahynuli dva lidé. S odkazem na místní hasiče o tom informovala agentura AFP. Podle médií se těla zatím nepodařilo identifikovat. Úřady nařídily evakuaci stovek místních obyvatel i turistů. V Sanoku na jihovýchodě Polska v noci na dnešek schořel dřevěný kostel ze 17. století, který je součástí skanzenu. Podle ředitele muzea Marcina Krovjaka oheň zničil veškeré vybavení kostela, včetně varhan, které byly nejcennějším předmětem v sakrální stavbě. Plameny zničily také historickou stodolu. Z ní se hasičům podařilo zachránit několik exponátů. Začínají kvést hořce a hořečky. Tyto ohrožené rostliny rozkvétají od srpna až do začátku.

0: podzimu. Ochránci přírody letošní rok vyhlásili rokem hořců. Chtějí tak upozornit na nutnost jejich ochrany. Do péče o hořce se může zapojit i veřejnost, vysvětluje Eliška Prouzová z Českého svazu ochránců přírody.
1: Vzhledem k tomu, že právě začínají hořce kvést, tak na mnoha místech vyráží naše kolegové do přírody, aby je představili veřejnosti. Kromě vycházek je možné zúčastnit se i přímé péče o lokality a zapojit se do víkendových brigád. V rámci těchto akcí si tak můžete vyzkoušet péči o cenné a mnohdy právě hořečkové lokality.
0: Zemřel člen pražského divadla Sklep Jan Boháč, bylo mu 69 let. Českému rozhlasu to potvrdili herci divadla. Boháč s nimi například ve Slavonicích na Jindřichohradecku vybudoval hotel Besídka, kde soubor zkoušel. Byl také autorem knih A pak uvidíš nebo Marnosti úniku. Výstava české grafičky a malířky Evy Chudomelové pokračuje v Písku, propojuje malbu, kresbu a verše. Návštěvníci si díla mohou prohlédnout v malé galerii Písecké sledovny do 25. října. Na podzim galerie pro veřejnost připravila tvůrčí workshop s výtvarnicí, popisuje kurátorka výstavy Zdenka Roša Ženíšková.
2: Jde vlastně o takové propojení výtvarné tvorby a literární tvorby, kdy budou účastníci experimentovat s vrstvama, budou kombinovat malbu, text, mohou pracovat se spray. Ten workshop bude vést sama autorka, takže se podívají vlastně od ruce přímo autorce. Sport.
0: Tereza Hrochová doběhla 9. v maratonu na mistrovství Evropy v Birminghamu. Zvítězila Finka Vainiová a mezi muži Němec Petros, oba v rekordech šampionátu. Dnešní závěrečnou etapu Czech Tour, která končila po 160 kilometrech na pustevnách, vyhrál italský cyklista Alessandro Fancelu. Čtvrtý dojel Václav Ježek, celkovým vítězem se stal Američan Andrew August. Ježek skončil celkově 7., Jan Hirt 9. Počasí. V noci budou teploty mezi 18 a 15 stupni, zítra očekávejte na jihu Čech oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy bouřky, které mohou být ojediněle i silné. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách maximálně k 19. Zpočátku slabý, odpoledne postupně mírný severozápadní až západní vítr, v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž bude mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Vážná nehoda se stále vyšetřuje na dálnici D4 na Písecku za exitem Lety směrem na Prahu. Provoz je tam omezen. Pozor také u Kaplice na Českokrumlovsku. Na silnici číslo 3 u křížení se silnicí 154 se srazila dvě osobní auta. A zvěř je na silnici číslo 4 u Němětic na Strakonicku u křížení se silnicí 170.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Krásný a pohodový podvečer, jsou tu Melodie podvečera, vaše oblíbené písničky a k tomu písemná i telefonická přání. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Melodie podvečera. Dobrý den všem posluchačům a vám ve studiu. Prosím vás o zahrání písničky k narozeninám pro moji kamarádku Veroniku Žákovou. Milá Veroniko, k tvým narozeninám ti přeji všechno nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech tvých přání. Hezky si to oslav. Tvoje kamarádka Helena s rodinou z Prahy.

0: Zlá babička. To je jihočeský venkovský román spisovatelky Dity Kůtové. Příběh vycházející z historie autorčiny rodiny. Na začátku Mariina nelehkého osudu byla vražda. Premiéru desetidílné rozhlasové četby poslouchejte od pondělí 17. do pátku 28. srpna. Každý všední den, krátce po 18. hodině, v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Melodie podvečera. O písničkový dárek si řekněte na čísle 221 55 44 11 SMS-ku ve tvaru CB mezera MP mezera plus text zprávy posílejte na 900 1103.
1: A nyní budeme v Melodích pro večera hrát pro Jarušku Píchovou z Bavorova, která zítra oslaví své kulaté 70. narozeniny. Štěstí, lásku podle chuti, ze života radost mít, myšlenky jen pozitivní, smíchem, vtipem nešetřit. Přibíjme na tvé zdraví skleničky, ať zazvoní, a kytice krásných květů, ať ve vás zavoní. To ti z celého srdce přejí rodina Ocmanova, Zvacova a Hlávkova z Liniště.

0: stále ladíte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Melodie podvečera. Nyní tu máme telefonické přání, volá paní Marie. Přeji vám krásný podvečer.
1: Já vám taky přeju hezký podvečer, ale přála bych si k zítřejším narozeninám pro našeho syna. No, nebudu jmenovat, protože jsme veliká rodina, tak všechny nebudu jmenovat. Romana Štěpánka, chalupáře z Výtoně, k zítřejším narozeninám. Za celou rodinu budu jmenovat syna Vaška s manželkou Barčou a jejich dvě děti, Madlenku a Líšánka. Dále bych jmenovala bratra Martina s celou rodinou a rodiče Marie a Rudu. Dále tady má na návštěvě blízké známé ze Slovenska dvě synči, jednoho Maja a nejmilejší jeho dceruška Leonka, která se letos dostala na gymnázium. Takže bych přála jenom vše dobré, hlavně pevné zdraví. Ostatní si koupíme.
0: To bylo moc hezké přání. A vy jste říkala, že syn je docela mladěch v uvozovkách?
1: No mladěch, no tak v uvozovkách, ano, nechci.
0: Nebudeme prozrazovat. A vybrali jsme společně písničku od Kabátů, takže ji posíláme. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Děkuju moc. Písnička, ať patří všem lidem dobré vůle i vám, samozřejmě rádiu a vám osobně.
0: Děkuju mnohokrát, mějte se moc hezky. Naslyšenou.
1: Já taky. Naslyšenou.

Tady Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Melodie podvečera. Prosím redakci o zahrání písničky od Jindřicha Šťáhlavského Nebeská brána. Bohužel tuto písničku tady nemáme v databázi, takže jsme vybrali jinou. A to pro paní Ludmilu Krejčovou z Brloha, která dne 19. srpna oslaví své krásné 76. narozeniny. Všechno jenom to nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, božího požehnání a elánu do dalších let, spokojeného života přeji rodiny Nováků, Voltrů, Hrádků a Trajerů. K přání se připojují dcery Jana a Lidka s manželi, vnoučata Ondra, Jan a Pavel s partnerkami. Dále pravnouček Tadeášek, který prababičce posílá sladkou pusu. Lidko, hezky oslav své narozeniny a poslechni si hezkou písničku.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Melodie podvečer. Známé písničky v dobré společnosti Českého rozhlasu České Budějovice.
1: A nyní zahrajeme písničku pro pana Vladimíra Křížka z Níhošovic k 60. narozeninám. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti vám přeje obecní úřad a kulturní komise v Níhošovicích. A to je ostatně poslední vzkaz v dnešních melodích podvečera. Michal Hovorka se loučí a brzy opět naslyšenou.

Anubis. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lísty. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívá.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Botanická zahrada v Táboře plánuje nové propojení s Jordánem. Policie vyšetřuje násilnou smrt ženy v Českých Budějovicích. Útočníka zadržela. O titul strom čtvrtstoletí bojují i dvě dřeviny z Vysočiny. Zítra bude na jihu Čech oblačno až zataženo s možností srážek a teplotami do 25 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendyková. Tábor má v plánu modernizaci botanické zahrady. Radní doporučili zastupitelům udělení příspěvku ve výši 600 tisíc korun na vozidlo pro obsluhu zahrady. V rámci modernizace plánuje město vybudování veřejných toalet a nového vstupu k Jordánu. Upřesňuje starosta Štěpán Pavlík z hnutí Tábor 2020.
2: Chceme tu zahradu otevřít k Jordánu, kde to nazýváme korzem Jordán, takové drobné úpravy této cené promenády na nábřeží Jordánu, tak budou dvě branky po krajích botanické zahrady, dvě vstupní branky, kterým se bude dát jít rovnou k tomu Jordánu. Dvě proto, protože kdyby byla jedna uprostřed, tak tam je velký výškový rozdíl, ale tak to půjde na krajích té botanky bez schodů.
0: Jihočeská policie vyšetřuje násilnou smrt ženy v Českých Budějovicích. Zaútočil na ní muž, kterého policie zadržela, informovala o tom na síti X. Bližší informace zatím nezveřejnila, podle mluvčího policie Jiřího Macnera i s ohledem na výsledky výslechů svědků. Přivolaným zdravotníkům se ženu nepodařilo zachránit, doplnil mluvčí záchranářů Vojtěch Míra. Dva stromy z Vysočiny jsou ve finále výroční ankety Strom čtvrtstoletí. Jde o buk u jihlavského kostela svatého Jakuba a chudobínskou borovici u Vírské přehrady na Žďársku. Oba stromy už v minulosti vyhrály titul Strom roku a díky tomu se dostali do jubilejní ankety. Hlasování potrvá až do 5. října.
3: Jihlavský buk do ankety přihlásili před více než 20 lety studenti tamního gymnázia. Titul Strom roku vyhrál v roce 2003. Tehdy získal přes 6 tisíc hlasů. Chudobínská borovice u Dalečína je známá především svou polohou u přehrady Vír.

0: Při napouštění nádrže zůstala stát jako jeden z posledních stromů nad hladinou a nese jméno podle obce, která byla obětována při napouštění. V roce 2019 vyhrála anketu Strom roku a později získala také titul Evropský strom roku. Adéla Boháčová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: V noci budou teploty mezi 18 a 15 stupni, zítra očekávejte na jihu Čech oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy bouřky, které mohou být ojediněle i silné. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách maximálně k 19. Zpočátku slabý, odpoledne postupně mírný severozápadní až západní vítr, v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehoda na dálnici D4 na Písecku za exitem Lety už by měla být odstraněná. U Kaplice na Českokrumlovsku je nehoda na křížení silnic číslo 3 a 154. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Když rýma nikdy nekončí, většina z nás bere rýmu jako banální záležitost. Týden s kapesníkem v ruce a je klid. Jsou ale mezi námi tisíce lidí, pro které je ucpaný nos a ztráta čichu nekonečným vězením. Dnes se podíváme na diagnózu, která se odborně jmenuje chronická rinosinusitida, ale pacienti ji znají jako neustálý tlak v obličeji, únavu a život bez vůní. Zjednodušeně řečeno se této chorobě říká nosní polypóza. Jde o chronické zánětlivé onemocnění sliznice dutiny nosní a vedlejších nosních dutin. Součástí diagnózy je i přítomnost polypů, tedy výrůstků, které se tvoří na zanícené sliznici. Pozvání přijal pan profesor Jan Plzák z kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a Homolka. A jeho pacient Michal, kterému pomohla biologická léčba, cesta k léčbě vedla přes další diagnózy, o tom už za chvíli v cestě k uzdravení, ale já už teď vím, že ta biologická léčba mu zásadně pozitivně změnila život. Na jeho příběh se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Naším dnešním tématem je chronický zánět dutin, nemoc, která vám dokáže vzít čich i radost ze života. Vítám tu jednoho z největších odborníků Česka na toto téma, pana profesora Jana Plzáka z Motolské nemocnice. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A vašeho pacienta Michala, kterému jste nasazením moderní léčby, tedy té biologické, doslova vrátil chuť do života. K tomu se určitě dostaneme. Dobrý den, Michale.
3: Dobrý den.
1: Jak zní přesná diagnóza Michala? S čím za vámi přišel, pane profesore?
2: On má těch diagnóz víc, ale kdybychom se soustředili na to, které já tedy rozumím, to je ta otorinolaryngologická, tak je to chronická rhinosinusitida s nosními polypy.
1: Jak časté je toto onemocnění a koho se nejčastěji týká?
2: Nejčastěji jsou vlastně postiženi muži, máme víc pacientů mužů než žen, ale je to o malou část.
1: Dá se to něčím vysvětlit?
2: Není na to nějaké zvláštní vysvětlení. Věková kategorie většinou střední věk, to znamená 40 až 50 let. Tímto onemocněním v České republice trpí asi 1% obyvatelstva, to znamená, že se pohybujeme na čísle asi 100 000 pacientů.
1: Pojďme hned v úvodu vysvětlit, o jaké onemocnění jde a vlastně s jakými dalšími diagnózami souvisí.
2: Je to onemocnění tak, jak je nazvané chronické, to znamená v podstatě trvalé, dalo by se říct nevyléčitelné, ale léčitelné. To je jedna ta charakteristika. Postihuje sliznici dutiny nosní a vedlejších dutin nosní, to znamená tu horní část dýchací trubice. Já to tady zmiňuji proto, že často toto onemocnění je spojeno s onemocněním té opačné části dýchací trubice, to znamená oblasti plic, často je spojené s astmatem nebo chronickou bronchopulmonální nemocí. To znamená, že jsme vlastně v jednom prostoru dýchací trubice a tam má dvě části a oni obě mohou být postižené tím chronickým zánětem. Je to vlastně zánětlivé onemocnění nejčastěji takzvaného druhého typu, to už zase podrozdělujeme podle toho, jaké ty zánětlivé buňky se na tom podílí. Takže to by bylo asi k tomu onemocnění a nevím, jestli rovnou bych navázal, co vlastně toho pacienta trápí, co mu to udělá.
1: Ano.
2: Jakmile máme nějaký zánět v lidském těle, tak ten je vždycky spojen s nějakým otokem. To znamená, oteče tam sliznice, někdy z té sliznice vyrůstají výrůstky, to znamená nosní polypy a toho pacienta to obtěžuje obstrukcí těch dýchacích cest, to znamená, má ucpaný nos od těch polypů. Ty polypy vyrůstají z oblasti čichových sklípků, to je vlastně horní etáž té dutiny nosní. Ta není zas tak důležitá pro to dýchání, ale moc důležitá pro čich. Tam jsou vlastně čichová pole, to znamená, jakmile ta oblast je ucpaná, tak ten pacient má problémy s čichem, to znamená necítí čich, to je další z těch jeho typických příznaků. Ten pacient často trpí různými bolestmi, bolestmi hlavy. Myslím, že každý z nás to zná, když má akutní rýmu, to si zažil každý, jak je to nepříjemné, i když se řekne banální onemocnění a je velmi nepříjemné. A teď si představte, že tohle je onemocnění vlastně trvalé, že takové problémy tam má ten člověk celý život, tak k tomu se zase odvíjí další jakoby skupina těch problémů a to je vlastně jako celkové zhoršení kvality života. Když máme tu akutní rýmu na týden, tak víme, že jsme otrávení, nic moc nás nebaví a tak dál. A to je vlastně o té kvalitě života.
1: To znamená, že špatně spíme, předpokládám, že takový pacient asi i chrápe.
2: No, určitě.
1: Jak je to s únavou?
2: Je to tak, je k tomu samozřejmě spojená i celková únava, která ať už může být fyzického charakteru, když nedostatečně dýcháte nosem, to tělo se řádně neokysličí, to přesně jak jste zmínila, může se pak projevit v noci chrápáním i vlastně jakoby pauzami apnoickými, to znamená, že nedostatečně dýchám, ale je to i ta jako mentální únava. My nikdy nemůžeme oddělit to svoje duševno od toho fyzična a jestliže nedýchám dobře nosem, tak mám z toho špatnou náladu a nebudu plně aktivní, budu vlastně unaven.
1: To všechno tedy může způsobovat toto chronické onemocnění, o kterém mluvím. Víme, ale kdy vlastně už zajít na ORL? Po jaké době? Protože je hodně spojováno s tou klasickou rýmou. Souvisí to třeba i s nějakým specifickým výtokem z nosu?
2: Je to zase zánětlivá aktivita v tom nose, to znamená, ta sliznice je hyperaktivní, nadměrně vlastně namáhaná, takže je tam i sekrece nosní. Ještě bych chtěl zdůraznit to, že když se bavíme o tom zánětlivém onemocnění, tedy o nosní polypóze, tak to zánětlivé onemocnění je typicky oboustranné. Velmi alarmující je, pakliže by měl pacient příznaky jenom na jedné straně, protože pak to je velmi pravděpodobně ne problém zánětlivý a může tam zatím být třeba skrytý nádor. Někdy jsou i jako polypy jednostranné, to jsou takové atypické, ale jestliže mám jednostranný problém, tak bych si měl dát pozor a určitě zajít k tomu lékaři, moc bych neváhal v řádově v týdnech, když mám jednostranně ucpaný nos. U toho oboustranného problému někdy i ta akutní rýma nepřijde za týden, jo, ale v okamžiku, kdy se s tím trápím měsíc, tak si myslím, že je čas navštívit lékaře.

0: Cesta k uzdravení.
1: Nosní polypy, o tom, proč se této nemoci nemůžeme zbavit pouhým vysmrkáním, proč postihuje častěji muže v produktivním věku a jakou revoluci v léčbě přinesl rok 2020, díky tedy biologické léčbě, si povídáme s přednostou kliniky v Motole panem profesorem Janem Plzákem. Vy jste říkal, že toto onemocnění souvisí například i s astmatem. Znamená to, že u astmatika by se mělo zároveň řešit i toto onemocnění?
2: Ptáte se úplně správně, že jakmile my máme pacienta, který má nosní polypy, tak se ho vždycky ptáme, zda se neléčí na astma a jestli nemá příznaky, které by tomu astmatu odpovídaly. Jestliže ano, tak má být okamžitě vyšetřen. A stejně tak, jestliže pacient s astmatem je u pneumologa, on se ho stejně zeptá na to samé. To znamená, že my víme, že 80% pacientů s nosními polypy má zároveň astma a platí to i v podstatě obráceně.
1: My jsme tady taky hovořili o tom, že když se toto onemocnění neřeší, má to fatální následky, a sice ztrátu čichu. Dochází ke ztrátě čichu trvale?
2: To je velmi zajímavá otázka a já bych řekl před rokem 2020, kdy se k nám vlastně dostala biologická léčba, že standardní léčba je teda medikamentózní a v okamžiku, kdy není dostatečně efektivní, což je velmi frekventní, tak následovaly operace. A jestliže nestačila jedna operace, tak ten čich se většinou ztrácel. To znamená, opakované operace vlastně porušily, zajizvily tu oblast toho čichového epitelu a došlo k trvalému ztrátu toho čichu. A my se teď dostáváme vlastně k zázraku, já to nazývám jako zázrak, vzhledem k té efektivitě biologické léčby, která dokáže i u pacientů, kteří jsou opakovaně operováni, a my jsme měli pocit, že to jsou ti pacienti, kteří mají trvale ztracený čich, tak po té biologické léčbě ten čich se jim vrací. Takže teď už je to jinak, než jak jsme si mysleli před rokem 2020.
1: Teď bych přešla k vašemu pacientovi Michalovi. Ještě jednou dobrý den, Michale.
3: Dobrý den.
1: Nosní polypóza. Jak dlouhá vedla cesta k panu profesorovi Plzákovi?
3: Záleží, jakým způsobem k tomu budeme přistupovat. Pokud se budeme bavit pouze o těch polypech jako takových, tak já jsem měl první nějaký indikace, dejme tomu v roce 14, kdy už to začalo být jako neúnosný, kdy rýmy trvaly 2 měsíce a měl člověk stále ucpaný nos. Kontroloval se, jak bude spát, aby se dalo dýchat, protože na jedné straně to nešlo, na druhé straně to šlo. A když už to bylo jako za hranou, že už člověk opravdu neměl ani energii jako fungovat, kdy byl neustále unaven, tak jsem se začal zajímat o samotné řešení, což v té době byla jediná operace. Akorát ta klasická operace jakýmsi šejvrem, což pan doktor bude jistě vědět, tak mě teda velice odradila a říkal jsem si, že to je takovej zásah, který nevím, jestli chci podstoupit. Tak jsem začal v té chvíli studovat, co se dá dělat jinak, a chytil jsem se jakési plazmové koablace způsobu odstranění polypů, která asi nějakým způsobem v té době fungovala. Byl jsem na operaci v Plzni. To byl rok 2014 a v roce 2021 jsem měl recidivu, kdy jsem se dostával zase do stejné pozice, jako jsem byl v roce 2014. Tam už mi bylo řečeno, že ta operace tou koablací je neefektivní, už se to tomu lékaři dělat nechtělo, z nějakého mě v té chvíli nepochopitelného důvodu. A vlastně skončil jsem na Karlově náměstí v nemocnici, kde už jsem byl vlastně objednán a měl jsem termín operace. A zase jsem řešil, co je za možnosti, jestli postoupila věda někam dál. A primář mi říkal, že žádná jiná metoda není. A já jsem vlastně opravdu náhodou, shodou okolností se potkal s lékařkou, která vlastně nepraktikovala, ale v podstatě se zabývá stále uváděním léků na trh v České republice, jejich studiemi, a v podstatě mě vnukla, že je v dnešní době jakási jiná možnost, která by mohla být přímo pro mě, protože jsem úplně typický příklad. Už tím, že jsem byl jednou operován, už tím, že ty příznaky jsou jako multidisciplinární, že mám od malička atopický ekzém. Jediný, čeho jsem byl v té chvíli ušetřen, bylo to astma, které teda jako je třetím příznakem, ale to jsem teda zatím neobdržel, takže jsem se tomu nevěnoval. A ta mě víceméně nasměřovala přímo panu profesoru Plzákovi.
1: Pane profesore, pojďme se možná konkrétněji pobavit o léčbě nosní polypózy, o nějakém postupu, než pacient dostane tu biologickou léčbu.
2: Biologická léčba není tou první léčbou. To je důležité zdůraznit, že základní léčba je aplikace vlastně sprejů kortikoidních na nosní sliznici. To je sprej, který funguje vlastně proti otoku, proti zánětu a je určité procento pacientů, kteří jsou vlastně trvalé takto léčení a ta léčba je pro ně dostatečná. Jestliže toto nefunguje dostatečně, ještě bych měl zkusit, než bych se dopracoval k operaci vlastně puls, to znamená krátkou dávku, většinou přibližně týdenní nebo desetidenní celkových kortikoidů, to je teda silnější medikamentozní léčba, zase s možností větších nežádoucích účinků, proto se neaplikuje trvalé. Tomu se vlastně říká taková nekrvavá polypektomie. Ty celkové kortikoidy často vlastně jsou schopni ty polypy odstranit nebo je zmenšit a musí dále pokračovat ta udržovací léčba těmi lokálními kortikoidy. A jestliže ta není efektivní, tak stále jsme v této situaci, tak pak je indikována chirurgická léčba. Ta chirurgická léčba má zaprvé teda ten efekt, že uvolní ten nos, to znamená odstranit ty problémy toho pacienta, co se týče obstrukce nosu nebo ucpání toho nosu, ale hlavně umožní těm lokálním kortikoidům se do toho nosu dostat až do těch čichových sklípků, kde vlastně ty polypy vyrůstají, kde to začíná. Jestliže nos plný polypů, které se dostávají až do vchodu nosního a vy na povrch toho polypu nastříkáte ten kortikoid, tak to nic moc nedělá. Vy potřebujete se dostat k tomu kořínku, to znamená, ta operace nemá ten efekt jako hlavní, aby ty polypy odstranila. My jsme si řekli, že to je trvalé onemocnění, to chronické onemocnění. Já vlastně neléčím tu příčinu tímhle tím způsobem, ale tou chirurgií umožním teda efekt těch lokálních kortikoidů. A tohle máme takový odhad, že přibližně 50%, možná většímu procentu pacientů dá ten dostatečný efekt. Ale pak jsou tady ti, kteří dřív byli indikováni vlastně k opakovaným operacím, protože jsme pro ně jinou možnost vlastně neměli.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Michale, vy už jste měl v ohrožení čich?
2: Jsem takovej trošku asi zázrak v tomhle, protože já i když jsem měl tu nejtěžší formu těch polypů, tak jsem stále cítil. Takže i po té operaci vlastně jsem neměl problém. A ani v té druhé fázi, kdy jsem byl, jako řekněme, plný polypů, tak ku podivu ten čich mám stále.
1: Vám byla nasazena biologická léčba, užíváte ji už poměrně dlouho. Jak vám změnila život?
2: Ono si člověk asi, pokud si nezažije to předtím, neuvědomí, jak mu ten život změnila. Ale v podstatě se dá říct, že mě vrátila do života. Když to řeknu úplně pragmaticky, tak já jsem, dejme tomu, za 2 měsíce ty biologické léčby najednou omládl o 10 let. Najednou jsem se cítil mnohem silnější a najednou jsem se cítil, že chci táhnout dál něco a vím, že jsem se v té době, kdy to nešlo, tak jsem se strašně přemáhal. Mám rodinu, mám práci, která mě baví, ale vlastně to nešlo. Uživil jsem se, všechno fungovalo skvěle, perfektní, ale byl jsem strašně jako servaný, protože to prostě nešlo utáhnout.
1: Byl jste unavený?
2: Ano.
1: Jsem ráda, že jste našel cestu k uzdravení v podobě biologické léčby tady u pana profesora Plzáka z fakultní nemocnice Motol. Pane profesore, jak se hodnotí efekt léčby?
3: My vlastně máme jasně daná kritéria, ať už ta indikační a vlastně obdobná jsou potom i, jak se hodnotí efekt té léčby. Takže jak jsem zmiňoval, pacient, který je tedy vhodný pro biologickou léčbu, tak je to pacient, který má chronickou rinosinusitidu s polypy, je léčen těmi lokálními kortikoidy, k tomu se ta biologická léčba přidává, je po operaci a z těch dalších kritérií musí splnit aspoň 3 z těch 5, abych je tady vyjmenoval. Jednak je to vlastně prokázání toho zánětu druhého typu, tak to je laboratorní vyšetření. Je to to, že absolvoval už tu kůru celkových kortikoidů. Je to to, že má poruchu čichu, která se měří. A je to to, že má zhoršenou kvalitu života, zase pomocí dotazníku to měříme. A je to to, že astmatik. A z těch 5 kritérií, když splňuje 3, tak splňuje vlastně ty indikace pro biologickou léčbu a může jí mít nasazenou. A kontroluje se každý půl rok, kde se vlastně hodnotí tato kritéria vlastně zase, to znamená ta kvalita života, čich, jak dýchá tím nosem, jak je volný ten nos, endoskopem kontrolujeme ten nos. Musí vlastně splňovat, že ta léčba je stále efektivní, to znamená, že to je v pořádku, tak pak je vždycky předepsána na ten další půl rok.
1: Jak se vám dýchá, Michale?
2: Momentálně mám trošku rýmu teda, jo? Ale jinak se mi dýchá báječně.
1: Já bych to chtěla slyšet.
2: To dýchání?
1: Mm-hmm. Nosem.
2: Jestli to pomůže, je to samozřejmě báječný.
1: Pane profesore, na co se ve svém oboru těšíte? Co byste chtěl vlastně ještě zažít?
3: Něco takového, jako když přišla biologická léčba do našeho oboru, protože to opravdu je něco, co je převratné. Já se v oboru pohybuju 25 let, ale i když se vrátím zpátky, tak přicházely různé jako nové technologie operační a tak dál, což je velmi příjemné. Je to něco, co nás nejvíc baví. My jsme chirurgové. A myslím, že o to víc to vlastně vyzní, že jestli se stal nějaký převratný až zázrak v tom oboru, tak je to biologická léčba, která nám vlastně tu chirurgii bere. Takže něco podobného, já věřím, že k nám zase přijde, tak na to se těším.
1: Michale, vy teď máte možnost panu profesorovi Janu Plzákovi poděkovat, protože tady několikrát zaznělo, že vám vrátil život, nebo že vás vrátil do života. Máte možnost v přímém přenosu.
2: Já bych si dovolil ještě doplnit jednu důležitou informaci a to je to, že ta léčba má minimální nežádoucí účinky, který vlastně jako jsou velice zásadní v tom, myslím, že jsme se bavili o 1%, což je strašně málo. A já samozřejmě panu Plzákovi už několikrát poděkoval a klidně mu poděkuju i teď. Moc děkuju.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Vám přeji čistý dech, abyste byl zdravý, aby biologická léčba stále takhle dobře takzvaně fungovala a působila jako působí. A vám, pane profesore, děkuji za to, co děláte, jak o tom velice hezky mluvíte, že i pro nás laiky je to srozumitelné a těším se zase někdy na viděnou u nás.
3: Také děkuji. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. You got it!

0: o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. V Brně brzy začne Štetlfest. Filmová Odysea vyvolává zájem i v židovském světě. A jakou roli sehrála po 21. srpnu 1968 Gertruda Sekaninová-Čakrtová? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Na největší kulturní akci letošního roku se připravuje město Brno. Poslední srpnový týden se v něm už po páté bude konat mezinárodní multižánrový festival židovské kultury Štetlfest. Jeho tématem jsou návraty. Znovu také ožije velká synagoga a my už jsme ve spojení s vedoucí Centra židovské kultury Štetl Barborou Dočkalovou. Dobrý večer. Letošní téma Štetlfestu jsou návraty. Proč? Co si pod tím můžeme představit?
2: My jsme to téma návraty zvolili proto, že se dají chápat mnoha různými způsoby. Jsou to v první řadě samozřejmě návraty lidí, potomků židovských rodin, kteří museli Brno nebo Československo opustit z nejrůznějších důvodů dějinných okolností, ať už to byl nacismus nebo později třeba komunistický režim. Ale jsou to taky návraty příběhů, které byly hodně dlouho zapomenuté. A v našem případě se to letos týká i míst, protože takovým velkým motivem letošního ročníku Štetlfestu je návrat zaniklé brněnské velké synagogy, kde připravujeme spoustu festivalových programů od koncertů přes divadlo po různé videoprojekce, které tu synagogu aspoň symbolicky nějakým způsobem vrátí do dnešní podoby města Brna. No a potom jsou to samozřejmě taky návraty návštěvníků, protože z předchozích let máme zkušenost a máme velkou radost, že se k nám řada lidí vrací každý rok.
1: Vy už jste to trošku naťukla. Jedním návratem letošního roku bude to, že přivítáte potomky hned pěti významných židovských rodin spjatých s Brnem. O koho se jedná?
2: My jsme tuto dramaturgickou linii návraty do Brna měli v každém festivalovém ročníku, ale teď při tom pátém se nám opravdu povedlo, že se do Brna přijedou podívat potomci opravdu pěti významných zásadních rodin židovského původu. Přijedou potomci rodiny Plaček, rodiny Levber, Šťastný, Kohn a taky Furmanovi. Jsou to všechno rodiny, které výrazně ovlivnily podobu Brna, ať už jako podnikatelé, především v textilním průmyslu, nebo mecenáši, vědci, nebo třeba i rabíni. Jejich potomci žijí v dnešní době roztroušení po všech možných kontinentech a po celém světě a někteří z nich se do Brna vrací úplně poprvé. A je pro nás hrozně důležité, že nepřijíždí jenom jako hosté festivalu, ale že se nám podařilo s nimi navázat blízkou spolupráci a že se třeba aktivně zapojí do programu, sdílejí s námi nejrůznější rodinné vzpomínky a taky, že se potkají s veřejností. A myslím si, že právě tyhle ty osobní setkání patří k takovým hodně silným emotivním momentům festivalu.
1: Vy v rámci Štetlfestu také vyhlásíte výsledky soutěže pro děti a mládež. Byl o ní zájem?
2: Ano, o tu soutěž byl veliký zájem a máme z toho obrovskou radost. Soutěž se jmenuje Stroj času, místa paměti. Letos poprvé měli za úkol ti mladí tvůrci vytvořit film, vytvořit video. A šlo o to, že jsme se nějakým způsobem vztáhli k příběhu té brněnské velké synagogy zaniklé. Ale chtěli jsme upozornit na to, že vlastně podobná místa, která kdysi byla významná a byla místem setkávání, ať už třeba duchovního nebo nějakého společenského a podobně, tak jsou po celé České republice. Právě jsme vyzvali ty mladé tvůrce, aby o tom natočili krátký film. A přišlo nám do soutěže 46 krátkých filmů z více než 30 různých škol, základních, středních, základních uměleckých a podobně z celé České republiky, ale i třeba od jednotlivců. A ty výsledky jsou neuvěřitelné, každý ten film je jiný. Přihlásili se nám filmy třeba animované, dokumentární, experimentální, hrané. A je to opravdu fascinující, jak je každý z nich jiný a jakým způsobem k tomu ti mladí lidé přistoupili. A naším cílem bylo ukázat, že paměť není jenom něco, nebo historie není něco, co leží v učebnicích, ale že ji může každý z nás aktivně najít a vyprávět vlastním způsobem a interpretovat.
1: Říká vedoucí Centra židovské kultury Štetl Barbora Dočkalová. Děkuju moc a hezký večer.
2: Vám taky děkuju.
1: Izrael věří Bohu, svému pomocníku a štítu. Na text 115. žalmu zpívá americko-izraelský rabín Šlomo Karlebach.

0: Nejúspěšnějším filmem posledních týdnů je nepochybně Odyssea režiséra Christophera Nolana. Skutečnost, že takovou pozornost vyvolává starověký literární text, zaujala i mnoho židovských autorů, hovoří Jan Fingerland.
1: Homer se ve Středomoří četl už od starověku a s jeho vlivem i s myšlenkami, na kterých byl postaven, se museli vyrovnat i židovští myslitelé a vzdělanci. Včetně mnoha z těch, kdo před 2000 lety přijali řečtinu jako každodenní jazyk nebo jazyk, ve kterém psali literární díla, která se zase stala součástí židovského kánonu. Jeden proud židovského přemýšlení o Homérovi zdůrazňuje vzájemné ovlivňování starořecké a hebrejské kultury. Homer žil přibližně ve stejné době jako někteří bibličtí proroci. Obě kultury geograficky sousedily a myšlenky nebo představy mezi nimi putovaly. Odyssea i biblické texty jako třeba Genesis nebo Exodus zpracovávají podobná témata. Putování hlavního hrdiny, otázku domova, identity a samozřejmě i různá morální dilemata a roli božského působení v lidském světě. Jiný proud zdůrazňuje odlišnost řeckého myšlenkového světa nebo i jeho nebezpečnost pro židovské myšlení. V Talmudu lze najít debatu o tom, zda je správné číst řecké texty nebo se vůbec jen učit řecky. I novodobí židovští myslitelé jako Leo Strauss uvažovali o Jeruzalému a Aténách jako dvou klíčových způsobech uvažování v západní myšlení, které se někdy doplňují, jindy jsou v konfliktu. Literární historik Erich Auerbach použil srovnání Odysseji a biblické Abrahamovo obětování Izáka jako příklady dvou základních typů západní literatury. Homerovský svět kyklopů, sirén a svárlivých bohů se od toho biblického, který se bez fantastických bytostí většinou obešel, velmi lišil. Přece jen ale čtenáře Bible nemůže nenapadnout například srovnání lstivého Odyssea s postavem jako byl Jákob, také příležitostně lstivý člověk. Nebo také David, energický král a postava také morálně nejednoznačná. Proti Odysseovi se v židovské reflexi často staví Abraham. Ten se vydává na cestu do neznáma, zatímco řecký hrdina se vrací domů. Jiné je srovnání s Mojžíšem, který se také vrací domů, a to velmi dlouho. Mojžíš je pokorný člověk, který podřizuje svou vůli vyššímu příkazu a snaží se doprovodit na cestě do zaslíbené země co nejvíce lidí. Odysseus je dobrodruh, který rád riskuje a jedná hlavně sám za sebe. Z Troji vyrazí s 12 loděmi, do Itáky dorazí sám. Jak ale někteří židovští recenzenti s překvapením konstatují, Nolanův filmový Odysseus se od toho homerovského liší. Je to pochybující a zranitelný hrdina, vlastně tak trochu biblický.
0: Požehnej nám, náš Otče, světlem své tváře. Také tento verš z ranní modlitby zpívá rabín Šlomo Karle.

0: Chátralá vila na kraji Havlíčkova Brodu připomíná židovskou historii města. Bydlela v ní rodina Šťastných. Teď v areálu vyrábějí z železničních vagónů montované domky. Významnou členku rodiny Šťastných Gertrudu Sekaninovou Čakrtovou připomene ve svém příspěvku Kateřina Havránková.
1: Dojeli jsme na kraj Havlíčkova Brodu do průmyslového areálu. Kdysi dávno se tady usadila židovská rodina Šťastných a poví mi o tom historička z místního muzea, ředitelka Alena Jindrová.
2: Rodina Šťastných sem přišla z Humpolce na konci 19. století a v tomto místě zakoupila papírny, které přebudovala na továrnu na výrobu sukna.
1: Ta vila je vidět, že už neslouží svému účelu, rozhodně v ní asi nikdo nebydlí. Jak ta rodina byla významná?
2: Rodina byla významná nejen kvůli zapojení se do industrializace města, ale především poslední potomci té rodiny nebývalým způsobem zasáhli i do dějin naší země. Především bych zde zmínila jednu velmi výraznou osobnost, již byla Gertruda Sekaninová Čakrtová. Ostatně výročí jejího úmrtí si letos připomínáme, zemřela v roce 1986.
1: To jméno může někomu připadat povědomé, byla to známá právnička, chartistka.
2: Gertruda Sekaninová Čakrtová, teda tehdy Šťastná, se už ve 30. letech přiklonila ke komunismu. Vzala si tehdy významného komunistického právníka Ivana Sekaninu. Ivan Sekanina byl zatčen při březnové okupaci roku 1939, odvezen do koncentračního tábora v Sachsenhausenu, kde byl umučen k smrti. Gertruda a celá rodina Šťastných byla deportována do koncentračních táborů. Gertruda byla jediná, která z celé rodiny přežila.
1: Bydlela tady třeba po návratu z koncentračního tábora?
2: Gertruda sem zajížděla na prázdniny vlastně před válkou.

0: života, ale jenom toho oficiálního. Pak se zapojila spolu s dalšími do disidentského hnutí a byla jednou ze zakládajících členek výboru pro obranu nespravedlivě stíhaných. Pohnuté osudy této ženy jsou určitě výrazným odkazem židovské komunity zde v Havlíčkově Brodě a proto se jí i na jména snažíme neustále připomínat.
1: A na závěr magazínu Šalom Alejchem ještě zprávy z židovského světa. Holokaust. Co Němci věděli? Tak se jmenuje výstava v berlínském dokumentačním centru Topografie teroru. Ukazuje, jak se v nacistickém Německu šířily přímé i nepřímé informace o vraždění evropských Židů a Romů mimo okruh jejich pachatelů. V zámecké konírně Muzea Vysočiny Třebíč je možno navštívit výstavu Magen David třebičské židovské rodiny v paměti potomků. Prostřednictvím fotografií, dokumentů a osobních předmětů připomíná osudy sedmi rodin, jejich někdejší význam pro město i tragické důsledky nacistické persekuce. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Premiér Andrej Babiš řekl, že kraje nedostanou od státu peníze na opravy silnic. Na mnoha místech Moravy dnes opět padaly teplotní rekordy. A počasí v České republice zítra postupně od západu velká oblačnost, k tomu déšť i bouřky mohou být silné, maxima kolem 24 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Kraje v Česku příští rok nedostanou od státu peníze na opravy silnic druhé a třetí třídy. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to dnes potvrdil ve videu na sociálních sítích.
3: Máte peníze na účtech, asi 150 miliard, tak laskavě opravujte ty silnice a nevymlouvejte se na nás. Stát má deficit, nechali jste nám díru, 37 miliard na dálnice, takže my musíme stavět dálnice, vy peníze máte.
2: Pravidelnou podporu dostávaly regiony každým rokem od roku 2015, a to ze Státního fondu dopravní infrastruktury. V České republice také dnes padaly teplotní rekordy. Zaznamenala je téměř čtvrtina všech stanic, které fungují minimálně 30 let. Nejtepleji bylo dnes odpoledne ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili 37 stupňů a 6 desetin. Více než 35 stupňů Celsia bylo například v Kroměříži nebo také ve Šternberku na Olomoucku. Zítra by se už mělo v celé republice výrazně ochladit. Horská služba v Česku má letos v létě zatím více práce než loni. Nejčastěji záchranáři řešili úrazy cyklistů v bikeparcích na některých horách. Podle mluvčího horských záchranářů Marka Friše mírně přibylo výjezdů také v Krkonoších.
4: My většinou řešíme úrazy pěších turistů, čas od času nějakou cyklistů, ale nemáme tady vyloženě takové bikeparky, jako třeba právě Jeseníky, Krušní hory nebo Šumava. Takže tady je to většinou na té pěší turistice a na nehodách, které se týkají pohybový a aparátu, to znamená kotníky a takový. Sport.
2: Barbora Semanová skončila dnes večer na evropském šampionátu v Paříži v plavání v závodě na 400 metrů kraul 6. Jan Čejka před chvílí obsadil ve finále závodu na 200 metrů polohově 7. místo.
1: Počasí.
2: V noci na zítřek čekáme od západu přibývání oblačnosti, mělo by být oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě polojasno. Od západu místy déšť, přehánky nebo bouřky, ranní minima mezi 19 a 14 stupni. Zítra přes den většinou oblačno až zataženo, na Moravě zpočátku místy ještě polojasno, na většině území déšť nebo přehánky místy bouřky, odpoledne hlavně v jihovýchodní polovině území i silné. Později odpoledne a večer od západu ubývání srážek a také protrhávání oblačnosti. Maxima zítra v severozápadní polovině Čech mezi 19 a 23, jinak to bude většinou mezi 23 a 28 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Brno-Praha, pozor za sjezdem na chodce rady, pomalu tam jeďte, na 27. kilometru se dojíždí do kolony.

0: Provoz kromě omezení nově zpomalila také nehoda na kilometru 22. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Zámecké léto. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
2: Vydejte se se mnou do jižních Čech, kde stojí středověký vodní hrad ze 13. století, o 3 století později přestavěný na zámek Blatná. Už více než 200 let tu se 40-letou přestávkou žijí zástupci starého hornobavorského rodu Hildprantové z Ottenhausenu. Za jejich éry, tu v polovině 19. století, vznikl romantický park, ve kterém se později na lodičce projížděli Helena Vondráčková s Václavem Neckářem v pohádce Šíleně smutná princezna. Doprovodí nás k současné majitelce, paní baronce.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Vítejte v překrásné krajině jižních Čech. Žili tu například Johaneté, rod Bavorů a Řepických, pánové ze Šternberka, kráceji Kolovrat krakovští a také Seréniové. A právě od nich koupil Blatnou Václav Karel Hildprans z Ottenhausenu. Na kolegu Patrika Rozehnala už čeká současná majitelka zámku.
2: Paní baronko, jaké je celé vaše jméno?
3: Tak je to Jana, měla to být Johana, potom je Cecílie, Božena, Marie a ještě něco tam bylo, ale to už si nespomenu.
2: A příjmení tedy?
3: No tak a teď je to trošku delší, tak je to Germenis, to je řecký jméno, a Hildbrand.
2: Když už jsme u toho, protože všechny to napadne, proč řecké jméno?
3: No, protože jsem našla ohromného člověka v té Africe, tak to byl můj manžel, 50 let.
2: Mě by jenom zajímalo, když se vrátím zpátky v té historii rodu Hildbrandtů, odkud ten rod vlastně přišel, odkud pochází, kde jsou ty nejstarší zmínky?
3: No tak ten originál, je to se jmenuje Ottenhausen, takže Hildbrandtové z Ottenhausenu, to už je jenom ruína a to je mezi Německem a Rakouskem, blízko hranic. A jinak ta rodina přišla z Tyrol. A to bylo asi 15. století, že jo?
1: Rodině Hildbrandtů z Ottenhausenu bylo v roce 1530 uděleno právo nosit erb a od roku 1579 byla rodina přijata mezi říšskou šlechtu. Za vlády císaře Rudolfa II. Přišli Hildbrandtové do Čech, kde jim bylo šlechtictví potvrzeno a císař Jana Reinharta jmenoval dozorcem královského lvího dvora. Císařovna Marie Terezie potom roku 1756 povýšila Hildbrandty do stavu svobodných pánů a konečně roku 1798 koupil Václav Karel svobodný pán Hildbrandt panství v jihočeské Blatné. Zámek se stal hlavním rodovým sídlem.
3: No a přistavělo se, takže to se zvětšilo tehdy v tom, když si to koupili.
2: Vy sama vzpomínáte ráda na někoho z toho rodu Hildbrandtů, i třeba na někoho, na koho osobně ve vzpomínkách nedosáhnete, někdo, kdo byl dál v té třeba historii, máte nějakého předka, na kterého jste hrdí?
3: Jo, já musím říct, že musíme být hrdí na našeho dědečka, který byl nejenom v politice, ale tady všechno jako udělal a přivedl telefon a vybudoval školu. Takže to byl takový velmi aktivní člověk.
2: Posuňme se k vašim rodičům. Čím byli vaši rodiče a víte a vyprávěli třeba i to, kde se seznámili a jak?
3: Jo, moje rodiče, to je byla velká láska, kde se seznámili Jägerwal ve Víni, velmi známý, tak tam se potkali a za 4 týdny se vzali. Takže to bylo velmi rychlý a velmi, velmi velká láska.
2: Oni jako protančili jeden večer a...
3: No, a potom, no asi se viděli, já doufám, že se viděli. Ale moje matka byla dcera diplomata, který taky byl známý, doktor Veverka, a který byl československý velvyslanec v mnoha státech, taky v Americe. A moje matka, jestli jste viděli ten obraz, který je známý.
2: Ale ona byla krásná, jak filmová hvězda.
3: Ona se stala vlastně královnou, to se jmenuje ve Washington DC, to se jmenuje třešní královna.
2: Třešňová královna.
3: A tak se stala královnou tam.
2: Obdoba dnešních mis, královna krásy tehdejší doby. Jaké to tehdy bylo? Protože dřív se brali šlechtici mezi sebou, teď dcera diplomata, šlechtic, už to bylo volnější a šlo to?
3: Asi to bylo volnější, protože ona žila jako celý svůj život venku. A Amerika byla velmi moderní tehdy už, jo. takže to bylo takový modernější styl. A tak asi proto se tak rychle vzali. To jsem se nikdy nedozvěděla.
2: Škoda. Jak až člověk později zjistí, na co všechno se měl rodičů ptát.
3: Je to pravda, je to pravda. A víte, že to takhle, to vždycky lituju, protože jako děti nemají zájem o ty starší věci. Já jsem vždycky říkala, ach, už zase mluvíš o Franz Josefu, to nám nezajímá. No a teď by mě to hrozně zajímalo.
2: Šli sem pak do Blatné a tady žili, tady bydleli rodiče?
3: No, vždycky. No potom už byla válka, že jo, oni se vzali 36, 37, no byla hned válka.
2: Jaké to bylo to válečné období tady na zámku? Vzpomínali na to?
3: No já myslím, že to muselo být hrozný a hlavně ta německá okupace, že jo. A nikdy o tom nechtěli jako moc mluvit, nikdy se o to nemluvilo. Ani o tom komunismu. Když jsme odešli, tak můj otec jako řekl, Blatná byla a už nebude.
2: Takhle, jak to popisujete, to v sobě a v srdci, v duši uzavřelo mnoho těch šlechtických rodin, když museli odejít. Vzali to prostě jako osud, jako znamení, už se k tomu nevracet, žít dál a budovat si nový život. Ale muselo to být pro ně vnitřně těžké, ten boj.
3: Já si myslím, že nejhorší je jít jako ze zhora padnout dolů. Když člověk je dole a jdete nahoru, tak je to hodně jako lepší. Ale takhle vůbec to, já myslím, že to byla největší katastrofa pro ty lidi, co se mohlo stát.
2: Paní Baronko, vy si to pamatujete, to období tady na Blatné nějak? Dětství?
3: Já naštěstí mě bylo skoro 5, když nás trošku vyhodili. Takže to si pamatuju, jaký to bylo. A jako večer přišel někdo s bajonetem dovnitř a řekl, tak musíte odejít, tak jsme si museli vzít jenom ty nejhlavnější věci a šli jsme asi 10 kilometrů, to bylo 2 dny před Vánoci. A šli jsme tady do jedné vesnice, což je asi 10 kilometrů odsaď. No ale hrozný, tam nebyla střecha, tam nám dali nějaký deky, tak jsme tam zůstali pár dní, než jsme našli něco nového. A víte, tehdy lidi měli hrozný strach, takže nebylo moc lehký si najít zase nějaký ubytování nebo co. Tak moje matka teda hledala, můj otec už byl ve vězení, toho vzali. A ona šla s těma dvěma dětma v té zimě a co měla dělat, jako. A tam našla někde v Rojcích, to se jmenuje Rojice, takový domeček a myslím, že tam nebyla ani elektrika, ale voda jistě ne. Takže z toho zámku byla tato vesnice, ale oni byli tam ohromně milí lidi, pomáhali. Nezapomenutelný pro mě, že jsme nacházeli ráno vajíčka za dveřma nebo chleba nebo tak, protože nebylo nic co jíst taky, že jo.
2: Lidé se báli toho osobního kontaktu, ale věděli, že by vám rádi pomohli.
3: To jistě a za to jim opravdu děkuju, protože to bylo fantastické.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnešní příběh se odehrává na zámku Blatná v jižních Čechách. Koncem 40. let 20. století zámek převzala Národní kulturní komise a po komunistickém převratu byl Hildbrandtův majetek zkonfiskován v roce 1952. Maminka současné majitelky Jany Germeny z Hildbrandtové musela se dvěmi dcerami přesídlit do nuzného stavení v Rojících u Radomyšle. Marně se snažili dostat za zbytkem rodiny do zahraničí.
2: Jsme nemohli vycestovat, i když jsme měli dvakrát to vízum jet do Etiopie, ale poprvé byla ta maďarská revoluce a po druhý se to nedostalo jako s tím císařem, ten nepřijel, tak ten přijel až 58. Zkrátka se nedalo vyjet. A můj otec byl do 52. byl v žaláři, takže ves tak nemohl. A moje matka vyučovala řeči a to je nás všechny zachránilo. Ona vyučovala lékaře ve Strakonicích, jako francouzštinu, angličtinu a tak dále. A to jsme se jako zachránili.
3: Kde jste tady bydleli? Našli jste se nějaký, nebo byl vám předělen nějaký domeček, byt nebo něco?
2: No tady jsme nesměli. Museli jsme být 10 kilometrů daleko od Blatný. A takže ani jsem se nemohl jezdit na nakupování. Si pamatuju, že jsme jezdili do Strakonic. Takže to bylo takový divný. No a já jsem chodila tam do školy blízko a moje matka jezdila vlakem tam do Strakonic vyučovat. Mně se stala jedna věc, co si ještě pamatuju, že na 1. máj jsme měli ty sukinky, a ty bílé, to byla modrá sukinka, bílý, ta bluza a ten červený i ten šáteček. A můj otec ho vzal a zahodil. A řekl, ty nepůjdeš v červeném šátečku. Tak když jsem přišla do školy, tak pan ředitel řekl, jak to, že nemáš červený šáteček? Říkám, no nemám, no. A on řekl, tak 80krát napiš ruskou hymnu. Tak. To byla takový, co si pamatuju ještě. A teď člověk to zapomene, ty špatný věc.
1: Nakonec se Jana Hildbrandt se svojí sestrou a rodiči dostala na svobodu a emigrovali z Československa. Mohl za to dědeček Ferdinand Karel Otto František Maria Hildbrandt. Nejenže se zasloužil významně o rozvoj blatenského panství, ale byl činný i v politice.
2: Já to zkrátím, protože je to dlouhá historika. Takže s Masarykem jel do Ženevy a tam byla velká konference a tam se jednalo o to, že ta Etiopie měla být okupovaná, obsazená o Italu. A on žádal císař všechny státy, aby mu jim pomohli.
3: Etiopský císař?
2: Etiopský císař, Haile Selassie. A samozřejmě jedna z těch 7-8 států, to byla taky Československo, je podpořili. A on si zapamatoval a setkal se s mým dědečkem a jenom mu řekl, když chcete, přijďte do Etiopie. No a tehdy se to nevědělo, že v těch 30. No tak v 48. moje prarodiče utekli přes hranice a potom šli do Etiopie. On se stal, můj děda se stal jeho, mu pomáhal s řečma a tak dále a psal mu ty všechny proslovy. No a tím zažádal císaře, který jezdil sem do Karlových Varů. Takže zažádal císaře, jestli by nás nemohl jako vyvést. No a tak se to stalo. Takže dvakrát a potom po druhý jsme vyšli. 59.
3: Jste odjeli do Etiopie tedy?
2: Jeli jsme do Etiopie do mnou a tam jsme zůstali 14 let.
3: Jaké to bylo? To je změna veliká.
2: Po rojících.
3: Pro vás osobně stylem bydlení, ale pro nás i podnebí.
2: Takový ráj. Černý ráj. Ale bylo to ohromný a samozřejmě to bylo úplně něco jiného. Hlavně pro mě, že jo, žít tady trošku ve hnoji, to bylo hodně v těch vesnicích, a jet do Etiopie, to bylo něco zvláštního.
3: Kde jste tam bydleli? Jak vypadalo bydlení tam?
2: No normální, my jsme bydleli ve vile a byly už auta a tohle všechno, takže to bylo dost normální. To bylo civilizované.
3: Paní Baronko, už tehdy, nebo i dřív, třeba ještě v dobách, kdy jste museli zůstat v Československu, byly na vás nároky ty šlechtické, vychovávali vás tak, jakože to se sluší a celá léta a staletí jsme to dělávali jako rod, nikdy v tom nepřestaneme, třeba se to jednou vrátí. Měla jste takovou tu výchovu i přístup rodičů k tomu prostě mít tu noblesu a vědět věci, učit se něco, aby člověk i znal, věděl, uměl se chovat?
2: Tak to je díky Pánu Bohu, že jsme to měli. Protože mě matka učila řeči, tak ona angličtinu a tu němčinu, ale vždycky říkala, neříkej, že se učíš jinou řeč, abych se to neprozradila. Ale vyučovala mě. Já si pamatuju, asi ve 3 letech, jak jsme se museli už učit s nožem a vidličkou. A no, to byly věci, které se člověk naučil jenom od těch rodičů, že jo. No je to ohromný, že nás to naučili, že tohle šlo dál. A hlavně, já si myslím, co nám pomohlo, když jsme se vrátili v těch 90. letech, že vždycky bylo řečeno, musíte se starat o to, co máte. To, co vám patří, musíte se o to dobře starat. Tak když jsme sem přišli v těch 90. letech, samozřejmě to bylo něco jako takový neuvěřitelný, že to nikdo nevěřil.
3: Tak, kdo se toho všechno z rodiny dožil, toho okamžiku návratu sem do Blatné?
2: Tak naštěstí moje matka, protože já jsem o tom nic nevěděla. Moje sestra teda, ty bylo 10-12, že jo, když jsme odsaď odešli, takže jsme tak hledali v tom katastru. A naštěstí, že to bylo v pořádku, že jo? Že se člověk dočet, co nám patří, jinak já jsem to neviděl.
3: Teprve tehdy jste zjišťovala, co všechno patří k rodině, co jí patřilo, co se tu dělo, jak tu rodina žila, protože do té doby to byla uzavřená kapitola pro vaše rodiče i prarodiče.
2: My jsme měli jeden obrázek Blatná, zámek Blatná tam, a to bylo vše.
3: A věděla jste aspoň, že ten obrázek je vyobrazením něčeho, co vám patřilo?
2: Ale tady jako jsme nesměli o tom mluvit vůbec, jo? Ale tam, no tak jsme říkali, o to bejvalo, teď se divili lidi, protože nikdo nevěděl v cizině, jak se tady žije v komunismu, jo? Takže to bylo takový zvláštní a otec nikdy nechtěl o tom slyšet. Říkal, nebudeme mluvit o Blatné, bohužel ne.
3: Po té změně otevřelo se to jako pokladnice najednou a teď začalo na povrch plynout, co všechno bylo a co je třeba udělat. Jak jste tu Blatnou našli, v jakém stavu?
2: Tak já si myslím, že to byl zázrak. Co se stalo, nezapomeňme, že se to nestalo nikde jinde. V Polsku pár věcí, v Maďarsku velmi málo, v Slovensku vůbec ne. Že? Takže naše republika opravdu byla generózní, že jo. Takže se to vrátilo. Ale myslím si, že to udělali dobře, protože se to začali opravovat. Ty rodiny se začaly o to starat, že jo. Takže když jsme sem přišli, tak najednou jako to bylo, já si pamatuju, šli jsme přes ten most a moje matka říká, teď mě to přijde k slzám, ale řekla, tak děti, jsme doma. No, tak jsme šli dovnitř, jako. Ale my jsme měli to štěstí, že Blatná jako vodní zámek, tady bylo muzeum, vlastně do tělo 75., kde se to potom začalo opravovat a tak dále. Tak ty opravy ještě nebyly dokončeny, museli jsme všechno dodělat. Ale byli tady jako památkáři, se o to starali. A to bylo na vše štěstí.
3: Bylo nějaké místo, kam maminka chtěla bezpodmínečně podívat se jako první?
2: Jo, jo. To byl právě tady na druhé straně, ta obrazárna, jako to bylo její vlastně takovej, no, takový zvláštní místo. A tak se tam chtěla podívat a tak jsme se tam šli do toho druhého poschodí. A ona si všechno pamatovala, že to bylo naše štěstí, že tady byla.
3: Pak vám začala vyprávět a otevírat tu rodinnou historii?
2: To všechno přišlo těch 35 let teďkon, že jo. Tak jsme se dozvídali věci, jak a co. Ale nebyla to jenom ona, tady lidi jako zkrátka přicházeli a říkali, no to vám patřilo. Nebo tamhle ta restaurace vám patřila, nebo tenhle ten dům. A tak se říkají, jo, tak jsme šli do katastru a tam opravdu to bylo zapsané. Nebo pole, nebo já, zahrady, nebo neuvěřitelný. Je to vlastně, to byl takový zázrak.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Blatná je dnes skutečně krásné místo. O jeho rozvoj se před 200 lety, stejně jako v současnosti, zasloužil šlechtický rod Hildbrandtů. Zámek nespravuje mladší dcera původního majitele barona Bedřicha Hildbrandta Jana se svým synem Stefanem. Díky Janině starší sestře Josefíně a jejímu synovi Janovi zase došlo ke značnému rozmachu blatenského lihovaru. Jak si Jana Germanis Hildbrandt pamatuje první noc v Blatné po návratu?
2: Jo, to se radši neptejte. Tady nic nebylo Blatný, žádný hotel vlastně, takže jsme bydleli tady v těch Kasejovicích a to byl takový hotýlek malej, že jo. To byly ty šoféry, co tam přenocovávali. No a když jsme tam přijeli, tak jsme tam dostali nějaký pokoj a nocleh, ale my jsme zvyklí jako na snídani. A teď jsme šli dolů, jestli mají snídani, asi v 10 hodin. Snídaně, no ano, tak co, svíčková, vepřozelo, takovýhle věci, tak na to nebyli jsme zvyklí, že jo, protože opravdu v Řecku se jí snídaně v 10, v 11, a jaká, to víte, takže to bylo pro nás trošku divný. Ale potom jsme přišli sem do zámku a bydleli jsme tam, tam byla knihovna, tak jsme koupili matrace a na tom jsme spali asi tak, no skoro rok jsme spali v té knihovně.
3: Jako na zemi, na matracích?
2: Jo, no, bylo to lepší než rojice.
3: Dnes tedy bydlíte v ampírovém domečku. Co to byl za domeček dřív?
2: A to byla myslivna, taková malá myslivna, ruina. To vám musím říct, že to byla úplně ruina. A takže se muselo dělat všechno nově a všechno opravit. Teď tam žijeme.
3: Je to byt, který navenek působí zámecky? Máte tam nějaké staré kousky nebo je to moderně zařízeno?
2: Všechno je staré. My i ty trámy jsme nechali a tak dále. To jsme udělali všechno staré. Jo. A návitek je tady, to odsaď.
3: Jaké to je žít na zámku? Řekněte to posluchačům.
2: Takže samozřejmě já vždycky říkám, zimně je tady zima, v létě ještě to jde, jak tady teď sedíme, je to ohromný, ale v zimě je hrozná zima. A já si na to pamatuju, když jsem byla malá, protože jsme žili tady v této části, že vždycky, když mě koupali, byla hrozná zima. A to jsem nikdy v životě nechtěla. Takže teď mám tu nejteplejší koupelnu. Ale ten domeček, víte, my jsme to vlastně udělali víc pro babičku, jako pro moji matku, protože ona v 90. letech už nemohla chodit po těch schodech. Takže jsme to opravili a žili jsme tam, žijeme tam ještě. A taky ono, ty návštěvníci, když je máte každý den, tak vždycky vám klepají na ty dveře, když jsme tam byli. Hlavně v sobotu, v neděli a že si chtěli povídat a tak dále. Tak trošku máme takový klid.
1: Když se rodina vrátila do Čech a na Blatnou, muselo se samozřejmě začít s opravami. Jako první se dělala nová fasáda, následně proběhla oprava střechy, do které teklo, a objekt byl napojen na veřejnou kanalizaci. Opravovat zámek je běh na dlouhou trať.
2: Já myslím, člověk nikdy neskončí. Protože teď už, kde jsme začali, tak tam už zase musíme se vracet. Takže to nikdy neskončí a já jsem měla to štěstí, že můj manžel byl inženýr a ten si převzal tu opravu a hrozně ho to bavilo, tak ten se o to velmi pokoušel, aby to bylo přesně udělané a tak dále.
3: Jak jste se seznámili vy dva?
2: Vy dva, jak jsme se seznámili? No, Adisavě vě, že jo? A on byl jako takový hezký člověk a já jsem si šla koupit parfém do obchodu a tak jsem to zkoušela, tak jsem k tomu čuchala a Najednou tenhle pán přišel a čuk si k tomu a řekl, to by bylo váš parfé. A já jsem se na něj tak koukla, říká si, co tohle člověk, to je takový impertinent, jak se říká. No a tak jsem se na něj tak koukla, odešla jsem do obchodu a on běžel za mnou a říkal, slečno, já mám dva lístky do divadla. Chcete jít se mnou? A já jsem řekla, já něco udělám. Jo, já půjdu, tak v kolik? 8, jo, 8. A já jsem tam nikdy nešla. A to mě říká celý 50 let, že jsem ho nechala vyset ten večer, no.
3: No asi to nevzdal.
2: Nevzdal.
3: Seznámili jste se tedy v Africe, pak jste odešli k němu do Řecka, nebo jak to bylo?
2: Ne, to jsme cestovali, protože on byl inženýrem a u firem mezinárodních, takže my jsme procestovali hodně svět. Takže jsme šli nejdřív do Asie. Nejdřív bylo Afghánistán, Pakistán, Indie, potom ještě Indonésie, potom Austrálie, potom zase na zpátek do Itálie a potom z Itálie jsme šli do Řecka.
3: A z toho Řecka sem na Blatnou?
2: Ano, z toho Řecka byla Blatná, najednou přišla Blatná v roce 89 a protože my jsme měli velkou firmu v Řecku, tak jsme říkali, tak co s tím, že jak to budeme dělat. Tak jsme si sedli ke stolu, si pamatuju, říká se, tak se rozhodněte. Byla moje matka, můj manžel, syn, ten už musel něco říct, že jo, protože ten byl ve škole. Tak jsem říkal, tak teď se rozhodněte, co chcete. Blatnou anebo Řecko. A oni tam tak seděli a říkali, no to je na tobě. Já říkám, ne, to nebude na mě, to si musíte všichni rozhodnout. Takže bylo hlasování a řekli všichni do Blatný. Takže potom neměli nic, co naříkat, když by bylo něco špatného, tak jsem říkal, že si to rozhodli. Že?
3: Hlasovala byste pořád stejně?
2: Asi jo. Je to domov. Je to domov, je to rodinový ten celý byl, kolik let, že jo, v rodině, tak to se nemůže odříct. Proto si myslím, že nikdo z nás, nikdo z těch rodin to neodřekli. Všichni přišli, bojovali, protože ty první roky byly velmi těžké. Nejenom museli jste mít hodně peněz, jo. Takže opravovat a tohle všechno, já myslím, že to byl takový romantismus. Že jsme řekli, tak do toho musíme jít, je to naše, bylo to naše a musí se dál.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás zámkem Blatná provází baronka Jana Germenis Hildbrand. Sama se tu 16. května roku 1947 narodila. Svůj zámek dobře zná. Jak se přesvědčil, Patrik rozehnal několika zvídavými otázkami.
2: Víte, kolik má zámek věží?
3: Věží? To nevím. Jestli mi nepočítají, já vím, kolik má komínu.
2: Kolik?
3: Myslím 6 teďkon. Pár jich spadnul. Ale věž jednu, no samozřejmě, je to jedna věž.
2: Já jsem měl druhou otázku. Co vám naposledy spadlo? Tak už vím, že komín.
3: Ano, dva komíny spadly.
2: Co vám spadlo do studny nebo do vody a nenávratně zmizelo?
3: Jo, to jsou ty bedničky, ale to nevím. No, jo, to se našlo, myslím, před 100 lety se našly a v tom ještě byly nějaké penízky, ale nemoc. A to byly takový jako pokladní ty bedny.
2: Truhly.
3: Truhly, ano.
2: Takže vám zmizel poklad pod vodou?
3: No jo, asi jo, doufám. To se ještě najde možná.
2: Kde se nejvíc na zámku práší?
3: V knihovně, já myslím.
2: Odkud je nejhezčí výhled do parku?
3: To je tady zvláštní, to je ta loďie. To je loďie, to je nádherný. Už jste tam byli?
2: Ne, ještě ne. Vemete nás tam?
3: Tam musíte.
2: Kde bylo větší vedro? V Řecku nebo tady v současné době?
3: No dneska asi tady, ale jinak je to v Řecku teda.
2: Kde nosíte zámecké klíče, nosíte-li?
3: No je jich hodně, ale v tašce.
2: Máte kabelku a pak tašku na klíče?
3: Ne, kabelku.
2: Máte ráda ty filmy, které se tu natáčely, protože jsou z doby, i ty pohádky třeba, kdy jste tu nebyli. Máte k tomu vztah nebo ne?
3: Jo, já myslím, že jo, protože to ukazuje tu Blatnou. A lidi všechny tyhle léta nezapomněli Blatnou kvůli těm filmům. Ne kvůli té rodině, ale filmu.
2: Největší katastrofa, která potkala Blatnou, nějaký požár, něco spadlo, něco se zřítilo, nebo něco, někomu se tady něco stalo?
3: No tady hořelo, a to byl ten palác vedle, to hořelo myslím v 1740 nebo něco takového, tak se to opravilo. Ale potom byla ta další katastrofa, byly ty povodně a ty byly 2002. To bylo tak něco fantastického, to bahno, co šlo tady skrz, to si nedovedete představit. To bylo všechno, ten první jako podlaží dole bylo naplněný bahnem.
2: Kolik bývá na zámku vánočních stromků?
3: Tady hodně. Teď máme takovej, naše mladá generace, která tohle dekoruje všechno a jsou báječný. Takže bylo, co udělali, já to musím prodloužit trošku, v kterých zemích jsme byli, tak aby se ukázalo, jak se oslavují ty Vánoce. Takže to bylo asi 8 zemí a udělali k tomu stromečky, pečivo, okrasu, bylo to nádherný.
2: Povídáte si někdy se zámkem nebo třeba s někým na obrazech?
3: Jo, já to mám s mým otcem. Tam, když jdu do té obrazány, tak říkám, no tak, co myslíš, že bude? Jako, co by se mělo udělat? A potom mám jako toho mýho manžela, který opravdu byl ohromný, tak ten přišel do pokoje a řekl, to by se mělo udělat takhle nebo takhle. Takže si s ním někdy popovídám a říkám, mělo by se toto udělat.
2: Poradíte se?
3: Poradit, jo.
2: Přezouváte se na zámku?
3: Ne.
2: Kam byste vzala návštěvu jako první?
3: Kam bych ji vzala? No, asi sem a tady nahoře na tu loži, aby se podívali do toho parku.
2: Tři slova, která vám vytanou na mysli, když si vzpomenete na Blatnou.
3: Tři slova? Tak domov, vzpomínky a starosti.
2: Paní Baronko, vy sama provázíte nebo provázela jste někdy?
3: Ne moc, protože já si tyhle věci moc nepamatuju, tam to jsou ty léta, jména. Ale někdy jo, tak když jsou známí a tak dále, tak je provádím. Můj syn je na tomhle dobrý, ten už provádí, ten to má rád provádět svoje přátelé. Ale jo, dovedu to trošku.
1: Tak se nechme zlákat k návštěvě krásného zámku, který byl v polovině 19. století novogoticky přestavěn v romantickém duchu podle návrhu architekta Bernarda Grübera z Mnichova. Otevřeno je přes léto každý den od 9 do 18 hodin a vybrat si můžete ze 4 prohlídkových okruhů.
2: My jsme v Paruškové chodbě, tady je spousta trofejí, i s iniciálami FH. Co to je za trofej, co to je za iniciály?
3: To je Ferdinand Hildbrand. A nebo Fido Hildbrand. To přijde na to, který rok to je. 1905, tak to je Ferdinand. To je dědeček.
2: To byl takový lovec?
3: Oni všichni byli strašní lovci. Strašní. Vy to vidíte. A to je jedna desetina, když jdete na Odlík, jo? Tam si zajděte, to uvidíte. Takže je to dědeček a taky babička hrozně ráda střílela.
2: I babička?
3: No, ženy ohromně střílely, jo?
2: Jo.
3: No, všichni střílely. Víte co, oni neměli televizi, neměli IKEA, neměli supermarkety.
2: Co jiného dělat, než střílet?
3: Jenom střílet. Ty chudáky. No
2: chcete říct, že vy už máte televizi a nestřílíte?
3: Jo, a jsem ráda za to. Takže všichni jsou buď Fido Hildbrand nebo Ferdinand Hildbrand.
2: Když jsme u toho, jak říkala maminka vám?
3: Jani. Jani Dušicky.
2: Měla jste nějakou zdrobnělenu nebo jinou přezdívku?
3: Ani ne. Můj otec mě říkal, že jsem rajče. A víte proč?
2: Ne.
3: Protože jsem nenáviděla rajčata. A já je vždycky zahravávala tady dole, protože jsme tam seděli a je nenáviděla. Tak se tam vždycky zahravala. Říkala, aha, stala se rajče.
1: Když jsme u toho zakopávání plodu zahrad, měli bychom také říci, že k zámku patří anglický park s mnoha potůčky, mostky a cestičkami s nádhernými alejemi. Bývala v něm kdysi také oranžérie, divadlo, švýcarský dům, myslivna a střelnice. Dnes zůstal v parku jen empírový dům, kde žije rodina Hildbrandtů. Oblíbenou atrakcí zámeckého parku je početné stádo daňků skvrnitých, na které jsem jezdil také František Ferdinand d'Este. A na něj si teď trochu posvítíme. Mimochodem, padal tu na něj na zámku dokonce lustr.
3: No to chudáka Ferdinanda d'Este, ten ujel opravdu. Ale ono nebyla jediná věc, to byl lustr, potom on zastřelil toho Albína. On střílel tady z toho vyššího balkónu a tam seděl a střílel. A jeden den, když přijel, tak mu naháněli ty daňky, ty chudáky, a tak on střelil, ale už bylo šero a oni přišli a řekli, že to je Albín. A to je hrozný omen pro ty myslivce, že jo? No, on opravdu do roka byl mrtvý. A byla válka.
2: My jsme slyšeli, že tu je ještě jedna taková pověra spojená s věží a s jakousi dámou v šedém závoji, nebo tak?
3: No, já ji říkám jinou, oni říkají taky jinou.
2: Řekněte nám tu naši rodinnou verzi.
3: Zajedno můj otec vždycky říkal, že ji viděl, tu šedivou paní. A to byl den, když děda umřel. Takže ta šedivá paní se vždycky ukazovala, když majitel umřel. Tak to je jedna věc. Ale jeden z prapradědů, protože to pročet, vyčet někde, tak našel tam podvěží, tam je takový jako pokoj. A protože ten majitel, který byl ve válce, nechal tady ženu a najednou, když jel na svátek, tak ona měla dítě. Tak za trest jí zastil. No a potom můj prapraděda to hledal a našel to. Samozřejmě to se rozpadne, to je jasný. A tam byla ta mumie s tím dítětem a oni ji pohřbili, ale říkali, že už to bylo pozdě, že ona zkrátka tady chtěla zůstat, tak se pořád ukazuje. No a tady chodí, tady chodí okolo.
2: Slyšíte občas nějaké zvuky v noci? Nemyslím jenom jí, ale ozývá se Blatná?
3: Pro mě to musím říct, že když jsem sem jezdila vždycky z toho Řecka, tak my jsme jezdili, já jsem vždycky jela na týden sem, na týden v Řecku, na týden sem. A v zimě jsem tady byla sama. Tady byl jenom kastelán, který byl dole v tom bytě a nahoře jsem bydlela já. No řeknu vám, že někdy v noci ani do koupelny jsem nešla. Nic, to bylo takový, oni jsou, když chodíte, tak ty parkety dělají takové zvláštní křícení.
1: Šlechtický rod Hildbrandtů má ve svém erbu rytíře v černém poli, který drží v jedné ruce meč a v druhé třímá lví hlavu. Za Marie Terezie byl znak rodu vylepšen o korunku svobodných pánů a získal oslovení Wohlgeboren, tedy blahorodí. Císařským výnosem z roku 1879 pak byly stejně jako všechny ostatní rody s titulem svobodných pánů přiřazeni k vyšší šlechtě.
2: Když vám maminka předávala, řekněme, tu zprávu, nebo už třeba se obývalo, dala vám nějakou základní radu, co s Blatnou, nebo co by si přála?
3: No, ona si vždycky o to, jo, říkala, hlavně to neopouštějte. Je to vaše, starejte se o to a neopouštějte to.
2: Budete tuhle radu dávat třeba i svému synovi, nebo už jste dala?
3: Už jsem ji dala. Už se vydala. Víte, někdy si říkám, že to je všechno velmi problematický, to udržet. Je to velký zámek. A nejenom finančně, ale udržovat to, aby to bylo, aby lidi chodili a tak dále. Je to hodně práce. A když ho vidím, že má začíná mít šedivý vlasy, tak říkám, udělala jsem dobře. Tam je taková otázka.
2: Co byste si pro něj přála?
3: Aby to bylo dál, aby měl hodný děti. Ještě nemá. Ale aby měl hodný děti, který si to převzali a aby to udržovali, aby to šlo dál.
2: Vy jste řekla, že jste měla štěstí na to, že zámek Blatná a rodina žila tehdy na území dnešního Česka, protože tady se ty zámky a majetky vrátily. I díky vám a rodům, jako jste vy, se mohli opravit a žít dál. Co byste si přála pro tuhle zemi do budoucna jako takový nějaký filozofický vzkaz české zemi?
3: No a pro tuhle zemi bych ráda, aby se tady udržovaly ty skvosty, protože máme skvosty, opravdu krásné zámky. Aby se to udrželo, aby se srdcem jsme se na to dívali srdečně, jak, co tady máme. A aby byl samozřejmě mír a ta kultura dál, protože ta kultura žije. To je vše asi.

Rodovým heslem rodiny Hildbrandtů je přes překážky vznešenosti. Zástupci tohoto šlechtického rodu patřili mezi obrozence podporující vznik Národního muzea, věnovali mu nemalé finanční prostředky i sbírku mincí. Pracoval u nich také Jan Evangelista Purkyně. Vždy se zajímali o rozvoj, učení a lidi kolem sebe a činí tak dodnes. Buďte i vy vnímaví ke svému okolí a pečujme o své rodiny a zemi. Tak se to snaží dělat i František Jinský.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Do Česka zítra zamíří silné bouřky. Výstraha platí hlavně pro jihovýchod republiky. V Děčíně dokončili výstavbu domova pro zdravotně nebo mentálně postižené dospělé. A počasí zítra postupně od západu velká oblačnost, déšť i bouřky, maxima kolem 23 stupňů, na jihovýchodě republiky až 27. Zprávy a o Tane Hasil, pěkný večer. Český hydrometeorologický ústav dnes vydal výstrahu před silnými bouřkami. Varování platí pro zítřek a týká se velké části České republiky. Upřesní meteorolog František Šopko.
3: Odpoledne a večer se v jihovýchodní polovině území mohou vyskytnout silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 30 mm, menšími kroupami a nárazy větru ojediněle kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu.
2: A v celé republice navíc až do odvolání nadále platí výstraha před vysokým rizikem vzniku a šíření požárů. V Děčíně už velmi brzy začne sloužit nový domov pro klienty s mentálním a zdravotním postižením v Boleticích. Novostavba ve tvaru písmene L má kapacitu téměř 20 klientů. Město za výstavbu zaplatilo 99 milionů korun. 80 milionů pak dostalo na stavbu z dotačního programu Národního plánu obnovy.
4: V objektu jsou 4 bytové jednotky. Přestěhují se do něj klienti z bývalé budovy Domino, kde byla tahle služba centrem sociálních služeb doposud provozovaná. Prostory ale byly nevyhovující. Teď je ještě podle náměstkyně primátora Anny Lehké z Volby pro Děčín potřeba vybavit domov nábytkem a dalším zařízením. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
2: V Ostravě Vítkovicích stihli stavbaři dokončit celkovou opravu mateřské školy v Erbenově ulici ještě před začátkem nového školního roku. Po mnoha desítkách let v původním stavu tak děti čeká budova podle současných standardů. Radnice do oprav investovala 16 milionů korun.
5: Stavbaři renovovali kotelnu, podlahy, omítky i koberce. Učitelky už taky nebudou muset nosit jídlo po schodech. Do historické stavby se podařilo umístit i výtah na potraviny. Z Ostravy Marta Pilař, Český rozhlas. Sport.
2: Česká tenistka Sara Bejlek uspěla také ve druhém českém souboji na tenisovém turnaji v americkém Cincinnati. Nad Barborou Krejčíkovou zvítězila ve druhém kole turnaje 7-6 a 6-4 a navázala na výhru proti Karolíně Plíškové z úvodu turnaje. Počasí. V noci na pondělí čekáme od západu přibývání oblačnosti, bude proto oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku polojasno. Od západu místy déšť, přehánky nebo bouřky, ranní minima mezi 19 a 14 stupni. Zítra přes den převážně oblačno až zataženo, na Moravě zpočátku ještě polojasno, na většině území déšť nebo přehánky místy bouřky, odpoledne hlavně na jihovýchodě republiky i silné. Později odpoledne a večer od západu ubývání srážek a protrhávání oblačnosti. Maxima zítra v severozápadní polovině Čech mezi 19 a 23, jinak to bude většinou mezi 23 a 28 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 z Hradce Králové směrem do Prahy je od sjezdu na Poděbrady z kilometru 38 dlouhá kolona, na 35. kilometru je omezení a zdržení je aktuálně přes 20 minut. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Začíná Pochoutkový rok, pěkný večer a příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
2: Léto je časem, kdy se dá jíst venku, s přáteli, cestovat za jídlem nebo se inspirovat. Tak to s námi dneska zkuste. Protože v závěru vám řeknu o jedné velkolepé akci, na které nesmíte chybět, pokud milujete jídlo, tento pořad a taky obdivujete Františka Kinského. Kromě toho si povíme o bůčku, o oříšcích a pečení sladkého. Připomeneme si soutěžní recept z roku 2024. Jeden z těch, co vyhrál a dostal cenu. A taky přístup mezi 630 receptů, které budou bojovat ve velkém desetiletém finále o velkou cenu na konci roku. Proto jsme taky poprosili přátele a odborníky našeho pořadu, aby nám tyto recepty připomněli. A tak pečou a vaří Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Ivan Vodochodský a cukráři Josef Maršálek a Vojtěch Vrtiška. A právě za ním domů se vydáme už za malou chvíli. Zve vás Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Další setkání s Vojtěchem Vrtěškou v pochoutkovém narozeninovém roce. Vojto, já tě u nás vítám, nebo rád vstupuji opět do tvého hájemství, protože jsme tu už po několikáté v tomto roce, abychom dělali další sladký dezert.
1: No, já tě taky u nás vítám.
0: Už jsem tu skoro jako doma, už vím, kde za kterým rohem a když udělám tři kroky vlevo, na co narazím a podobně, tak doufám, že třeba dnes si přiložím ruce k dílu. Budeme dělat recept na kinuté. Kinuté ty máš rád?
1: Já mám moc rád kinuté. Je to možná i dané tím, že úplně ne vždy se k němu dostanu tolik, jak bych chtěl, a je to taková ta věc, kterou peču primárně pro rodinu.
0: Ten recept, kvůli kterému jsme sešli, tedy posluchačská cena roku 2024 pro Žanetu Bubnovou, dělala kinuté sladké pruhované rohlíky. Už naznačí všechno, co v nich je nebo jak vypadají. I ty pruhy se naučí dělat, Vojta, budeme je studovat, abychom to měli co nejpodobnější. Paní Žanetě, ta byla nadšenou cukrářkou, doma podobně vybavená jako ty, ne tak moderně, ale měla spoustu míst na míchání, bábovkových forem, byla nadšená, připravená, takové to krásné babičkovské prostředí. Ty to máš takové jako moderní všechno, nechybí ti někdy trošku propojení s těmi původními generacemi něco, nebo máš ty něco, co ti evokuje vzpomínku na někoho, ať už je to vybavení, kousek nějakého porcelánu, nějakou pomůcku na cukrařinu?
1: Ono moje studio může na první pohled vypadat dost sterilně a jednoduše a člověk neví, že když otevře tady ty různé zásuvky a šuplíčky, tak přesně na něj vypadají ty staré talíře po mé babičce, prababičce. Mám tady hrnečky, bábovkové formy, táci, mám tady různá prkínka, takže tady toho opravdu spousta, jenom je to dobře poschovávané.
0: Když se řekne snídaně u babičky, co to by se vybaví?
1: Mě lívance kinuté s malinovou marmeládou, která dělala moje prababička. A když bychom se drželi snídaně u babičky, tak tamto jsou takové tlusté smažené palačinky, které měly takové křupavé okraje. To se u nás vždycky dělalo a pak škvarkové placky.
0: Děláš jim ty něco? Že už teď vím, to vracíš, to, co dělali oni v dětství pro tebe, radost?
1: Mě první, co napadlo, jestli něco dělám ostudu, ale doufám, že snad ne.
0: Udělal jsi s někdy ostudu jídlem?
1: Já doufám, že úplně ne. Samozřejmě ne vždycky, je to stoprocentní, občas se může něco nepovést, ale doufám, že úplně nikdy to velký průšvih nebyl.
0: No a to vracení té starostlivosti babiček vůči tobě, tak vracíš jim to nějak?
1: No samozřejmě. Snažím se za nimi pravidelně jezdit, i když to teď dost bolí, co se týče času právě, ať už je to pečení, nebo je to medicína, a vždycky se na ně strašně moc těším.
0: My se těšíme na to, že už za malou chvíli budeme opět péct a připravovat něco sladkého s Vojtěchem Vrtiškou a bedlivě to bude určitě poslouchat a se zájmem i Žaneta Bubnová, jejíž recept to bude.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Vydejme se na výpravu za dalším receptem. Je to posluchačský vítěz roku 2024. Byly to sladké, pruhované, plněné rohlíky. Dělala je tehdy Žaneta Bubnová z Polomu. A naplnila, jestli se nepletu, tvarohem, tak jsem zvědav, jaká přijde změna v případě Vojty Vrtišky, který dostal ten úkol tenhle recept předělat podle svého, vlastně vám ho znovu připomenout, abyste pak mohli na konci roku, už se nám to blíží, hlasovat pro recept desetiletí, proto prezentujeme všech těch 36 receptů a dnes je řada na Vojtovi. Tak Vojto, začínáme. Základní otázka, bude tam změna?
2: Nebudou tady úplně radikální změny. Já jsem v těstě vyměnil olej za máslo. A ještě jsem včera procházel kolem čerstvých meruněk, tak bude tvarohová náplň s meruňkama.
1: Yeah. Co si máme připravit na těsto?
2: Potřebujeme 300 gramů hladké mouky, 130 gramů plnotučného mléka, 2 žloutky, 60 gramů másla, kůru z jednoho citronu, 20 gramů droždí čerstvého, 50 gramů cukru krupice, zhruba 4 gramy soli. Na tvarohovou náplň 250 gramů tvarohu takového toho z kostky, odpovídá to jednomu balení, jeden žloutek, 80 gramů cukru krupice, vanilku, kůru z jednoho citronu, 30 gramů rumu, 300 gramů meruněk odhadem a na potření budeme dávat vajíčko s trochou smetany a posypeme sekanými mandlemi.
0: Pochoutkový rok.
2: Paní posluchačka začínala kváskem. Já si myslím, že ten klasický rozkvás, který máme z mléka, cukru a právě toho droždí, měl smysl před zhruba 80 lety, kdy jste měli prostě doma tu hroudu toho droždí a chtěli jste zjistit, jestli po těch dvou měsících, co jí tam máte, ještě žije. Nebo když máte sušené droždí, tak to taky dává smysl, protože většina z nás má to sušené droždí ještě od doby covidu. Co se týče čerstvého droždí, tak nám to spíš uškodí, protože my tím, že budeme koupat ty kvasinky v tom mléce spolu s tím cukrem, tak je primárně naučíme papat ten cukr. A my chceme, aby papali ty škroby, které jsou v té mouce. Takže vy, když si už chcete dělat nějaký kvásek, tak si udělejte buď omládek, kdy smícháte mléko spolu s moukou a posadíte tam to droždí a necháte to přes noc být. To se hodí třeba u vánoček, mazanců. A nebo to tam prostě vražte, tak jak to droždí je. Zadělejte si základní těsto, jenom bez tuku a pak si přidejte tuk. A tou cestou my půjdeme. Do mísy k robotu si dáme všechny suroviny, kromě tuku. Lupneme tam to droždí.
1: Teď to zamícháme?
2: Zaděláme si těsto, bude to trvat zhruba nějakých 10 minut.
1: A v robotu pracuješ hnětacím hákem?
2: Přesně, vezmeme hák a necháme hnětat na nějakou takovou dvojku.
0: Pochoutkový rok, dnes s Vojtěchem Vrtiškou.
2: Tak jo, dáme si tam máslo nebo jakýkoliv jiný tuk. Vždycky je fajn, když ten tuk je studený. Nikdy nerozpouštějte máslo. Poleze vám to z toho těsta, budete mít tendenci si to těsto spařit, takže se vám bude trhat lepit. Dáme mu takových 10 minut a uvidíte, že to bude krásný hladký těsto.
1: Jak to těsto má vypadat, když je zpracované dobře?
2: Chcete, aby bylo hezky hladký, nelepivý a přitom plastický, nesmí být úplně tuhý. Máme krásný bobánek, vždycky je fajn si podhrnout vlastně ty strany toho těsta, co vytáhnete z mísy a pokrýt si vlastně to těsto jednotnou blankou těsta.
1: Padá jak dinosauří vejce.
2: Ježiši Kriste. No dobře, je to krásný hladký bobánek, jo? Necháme kynout, dokud se nám nezdvojnásobí objem.
1: Zajistíme mu stabilní teplotu přikrytím folií.
2: Tu folii tam dáváme, aby to těsto neoschlo. Velký nepřítel kynutého těsta je to, že vám oschne. Proto přikrýváme folií.
1: A vrhneme se na náplň. Tvarhovou, s meruňkama, s rumem.
2: Meruňky ty tam zabalíme až vlastně při finalizaci toho rohlíčku. Takže máme tady tvaroh, ten si utřeme spolu se žloutkem. Zase žloutky jsou pro barvu. Když tam dáte tři, dáte tam tři. Když tam dáte jeden, dáte tam jeden.
1: No a zase to zřídne.
2: Ono těch 20 gramů toho žloutku nebo těch 15 gramů úplně moc ten tvaroh, který je opravdu tuhá kostka, nezřídne. Spíš nám to zřídne tady rumík, takže s tím opatrně.
1: Toho tam je dost teda, pořádný panák.
2: Když tak pošetříme, uvidíme na konzistenci.
1: Cukr, vanilka a citron ještě k tomu. Mhm. Jakou konzistenci by ten tvaroh měl mít do té náplně, aby pak, když se to upeče, to bylo dostatečně jako kyprý, vláčný, ne moc vysušený.
2: Chceme, aby ten tvaroh byl hustej, aby nám netek ze lžíce, ale zároveň to nesmí být úplně pevná hrouda, se kterou se špatně pracuje.
1: Je to skutečně těsto? Není to balónek plastový? Je to tak dokonalý? Šup s tím. Navál. Máme podsypávat nebo ne?
2: Nemusíme to úplně prožívat s tím podsypáváním, protože to těsto je samo o sobě plastický. Ono celkově u těch kynutých těst, jakmile hodně podsypáváte, tak to je znamení toho, že to úplně není dobrý, ta cesta, kterou se ubíráte. Kdyby bylo lepivý to těsto a řičí, tak je dobrý ho jenom přeložit několikrát, zase tím se přeloží ten lepek a to těsto se zpevní. Takže bochánek si rozdělíme na 8 stejných dílů. Ty si rozválíme na obdélník, takový delší. Vždycky si polovinu nakrájíme na pruhy a tu druhou polovinu naplníme právě naším tvarohem a meruňkama.
1: Takže to roztáhneme do takové placky se zakulacenými konci možná, takový oválek. Kolik to může mít?
2: Nějakých takových 10x15, teoreticky 20, ty máš lepší odvahu.
1: Já bych řekl tak 10x20, no. Teď si polovinu na tu délku rozkrojíme na proužky, na takové prsty. A na tu zbylou celistvou plochu, tu plochu naneseš tedy do středu tu tvarohovou náplň. A teď ta přijde ještě někam meruňka.
2: Přesně, dám si tam meruňku.
1: A teď jak zabalit takový ten budoucí sladký pruhovaný plněný rohlík? Jak máme tu náplň s meruňkama, tak to na té části, kde to je plocha toho těsta, přehneme, aby se to zabalilo v podstatě jako váleček. A zbyde nám ta rozstříhaná část na těch několik proužků. Myslím, že paní Bubnová jich tehdy měla 5, Vojtech má i víc odvážně. A pak to pěkně stočíme do obloučku, aby to získalo i ten růžek na konci, aby to bylo opravdu jako rohlík.
2: Ještě, že tě tu mám, ty to tak krásně popíšeš.
1: A mohli bychom vlastně říct, že když začínáš balit tu náplň, tak ty to těsto přihneš ještě z boku, by získalo takovou hrázičku.
2: Já jsem trochu v panice z toho, že to poteče, takže přehýbám, kde se co dá a utahuju, kde se co dá.
1: 8 rohlíků se nám vyjde krásně na jeden plech, vyložený pečícím papírem. Budeme je teď ještě potírat. Čím?
2: Potřebujeme vajíčkem spolu s troškou smetany nebo mléka. Je to z toho důvodu, že ta smetana nebo mléko obsahuje laktózu, která nám na tom skaramelizuje a ty rohlíky budou hezky zlatavě hnědý, jako když opravdu koupíte v pekárně třeba vánočku a další výrobky, tak jsou vždycky takový hezky zlatohnědý, to je díky té laktóze. Pak to ještě bohatě zasypeme mandlema, aby když by na tom něco teklo, tak aby to už nebylo vůbec vidět.
1: A necháš to ještě dokynout?
2: Necháme alespoň půl hodinu dokynout a pak budeme péct.
1: Na kolik stupňů, na jak dlouho?
2: Klasicky, u těch výrobků střední velikosti a la koláč a rohlíček bych pek na nějakých 175-180 stupňů a dejme tomu nějakých 30 minut. Já když zavřu oči, tak cítím koláče mojí prababičky a je to strašně hezký pocit, takhle zpětně. Fakt musím říct, že moc děkuju za ten recept.
1: Jo.
2: Já nemám slov.
1: Já to měl hned na první dobrou i s tou meruňkou. Ten rum je tam dost cítit. Mně se to nadýchlo. Podívejte, je taková jako jeskyňka s tvarohem a ten těsto je tak opravdu měkoučký, krásně.
2: Jo, klidně bychom tam ještě zvládli nějakou náplň k tomu připíchnout po upečení.
1: Tohle já miluju.
2: Vlastně takový hezký kynutej meruňkový knedlík v rohlíku.
1: Tohle kdyby nebylo, tak je takový škody na světě. Kynutý těsto prostě musí být i v naší soutěži a chápu, že tehdy u posluchačů s tímhle receptem Žaneta Bubnová zvítězila v roce 2024.
2: Přesně. Světový mír a kynuté těsto. To nejlepší, co můžeme mít.
1: Amen. Ale chci říct, že recept na ten původní i tenhle, tak jsou na webu pochoutkovýrok.cz. Udělejte si radost v životě i vy a zkuste tenhle recept a potěšte Žanetu Bubnovou, která ho přinesla a dala vlastně do éteru. My moc zdravíme, děkujeme i za to, co to v nás vyvolalo za vzpomínky, že jo, Vojto?
2: Přesně tak. Mějte se krásně.
1: A fanděte pochoutkovému roku a nezapomeňte, příště budeme dělat další vítězný recept, tentokrát ze třetího místa roku 2024. Půjde o masový bochníček s doudlebským bramborovým salátem o Zdeňky Chatové z Doudleb. A vylepší ho nebo udělá po svém Ivan Vodochodský. Už teď se na to připravuje a já věřím, že vy budete i příští týden poslouchat. Tak se mějte krásně a pro vás teď další písnička.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok. Celý tento rok je výherním a zvláštním rokem, už desátým v pořadí naší soutěže. A tak si nejenže připomínáme ty soutěžní recepty, ale nabízíme vám i spoustu nových zážitků. Teď se zaměříme na maso. V tom letním období je oblíbeného hlavně grilovat. Vhod přijde třeba taková vepřová pečínka, klobásky, burgery. Ale pozor, velmi oblíbený je i vepřový bůček. A o něm leco se zjistila naše kolegyně v pochoutkovém roce Alena Vykydalová.
1: Možná by se mohlo zdát, že vepřový bůček je výsadou české kuchyně. To ale zcela jistě neplatí.
2: Vepřový bůček, fenomén asi celosvětový, protože bůček samozřejmě je na celém světě.
1: Potvrzuje olomoucký řezník Miroslav Kasal a také ostravský kuchař David Valíček, který získával zkušenosti ve vyhlášených restauracích po celém světě. A proto dnes propojuje tradiční českou kuchyni s vůní a chutěmi, například kuchyně asijské.
3: Ať máme rádi vepřové, tak si myslím, že stejně právě v té Asii jsou obrovští specialisti na vepřové speciality a díky tomu, které omáčky a ty chutě, které oni používají, tak dokážou právě to vepřové ještě jakoby splnohodnotnit a úplně z toho vytěžit maximum. Takže za mě třeba Filipínci, se kterými jsem pracoval, tak dělali neskutečné bůčky a ta Asie jako taková plus ty chutě s tím bůčkem a celkově s tím vepřovým dokáže udělat neskutečný zázraky.
1: Ale pojďme zpět do řeznictví. Kvalitní maso, kvalitní zpracování a čerstvost. To jsou hlavní předpoklady spokojenosti řezníka i zákazníka.
2: Máte vepřovou půlku, že jo? Musí se nejdříve odplecit, pak se pilkou odřeže od té půlky, tak aby se nepoškodila kotleta a potom se upravuje. Uřezeš se špica z jedné strany, z druhé strany, po případě pásek žebra. Odřežou se bradavky. No a pak už by měl být upraven zákazníkovi. Někdo má raději z kosti, někdo bez kosti. Dneska je trend mít všecko libové, takže asi čím libovější, i když někdo má rád tučnější, měl by ten řezník mít nabídku, aby si ten člověk vybral podle své nálady chuti.
1: Z jednoho prasete se získá zhruba 15 až 20 kg bůčku. A podle čeho bychom se měli řídit při nákupu? To je podle Miroslava Kasala úplně jednoduché.
2: Samozřejmě pohledem má být čerstvej. Nesmí mít oschlé části a už vůbec ne nazelenalé. Na řezu by měl být pěkně prorostlý. Jak říkáme tady Adidas, by měl 3 proužky masa.
1: Bůček si můžeme vychutnat na mnoho způsobů, ať už zvolíme tradiční české varianty, anebo se necháme inspirovat v zahraničí.
2: V Čechách uzené, naložené na různé způsoby, s česnekem hlavně, sůl česnek. Nejlepší, když je 3 týdny až měsíc uleželý v tom láku a pomalu udí 12-15 hodin. Dá se samozřejmě udělat plněnej, nadívaný buček nebo z bučku do láda.
1: Anglická snídaně je například nemyslitelná bez pravé anglické slaniny. Italové zase vyrábí z bučku svoji pančetu. Pokud se vrátíme k tradiční české úpravě pečenému bučku, tady je několik rad, jak můžeme docílit úžasné křupavé kurčičky.
2: Nejlépe je buček začít pít z kůží důle, dobře samozřejmě osolit, okořenit, ta kůža vám šťávě naměkne. Po 3/4 hodině to otočíte, kůžu nožem nařežete na pásky nebo na čtverečky, podlívat a přelívat tu kůžu a ono vám potom pěkně udělá kurku.
1: Ať už zvolíte jakoukoliv variantu, nechte si chutnat.
0: Bůčkové zpravodajství najdete i na webu pochoutkovirok.cz. A o zvěřině, maďarských jídlech a zvláštních chutích si popovídáme už za chvíli s herečkou a malířkou Bárou Srncovou.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Naděja v tuhle chvíli vždycky tak jako na mě se podívá a nadechne se hluboce. Pochoutky pokračují, my si budeme povídat s malířkou, herečkou, hostem, který určitě k jídlu má blízko.
1: Márou Semcovou, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Byla jste někdy u jídla nedočkavá?
1: Nedočkavá.
0: Že byste třeba jedla buchty už teplý nebo tak, nebo...
1: No tak buchty se jedí teplý, samozřejmě.
3: Chleba taky.
0: To pak nadýma, ale...
2: No jo, no, to se nedá nic dělat, ale je to výborný. I chleba.
0: Zpálila jste se někdy pusu teda?
2: No ježiš.
0: Jo.
2: Já si pamatuju takovou věc, že můj brácha, to jsme byli malí, a kaštany jsme dělali, jo, a on mi řekl, že ty normální kaštany jsou ty jedlí, dal je do ohně a pak mi řekl, tak si jako to ochutnej. Já byla vždycky jako její pokusný králík, starší brácha o 2,5 roku, to prostě každá zažila. No já jsem si ho dala do pusy a když dáte něco vařícího do pusy, tak ono to prdlo v té puse. A bylo to tak jako hrozný, samozřejmě se to ani nedalo jíst, takže spálila jsem si pusu. Ano, velice, i jsem si trošku roztrhla, ale tu pusu mám jinak normálně takovouhle.
0: Vy jste snědla takovou práskací kuličku.
2: No, ano.
1: Ale vařicí.
2: Vařicí, ne, nedělejte to nikdo.
1: Už ta představa je hrozná.
2: Ale máme kaštan jedlý na zahradě též.
1: Ano.
2: A to je teda nádherná věc a výborná věc.
1: Jo, a čili je pečeš?
2: No, v troubě. A dá se to teda i vařit, takže to se dá i vařit ve vodě.
1: A dělá se z toho to pyré, že jo?
2: No, nebo se to tak nějak dá jíst.
1: Já vím, že čirina vždycky se šlehačkou nějaká.
2: Ano, jsou to Maďaři.
1: Já tam miluju ty tvarohy, teda fliky s tvarohem a to je taková dobrota. Na to se dá ten špíček na
2: špařenej. No jo, špíček, no.
1: No, ten její špek je něco úplně jiného než náš.
2: Ale jo, dá se taky tady na farmě a když máte dobrý špek, tak je to výborný špek.
1: No,
2: musí se zajet.
1: Musí, ano, najít svého farmáře. Každý by měl mít svého farmáře.
2: Přesně
1: takhle.
2: Tak.
0: Co takový maďarský Dobošův dort?
2: Je to, co neznám tady.
0: Ne, čokoládový vrstvený, to je klasický maďarský desert, dort, prostě taky jako mají ve Vídni sachr, tak v Maďarsku mají Doboš.
2: Já nejsem takový jako specialista na tu maďarskou kuchyni.
0: Naším hostem je Bára Srncová, jíte srnčí?
2: Já moc maso tomu nedávám a když už tak teda od farmáře jenom takovou jako lahůdečku, ale zrovna teda v zimě důležitá slanina je, myslím, jako fajn. Zkrátka si ji občas dopřát. Jo. Na co máte chuť? Ale pomálu, pomálu. Já myslím, že jednou týdně pro mě maso bohatě stačí.
0: Uh-huh. Slanina visí někde v komoře?
2: Tam je kočka. Ne.
1: To by nešlo.
2: Ta vegetariánská strava jenom se musí dobře udělat.
1: A může být opravdu hodně pestrá.
2: Může být úplně vynikající.
0: Jo, jednou teď mě to jde.
2: Ne, to je opačně, ale...
0: Do svého světa i kuchyňského nás pustila Bára Srncová. Děkuju moc a těšíme se zase někdy příště.
2: Děkuju moc. Mějte se krásně všichni.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Narozeninový pochoutkový rok je tu i proto, aby vám poradil, jak se dobře chovat u stolu. Proto máme rubriku nazvanou Rada z etikety a vede ji už tradičně po několik let mistr bontonu Ladislav Špaček. Ladislave, jak jíst třeba takové oříšky v dobré restauraci? Jak se s nimi máme poradit?
1: Burské oříšky jsou nejčastější, ale když sedíme třeba ve vinárně, v kavárně a dáme si třeba víno, tak nám obsluha naservíruje výběr třeba z oříšku, anebo nejčastěji to bývají právě arašídy. Servíruje je v misce, ale nás nesmí napadnout, že bychom do té misky sáhli rukama. Už protože nás třeba u stolu sedí víc a že by si chtěli i ostatní posloužit. V takovém případě v dobré kavárně nebo vinárně nám vždycky obsluha přinese ještě malý náš dalířek, na který si lžičkou přeneseme příslušnou porci, 5-6 oříšků a teprve ty oříšky jíme rukama, jíme prsty. Už ne tou vidličkou, protože tou vidličkou se vracíme opět do té společné misky, abychom si ještě oříšky přidali. Ta ruka, ta už potom vlastně jí pouze ty naše oříšky, které máme na tom našem soukromém talířku.
0: Je přijatelné, aby obsluha přinesla i ty neloupané, abychom si loupali ještě oříšky?
1: Loupat oříšky u stolu v restauraci je naprosto nezvyklé. Je už to dneska asi tak nezvyklé, jako loupat si pomeranč příborem. Jestliže by se to stalo, tak v takovém případě můžeme se do toho pustit. Loupat burské oříšky umí každý. Měli bychom to dělat pokud možno nehlučně a měli bychom mít ještě zvláštní misku na odkládání těch skořápek. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

A rychle ještě k naší soutěži. Soutěžíme o kuchařky nazvané Sladké Česko. Největší knižní kuchařka, kterou jsme kdy vydali u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Objednávat si ji můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ji třeba vyhrát. Minule jsem se ptal, co nakonec udělal Roman Paulus s tvarohovými taštičkami v receptu. Osmažil je a věděli to. Alena Křižanová ze Straníku, Ludmila Buriánková ze Semil a Martin Buchal z Dubičného. Tihle tři jsou odteď novými majiteli kuchařky Sladké Česko. Dostanou ji i s mým podpisem, ať udělá radost. A další tři kousky této kuchařky máme do dalšího kola soutěže. Budu se ptát na recept, který jsme dnes dělali, tedy na to, co s ním udělal Vojtěch Vrtiška. Co přidal navíc do náplně těch sladkých rohlíků? Za A jablka nebo za B meruňky? Co přidal navíc do náplně sladkých rohlíků cukrář Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla jablka, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že přidával meruňky, pošlete soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 011 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu, výsledky se dozvíte příští týden a všechno si to můžete připomenout na webu pochoutkovýrok.cz. A tam byste se měli podívat i proto, že tam najdete veškeré informace, které souvisí s naší velkou oslavou 10 let pochoutkového roku. V sobotu 29. srpna totiž oslavíme právě tohle výročí velkým programem spojeným s ochutnávkou kávy, zmrzliny a s vystoupením gastronomických hvězd na našem pódiu, a to v rámci food festivalu u zámku v Kostelci nad Orlicí. Na pódiu pochoutkového roku vystoupí mezi 11. a 16. hodinou takový hosté jako šéf-kuchař Jan Punčochář, kuchař Ivan Vodochodský, cukrář Vojtěch Vrtiška, herečka Naďa Konvalinková. O hudbu se postará Petr Salava a uvidíme se i spolu. A možná, že ochutnáte i něco z mé kuchyně. Představíme i naši největší knižní kuchařku Sladké Česko. Budete si je moci na místě přímo koupit. A taky budeme soutěžit o mnoho krásných předmětů pochoutkového roku a o něco dobrého na zub. Můžete si totiž zatočit kolem štěstí. A taky ochutnat spoustu dobrého jídla u dalších stánků. Odpočinout si budete moci na lehátkách Českého rozhlasu, v Zámeckém parku, v naší vůbec největší kavárně pod širým nebem, kterou jsme kdy pro vás připravili. To všechno i za doprovodu hudby na druhém pódiu. Vstup na oslavu 10. narozenin pochoutkového roku je pro děti do 6 let zdarma, pro dospělé za 50 korun. Tak připomínám, doufám, že se uvidíme na velké oslavě 10 let pochoutkového roku v sobotu 29. srpna v Kostelci nad Orlicí v Zámeckém parku v rámci tamního food festivalu. Těšíme se na vás už teď. Co tě znám?

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Zlínský kraj stále trápí velké sucho. Situaci by měly výrazně vylepšit přehánky na začátku nového týdne. Silničáři zítra ráno začnou bourat most přes Sázavu v Kamenném Přívozu. Fotbalisté Liberce ve čtvrtém kole nejvyšší domácí soutěže remizovali s Pražskou Slávií. A počasí zítra postupně od západu velká oblačnost, déšť i bouřky, maxima kolem 23 stupňů, na jihovýchodě až 27. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Výraznější ochlazení a také dešťové přehánky by měly na začátku nového týdne dorazit také na území Zlínského kraje. Vychází to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Jak to ovlivní aktuální situaci právě v tomto regionu, upřesnil Miroslav Trnka z projektu Intersucho.
2: Bohužel zatím ty předpovědní modely se úplně nezhodují na tom, jak výrazně to pomůže. Podle toho pravděpodobnějšího scénáře by se celkově situace měla ve Zlínském kraji zlepšit. Nicméně sucho by asi nemělo úplně pominout. Bohužel to nebude stačit na doplnění zásob podzemní vody, ale minimálně v té povrchové vrstvě by mělo dojít ke zmírnění aktuálního sucha.
0: Motoristé od zítřejšího rána neprojedou Kamenným Přívozem u Prahy. Silničáři totiž začnou bourat most přes Sázavu, který je už ve velmi špatném stavu, a také stavět nové přemostění. Uzavřené budou i přilehlé křižovatky. Práce ovlivní i provoz autobusů, upřesní Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a okolí.
3: Bude zajištěn náhradní autobus, který bude vozit lidi mezi Kamenným Přívozem a Jílovým u Prahy pod číslem X332. Nicméně i nadále bude nutné přestupovat.
0: V Děčíně nadále budou pokračovat úpravy prostoru před hlavním vlakovým nádražím. Město už začalo v oblasti s úpravou zeleně a opravami popraskané dlažby. Řemeslníci se budou v tomto místě pohybovat až do příštího roku. Kvůli pracím je ale potřeba přesunout několik parkovacích míst.
4: Podle mluvčího magistrátu Luďka Stínila se přesunou parkovací místa z dlažby před bývalým hotelem Grant na asfaltovou plochu. Vydlážděné místo nebude po celou dobu prací přístupné. Město plánuje celkovou proměnu prostoru před hlavním nádražím, vymění mobiliář, dlažbu i osvětlení. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Fotbalisté Baníku Ostrava porazili dnes odpoledne ve čtvrtém kole nejvyšší domácí soutěže brněnský Artis 1-0. Ve večerním souboji pak Liberec hostil Slávii. Utkání na severu Čech nakonec skončilo nerozhodně 1-1.
1: Počasí.
0: V noci na pondělí čekáme od západu přibývání oblačnosti, bude proto oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě polojasno. Od západu místy déšť, přehánky nebo bouřky, ranní minima většinou mezi 19 a 14 stupni. Zítra přes den oblačno až zataženo, na Moravě zpočátku i polojasno. Na většině území postupně déšť nebo přehánky, místy bouřky, odpoledne hlavně v jihovýchodní polovině republiky i silné. Později odpoledne a večer od západu ubývání srážek a také protrhávání oblačnosti. Maxima zítra na severozápadě Čech mezi 19 a 23, jinak to bude většinou mezi 23 a 28 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor na silnici číslo 11 z Havířova do Českého Těšína, u Těrlické přehrady. Omezují tam průjezd, následky nehody, projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začínají hvězdné návraty, přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
1: Hvězdné návraty.
5: Hezký poslech už na začátku přeje Patrik Rozehnal. Ať je jaro, léto nebo leden, dobrý humor, ten je jenom jeden. A najdete ho u nás v Českém rozhlase. Stačí si naladit třeba pravidelně tento pořad a pokaždé vám nabídnu jeden příběh. Dnes třeba muže, jednoho komika, jednoho inženýra ekonomie. Napněte uši, zesilte si rádio, už přijde.

0: odchází.
1: Dobrý večer. Jmenuji se Klaus.
0: Počkejte, to ne, já jsem zval někoho jiného. Sice taky studoval jako vy ekonomku, ale umí skvěle imitovat. Víte, koho myslím?
1: Nevím.
0: Počkejte, vy ho přece musíte dobře znát, vždyť vás tak dokonale uměl. Že si ho pamatujete?
1: Nevím, to je velmi falešná představa, opravdu.
0: Muž, imitátor, moderátor, herec, umí tancovat, stepovat, zpívat, bavit lidi, rozesmávat.
1: To či ono?
0: No, tak co?
1: Nevím, opravdu nevím.
0: Hele, nehrajte si s námi, vy nás jenom natahujete, že jo?
1: To je od vás falešné, opravdu.
0: Tak si vzpomeňte, byl to Petr, no... Petr má...
1: Neotravujte mě pořád.
0: Petr Martinák nás bude bavit.
1: Nevím, teda.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Tak začínáme. První zmínka, první vyprávění a vůbec ukázky spojené s Petrem Martinákem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodil se 3. března roku 1975 a dětství prožil v Žulové u Jeseníku. Vystudoval gymnázium a potom vysokou školu ekonomickou. Už na škole se projevovaly jeho schopnosti bavit lidi. Organizoval tehdy studentské besídky a plesy, které i sám moderoval. A samozřejmě vyprávěl i vtipy. Na to později navázal i s Mojmírem Maďaričem, třeba na obrazovkách televize Nova.
2: Pilot malého dopravního letadla sedí takhle v tom kokpitu a koukne za sebe a teď si všiml, jak všichni parašutisti najednou z ničeho nic začali nasazovat na záda padáky a vyskakovat ze dveří ven. A ten pilot říká tomu svému navigátorovi: prosím tě, Karle, řekni mi jak opatrně, že jsme ještě nevzlítli.
3: Letí letadlo, které je plné začínajících parašutistů. Nad nimi stojí instruktor se svým zástupcem a huláká na ně. Tak co je, chlapi, co je? Sakra, mám vám pomoct, skáčeme! Co je? Nikomu se nechce, všichni se klepou, tak veme toho prvního, vykopného z toho letadla, se mu to docela zalíbí, veme druhého, bum, třetího, prostě takhle vykope všechny ven, až je letadlo prázdný a říká svýmu zástupcovi: tak a teď říct pilotovi, že už můžeme konečně přistát. On říká: to, šéfe, nepůjde. Pilota jste vykop jako posledního.
2: Policajt se takhle ráno probudí, vystoupí na balkón, prohlíží si nádhernou modrou oblohu a teď vidí, jak na té obloze se blíží k tomu paneláku obrovský pták a drží nějakého chlapa. A říká to tomu kamarádovi, říká: člověče, představ si to, ráno takhle vstanu, že jo, najednou na balkóně koukám takhle z okna, modrá obloha, najednou obrovský pták drží chlapa. Takový divný jméno měl ten pták, jak on se Rogalo se nějak jmenoval. No to bylo něco neuvěřitelně nebezpečného. A ten kolega mu říká: no a co jsi udělal, jak jsi vůbec zareagoval? No člověče, vypálil jsem na něj celý zásobník, než toho chlapa pustil.

0: Martinák, když moderoval a bavil, začal taky imitovat první osobnosti. Na vojně se úspěšně účastnil armádních soutěží umělecké tvořivosti, kde se umísťoval na prvních místech se svými zábavnými vstupy a scénkami. A právě na vojně se taky zrodila myšlenka věnovat se práci baviče a moderátora. Od 17 let tedy imitoval hlasy a pomalu přešel na moderování celých večerů. Když nastoupil na televizi Nova, už měl zkušenosti s moderováním u nás v rozhlase, v olomouckém studiu. A měl taky takové dvě cesty. Jedna byla zábavná a druhá přes moderování, jak říkal. Na obrazovce se to pak docela dobře dalo skloubit. Při konkurzu se všichni báli soutěžní disciplíny s názvem Pobavte diváky na 2 minuty. No a když pak vystřelil se svými hlasy, pobavil všechny, včetně televizního štábu.
1: Člověka neustále honěj z podia do šatny. Z šatny na podium, z podia do šatny. Člověk by šel radši do báru, ale tam nemůže, páč tam sedí. Maďory, že dáme jednu zadu. No jo, ale on má důvod k oslavě, milá společnosti. Páč Felix má 60. No on je top. Ptáček, Felix Slováček, no jo, já ho znám, rozumíš. No, a víte vy vůbec, jak my dva jsme se s Felixem společně, jak si tento seznámili dohromady? Přátelé, my už se známe takových dobrých 58 let. Kdybyste viděli, jak on je na ženský, on je vám tak na ženský, to je až neuvěřitelný. My jsme taky společně spolu s Felixem sloužili u jednoho maršbatalionu. No jo, to vám byla legrace. Jednou takhle Felix měl službu na bráně a jak tam takhle stál na té bráně, tak ráno přišel velitel roty do práce a Felix mu podával hlášení. Pane major, během služby se nic zvláštního nestalo, rota ještě spí, akorát jsme zlomili lopatu. No a ten major, jak na něj koukal, tak říká, no to je všechno v pořádku, to jsem rád, že to tak dobře jako dentoc. No ale proč jste zlomili tu lopatu? Pane major, my jsme zlomili lopatu, když jsme zakopávali služebního psa. A co se stalo psovi? Psal se ten major. No, přejelo ho hasičské auto. A co tady v kasárnách? Desátník Slováček dělalo hasičské auto. Pane major, hasilo nám muniční sklad. A proč mi to říkáte takovou oklikou? Abyste se náhodou nezastřelil jak náčelník štábu. No, on je to ptáček, Felix Slováček, no jo. No a jednou, jak takhle jsme byli na vojně, tak on tam měl takovou ženskou a oni jednou byli společně, jak bych to rozumíš, oni byli jako inflagranti. No a najednou ten manžel se vracel dříve z práce, no a tak Felix si vlezl do skříně, mezi ty kožichy a koukal se klíčovou dírkou, kdy ten manžel konečně usne, aby mohl zmiznout ven. No co se vám nestalo? Ten manžel pořád nějde usnout, tak Felix nestratil ducha přitomnost, přetáhl si ten kožich přes hlavu a vyšel z té skříně ven. A jak tak jde, jak tak kráčí, tak ten manžel na něj volá a říká, co tohle to má znamenat? Já jsem mol. No dobře, ale co ten kožich manželčin? Ten si snímáš doma. On je to ptáček, Felix Slováček, já to říkám pořád. To mě taky připomnělo, jak lita moucha s molem, lita. Najednou si sedlí na skříň a takhle ten mol se ptá té mouchy. Tak co, moucho, jak se ti tady daří u těch lidí? Ale já tady lítám, jsem uhoněná, sednu si na skříň, ti lidi vemou plácačku a už mě honí. No a ten mol povídá. to mně se tady daří dobře. Já tady lítám, ti blbci mi ještě tleskají. Abych se vrátil k tomu Felixovi taky, přátelé, byli jsme takhle na vycházce nedávno společně takhle s Felixem a pak on zháněl ložnici. No a přišli jsme takhle do prodejny s nábytkem a tam vám stála u toho pultu taková madam, taková byla, že byla prostě z Davids, pač toho měla nejvíc. No. A on jí říká, halo, madam, jsou ložnice? Ona se na něj podívala a říká, no dovolte, já jsem přece prodavačka. No ale já bych tam Felixe tady samozřejmě nechtěl pomlouvat, já bych mu radši popřál narozeninám nám všechno nejlepší a zaspíval mu jeho oblíbenou píseň, pač on jí má strašně rád. 3, 4.

0: nepovolí. No jo.
1: Tahle ukázka byla z projektu televize Nova Gogo Show. Mimochodem Vlastu Buriana Petr Martinák obdivuje. Podle něj to byl mistr slova, pohybu, zpěvu, tance i herectví. Prostě génius každým coulem. Miluje jeho filmy a když ho paroduje, dává si vždycky hodně záležet. Ale jak to vlastně začalo? Kdo byl jeho první hlas? To kdysi prozradil i při míchání jednoho z koktejlů v našem rozhlasovém Silvestru.
2: Já když vidím ty koktejly, tak mě to připomíná, jak šejkuje, šejkruje nebo šejkuje se říká?
3: Šejkruje.
2: Šejkruje, tak mě to připomíná, jak Jiří Korn měl kdysi písničku Hippy Hippy Shake.
4: Ano, ano,
2: protože
4: ano.
2: Korn a těm návrat k těm kouzelníkům ano. Je vlastně, díky Kornovi já jsem úplně začal tohle všechno jakoby dělat, protože můj děda říkal, já když ho poslouchám, jak zpívá, tak on zpívá přes nos. A já říkám, jak přes nos. A teď on to zkoušel přes ten nos, já jsem to zkoušel po něm a vlastně tím jsem se dostal k tomu a Korn je vlastně můj nejoblíbenější jakoby interpret, přitom ho jako skoro vůbec nepředvádím lidma. Mám k tomu takovou...
5: Pamatuju, když jsme spolu poprvé pracovali, Petře, ano. Tak to bylo v Šanci u pana Františka Poláka právě a tam si zrovna
2: tam jsem dělal Korna. Tam byla písnička Klaudie. No, Klaudie. Ale já mám nejraději od Korna Hotel Ritz.
4: Jo, to je krásný. Tudí dam, tudí dam, tudí da da di dom,
2: tudí dam, tudí da da di da di dom. Hotel Ritz je světový, to se ví, že světový společenský standard má. A tak krásná apartma, vstoupíš a už to kmitá. Tvůj drink i strava sitá, vzorný personál, herny bar a tak dál, da, tap, tap, jak jsem čet ve světě velkém, velký svět se vejde celkem.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Jiří Korn nám před malou chvílí dospíval svůj slavný Hotelric. Petr Martinák prý, když se snažil vytvořit hlas Vlasty Buriana, který jsme už taky slyšeli, tak ho docílil až spojením dvou hlasových technik. Hlasu Karola Poláka a právě Jiřího Korna.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ve svém hlasovém rejstříku má Petr Martinák prý něco přes 25 hlasů. Předvádí ale jenom některé. Hlavně ty, které jdou i stvárnit pohybem. A podle čeho si vybírá osobnosti, které imituje? Hlavně musí mít zajímavou intonaci hlasu, nejlépe i nějakou vadu řeči. Pak gesta, mimiku, no a hlavně musí to být člověk hodně známý, což jistě Václav Klaus stále ještě je. Právě teď se ocitá u Holiče a scénku s ním hraje Jaroslav Sypal.
2: Nevím, teda. Nevím. No. Ten, kde je? 13:20, neuvěřitelný.
3: Už běžím, už jsem tady! Je, pane prezidente, co vy tady?
2: Ale...
3: Snad se ke mně nejdete ostříhat.
2: Co jste myslel, že jdu dělat k Holičím? Hrát s vámi, Miloši, nezlob se?
3: Pane prezidente, račte se posadit, tak jsem sem na tu židličku.
2: Tady na křesílku.
3: Ano. Promiňte, pane prezidente, ale v televizi vypadáte úplně jinak.
2: Nevím,
3: Vy máte krásnou hlavu, tak do cibule nebo do řetkvičky. Pane prezidente, je to pro mě opravdu obrovská, ale obrovská čest, že můžu stříhat hlavu státu. Už jsem stříhal hlavu někomu, ale státu ještě ne. Tak, pane prezidente, jak to budete chtít, no?
2: Ale prosím vás, je mi to úplně jedno, ale hlavně ne na Havla.
3: Pane prezidente, a co třeba na Kalouska?
2: Na Kalouska?
3: No, to je účest ani doprava, ani doleva, prostě ze strany na stranu. A vždycky před volbama změníme barvu.
2: No, tak to v žádném případě Holický, tohle tam. Co tam máš dál?
3: Nebo na poslance.
2: A to je jak?
3: No, normálně, na blbečka.
2: No, tak to... To v žádném případě tohle stojí. Já nejchytřejší občan této země na blbečka.
3: Pane prezidente, a nechcete se nechat ostříhat úplně do hola? No to teď frčí, holá lepka, žádná depka.
2: Ale to už vůbec ne, Holičkej, to si mě budou lidi plést leninem. Uvědomte si, že stříháte hlavu českého státu.
3: Ano.
2: Ostříhejte mne hezky česky.
3: Ale to nejde, pane prezidente.
2: Proč?
3: No, to bych vás musel strašně oškubat. Víte co? Nechte to na mě.
2: Ano.
3: Tak?
2: Nevím, není to trošku demode.
3: Ale vůbec ne.
2: Nevím teda. Poslouchej, Holičkej. Povídají si takhle lidi o mě tady?
3: Povídají. Ano. Můžete být naprosto klidný, pane prezidente. Mají vás strašně rádi.
2: Opravdu.
3: Ano. A nejvíc na vás vzpomínají, když nemají čím zaplatit.
2: Krásný.
3: Apropo, pane prezidente.
2: Ano.
3: Mohl bych se vás na něco zeptat?
2: Ale samozřejmě, ptejte se.
3: Chtěl byste jít do domu velkého bratra?
2: No, tak to teda v žádném případě, Holičkej, tohle opravdu. Už z minula mám s velkým bratrem velmi špatné zkušenosti.
3: Pane prezidente, představte si, že byste vyhrál 10 milionů. Co byste s tolika penězi dělal?
2: Asi bych se musel trošku uskromnit. Poslouchaj, Holičkej, nemám moc času. Letí mi za chvilku letadlo, tak si pohněte.
3: Že jsem tak smělý, pane prezidente. A kam pak se chystáte?
2: No, ale víte, že ani nevím. Už mě to neustále cestování obtěžuje. To je Arabské Emiráty, Amerika, Spojené státy, všude samé vítání, nepraktické dárečky, zlatý chleba se solí, nevím, opravdu nevím. Ale musím říct si, že ti zahraniční politici opravdu, ale opravdu umí líbat.
3: Pane prezidente, to já miluju Itálii.
2: Ano.
3: No jo, loni jsem byl v tom Biblione.
2: Biblione,
3: no. A musím říct, že to tam bylo absolutně úžasný. Víte, pane prezidente, já vždycky celý rok cvičím, nejím, hubnu a pak vyrazím někam na pláž a hned se kolem mě točí spousta holek. Každá si chce pohladit toho mýho ježka.
2: No to je neuvěřitelné, to mně se v Itálii na pláži nikdy nestalo. A to nosím tanga ušitá z české vlajky.
3: Tak co, líbí, pane prezidente?
2: Ano, opravdu musím říct, ano? Že je to velmi podařené dílo. Opravdu. Takhle krásně jsem byl naposledy ostříhán, když mě sádkovali na pionýra. Zmíním se o vás v Bruselu.
3: Děkuji vám, pane prezidente. A ještě malý dáreček na cestu. Ano. Tu šablonu si můžete nechat. Klaním se. Já mám totiž ještě jednu. Zítra se ke mně přijde stříhat paroubek.

0: každého hlasu prý trvá Petru Martinákovi jinou dobu, než ho natrénuje. Hlas Vlasty Buriana prý trénoval půl roku. A jak to bylo třeba s hlasem Josefa Kemra?
1: Mimo jiné hlas Josefa Kemra, který byl u mě vůbec nejrychlejší, prostě hlas, zašel jsem na to úplně obráceně, že jsem si ho nevytipoval, jakože toho budu dělat, ale zkoušel jsem takhle, co jde v tom krku, najednou mi to něco připomínalo, tak jsem si řekl, to je podobné Josefu Kemrovi, tak jsem se na to zaměřil a když zvukař potom hodí ještě ten hal, takový ten efekt tomu, tak ten hlas je ještě umocněnější, že mě běhal i mráz na rukou po zádech a všude možně.
2: Pro pár špinavých zlaťáků, pro falešnou slávu, jak může člověk zradit člověka.

0: Napodobovat zkoušel Petr Martinák i Vladimíra Menšíka, jenže podle něj je to tak zapeklitý hlas, který nejde napodobit. Nešlo to prý ani Petrovi Jablonskému. Co mu ale rozhodně jde, je třeba i hlas Felixe Holzmana. Ten uslyšíte v následující scénce, se kterou pomůže i Mojmír Maďarič. Ukázka je z pořadu Gogo Show. Mimochodem ta předchozí byla ze Zlaté mříže. Režie Jiří Adamec.
1: Dobrý večer, vážení přáteli, já bych rád, jak si tady vám všem něco osobního svěřil, víte? Vážení přáteli, já takhle chodím do jedné restaurace. No tak do jedné restaurace, já chodím do vícero, jaksi restaurací, ale do té jedné chodím velmi často a rád, víte? No a já tam takhle chodím na kávu, víte, do té restaurace taky na kávu tam chodím, víte? Na takovýto latte tam chodím. Já budu stručný, já nebudu takhle zdržovat, abych tady jenom mám pár vteřin. No a já jsem v té restauraci, jak takhle chodím, víte, s manželkou, takhle v pátek, ale někdy jdu i ve čtvrtek, víte, taky s manželkou, ale ne s mojí. No a já jsem tam zjistil, že se mi narodil syn, víte, a dokonce, přátelé, kluk je to. A já jsem mu dal jméno podle císaře Františka Josefa, protože on se narodil císařským řezem, víte. No a já jsem v té restauraci...
2: Pardon, promiňte, vy jste vzadu něco ztratil.
1: Ale prosím vás, já nikdy nic nestrácím, to je asi on... Ježišmarja, to jste ví, no to je neuvěřitelný tohleto. No je to možný, takhle tohle, vy jste ta, ta...
2: Ne, já nejsem ta, já jsem ten.
1: Jo takhle, ano, samozřejmě, vy jste ten, no, já jsem si to hned myslel, že jste to ví, no, že to nebude tamten, ale že vy spíš budete tady ten, no, jak on vystupuje v tom pořadu, v takovým tom, v tom, jak on tam takhle má ty na vlastní oči, tam má takový ten John.
3: Jo, vy myslíte Radek, John.
1: Ano, samozřejmě, tenhle ten.
3: No, já nejsem Radek, John.
1: A víte, že já jsem si to říkal hned, tohleto, že vy na ní vůbec nejste podobný. Jo, já už vím, kdo jste, vy jste ten Laufer.
3: Prosím vás, Josef Laufer, myslíte, no s tím vám dávám vůbec nic společného, ani cigáro nemám, nic.
1: Vy nekouříte?
3: Ne.
1: Aha, tak to budete Halina Pavlovská.
3: No to už vůbec nejsem podobný, prosím vás.
1: A víte, že máte pravdu?
3: No.
1: Že ona je spíš víc podobná na vás? A který pak vy jste vlastně?
2: No já jsem Maďarič.
1: Badě co?
2: Maďarič.
1: Jo, Maďarič, ano. Ježišmarja, Maďarič, no. Tak to je mi jasný hned, no, tak vás neznám. No, a co vy tady takhle jako, pane Karadžič?
2: Maďarič.
1: Co říkáte?
2: Maďarič.
1: Ano. A co vy tady takhle jako máte?
2: No já tady účinkuju.
1: Aha, takhle ano, vy tady účinkujete, ano. A kde máte tu činku?
2: Já tady účinkuju, já jsem tady v programu, já tady zpívám s Tesaříkem.
1: Zpíváte s Tesaříkem, to jde? Tesařík zpívá?
2: No jistě.
1: Já jsem myslel, že on jenom cvrká prcek jeden.
2: Zpívám s Richardem Tesaříkem, zpěvákem.
1: Jo takhle ano, s Richardem Tesaříkem, no, tak to jste měl říct rovnou. A co to zpíváte? Nech brouka žít nebo něco takového?
2: Jinou písničku zpívám.
1: Ano, samozřejmě jinou, no. No a co tady jako vlastně po mně chcete?
2: No, teď vám říkám, že jste vzadu něco ztratil.
1: O to není možný, já jsem v životě ještě nikdy nic nestratil.
2: Ne, já jsem myslel, že ta peněženka je vaše.
1: I pokažte to. Tak to já hned poznám, jestli je moje, víte? To záleží na tom, co v té peněžence totiž je, víte? No tak je tady v té peněžence, jo vidíte to 300 euro a 17 tisíc, no tak vidíte to, no, mýlím se někdy taky, ano, vidíte, že je moje, to poznám hned, moje peněženka. Poslouchejte, neděláte taky v rádiu?
3: No tak někdy, no.
1: No takže byste mohl zahrát písničku na přání, taky děláte?
3: No tak necháváme zahrát.
1: Tak prosím vás, nechte zahrát na přání panu, počkejte, jak on se to jmenuje, on to tady má na občance. Jo, ano, prosím, zahrajte panu Kadeřábkovi, že mu přeju všechno nejlepší a děkuju a má úcta.
4: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Patrik Rozehnal vám přeje dál příjemný poslech pořadu, kde si dnes povídáme o Petru Martinákovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc pracoval kdysi jako rozhlasový moderátor. Denně tam měl svůj samostatný zábavný pořad. V roce 2001 výrazně zabudoval v konkurzu televize Nova a rok moderoval ranní pořad Snídaně s Novou. Díky jeho imitátorským vstupům pak začal být obsazován i do večerních zábavných pořadů. A některé z nich dokonce i sám moderoval. A taky se potkal se svým kolegou Petrem Jablonským.
2: Přátelé, my jsme se tady s kolegou Petrem dozvěděli, že pánové Klaus a Zeman, když byli malými hochy, tak nejenom, že byli výbornými kamarády, ale také navštěvovali jeden dramatický kroužek společně.
3: A v tomto dramatickém kroužku si také nacvičili svoji oblíbenou scénku, a to obezitu od pánů Šimka a Grossmana.
2: Přátelé, já jsem moc rád, že na všeobecné psání vás, televizních diváků, můžeme otevřít rubriku, kterou vy máte velmi, velmi, velmi rádi. Rubriku s názvem PPP.
4: Čili plný pytel problému Klauze
2: a Zemana.
4: A moje ruka magnetka již přitahuje problém. Obezita. No tak to je šťavnatý problém.
2: Ano, pravda, to je velmi šťavnatý problém, opravdu obezita. Co to je?
4: Obezita je tloušťka a s tou jsou problémy.
2: Ano, to je pravda, ano. A víte, co je ze všeho nejhorší? To nejhorší je, když je někdo obézní a ještě k tomu tlustej.
4: Tak to je pitomost, protože kdo je obézní, je tlustý samo sebou.
2: Ale to není pravda tohle, to, co říkáte. Obézní člověk se snaží, aby nebyl tlustý. Obézní člověk běhá, nespí, nejí.
4: A v tomto směru právě obézní dělá zásadně chybu, že nespí, nejí, cvičí.
2: To je pravda, no. Ano. To jste teď uhodil hlavičkou na hřebíček.
4: Hřebíček na hlavičku, chcete říct?
2: No, tak já bych raději, kdybyste vy uhodil hlavičku na hřebíček. Já to tady zhrnu. Hladové a slabé tělo se v žádném případě nemůže bránit.
4: Ano, a proto nechcete-li být obezní, musíte dobře jíst a hodně spát, aby tělo bylo silné a mohlo se proti obezitě bránit.
0: Často se nejen Petra Martináka ptají lidé, jestli bývá mezi imitátory soutěživost. Ale jak oni oba tvrdí, ta je jen v očích lidí, kteří je pozorují. Imitátorů totiž není mnoho a je mezi nimi taková nepsaná dohoda, že každý dělá něco trochu jiného. S Petrem Jablonským navíc spoluhráli i v představení Dívčí válka v divadle Františka Ringo Čecha. My jsme je ale společně ještě s Václavem Faltusem kdysi dali dohromady a poprosili, když Petr Jablonský tak dokonale umí Halinu Pavlovskou, aby si zahráli na takové silvestrovské banánové rybičky. No a takhle.

0: Dobrý večer. Dnešní téma je, jak si užít Vánoce, že jo? A aby bylo prostě jako veselo, tak bych dneska v mých rybičkách chtěla přivítat pana Luďka Sobotu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Děkuju, rybičky mám rád i v tovatě.
0: A jeho kolegu, komika Felixe Holzmana. Dobrý večer.
2: Co říkal ten?
0: Říkám Felixe Holzmana.
2: Jo, takhle ano, Felixe Holzmana, ano, já jsem si říkal, že nějakýho Felixe, ano.
0: Takže, pánové, máte nějakou radu, jak přežít Vánoce, nebo jak vůbec přežíváte Vánoce a Silvestra třeba?
1: No tak, přátelé.
0: Dneska je Silvestra, že?
1: Dneska je Silvestra, takže do dneška jsme to přežili. A myslím si, že my teda s Adinou to nepřeháníme, ne, v tom ne, to my si jen tak vždycky maličko do volátka dáme, ale já myslím, že taková rada, přátelé, já si myslím, že zítra máme nový rok a v tom novým roce budeme chtět taky konzumovat. Takže si myslím, ne jak na starý rok a nový rok, ale pořád, protože každý den tu stopečku na dobrou náladu, to chce, to chce.
0: No to je pravda, to je pravda. Co vy, Felixe?
2: No tak já musím říct si, že já se na nový rok velmi těším, páč nový rok přináší, přátelé, nové peníze a nové bankovky. Já totiž mám zjištěno, že od ledna, od 1. ledna, vyjdou v platnost nové bankovky, na kterých budou portréty některých našich známých a populárních osobností z televizní obrazovky, například na 5000. Páč si přejeme, aby ta naše měna měla velkou váhu, tak bude fotka Maxim Turbulenc. Ne, ne. No tak na 1000 bude brzo bohatý, na 500 Prachař, na 200 Štědroň, na 100 koruně už Milan Drobný. Ne, ne. Na 50 korunové bankovce bude Chudík, na 20 korunové Švorcová a na té 10 korunové Somr.
0: No tak to je zajímavý, je pravda, že jak říkáte, pane Holzmane, já jsem taky slyšela právě teď, že budou stávat z oběhu, že naše současné bankovky a taky známky teda z portréty právě politiků. S těma známkama trošku problém, protože lidi prej nevěděli, na kterou stranu mají plivat, že?

0: Petr Martinák sedí v podstatě hned na několika židlích současně. První, co dělá a v životě ho opravdu baví, je imitování hlasů. Za druhé pak moderuje nejrůznější akce s využitím toho, že tam děláte různé parodie. Třetím povoláním je práce herecká. No a taky oslovila ho Mezinárodní konzervatoř, aby studenty učil moderování. Podle něj je důležité vnímat obyčejný svět kolem sebe, umět si udělat legraci i sám ze sebe a zachovat si důstojnost. Teď nás rozesměje i vás dvěma skvělými anekdotami.
1: Paní učitelka se ptá dětí ve škole: děti, tak čím byste chtěli být, až budete velké? A hlásí se Mařenka a říká: já bych chtěla být lékařkou. No to je krásný. A Toničku, co ty? Já bych chtěl být policajt. A Aničko, co ty? No víte, to záleží na tom, jak mi narostou prsa. No počkej, prsa jak? No když je budu mít moc velká, tak bych chtěla být pretty woman. A když je budu mít malá, no tak budu učitelkou jako vy. Na gynekologii přijde mladá paní a říká: prosím vás, já bych chtěla, mám takové skromné přání, aby to moje dítě bylo opravdu ale velmi, velmi, velmi inteligentní, až bych chtěla, aby bylo skoro geniální, šlo by to nějak zařídit? A ten gynekolog se na ní podívá a říká: no, myslím, že by to šlo, ale víte, musíte si najít takového partnera, aby byl buď to inženýr, anebo doktor. A tak za 9 měsíců ta paní přišla s nádherným urostlým velkým břichem a ten porodník takhle čeká, až se spustí porod a najednou čekají den, dva týdny, celý měsíc a nic. Tak lékař vyvolá ultrazvuk, koukají a tam jsou taková dvě dvojčátka a to jedno mimino říká tomu druhému: prosím, pane inženýre, až po vás, pane doktore.
0: Takový Felix Holzmann dokázal bavit své posluchače třeba i v Německu. Dokázal by tohle i Petr Martinák, který tak Felixe Holzmanna umí skvěle napodobit?
2: Takhle jsem jel na jeden hotel, kde jsem věděl, že budou němečtí turisté. A tak si říkám, co když náhodou trefím, půjdu kontakt, otázka s divákem, a co když náhodou trefím na Němce. A já německy neumím nic. Guten Tag, Wiedersehen, Danke schön, to jsou 3 slova, která umím. Tak jsem si po cestě právě stáhl Včelku máju v němčině, protože Karla Gota znají a přesně jsem narazil na toho německého turistu tam při kontaktní otázce, tak jsem jako začal váhat, co teda bych vám už vím, Herr Gott. Ja, super, Gott. A spustil jsem im einem unbekannten Land vor gar nicht allzu langer Zeit war eine Biene sehr bekannt. A on se přidal a tu máju jsme zpívali společně.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Na samotný závěr ještě dvě ukázky. Obě se budou točit kolem Petra Martináka a ta první se bude týkat jeho vzpomínek na policisty, tak jak nám to kdysi vylíčil v jednom ze silvestrovských pořadů Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Zastavili mě policajti, byl to únor, bylo minus 20. A vracím se nějak z Uherského Brodu, z nějakého plesu a už jsem 100 metrů od domu a zastaví ti policisté a dali mi dýchnout, jestli nemám alkohol, a protože já nepiju, že, tak jsem v klidu nadýchal. A teď, jak byla zima, tak já jsem si ten balónek vzal dovnitř, do auta, tam jsem ho nafoukl a dal jsem to těm pánům a oni takhle se podívali na tu tubičku, viděli, že tam nic není, a teď splaskli ten balónek a jak jsem nadýchal ten horký vzduch, tak v té zimě na tom mrazu, tak z toho vyletěla pára. A ten jeden policajt říká tomu druhému, viděl jsi to? Se z toho normálně zakouřilo. A teď říká, vy jste kuřák? A v té době já jsem nekouřil, říkám, ne, pánové, nejsem kuřák, to bude zřejmě tím horkým vzduchem v tom studeným, že jo? Tak ta absurdita, že si myslí, že prostě kuřák nadýchá, že vydechuje prostě...
3: Já jako je s nima sranda občas.
2: Je legrace, no. Vždycky je dobré se přiznat, ano, vím to, projel jsem to, ano, spěchám, ale pánové, jak to mám vyřešit? Za 2 hodiny mám být v Olomouci a jsem teprve v Praze. No tak co mám dělat? Musím, výslednice této rovnice je 190 po dálnici. To se jinak nedá.
0: Petr Martinák byl i ženatý. Se svou ženou si pořídili pěkný byt na Barandově, ale to jim nestačilo. Chtěl jí a dětem pořídit velký dům se zahradou. Jenže při vyhledávání stavební firmy se nepojistil tak dobře jako ostatní, takže ho bohužel firma okradla. Navíc splácel vysokou hypotéku, splátky se kupily a on nebyl schopný splácet. Celou věc vyřešila až exekuce a Petr musel splácet dluhy. S tím přišly i psychické problémy. Byl dokonce i čas, že se bál chodit mezi lidi. Nakonec ho ale ze všeho dostal humor. Když stál před publikem a několik hodin mohl vystupovat, tak nemyslel na nic jiného než na diváka. Nejhorší se bylo ale zvednout a vyrazit na tu danou akci. Ale jakmile už seděl v autě a zkoušel si nové anekdoty a hlasy, už byl na koni a starosti šly do pozadí. Dodnes děkuje Bohu, že vymyslel humor. Ten teď ještě uslyšíte ve dvojici Petr Martinák a Petr Jablonský. Je to vlastně takový rozhovor známých osobností. Ukázka je z pořadu Nikdo není dokonalý.
4: A musím ti říct, že u nás na Vysočině skutečně se popíjí a oslavuje Silvestry již týden.
5: No, pozor, možná už několik měsíců taky. No.
4: Včera jsem se vracel právě z jedné takové oslavy. A musím říci, že jsem se musel ve svém požehnaném stavu zeptat kolem jdoucí dámy, jak se dostanu směrem k nádraží. Já tam poblíž bydlím. A ona povídá, tak to musíte pořád rovně. Já říkám, a sakra, tak to se dneska už domů nedostanu. To víš, Václave, já jsem pořád vlastně sám. Je pravda, že měl jsem zvířátko, měl jsem krásného pejska, ale bohužel jsem ho musel utratit. Lidé se mne často ptali, proč, jestli byl vzteklý, a já jim na to odpovídal, že moc nadšený nebyl. A to je pravda.
5: To ale nemyslíš vážně, s pejsečkem.
4: Ježiš, já to...
5: To je strašný, přátelé. Neberte si z něj příklad. Tvrdne mu už hlava. To není možný. Takový pejseček, přátelé, helejce, tak já tam pro tebe u sebe jednoho mám. Je to krásná fenečka. Strašně smutně kouká. Já jsem ji našel před ministerstvem školství. Byla strašně opuštěná. Jmenuje se Petruška.
6: No dovolte. Dovolte, abych se hrubě ohradila, protože skutečně tato narážka mě rozhodně tady od vás nezaskočí, pane Srstko.
5: Je přítulná.
6: K vám tedy nikdy, musím říct, jste hulvát a vůbec všichni chlapi jsou prasata.
5: A strašně milá.
6: Vy strašně slintáte, pane sestko, stejně tak jako všichni chlapi, neustále jenom slintají, ale abyste k nám, že nám byli galantní, tak to už vás ani nenapadne. Já musím říct, když takhle při Silvestru se bavíme, že ženu lze... Pane Krampol, vy se nesmějte, vy jste taky prase.
0: Už je z dnešního vydání úplně všechno. Mějte se krásně, humor si držte blízko těla a úsměv, ať vám vydrží co nejdéle na vaší tváři. A hlavně, ať je nakažlivý a to okolí se směje s vámi. To vám všem přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příště u našeho pořadu.

Trojka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1.

0: Neděle bývala dnem, který měl svůj řád a své rituály. Oblékalo se svátečněji, vařil se lepší oběd, nepracovalo se a na některé činnosti by si člověk možná ani netroufl, protože je přeci neděle. Dnes máme životní rytmus jiný a hranice mezi pracovním týdnem a víkendem se často stírá. Jak vypadala neděle vašeho dětství? Jak vypadá dnes? Chodilo se tehdy v neděli do kostela, na návštěvu příbuzných nebo na společnou procházku, nebo z kostela na pivo? Byl samozřejmostí slavnostní oběd a celá rodina u jednoho stolu. Co u vás nesmělo chybět? Vývar, hřízek, sváteční oblečení, zákusek z cukrárny nebo odpolední káva? Muselo být všechno v sobotu uklizeno, protože v neděli se opravdu nepracovalo. Svůj příběh zavolejte do studia Zlínského studia Českého rozhlasu na telefon 731 800 900 nebo napište na rozhlas.cz/linka nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková, přeju krásný večer.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme neděli 5:23 a neděle je i součástí našeho dnešního tématu. Když se řekne neděle, co k němu má pan Ivan ze Západu Česka, to se dozvíme právě teď na telefonu. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer. Já vás zdravím, pan Louhy, doby jsem se dovolal, jednak o to téma mě taky docela zajímá, oslovuje, tak jestli můžu pár slov
0: určitě k němu.
1: Takže když jsem ještě byl doma, takže neexistoval, bo maminka v neděli musel být zákusek nějaký, jestli to byl i ovocný dort, nebo cokoliv po obědě v neděli musel být něco sladkého, to bylo pravidlem.
0: Uh-huh.
1: A zase, když potom jsem podvěžil do ženatej a svíně, když jsme byli na Plzeňsku nebo na takže musel být řízek, zase řízek, no tak na vojně jsem říkal, ne, já jsem znovu na vojně, ne, byla klasika a viděli jsme, že bude k obědu řízek, proč ne, a když už jsem viděl tady na zpátek, zase všechno zajímalo mě, jak v Německu, v Bavorsku, jo, když už byly otevřené hranice, kde jsme už mohli se taky podívat, tak jsem si zjel ráno v neděli do Bavorska, ticho. Se tam byl nějak po 7 hodině, 7:30. Teď lidi teprve z kostela potichu zašli, vrzli vrátka, zašli na kapče nebo na pivo do hospody a teprve se začíná pomalinku nedělní život, stejně jako u nás, že i moje druhá žena musela pro ní se pracovat sobotně, ne, že absolut ticho, klid, pohoda. To, kdybychom se toho jednou dožili, bylo by fajn.
0: To
1: kam
0: určitě
1: jste se dovolal? Jenom do kterého studia, do kterého města?
0: Do Zlína, zlínské studio.
1: Ježi, tam už jsem nebyl, teď vám to spadnu, tam už jsem dlouho nebyl.
0: No, tak mi řekněte, jak vypadala třeba dnešní neděle, Ivane?
1: Moje? No, byl jsem doma, nikam jsem nevyrazil, uvažoval jsem, jestli si půjdu zaplavat, máme tady přehradu 3 kilometry od baráku v Skalku, no ale začal poprchávat a takže jsem si dělal trochu, nebo zítra, co mě malinko čeká a odpočíval jsem, koukal jsem na televizi, miluji rádio, mám jich X, takže poslouchám hodně moje nejmilější lásku rádio a v pohodě jsem si neděli užíval.
0: Tak to zní dobře, nic nedělat. Neděle má být právě od tohoto slova nic nedělání.
1: No a bohužel my to neznáme už. A říká moje druhá manželka, musela dělat horko těžko, že byla třeba po měsíci bez práce a horko těžko sehnala ve Varech pro Němce, dělala part u mě průmyslovačka. Ale a v sobotě neděle musel dělat i noční a dělala za 8 000 korun, byla parťačka a to by Němka za přepočtu 8 000 korun by neotevřela ani oči. Ani oči. Ne, to bez nějaké legrace.
0: Ivane, co jste jako dítě v neděli miloval a dnes už to nezažíváte?
1: No, my jsme neměli, já nevím, no, za první se do 57. bydali v Chebu, potom jsme se přistěhovali za tatínkem do Varů, takže a muž asi jsme jezdili, když už jsme se mohli na oktávku, takže jsme jezdili na vejlety s rodičema a dost času jsme jezdili za rodinu, za babičkou do Plzence, to jsou nejdobrý rodinný vztahy a takže se jezdil na vejlety a určitě viděli my, oni rádi nás, takže se jezdilo pohodě na vejlety, někam se podívat a užívali jsme si tu neděli tak nějak rodině a v pohodě.
0: Tak to bylo přesně tak, jak by to mělo vypadat. Rodina spolu každou neděli, nebo po každé, když to šlo v neděli. No to zní hezky, jak jste říkal, dnes už se to moc nestává. Ano, ta hranice mezi pracovním týdnem a víkendem se opravdu úplně stírá, ale i proto je dobré si připomenout, že neděle je opravdu čas odpočinku a že pokud to jde, tak bychom si ho měli najít. Já děkuju, že vy jste si
1: můžu ještě dát, byl mi 80, chci se po třetí oženit a jestli mi vlastně nedovolím dělat v neděli v žádném případě, to, že v neděli jezdím natáčet, tak v neděli nebude smět pracovat.
0: Dobře.
1: Ne, užívat ji podle sebe, jo.
0: Tak by to mělo být.
1: Pro mě vaření není problém, nebo starat se, to je to nejmenší. A prej docela dobře chválně, o to ani v neděli nebude smět pracovat.
0: Tak ať vám to vydrží, to předsevzetí. Mějte se krásně, Ivane, moc vás zdravím a někdy příště naslyšenou.
1: Tam se podívám, mějte se fajn, naschledanou.
0: Neděle bývala dnem, kdy se rodina zastavila a byla spolu. Zastavíte se někdy i dnes a vzpomenete si na to, jak to bývalo? Zavolejte noční linku Českého rozhlasu, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 15 minut po 23. hodině, je s vámi noční linka Českého rozhlasu. Když se řekne neděle, každý z nás si možná vybaví něco úplně jiného. Co se vybaví vám a jak voněla neděle vašeho dětství, Michale? Zdravíme vás.
1: Já vás také zdravím i posluchače Českého rozhlasu. No, u mě neděle znamenala vůně pečeného kuřete, brambor a k tomu buď zeleninový salát, anebo třešňový kompot. A to byla většinou taková to neděle. A u babičky to byla bramborová buchta, vdolky, štrůdl, třený koláč, prostě něco jiného zase.
0: No, dobře. Jak vypadal ten den? Chodili jste do kostela v neděli, nebo toto vás minulo?
1: Já jsem chodil zpívat do kostela na kůr, takže ano, 8:30 už na kůru a vlastně doprovázet mši svým hlasem. Mm-hmm. Potom vlastně zpátky domů a pokud si dobře pamatuju, tak jsme už v neděli moc jako nepracovali doma a spíš se tedy odpočívalo, nebo když bylo léto, tak jsme jeli někam k vodě prostě a užívali si tu neděli. Ale dneska, můžu potvrdit slova předchozího posluchače, dneska ta doba je úplně jiná a vy jste to vlastně ostatně sama také říkala, že dnes se to spíš už stírá,
0: no. No, jak dlouho vám vydržely ty ideální neděle? Kostel, oběd, výlet?
1: Tak mě je poměrně málo, mě je na 40 let, takže
0: stále.
1: Ne,
0: stále. Chodíte zpívat na kur?
1: Přiznám se, že už velice sporadicky, no. Už taky na to není čas, mám vlastní rodinu a už nebydlím tam, kde jsem bydlel, takže ten čas už věnuju té rodině a je teda pravdou, že dnes neděle byla pracovní.
0: A kdo byl u vás duší neděle? Tomu se dřív říkalo ten, kdo neděle dirigoval. Byla to maminka nebo byl to tatínek jako hlava rodiny? Kdo plánoval nedělní odpoledne, jestli budeme doma, pojedeme na návštěvu nebo na výlet?
1: Já si myslím, že to plánovali oba a možná víc asi mamina.
0: A co jste jako dítě nesnášel na neděli? Bylo něco takového?
1: To hodně teďka přemýšlím, ale asi by mi někdo neudělal dobře rybízovým koláčem s drobenkou.
0: Tak. Tak vy jste mluvil o babičce, tam jste řekl spoustu dobrot, voněvých dobrot, takže ti věděli, co máte rád.
1: Ti věděli a bohužel už mezi námi nejsou, ale určitě i ty dobroty byly doprovázeny tou atmosférou, že jo, staré chalupy, kamna na tuhá paliva na dřevo, že jo, s troubou a prostě to jídlo těchto kamen chutnalo jinak, to není jako dneska z elektrické trouby nebo z plynové.
0: No, to úplně prostě souhlasím, asi mnozí posluchači. Řekněte mi, vy jste teda mluvil o tom, že dnešní neděle pro vás je pracovní. Je to výjimka nebo pravidlo?
1: Spíše už pravidlo.
0: A nešlo by to zařídit, abyste tedy trávil ten čas více doma? Ono, některá povolání to nedovolují, veďte.
1: No, některá povolání to opravdu nedovolují, já tedy se snažím, nebo jsem pánem svého času, ale pokud je potřeba tu práci odvést, tak je taky udělám, ale zase vím, že ji třeba nebudu muset dělat zítra a že mám volně. A to je pondělí.
0: Dobře. Pokud teda máte volnou neděli, tak jak vypadá ten den s vaší rodinou? Jak moc se podobá tomu, jaké to bylo dřív? Nebo jak je to odlišné?
1: Tak máme dvě děti, 12 a 7, tak žena už je dopředu, začne oťukávat můj volný čas a na základě toho tedy naplánujeme nějaký ten výlet nebo poznávačku, byli jsme minulý víkend. A to je vlastně pravdou, minulý víkend jsme byli na Karlštejně, koně pruské jeskyně a takové to Velká Amerika a takové to úžasné dominanty České republiky. Tak to bylo takové zážitkové, odpočinkové a tento víkend to prostě pracuje.
0: To Tak pokud se podaří strávit takovou neděli, alespoň jednu, dvě v měsíci, tak je to dobře. Tak je fajn, že na to myslíte. Když to nevyjde, tak je to škoda. Ale je to tak, jak to je, že ta dnešní doba nás trošku žene a trošku sráží na kolena, co se týče těch nedělních odpolední, protože tam bychom opravdu měli nic nedělat a být s rodinou. Děkuju vám, Michale, za milé povídání, tak teď teda jste na cestách, slyším dobře,
1: ano,
0: za vámi.
1: Dobře, jsem na cestách, jsem na Plzni jihu a tady teda je veliká bouřka a hodně prší.
0: A už míříte
1: jedu,
0: domů
1: jedu
0: teda.
1: K domovu. Ano, tak, jedu k domovu.
0: Tak
1: ano.
0: To teda brzy, o 11:30 v neděli.
1: No a já už to mám domů 5 minut, takže už to opravdu se to chýlí.
0: Tak ať je těch posledních 5 minut bezpečných, opatrujte se a zase zavolejte. Mějte se dobře.
1: A vám přeji krásný večer. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Kdo tě má rád? Lucie Vondráčková.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, za 4 minuty je tady 11:30 a s námi je další host. A tím je kdo? Zdravíme vás.
1: Zdraví vás taky. Sedlák z Prahy a Michelina. Michal, ano, je to taky.
0: Možná si neděli pamatujete podle vůně vývaru svátečního oblečení nebo návštěvy u babičky. Co je pro vás dodnes takovým typickým znamením neděle, Michale?
1: Tak já si na neděle vzpomínám, jakožto malý dítě jsme s rodičema trávili na chatě. Hezký neděle, byly to nádherný neděle, kdy jsme s tátou vždycky ráno vyjížděli tady z Myšlína do Mnichovic do obchodu pro takzvané rohlíčky. Obyčejný pečivo. My tu máme v kraji takovou vyhlasnou pekárnu, která peče velmi výborný rohlíky, tak na to si pamatuju velmi dobře. Vždycky jsme si je dávali s máslem. No a odpoledne jsme pekli tradiční české buchty. Tak tu chuť si pamatuju do dneška a ještě nedávno jsem si je připomněl a s tátou jsme je udělali. Dalo to hroznou práci, šílenou práci to dalo. Takže už bych to chtěl asi zopakovat, ale ty vzpomínky jsou nádherný. Vzpomínky jsou nádherný a neděle je vlastně poslední den týdne a já mám takovou, jak bych to řekl, asociaci a nebo takový spojení, že prostě to je poslední, to je konec něčeho, něco končí a další den to začne. Takže jsem vždycky odpoledne, v neděli odpoledne mýval takový zvláštní pocity smutku, nevím, jak to nazvat. No, odjížděli jsme do Prahy. Možná jsem se netěšil na pondělí, protože jsem musel jako školou povinnej zasednout do školních lavic. No, tak to si vybavuju takhle. No, jinak já jsem neděle sám třeba trávil, protože to mi bylo kolik, nevím, to bylo ještě před pubertou na tu dobu. V té době, na kterou já si pamatuju, tak já jsem studoval hodně jazyky, já jsem v tomhle tom byl takový hodně zvláštní, tak v té době jsem studoval finštinu a já si pamatuju, že jsem se jednou učil takovou dětskou říkanku, a ta říkanka vlastně vyprávěla o tom, že v pondělí se dělají klobásy, v úterý se dělají bochánky chleba, ve středu se jí polévka, ve čtvrtek palačinky, v pátek brambory na pánvi, v sobotu kávu do remosky. A jsme měli, nebo měli ti, kdo prostě ve Finsku žili, že ano, tam to vzniklo a v neděli si všichni mohou pochutnat na koláči a buchtě. A já si tu poslední větu pamatuju a aby v noční lince taky jednou a možná naposled zazněla finština, tak já to zkusím říct ve finštině. Sunnuntai na kaikkisa kakua ja pulla maiskuta. Tak tím bych to asi zakončil.
0: Michale, vy jste dobrý, vy to máte vždycky nachystané, tak zajímavě od A do Z a dnes jste ještě to přidal teda.
1: Nemám nachystané, to si pamatuju, ale je pravda, že já jsem si to předtím vyhledal, abych si to trošku připomněl. No a já jsem původně vůbec nevěděl, o čem budu povídat. Já jsem totiž hrozně rád, že jsem se vůbec dovolal. A zase jsem se dovolal. Já mám vždycky takový vlny, nebo je to ve vlnách, kdy třeba jeden týden to několik dnů zkouším a potom třeba půl roku dám pokoj.
0: No, to nemusíte, zkoušejte to, když se to podaří, budeme rádi. Jsem ráda, že jste se k nám dovolal, že jste si s námi povídal a doufám, že vás potěším písničkou od Elánu. Královna bije Lichtenisek právě teď i pro vás, Michale. Děkuju za telefon.
1: Tak to mě moc těší, tak se s vámi loučím a budu se těšit opět naslyšenou.
0: Byla u vás doma neděle opravdu svátečním dnem? Na to se vás ptáme dnes v noční lince. A co jste v neděli dělali vždycky, ať bylo léto nebo zima?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Volá k nám Sofia. Vítám vás v noční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý den.
0: Pamatujete si neděle svého dětství? Možná byly obyčejné, ale právě proto se na ně dnes dobře vzpomíná. Podle toho pozdravu máte hlas mladší, tak nevím, jak daleko budeme šáhat do vzpomínek. Povídejte.
1: Vzpomínky jsou docela daleko, nebo aspoň pocitově určitě. A no, jsou to hezký vzpomínky všechny. Jezdili jsme k babičce, vždycky tam byly buchty a jídlo navařeno a často jsme se starali o slepice a kydali jsme hnůj králíkům, takže takový jako venkovský život jednou za čas. Mm-hmm.
0: Takže u vás nemuselo být v sobotu všechno hotové, uklizené, aby se v neděli nepracovalo?
1: No, je to možný, ale já jsem to moc jako dítě nevnímala. Já jsem lítala hlavou v oblacích.
0: A byl nějaký nedělní zvyk u vás v rodině běžný, který si dodnes pamatujete?
1: Určitě. Děda se vždycky musel dívat ráno na specifický program v televizi a vždycky musel být tříchodový oběd.
0: Tříchodový oběd, takže?
1: Je tomu tak. Takže polívka, hlavní jídlo a buchty.
0: Mhm. A co se dělo potom? Poslouchali jste pravidelně společně třeba rozhlasovou pohádku?
1: To ne. Spíš v tomhle tom souhlasím s panem Michalem, který říkal, že přišel takovej ten zvláštní odpolední nedělní pocit. Jo, takže taková ta prázdnota, kde se člověk vrací do toho města, pryč od těch králíků a slepic a... No a prostě to všechno začíná znova, no. Takovej cyklus, jako.
0: Sofie, ale to je báječné, že jste to neměla za trest, protože většina dětí se právě netěšily na tu práci, ale je pravda, že zase tady to bylo spojeno s tou návštěvou rodiny, takže ano. Jinak teda, co zatím psali všichni na e-mail noční linky, tak se nikdo netěšil na práci, což mě překvapilo, protože přece v neděli se nepracuje. Možná proto už je tak obtížné pracovat, že ten sedmý den je člověk opravdu unavený a to tělo ten odpočinek potřebuje. Takže když ho nemá, tak je dvojnásobně nerado, když musí něco dělat. A kdo u vás doma vařil nedělní oběd?
1: Tak u nás to bylo tradiční, řekněme, takže všechny ženy v domácnosti vařily a muži, nevím, hrabali listí, řekněme.
0: A kdo u vás vaří nedělní obědy teď?
1: No tak já bohužel už jsem většinou sama v neděli. Takže já vařím nedělní oběd. Což je super, protože já umím vařit.
0: Takže vás to maminka dobře naučila. A vaříte podle receptu, které vám dala, nebo od oka, jak se říká?
1: Jako v něčem se určitě inspiruju. Ty matky jako zanechávají něco v dítěti vždycky. Takže to, co jíte, tak se vás to drží, ale odstoupila jsem od tradičních jídel, řekněme, víte, tak já jsem, že jo, mladá, teď ty mladí vaří spíš jako ty mezinárodní jídla, takže ta česká kuchyně už mi není tak blízká, což byla velká součást té neděle. Takže vlastně to je taková změna.
0: Mm-hmm.
1: No.
0: Dobře, Sofie, no tak dnes jste třeba trávila neděli jak, tak nám to pověste.
1: No to je zajímavé. Tam je velký kontrast vlastně. Teďkon, já jak jsem student, tak ta jako ta čára, která odděluje ten týden od víkendu, zmizela, řekněme. Teďkon je ta práce rozprostřená všude po tom týdnu a ten relax přijde vlastně v ten moment, co se ho člověk zvolí. Takže dneska jsem třídila dřevo a vozila jsem látky.
0: Látky?
1: Látky. No, my děláme festival a spoustu práce.
0: Spoustu práce. Tak ano, ten kontrast je velký, ale on je to asi jenom takový milník mezi tím, než se to potom promění, jak budete mít svoji vlastní rodinu. Tak pak se možná budete moci vrátit do nějakých tradic, ono to tak bývá. Tak ať je ten mezičas co nejpříjemnější, vám přeji. Jsem ráda, že jste si s námi povídala a zavolejte zase příště. Budeme tady, jsme tu každý den od 23. do 1 hodiny. Noční linka.
1: Děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: To bylo fajn, co říkáte. Teď kapela Šalom.

0: Neděle měla kdysi svoje pravidla. Svátečnější oblečení, slavnostnější oběd a hlavně žádná práce. Co z toho si pamatujete ze svého dětství? Ptám se paní Věrky z Náchoda, která volá noční linku Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače a vás hlavně, paní moderátorko. A to je tak krásný téma, který mě úplně nakoplo a prostě musím volat. Moje dětství bylo strašně pěkný a já, když si vzpomenu na ty neděle, jak teda, abych se držela toho tématu, tak to prostě byly tak slavnostní dny, na které nikdy nezapomenu. Svým dětem jsem je ani nedovedla snad tak připravit, i když jsem se taky snažila, ale už zase to bylo všecko jiný, ale no nevadí, tak už to tak bylo a já bych teda chtěla o tom trošku povypravovat. Tatínek každou neděli chodil hrát do kostela, do Československého v Červeném kostelci. Byl to zasloužilý varhádi, který tam hrál 35 let a byl úplně proto zapálený a hrozně to miloval. A každou tu neděli ty 3 kilometry pěšky do kostelce, my jsme bydleli jako na straně takhle za Čermákem, za Rybníkem, a takže on pěšky, nikdy jsem neslyšela, že by třeba huboval, že byl to kus cesty, nebo že prostě byla zima, všelijak bylo, když se tenkrát to bylo sněhu a ta zima byla úplně jiná, než třeba je teďka. A on vždycky přišel domů a tak šťastný, že mu šli dobře varhany a spokojený. Tak to je o tatínko. A maminka, to prostě byla kuchařka, která si od rána hleděla nedělního oběda. Uměla vařit všecko a výborně. A pravidelně u nás byla hovězí polévka s nudlema. To do dneška nepochopím, jak to všecko zvládla. Ona dávala všecko ráno teprv vařit, nudle dělala domácí, toto jen slyštělo pod tím nožem, jak to teda krájela, já jsem to všecko okukovala a fakt jsem se docela jako divila ty šikovnosti a ty rychlosti a teďka třeba knedlík vařila, řízek, zelí, my jsme měli rádi ten pavlišov nebo svíčkovou, prostě se to tak střídalo. Ale že ona prostě pořídila ten celý oběd za ty dvě, tři hodiny udělat, to já si to už dneska musím třeba kolikrát, nebo už taky jsem teda stará, tak si to musím kolikrát už třeba předvařit, nebo bych to ani nestihla. Ale dobrý, tak tohle to teda, potom teda, když potom obědě, nebo když jsme se teda naobědovali, tak to muselo být všecko, ona si tak hleděla toho stolu, aby to prostě, aby byl ubrus pěkný, čistý, aby to bylo všecko připravený, bo já jsem jí pomohla ty talíře a to, a už mě k tomu tak vedla a mě to tak hrozně bavilo, že já jsem prostě ušla i sama a už jsem jí pomáhala a pak teda s tím nádobím, samozřejmě, že jsem vždycky utírala, ona mila. A pak teda po tom obědě, když bylo všecko už uklizené, tak se mi nikdy neviděla, že by se válela třeba odpoledne, že by se nějako prostě po gauči, že by si odpočívala, nikdy ne, ale v tu neděli, to si tak pěkně lehla. A ten taťka taky, a to jsme poslouchali tu pohádku z toho rádia, no to prostě bylo něco neuvěřitelného, to se nedá zapomenout. A všechny jsme pěkně poslouchali. A v létě po pohádce bylo kafe, ale tenkrát se ještě tak moc to kafe netradovalo, ale spíš ten čaj a vždycky teda každou neděli bylo upečeno, ale to bylo ze soboty a to byly vždycky buď to buchty, nebo koláče, nebo koblí, ale nikdy to nechybělo, prostě to vždycky bylo a to už tomu patřilo. A tatínek vždycky povídal, tak já pak bude něco chytrýho, když bylo po pohádce. A já se musím tomu strašně smát, jak on to říkal. A mamka vždycky říká, no samozřejmě, tak jsme si ten čajček nebo něco k tomu, teda to upečený. A v létě to byla každou neděli, když bylo počasí, do lesa na houby. To byly nejkrásnější dny a nejkrásnější odpoledne prostě, který jsem já s těma našima zažila. Maminka míň viděla, tak ona tak nenacházela, ale tatínek ten jen ukazoval holej porad. Tohle tady nenecháme, no tohle tady přece nenecháme, takového krásného křemeňáka. A ona vždycky, kde pak táto, kde pak to je? A chudá vždycky to jenom sbírala a čistila. Já teda jsem taky hodně nacházela, ale tentokrát už teďka už ne, protože jsem ztratila hodně zrak. A tak bych se ráda vrátila na ty místa, kde jsme chodili a nemůžu, protože nemělo by to žádný smysl a taky v tom lese se to všecko změní a už se to prostě, už bych to nezvládla s těma očima. Takže takhle a nevím teda, co bych ještě řekla. Prostě nikdy na to nezapomenu a pak nezapomenu taky třeba na sobotní večery, když to jsme měli nejvíc práce, protože my jsme neměli elektriku až od 62. roku a vodu taky ne, že museli jsme chodit do lesa, do studánky, takže to maminka teda vždycky prala po koupání a to se mi pomáhala, jezdila jsem s prádlem máchat na ten rybník, vždycky jsem se vrátila, ona to už vyždímala a zase to prostě pověsila a všecko a to byla fakt pracovní sobota úplně s úklidem, s pečením, s přípravama třeba zase nějakého třeba šití nebo tak, takže tohle, ale ty neděle teda, ty jsem chtěla vzpomenout a potom třeba v zimě zase tatínek strašně rád vzal ty housle do ruky, tak hrál třeba na ty housle a hodně jsme zpívali, já to miluju a já musím brečet.
0: Věruško, to se tak krásně poslouchalo, byli jste opravdu spolu, povídali jste si, někam jste vyrazili. Dnes jsme sice často vedle sebe, ale občas jsme každý někde úplně jinde, třeba v telefonu. Myslím si, že to jsou velké rozdíly oproti té dnešní době a té minulé. A já myslím, že vy jste vděčná za to, co jste prožila, alespoň z vás cítím takovou pokoru i to, že se nechcete třeba vrátit na ta místa do těch lesíků, protože jednak by to bylo pro vás náročné fyzicky, vypadá to tam jinak a ještě by ty vzpomínky možná trošku zabolely, ale to je přirozené, to znamená, že jste měla krásné dětství a je na co vzpomínat. A my jsme rádi, že jste vzpomínala i s námi.
1: Ten domeček jsme museli opustit a jako nemůžu to prostě jako vydýchat, bolí mě to, jezdím kolem něj a vždycky se otočím na druhou stranu, nechci se dívat, ale stejně se tam vždycky po jednou močku podívám a musím si zabulet. Je to tak.
0: Je, a tento pocit znám, vám musím Věruško říct. No, mějte se dobře.
1: Taky všechny zase zdravím. Moc si vzpomenu vždycky na tu paní Aničku, ta je taky tak strašně hovorná a tak ta se s tím svým handicapem tak smířila a já mám zrovna z toho strach, jak se to všecko horší, jestli já bych to takhle zvládla jako ona. A všecky zdravím, já miluju všechny toho pana ze Židlochovic, Františka a já to ani neumím jmenovat všecko, i toho pana Roberta, ten taky to nemá jednoduchý a všecky zdravím.
0: Děkujeme a dobrou za noc. Srdečné pozdravy, Věruško. Krásnou
1: a moc,
0: noc.
1: Moc ráda, že jsem se dovolala. Nasledanou.
0: Naslyšenou.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer v Noční lince Českého rozhlasu. Za necelou minutu je tady druhá hodina dnešní Noční linky. A i nadále, i když už bude pondělí, si budeme povídat o nedělích. O těch, které jsme prožívali jako děti. Neděle znamenaly být spolu, vyrazit na výlet, navštívit rodinu, jít do kostela, společně zasednout k jednomu stolu. Možná jste tehdy netušili, jak cenné tyto obyčejné chvíle jednou budou. Tak si pojďme ještě jednou zavzpomínat, jaké byly ty vaše neděle a co vám v nich zůstalo v srdcích dodnes. Volejte Jarku Barboříkovou, 731 800 900, to je telefon. Pište na rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, je půlnoc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl potlesk pro Jaromíra Nohavicu. Noční linka Českého rozhlasu pokračuje povídáním. S kým? Zdravíme vás.
1: Hezký dobrý večer, nebo dobrou noc.
0: Pan Hynek z Vysočiny, vydržel jste do vysílání, to jsem ráda. Každá rodina měla svou neděli, svoje malé nedělní zvyky, rituály. Jaké byly ty vaše, Hynku?
1: Maličký moment, vypnu rádio.
0: Určitě, a potom se rádi vrátíme do vzpomínek vašeho dětství.
1: Vzpomínám až dlouho do mého mládí, tak každou druhou neděli byla povinnost, protože jsem měl strýce kostelníkem, tak mě angažoval jako ministranta. Takže každou druhou neděli jsem sloužil coby ministrant, to byla moje povinnost.
0: Hynku, a můžu se zeptat, proč každou druhou?
1: Protože tam to byl boční kostel na Loučanech a hlavně byl v náměstí nad Oslavou. A tím pádem tam vše hlavní byla jenom jednou za ty 14 dní. Takže to byl každý druhý týden. No a tak jsem prostě vyrůstal a tak dále. Potom, když jsem začal brát rozum a snažil jsem se něčím vyučit, tak jsem si zvolil povolání číšník. A to mě poznamenalo tak, že jsem zase ty neděle mýval dost často narušené tady tím, že jsem musel do práce.
0: Prací, no.
1: Takže to byla další věc. No a když jsem se vyučil, tak jsem byl zaměstnaný samozřejmě v hospodě a tam to bylo to samé. Takže to byly zase navýšené, takže mě to vlastně pronásledovalo celý život, protože když to vezmu na třetí zaměstnání, když jsem se stal hasičem z povolání, tak tam ty sobotní nedělní služby byly taky, takže když na mě padla řada, tak jsem musel do té práce, i když byla třeba ta neděle. No a tady v tom rytmu jsem strávil de facto celý svůj život až do důchodového věku. Takže já jsem měl ty soboty, neděle nějakým způsobem narušené. Ale je to pravda, že bylo to, když bylo volno, tak to bylo krásné, protože můj táta měl ještě dva bratry na Loučanech a to byla neděle, to byla vycházková doba a tady ti tři chlapi vyrazili prostě na procházku přes dědinu

0: do lesa a zase potom zpátky. Takže to byla takový parádemarš. A to se mě hrozně líbilo, protože oni nás samozřejmě brávali sebou. No a tam pro nás dělávali různé kratochvíle. Pamatuju si, že třeba mě postavil tatínek takový vodní mlýn na Potoce. No a tím jsme se bavili. To byla naše nedělní zábava. Takže takhle to bylo, no ale já jsem bohužel tady toto těm mým dětem nepředal, protože přestože jsem já byl zaměstnaný jako hasič, tak ještě k tomu moje manželka byla zaměstnaná v obchodě, no a to už bylo po převratě, takže vlastně potom se zaměstnávalo to tím způsobem, že jsme se snažili získat jakýkoliv zdroj, takže jsme měli i v tu neděli otevřeno a to byl největší nával. Že my jsme měli takový obchod, prostě malý, smíšené zboží, bylo tam všechno a nedalo se prostě vynechat. Ti lidi na nás čekali už potom. Takže i tady toto pořád nás to pronásledovalo, že tady ty soboty, neděle byly zaměstnání. Ale manželka samozřejmě se snažila nám to vynahradit. Takže tak, jak říkali tady přede mnou, tak nedělní oběd prostě byl nedělní oběd. Bylo to něco slavnostního, ať už to byly ty slavné řízky, které do dneška nemám rád. A potom byla zůbež, takže z toho se vařilo, byli králíci, takže tohle to se připravovalo na různé způsoby, ale vždycky to bylo, i to tam bylo zmíněno, že byla nějaká buchta. Prostě to byl takový závěr toho slavnostního oběda, kde jsme si sedli, dali jsme si to kafičko a k tomu tu buchtu. A je to pravda, že my jsme tady toto učili i naše dcery, jsme měli 3 dcery, tak jsme je to učili tady v tom, že prostě cokoliv se řeší, i když byly ještě malí děti, tak vždycky se sedlo okolo stola. I když samozřejmě neměli žádný hlas, všechno už bylo rozhodnuté, ale my jsme je vzali k tomu, že se jako rozhodujeme a ptáme se jich za jejich názor. A můžu vám říct, že do dneška si to děcka pamatují, i když dneska už jsou ve věku 50 let, tak jim to pořád tkví v paměti. Že jsme si považovali toho jejich poradního hlasu.
1: Aha, vidíte to, to zní zajímavě. Hinku, tak vypadá to, že i když vám do toho života, do toho nedělního chodu zasahovala práce, tak mám pocit, že o to víc jste si vážil těch společných chvil a že když jste spolu byli, tak jste spolu opravdu byli a spolu plánovali, jak říkáte, i prožívali a to je dobře, tak by to mělo být.
0: Přesně tady to jsem tím chtěl vyjádřit, že jsme si považovali každé té chvilky, kterou jsme mohli strávit spolu. A to byl základ ty naší rodiny a jsem tomu rád, že jsem tady v tom smyslu ty naše 3 holky a následně i jejich manželi nějakým způsobem vychoval a připravil do toho života.
1: A taky jsme rádi, že jste nám o tom vyprávěli. Hinku, měli bychom se rozloučit, takže já vám teď poděkuju, posílám nejenom pozdravy, ale také písničku od Marcely Holanové. Čau, lásku, doufám, že se vám bude líbit.
0: Ještě moment, prosím. Ještě dneska, kdy vlastně už jsem vdovec, tak mám taky, považuji si každé neděle, kdy za mnou přijedou a jezdí často, takže to je ta neděle taková slavnostní, když si děti přijedou. Zrovna tak, jako dneska tady jedna z dcer byla.
1: Tak to má být. Krásný noční čas, Hinko, přejeme. Loučíme se.
0: I vám hezký večer a zbytek noci.
1: Někdy si člověk až po letech uvědomí, jak moc pro něj znamenaly obyčejné neděle. Na kterou neděli ze svého dětství rádi vzpomínáte vy? Volejte noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Sváteční oběd, babeččin zákusek, kostel, procházka, odpolední návštěva. I tak mohla vypadat obyčejná neděla vašeho dětství. Co z toho patřilo k neděli u vás? Ptám se paní Nory. Ta volá noční linku Českého rozhlasu z Frenštátu pod Radhoštěm.
1: Ano, ano, volám z Frenštátu, kde se naštěstí ochladilo, jenom si právě říkám, viděla jsem předpověď, že by mělo tady na severovýchodní Moravě pršet. No, noc už je a zatím ani kapka nespadla, i když od večera už se nějaká oblačnost přetáhla. Tak málem budu asi prosit svatého Petra, ať nějakou tu vodičku pošle. No, tak jak se to paní Jaruško řekla, tak ono to všecko v tu neděli v mém raném dětství bývalo. To se musím vrátit do doby 40. nebo končících 40. let a 50. let, protože v období války to si tolik nepamatuju, ale potom od toho roku 45-46, to už mám všecko dobře zapsané, ve 48. jsem začala chodit do školy. Takže neděle, tehdy byly ještě soboty pracovní dny. I do školy jsme chodili v sobotu. To trvalo, myslím, až do... Ještě když jsem, no pochopitelně, to jsem byla už po promoci, po 66. roce, kdy se teprve rušily ty pracovní soboty. Takže někdy maminka s náma kdysi dávno, to bylo možná po válce ještě, šla taky dopoledne do kostela. A potom s náma prošla po náměstí takové korzo, tak to bylo pro nás takové, že jsme si mohli prohlížet obchody a co je tam nového. A ona nám o všem vykládala, takže jsme vždycky věděli, kde kdo bydlí, kde jsou jaké obchody. A tak jsme se s tím vším seznámili. Kuchyni tehdy vládla stařenka. A máte pravdu, že býval, ne vždycky, ale často býval ten řízek, brambory a nějaký salát nebo jablečný kompot, protože jsme měli velkou zahradu, ovoce bylo hodně, tak jablečný kompot ten jsme milovali. Ale co jsme měli rádi, v neděli dopoledne staříček s náma někdy chodil do kina. Tehdy, myslím, to bylo v 10 hodin, kino Čas, to byly nějaké krátké filmy nebo Týdeník a nebo někdy i pohádka. To bylo moc pěkné, to se nám líbilo. Tak to jsme si vždycky se staříčkem něco povykládali o tom a pak, když jsme se z toho kina vrátili, tak už se doma tady v jídelně chystalo ke stolu. Protože já jsem vyrostla v domě, kde jsme žili pohromadě moji rodiče a maminčiní rodiče, čili staříček a stařenka. Takže nás bylo už a můj bratr, o 2 roky mladší, takže nás bylo 6. A to jsme vždycky každý měli své určené místo u stolu, stůl už byl nachystaný a stařenka potom už nosila jídla z kuchyně. To si vzpomínám taky polévky v tu neděli. Bývaly jsem tam i zeleninové, protože já milovala třeba s květákovou, ale hovězí vývar s nudličkama, anebo stařenka udělala takové tenoučké slané palačinky, frigátka, vždycky říkala, udělám frigátka. A frigátka, ta palačinka kulatá, se potom nakrájela na proužky, takové kratší, dalo se to na talířek a každý si potom do té polévky dával tak, jak chtěl. No a po obědě bývalo tehdy něco sladkého. Tehdy se pekly nějaké buchty, když se upekla bábovka, tak to většinou byla mramorová, tu jsme měli velice rádi. A nebo protože bylo hodně jablek, tak jablečný závín. A stařenka ovládala taky tažený jablečný závin. Ten křehoučky z toho křehoučkého těsta, ten byl vynikající. No a potom jsem měla ráda, to jsem pak už jako školní dítě převzala, že jsem dělala ty moučníky já a většinou to bylo něco puding a prokládané kulatými piškotky a někdy nějakým ovocem, nějakým kompotem, co jsme měli doma zavařené, nebo nějakým čemem, který jsme taky doma dělali, tak to a slavnosti se to ozdobilo třeba z nahoře ušlehaným sněhem, který byl oslazený a podle toho, když bylo jaké ovoce na zahradě, tak třeba z na ozdobu se tam dal nějaký rybíz nebo angrešt nebo jahoda. Takže tohle mě přetrvalo i potom do mých pozdějších školních let, nebo když jsem byla i na vysoké škole a jezdila jsem domů, tak maminka vždycky říkala, tak nějaký ten moučník po obědě, to už ty nachystáš, a to byla vždycky moje práce. No a když jsem byla na vysoké škole, tak to vzpomínám, protože to tehdy bylo takové v rodině smutné období, protože předtím, než jsem nastoupila na vysokou školu, tak v průběhu těch 3 let předtím zemřel tatínek, stařenka i staříček. Takže maminka s náma zůstala sama. Takže já jsem vždycky z té Olomouce jezdila v sobotu odpoledne, jak mi skončila škola, protože jsme v sobotu dopoledne měli ještě přednášky, sedla na vlak, dojela jsem k večeru do Frenštátu a v neděli večer jsem se potom vracela. Takže to jsme měli zase trošku jiné neděle, protože to jsme byli sami dva s bratrem s maminkou. To už tehdy nemohly být nějaké zvláštní slavnostní obědy, protože to bylo i tehdy po té finanční a sociální stránce velice špatné. Maminka pekla takové nějaké obyčejné buchty na plech, ale nám to vždycky všecko chutnalo. Všecko, co jsme dostali doma, bylo vždycky moc dobré. A když jsem náhodou potřebovala zůstat v Olomouci a zůstala tam na neděli, tak to jsme vždycky zašli si nejdříve na oběd v menze a potom po obědě jsme lehli každá na válendu a poslouchali, tam byl rozhlas po drátě, pohádku. Tak to jsem si připadala skoro jako v dětství, ale to bylo úplně zvykem. Všechny holky na poschodí po obědě v neděli leželi a poslouchali pohádku. Tak to jsou moje takové hlavní vzpomínky.
0: Noro, to celé bylo pro mě pohádka, jak jste o tom vyprávěla. Nádhera. Kaž by se člověk mohl vrátit alespoň jednou zpátky v čase,
1: ano,
0: a prožít tu neděli od začátku do konce. Možná by se na to díval úplně jinak než tehdy.
1: To je pravda. I když to bylo takové obyčejné, to tehdy se ještě nevařila káva jako teďka, to se vařila melta, ale nám se pochopitelně s mlékem, takže bílá káva anebo kakao, když byla nějaká ta bábovka, to jsme měli velice rádi, tak to bylo velice hezké. No a chodilo se taky odpoledne ještě na procházky nebo do rodiny na nějakou návštěvu, protože třeba si v rodině měli jsme tady několik příbuzných rodin ve Frenštátě, tak když se odbývaly nějaké svátky nebo narozeniny nebo nějaká rodinná oslava, tak se to obyčejně naplánovalo, protože byly ty pracovní soboty, tak za neděli. Tak to bylo taky velice hezké, protože u každé tety to bylo trochu jiné jídlo, trošku jiný moučník a na to jsme se vždycky i jako školní děcka hrozně těšili.
0: Paní Noro, děkujeme za vaše vzpomínky, za telefonát i za přízeň, kterou uchováváte noční lince. Děkuju moc, věnujte pozornost teď kapele Krištofa, taky dalším příběhům. Ano?
1: Já hlavně budu věnovat pozornost počasí, protože toužebně si přeju, aby sprchlo nejenom u nás, ale všude. Kéž by nějaká ta vodička přišla. Tak mějme se pěkně a dobrou noc.
0: Naslyšenou, i my ve Zlíně čekáme na déšť.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

A tak dávám sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe se

0: Máme minutu po půl dvanácté, po půl jedné, pardon. Někdy si člověk až po letech uvědomí, jak moc pro něj znamenaly neděle jeho dětství. Na kterou neděli vzpomínáte ráda vy, paní Aničko? Zdravíme vás ze Zlína do Havířova.
1: Ráda vzpomínám na neděle, kdy jsem byla na druhém stupni základní školy a vždycky jednou měsíčně, protože jsem tenkrát bydlela jinde na Valašsku, a naše paní učitelka zařídila to, že jsme měli předplatné do Ostravy, do divadla. Takže vždycky jednou za měsíc, někdy i dvakrát, vlastně to bylo nějak rozděleno podle skupiny, jako to předplatné. Jsme měli skupinu, prostě, která byla v neděli, představení začínalo v 10 hodin. Takže vlastně od nás jsme vyjížděli kolem té 8, abychom tam byli včas. A zpátky jsme se vraceli kolem té druhé půl třetí jako odpoledne. A prostě v tom předplatném byla třeba činohra, byla tam balet, byla tam opera, prostě bylo to nějak tak jako namícháno jako.
0: Uh-huh.
1: Takže tady na to vzpomínám, protože vlastně jsem jezdila vlastně celý druhý stupeň, celé vlastně 4 roky.
0: Což takže, už je nějaká doba, no.
1: Takže jako to, potom to nějak skončilo, protože paní Štálka vlastně se provdala, předtím byla jako svobodná, potom se provdala, takže už to tam potom na škole skončilo, protože sestra i bratr jsou mladší a potom už tam jako nebylo.
0: Mm-hmm. Aničko, jak vypadají vaše neděle teď?
1: No tak teď už je to dobré, protože jsem v důchodu, takže si užívám důchodu, ale když jsem chodila do zaměstnání, tak prostě dělala jsem v obchodě a pravidelně co druhý víkend jsem měla vlastně dlouhé šichty, takže vlastně jsem si užívala vlastně 2 neděle za, nebo 2 víkendy za měsíc, takže vlastně jsem se snažila, abych dohnala práci, kterou třeba jsem přesně nestihla, nebo jsem se tak i věnovala být dětem jako klukům, takže bylo to takové hektičtější a my jsme dělali i svátky, takže bylo to úplně o něčem jiném, než je to poslední jako dobou.
0: Mm-hmm. No a jak jste trávila dnešní neděli, abychom byli ještě konkrétnější?
1: No tak nevím, jak ve Zlíně, ale tady bylo celkem teplo, víc jak 30 stupňů, takže jsem víceméně jako odpočívala, protože s věkem už mám nějaké zdravotní potíže, takže se to jako vůbec nedalo, takže jsem víceméně odpočívala a čekala jsem na déšť, který měl přijít, ale stále nepřichází.
0: Doufáme, že se dočkáme i my tady na Moravě. Tak Ani, zdravíme vás ze Zlína směr Havířov. Mějte se krásně, užívejte celý nový týden a doufám, že se uslyšíme brzy v Noční lince. Ano?
1: Děkuji a pozdraví všechny linkáře. Nasanou.

0: Taková obyčejná neděle může být po letech docela vzácnou vzpomínkou. Co bylo tou vaší nedělí a co vám z ní zůstalo dodnes? V noční lince Českého rozhlasu se ptám paní Nadě z Brna.
1: No takže ty dětský, jako když jsme byli jako děti, tak to jsme chodili s rodičem a vždycky nás maminka nastrojila a šli jsme ke stařečkům, to byli rodiče tatínkovi. No a tam se šlo tak v jednu hodinu na besedu, ve tři hodinky jsme tam poseděli, protože jsme se tam setkali s víctema tetičkama a bratrancema. No a jsme povyrostli, no tak to už byli jako jiný, tak jako to už jsme měli trošku jiný zábavy. To jsme chodili do kostela, chodili jsme, já jsem pocházím z Násedlovic, a přes pole jsme chodili do Klobouk do Brna, u Brna, teda Klobouky u Brna, tam jsme chodili do kostela. No a to tak bylo jednou za měsíc, jinak byl kostel jako doma. A nejhol takový, bylo to teda velice krásný, že vždycky maminka měla nachystaný, ona byla výborná kuchařka, buď to byl králík na smetaně, nebo na, jako na pečený kuřátka, no všecko, co se vypěstovalo doma, tak to se jako používalo. Nejhorší, tak jako bylo přes léto, to bylo pro nás se sestrou nejhorší po válce, když maminka si musela půjčit na měnu, když se měnily peníze, tak musela půjčit si od bratrance peníze, o který by přišel. No ale my jsme potom 3 roky museli chodit celý léto mu pomáhat sbírat okurky. Tak to bylo pro nás, to byla každá neděla teda zabitá. Až potom tatínek to nějak domluvil, že už jsme nechodili. No ale to, když nám bylo takových těch 14-15 roků, tak to jsme všecko udělali doma a pak se šlo korzovat na silnic. A obec byla plná lidí, to jako bylo veselo, tam se sedělo, tam si vykládali babičky. A to bylo takový jako živý na tom venkově. Dnes je to, nepotkáte živáčka. Pak až jsme měli děti, no tak jezdili k mamince na každou sobotu, nedělu. Jsme tam pomáhali pracovat, až jsme tam mamince to podělali, no tak zase bývali soboty. Jednou za měsíc jsem celou rodinu, moje děti, měla jsem 3 a 8 vnoučat, tak jsme je zvali vždycky na oběd. No a taky povykládali jsme si, pospomínali a pamatuju se, že jako dítě, když jsme byli, tak to se nejezdilo na žádný zájezdy, protože maminka s tatínkem měli pole, tatínek byl dost nemocný, ale chodili k nám tetičky a ti maminčiny sestry, nebo tatínkovi bratran, sestry a sestřenice, a hrávali se buď karty, anebo Člověče nezlob se. Mm-hmm. A my jsme si tam jako něco se sestrou dělali, buď jsme si šli na panenky, anebo poslouchali pohádku z rádia. A bylo to úplně něco jiného, tak jak je to dnes. No, bylo to takový krásný všechno, jako.
0: Ano, znělo to tak.
1: Jo, bylo to taková idylka, vždycky to bylo, jako vím, jako dítě, když si pamatuju, to mě bylo takových 5 let, někdy si nás vzal tatínek na fotbal a to bylo na mezi, no tak jsme si tam rozprostřeli kapesníček, no a sedli jsme si jako na ten kapesníček, aby jsme si neumazali šaty a tak jako, bylo to jako takový krásný, zajedno byli jsme mladí a byli jako děti a neměli jsme kemu co závidět. Byli jsme všichni tak jako, tak nějak jsme na tom venkově jsme se tak jako velice rozuměli. Jeden druhý musel pomáhat, ať to bylo cokoliv, pomohl, když jako mohl, tak vždycky pomohl. A bylo to takový jako, ta idylka byla taková jako hezká.
0: A máte
1: moc ráda na to vzpomínám.
0: Fotografii z vašeho dětství, paní Naďo?
1: No mám teď to přebírám, jenom že já špatně vidím. Právě mám jako, vidím to čtení, když čtu, tak to vidím, jak rozsypaná rýže, mám přeskákaný ty písmenka pře sebe. Ale tak horko, těžko teda teď přebírám fotografie. A když jsem uviděla fotky, jako kdy měl můj syn křtiny, no tak ty manželovi sourozenci, on byl nejstarší a byl jich 8, a tak jsem tu fotku našla, tak jsem to švagrové potom dala, říká, pane Bože, to už ani si nepamatuju, že jsme nějaký takový fotky měli. Mám toho strašně moc, jako, ale říkám, co se tehdy dělali takový malinkatý fotečky, že dnes jako to člověk už je to vybledlý, no ale mám tam jako těch fotek hodně, hodně těch bratranců, protože tatínek byl taky z 8 dětí, maminka teda se 4, ale každý měl hromadu dětí, takže jsme to tak jako, ta rodina jsme pořád udržovali jako pospolu. Teď už jako se tak stýkáme akorát jedna sestřenice, která měla 90 a druhou sestřenici, která měla asi 2,80, tak se dali pořád jako si voláme na narozeniny každý den té 90 lety, to jako vždycky zavolám jednou za týden poptat se, jak se jí daří, protože už sestra mě leto zemřela, tak už jsou sama, takže jako, ale děti za mnou chodí, takže taky jako vždycky a babi, a jak to bylo tenkrát a jak to bylo tenkrát, a když se mě zeptají, tak já nic nevím, vždycky říkám, bože, už jsem to všechno zapomněla.
0: Paní Nadě, možná si ani neuvědomujeme, kolik takových obyčejných chvil se jednou budeme chtít vybavit, tak si je zkusme už teď trochu hlídat, všímat si těch vzácných okamžiků, protože i tyto dny nám jednou budou vzácné. Opatrujte se, paní Nadějo.
1: Já jsem se vždycky divila, když ty starý jako babičky vždycky říkali, za našich mladých let to bylo lepší. Já jsem vždycky říkala, bože, když mě bylo těch 15-16 roků, já říkám, no jak mohlo být lepší, ale teď už to říkám 30 let, že za našich mladých let bylo lepší.
0: Ano, určitě no nejste sama, to patří k životu.
1: Sama, ale chodím o hůlkách, dom po baráku, o hůlkách a ven, jenom jako s vozíkem. A tak vždycky musím počkat, mám 13 schodů do baráku. A tak vždycky čekám, až někdo přijde z těch mojich jako dětiček, aby mě vyvezli. Vždycky říkám, děti, musíte mě vyvenčit.
0: Paní Nadějo.
1: Člověk si musí dělat legraci, ale říkám, ráda na to vzpomínám, když nemůžu usnout, tak se mě to tam v té hlavě probírá od dětství a všecko dokola. Jako. No. Já vám všem a všem přeju moc hezkou dobrou noc, zbytek teda nosi a hodně všem zdravíčka a už, aby nám konečně tady v Brně napršelo, tady nepršelo, myslím, 2 měsíce.
0: Já myslím, ani že už kapička. To bude brzy. Paní Naďo, no, krásnou
1: bydlíme kousek,
0: noc.
1: Kousek od přehrady, já jsem si vždycky myslela, že to ta přehrada tu vodu sem přitáhne, ale mně to připadá, jak kdyby ji odpuzovala. Mm-hmm. Přijde, všude kolem prší, ale v žabinách nenaprší a nenaprší.
0: Ještě k tomu žabiny, když se to jmenuje. To je milé. Tak naslyšenou. Neděle se možná změnila, ale některé její obrazy v nás zůstávají. Pojďte volat noční linku Českého rozhlasu.

0: My jsme si teď s paní Aničkou popřáli krásný den, ale spíše krásnou noc. Paní Aničko, vítejte ve vysílání Českého rozhlasu. Zdravíme do Miroslavy ze Zlína.
1: Zdravím taky, zdravím všechny posluchače. Už jsme ve vysílání.
0: Ano. Jsou dny, které si pamatujeme podle vůně, zvuku nebo úplně obyčejného okamžiku. Jakou vzpomínku máte spojenou s nedělí vy?
1: Tak já jsem měla takové ty neděle velice různorodé. Různorodé, protože na našem konci, kde jsem bydlela tady v Miroslavi jako dítě, tak skoro u každého domu byla lavička postavená. A tam se vždycky v neděli odpoledne, pokud bylo teploučko, sluníčko svítilo, tak každá ta sousedka donesla nějaký ten džbánek toho, protože ti pánové zase dělali, já ty sousedé dělali nějaké víno z rybízu a z malín, jo, a někde měli takové to víno, to bako se tomu říkalo, takové červené, tak donesli, anebo donesla nějakou limonádu citronovou, citrony z a donesl, vyndal se u kopečku, pod hrušku se vyndal stůl, lavice a tam se sešly všechny ty sousedky a tam se debatovalo v neděli odpoledne. Dopoledne samozřejmě měli práci, že šli do kostela, potom uvařili, to už měli předvařené, nachystané. No a my jako děti jsme tam pobíhali. No a pak, až jsem byla větší, tak jsem chodila na koupaliště v neděli také. A kam jsme chodili, což nikdo nikdy ještě nezmínil, že jsme chodili na odpolední představení do kina.
0: Aha.
1: První, druhá řada byla za korunu, promítali se tam pohádky, Sněhurka, takové ty klasické pohádky a to nás velice bavilo. A řeknu vám, že byly ty, hlavně v těch podzimních dnech, byly ty řady plné a bylo to teda moc pěkné. Pak se hrálo se ve dvě, v pěti, v pět hodin odpoledne a hrálo se, to bylo pro tu mládež a večer se hrálo pro dospělé ve 20 hodin. Takže jsme chodili na podzim do kina, no v letě na koupaliště a tady ty sedánky u těch pod těmi stromy. A taky v zimě moje maminka hrávala žolíky se sousedkama a ze sousedy, takže buď to přišli k nám, nebo my jsme šli zase k ním, to se uvařila na kamnech stál hrnec s meltou a byla upečena nějaká buchta, samozřejmě tak se u toho i třeba některý donesl nějaké vínečko, takže se popilo nějaké to vínečko a hrál se korunový a tříhalířový, korunový, tříhalířový a pětihalířový žolík. Žolíky se hrály. A já jsem chodila s maminkou a mně se to velice líbilo, protože já jsem těm sousedkám tam česala vlasy a dělala jsem jim různé účesy, oni měli většinou všechny drdulky, jo, jak to ty babičky měly, ale měly ty vlasy dlouhé, takže se jim to dalo i natočit a byly svolné, abych se jim v těch vlasech hrabala. A mně se to velice, velice líbilo. A až jsem byla starší, tak potom už jsem mohla do té koupelny, na koupaliště chodit. A taky často, velice často si vzpomínám, moje maminka jezdila s motorkou. Jezdila za svojí matkou a mě sebou brala, to jsem ještě sedávala, to jsme nepotkali auto, že jo, tehdy sedávala na té nádrži u té motorky a držela jsem se nějak, nebo jsem byla přivázaná, to já nevím, takže to bylo takový příjemný, k té babičce jsme jezdili a babička potom, když mi bylo nějakých 7 roků, tak umřela. No ale vedle bydlel bratr, takže jsme jezdili k tomu jejímu bratrovi dost často na té motorce. Když bylo pěkně takhle z jara v neděli, takže já mám moc pěkné vzpomínky na svá dětská léta. No a s tím vařením, no samozřejmě, že maminka vařila, no ale já se musím přiznat, že já ty tradice celkem dost dodržu, takže my míváme v neděli buď to ty řízky, ať jsou kuřecí, nebo z vepřového masa, nebo my máme nějaké bífteky taky, z hranolky, takže to. A nesmí teda, já mám takovou zásadu asi přivedenou z toho svého bytí, z toho svého dětství, že maminka pekla v neděli, někdy v sobotu, když to bylo náročnější, a já peču taky. Já se snažím upéct taky, abychom měli na neděli nějakou buchtu. Říkám tomu buchta, ať už je to nějaký koláč plněný tvarohem povidly, nebo roláda s meruňkovou marmeládou piškotového těsta, anebo z toho olejového a na to nějaká taková ta pudinkovo-meruňková taková nějaká kvedlačka, to stuhne na to šlehačku, super zákusek to je taky. Takže se snažím, no a chodili jsme, a když už jsem byla vdaná a měli jsme děti, tak jsme pravidelně chodívali v neděli na výlet. Tady do okolí Miroslavy, do batušku se dala nějaká ta buchta, nějaké to pití, nějaká limonáda a chodili jsme na výlet. Taky jsme chodili k babičce, k manželovým rodičům jsme chodili jak pěšky, protože to byla dědina vedle, a tak to jsme šli, jak se říká, humny, že jo? Tak to bylo taky parádní. No, někdy jsme, když to jsme spěchali, tak jsme jeli autobusem, protože v neděli jezdili autobus. No, bylo to pěkné. A teď zase už jsme doma. Teď jsme doma a přichystáme jídlo s dědečkem a i tu buchtu a čekáme na vnoučata. Na pravnoučata, tak. Na vnoučata a pravnoučata. Takže je to taky milé. Je to taky milé a hezké.
0: Milé a určitě nádherné, protože právě o tom to jsou, ty neděle mají být o rodině.
1: Ano, ano.
0: Možná spěcháme víc než kdy dřív, ale toto by mělo zůstat a toto bychom se měli uchovat.
1: Já Ruško říct, že my s manželem obědváme spolu, stolujeme a obědváme spolu každý den.
0: Tak to má být. Aničko, loučím se, budeme se přepojovat ze Zlínského vysílání do Prahy, tak ať se vám daří.
1: Jo, vám taky.
0: Děkuju, že jste byli s námi, že jste se podělili o svoje vzpomínky na neděle, které pro vás něco znamenaly. Bylo zajímavé slyšet, kolik různých podob může mít jeden obyčejný den, kolik lidí, míst i chvil se do něj může vejít. A třeba si právě takovou chvíli v příštích dnech znovu vytvoříte, protože ty obyčejné chvíle jsou často ty nejkrásnější. Přeji klidnou noc, ať se vám hezky spí a zítra dobrý den. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Výběr pro ten dnešní večer s divadlem pro vaše uši jsem měl v hlavě vlastně už od chvíle, kdy jsem vám nabídl zvukovou zkratku z Dimasova románu Hrabě Monte Cristo. A tak dnes bude mít slovo další z velkých francouzských romanopisců, pan Victor Hugo.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Pro někoho je Viktor Hugo už jenom jméno z povinné školní četby. Pro jiného je to zase, a zřejmě především díky muzikálu Bídníci, autor stále populární. Ale jestli dovolíte, začal bych teď jiným příběhem stejného autora, který patří pařížské dominantě chrámu Notre Dame. Samozřejmě chrám Matky Boží v Paříži. Jistě i mnohé filmové adaptace, asi ta nejznámější s Anthony Quinnem a Ginou Lollobrigidou v hlavních rolích, proslavili ten romantický příběh po celém světě. A tak si teď společně připomeňme okamžik, kdy se v románu potkávají jeho hlavní protagonisté. Zvoník Quasimodo, tanečnice Esmeralda, páter Claudius Frollo a básník Pierre Gringoire.
2: V lednu začíná noc brzy. Když Petr Gringoire vyšel z paláce, v ulicích byla již tma. Ta černá noc mu přišla vhod. Už se těšil, jak zapadne do nějaké temné uličky, aby se tam po libosti oddal úvahám. Filozofie byla jeho jediným útočištěm, neboť neměl, kam by hlavu složil. Když došel Petr Gringoire na náměstí Grève, byl všecek prokřehlý a tak pospíchal, aby se přikrčil k slavnostnímu ohni, který hořel uprostřed náměstí. Ale kolem ohně byl už pořádný dav. Když přistoupil blíže, spatřil, že kruh je mnohem větší, než je třeba, aby se všichni ohřáli u královského ohně. A že tu spoustu diváků nepřivábila jenom krása sta hořících otepí. Na širokém volném prostranství mezi ohněm a diváky tančila dívka. Ačkoliv byl Gringoire skeptický filozof a ironický básník, byl tak oslněn tímto nádherným zjevením, že v prvním okamžiku nemohl určit, je-li tato dívka lidskou bytostí, vílou nebo andělem. Nebyla veliká, ale její štíhlá postava se nesla tak vznosně, že se zdála vysoká. Byla snědá, avšak bylo možno tušit, že ve dne má její pleť onen krásný zlatavý odlesk, jaký mají Andaluzanky a Římanky. Její drobná nožka byla též andaluzská, neboť v půvabném střevíčku seděla pevně a volně zároveň. Tančila. Otáčela se a vířila na starém perském koberci, který měla nedbale hozený pod nohama. A pokaždé, když se v krouživém letu její zářící obličej mihl kolem vás, vyšlehl z jejich velkých černých

očí blesk. Všichni diváci kolem dokola hleděli na ní upřeně a s otevřenými ústy. A v skutku, jak tak tančila zadrnčivého doprovodu baskického bubínku, vypadala jako nadpozemská bytost. Na mou věru, pomyslil si Gringoire, to je vtělený oheň, to je nymfa, to je bohyně. V té chvíli se uvolnil jeden z prstenců ohnivé víly a žlutý, měděný peníz, který byl k němu připevněn, skutálel se na zem. Ale kde pak? Zvolal Gringoire. Je to cikánka. Celá jeho iluze se rozplynula. Dívka se opět dala do tance. Zvedla ze země dva meče, jejíž hroty si opřela o čelo a otáčela jimi v opačném směru, než se točila sama. Zkrátka, byla to cikánka. Třeba, že byl Gringoire hluboce rozčarován, ten obraz měl svůj půvab i své kouzlo. Mezi tisíci obličejí zbarvenými ohněm Donachova byl jeden, který, jak se zdálo, pozoroval tanečnici ještě zahloubaněji než ostatní. Byla to mužská tvář, přísná, tichá a chmurná. Tomuto muži, jehož oděv byl zakryt davem, nebylo zřejmě víc než 35 let. Byl však holohlavý, jen na skráních měl několik chomáčků, prořídlých a již šedivých vlasů. Jeho široké a vysoké čelo počínalo se rýhovat vrázkami. Ale z jeho zapadlých očí vyzařovala neobyčejná mladost a hluboká vášeň. Upíral zraky bez přestání na cikánku. A zatímco bláznivé 16-leté děvče tančilo a vznášelo se k potěše všech, zdálo se, že jeho zamyšlení je čím dál chmurnější. Chvíle mi se na jeho rtech objevoval úsměv a povzdech. Avšak úsměv byl ještě bolestnější než povzdech.

Udýchaná dívka se konečně zastavila a dav jí nadšeně tleskal. Jolly, zvolala cikánka. Tu spatřil Gringoire, jak přichází hezká bílá kozička, čiperná, živá, s lesklou srstí, s pozlacenými růžky a s pozlacenými kopítky a obojkem. Gringoire si jí doposud nepovšiml, neboť ležela až do té chvíle schoulena na jednom rohu koberce a dívala se, jak její velitelka tančí. Jolly, řekla tanečnice, teď je řada na tobě. Usedla a půvabným pohybem nastavila kozičce svůj baskický bubínek. Jolly, pokračovala, v kterém měsíci teď jsme? Kozička zvedla přední nožku a udeřila jednou na bubínek. Byl vskutku první měsíc v roce. Dav tleskal. Jolly, pokračovala dívka, přičemž otočila bubínek na druhou stranu. Kolikátý den v měsíci dnes máme? Kozička zvedla svou pozlacenou nožku a udeřila na bubínek šestkrát. Jolly, znovu se otázala cikánka a znovu otočila bubínkem. Kolikátá je teď hodina? Jolly udeřila sedmkrát a v téže chvíli odbyly hodiny na sloupovém domě sedm hodin. Lid byl u vytržení. V tom jsou čáry, ozval se jakýsi zlověstný hlas z davu. Byl to hlas holohlavého muže, který z cikánky nespouštěl oči. Zachvěla se a otočila se. Avšak hlučný potlesk diváků utlumil nevlídný výkřik. Zaplašil ho dokonce úplně i z mysli cikánčiny, takže pokračovala v otázkách kozičce. Jolly, co dělá mistr Guichard Grand Rémy, kapitán městských střelců, když jde o hromnicích na procesí? Jolly se postavila na zadní nožky a začala mečet, vykračujíc přitom s tak roztomilou vážností, že celé kolo diváků propuklo v hlasitý smích, jak žertovně napodobila vypočítavou zbožnost kapitána pistolníků. Dívka povzbuzena rostoucím úspěchem dala kozičce následující otázku. Jolly, jak káže mistr Jakub Charmoly, královský prokurátor, u církevního soudu? Kozička si sedla na zadek a začala mečet, mávajíc předními nožkami tak zvláštním způsobem, že kromě špatné francouzštiny a špatné latiny vystihla Jakuba Charmoly ve všem všudy, v pohybech, v přízvuku i v držení těla. Dav tleskal ještě hlučněji. Svatokrádež! Rouhání! Zasyčel opět hlas holohlavého muže. Cikánka se obrátila po druhé. Ach, to je ten ošklivý člověk, zvolala. Pak našpulila spodní red, maličko se ušklíbla, byl to zřejmě její oblíbený posuněk. Otočila se na podpatku a jela se vybírat do svého baskického bubínku dary diváků. Velké stříbrňáky, malé stříbrňáky, groše i halíře s orlem, jen pršery. Najednou stála před Gringoirem. Gringoire strčil tak zbrkle ruku do kapsy, že se zastavila. Čert, aby to spral, řekl si, když zjistil na dně kapsy prázdnotu. Leč hezká dívka stála před ním, dívala se na něho svýma velkýma očima, nastavovala mu bubínek a čekala. Gringoirovi vyrazili krůpěje potu. Naštěstí mu přišla na pomoc nenadálá událost. Táhneš ty, cikánská kobylko, zvolal přiškrcený hlas z nejtemnějšího kouta náměstí. Dívka se zděšeně obrátila. To už nebyl hlas holohlavého muže. Byl to ženský hlas, pobožnůstkářský a zlý. Výkřik, který tak polekal cikánku, rozveselil houf dětí potulujících se kolem. To je kajícnice z Rolandovy věže, křičeli a nezřízeně se smáli. Poustevnice se zlobí, což pak nevečeřela. Zanesme jí nějaký zbyteček se stolu městského pohostinství. A všechny děti se vyřítily k sloupovému domu. Ať jde ta jeptiška k čertu, volali mnozí.
A neviditelná rušitelka zábavy by patrně své útoky proti cikánce odpykala, kdyby pozornost diváků nebyla právě v tu chvíli odvrácena průvodem papeže bláznů, který již prošel mnoha ulicemi a náměstími a nakonec se vynořil se všemi pochodněmi a příslušným povykem na náměstí Grève. Tento průvod, který jsme viděli vycházet ze soudního paláce, sebral cestou všechny darebáky a tuláky, co se potloukali Paříží. Když dorazil na náměstí Grève, vypadal tudíž velmi úctyhodně. Uprostřed davu nesli hodnostáři Bratrstva bláznů na ramenou nosítka, na nichž bylo více voskovic než na schránce z ostatky svaté Jenovéfy v době moru, a na nosítkách zářil ozdoben berlou, ornátem a mitrou nový papež bláznů, zvoník od Matky Boží, hrbáč Quasimodo. Je těžko vylíčit, jak nesmírně pyšnou a blaženou radostí se rozzářil Quasimodův smutný a ošklivý obličej cestou z paláce na náměstí Grève. Bylo to první opojení ze samolibosti, jaké kdy zakusil. Dosud poznal jen ponižování a pohrdání nad svým údělem. Ošklivost ke své osobě. A tak nyní i přes svou hluchotu se zadosti učiněním jako skutečný papež prožíval oslavný jásot tohoto davu, který ji nenáviděl, protože věděl, že nenávidí jeho. Že jeho lid byl sebranka bláznů, mrzáků, zlodějů a žebráků, co na tom záleží, byl to přece jenom lid. A on byl pánem. Přijímal tedy vážně všechen ten ironický potlesk. Všechny ty posměšné poklony davu, do nich se však přece jen mísilo trochu skutečného strachu. Vždyť tento hrbáč byl silák, tenhle křivonožka byl mrštný, tento hluchoun byl zlý. Tři vlastnosti, jež zmírňují směšnost. Diváků se proto zmocnilo překvapení a zděšení, když najednou spatřili, jak v okamžiku, kdy Quasimodo míjel triumfálně sloupový dům, vyřítil se z davu jakýsi muž a vyrval mu dřevěnou pozlacenou berlu, odznak papežství bláznů. Tento člověk, tento šílený smělec, byl onen holohlavý muž, který před chvílí v houfu diváků kolem cikánky svými výhrůžnými a nenávistnými slovy tak ledově skropil ubohou dívku. Byl oblečen v kněžský oděv. Gringoire si ho doposud nepovšiml a poznal ho až v okamžiku, kdy vystoupil z davu. Podívejme se, zvolal udiveně. To je můj učitel v hermetice, důstojný pán Claudius Frollo, arciáhen. Kněz se opět zasmušil a zvážnil. Kývl na Quasimoda a beze slova odcházel. Quasimodo kráčel před ním a razil mu cestu davem.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: S melodií z muzikálu Bídníci jsme se přenesli na barikády v dalším a zřejmě nejznámějším díle Viktora Iga. A jestliže jsem tady u chrámu Matky Boží v Paříži mluvil o jeho slavných filmových přepisech, u Bídníků to platí dvojnásob. Jean Gabin, Lino Ventura nebo v jedné volné moderní adaptaci přenesené do druhé světové války taky Jean-Paul Belmondo. Ti všichni se na plátně stali Jeanem Valjeanem. V rozhlase jim měl kdysi být Jiří Adamíra, ale po jeho náhlém odchodu se rozhlasovým Valjeanem nakonec stal Radoslav Brzobohatý a Viktora Iga si v režii Jiřího Horčičky jako jeden z vypravěčů zahrál Vladimír Brabec.

0: tomto příběhu hraje příliš mnoho osob, vzácný pane. Zdá se, že nit našeho vyprávění leckdo může postrácet.
1: Ale kdež, těch básní, románů a her, co jsem napsal, tisíce je četli.
0: Francie byla krvavá a zmatená. Milovala vás?
1: Ne všichni, příteli. 20 let jsem žil v exilu. Přiznávám, přečasto mým veršům rozuměla jen jedna jediná, ale za to si je pod dekoltem schovala. Ovšem v tom románu, máte pravdu, v něm hrajeme všichni. Všichni ubožáci. Ubožáci láskou, vírou, bohatstvím i bídou. Všichni nevolníci v panství hlouposti, všichni ubožáci v panství vůdců beze svědomí.
0: Jste socialista, vzácný pane?
1: Je socialista každý, kdo brání zubožené bídou, kdo hledá záštitu lidskosti a pokroku pro ožebračené a bezmocné části lidské společnosti?
0: Na odpor všem, byť přijdou v různém převleku. Na odpor všem, kdo radí proti člověku. Jste kdysi napsal.
1: Ano. Ano. A pojďme k našemu příběhu. Jsme na jihu Francie, v městečku Digne. Píše se rok 1815.
0: V rohu náměstí je tiskárna, kde bylo poprvé tištěno provolání císařské gardy k vojsku a nakonec i proklamace přinesená z ostrova Elby a diktovaná Napoleonem.
1: A na druhé straně náměstí vedle biskupství bydlí v malém domku zdejší biskup Monsignor Myriel se svou hospodyní. A zde už vstupujeme do děje.
2: Na ulicích nesvítí skoro žádná lampa. Kam to povede? Venku je úplná tma.
3: Však máme říjen.
2: Naše policie se o bezpečnost občanů vůbec nestará. Kdybyste dovolil, monsignore, zavolala bych už dávno zámečníka, aby přidělal na domovní dveře zámky. Nechávat pořád otevřínu není rozumné.
3: Paní Magloireová, kdo by nám chtěl ublížit?
2: No, to se nikdy neví. V krámě říkali, že dneska chodí po městě nějaký neznámý tulák, prý chlap jako hora. Chtěl přespat v hospodě, ale vyhodili ho. Vypadá jako trhán, bez něj strach. A říkali taky, že...
3: Dále.
4: Tak tady mě máte.
2: Pane Komarka, to je on.
3: Pozdrav vás, pán Bůh. Co byste si přál?
4: Poslala mě k vám jedna ženská. Chtěl jsem si lehnout na schody u kostela. Lidem se to nelíbilo.
3: Nerozumím vám.
2: To je přece ten trán.
4: Říkali, že v tomhle baráku mě prej nevyhoděj.
3: Proč bychom vás měli vyhánět?
4: Řeknu vám všechno. Jmenuji se Jean Valjean. Jsem trestanec. 19 let kriminálu. Předevčírem mě pustili. Jdu do Ponarlie. Tam mám totiž přikázané místo pobytu. Šel jsem dneska celý den, 12 mil. Zastavil jsem se v hospodě. Vyhodili mě, že mám žlutý pas. Všude mě vyhodili. Potřebuju spát. Bouchal jsem na bránu zdejší věznice, neotevřeli mi. Schoval jsem se v psí boudě. Bez mě pokousal, vyhnal mě stejně jako lidi. A teď jsem teda tady. Peníze mám, hodně. 109 franků. Vydělal jsem je v kriminále. Zaplatím vám, můžu zůstat?
3: Paní Magloireová.
2: Ano, důstojný pane.
3: Přineste ještě jeden příbor. Budeme mít hosta.
2: Prosím, důstojný pane.
4: Helejte, vy jste mi nerozuměl, pane. Jsem trestanec. To je můj žlutý pas, vidíte?
3: Vidím.
4: Přečtěte si to.
3: Jean Valjean, 19 let káznice.
4: 5 let pro krádež. Dalších 14 let pro 3 pokusy o útěk, vidíte?
3: Ano, vidím. Děkuju, paní Magluárová.
2: Prosím, důstojný pane, večeře bude hned.
4: Jakživ jsem nejet příborem. Leda dřevěnou lžící.
3: Však si zvyknete.
4: Ten nůž a ta vidlička, to je stříbro?
3: Ano.
4: Sakra. Ty musí mít cenu. A vy mě vážně zvete ke stolu?
3: Paní Magluárová, připravte pak ještě pro hosta v přístěnku postel. A vy, pane, si sedněte.
4: 19 let jsem nespal v posteli. Zaplatím vám dobře, pane... Co vy vlastně jste?
3: Kněz.
4: Kněz. Farář. To vy asi nebudete chtít, abych vám zaplatil.
3: Ne, nechte si svých 109 franků. Trvalo 19 let, než jste si je vydělal. Dobrou chuť.
2: Polévka je dnes chlebová a v peci čeká skopové.
4: Když jste farář, musím vám říct, že jsem jednou viděl dokonce biskupa. Říkali mu monsignore. Sloužil u nás v lapáku mši. Kázal. Ale byl jsem moc daleko, tak jsem ho ani neslyšel. Moc vám děkuju, pane faráři.
3: Zač?
4: Že jste mě nechal ve svým domě.
3: To zde není můj dům, ale dům boží. Naše dveře se neptají toho, kdo vchází, jak se jmenuje, ale co ho bolí. A vy jste toho zřejmě prožil dost.
4: To bych řekl. Jako galejník. Koule u nohou, dvojitý řetěz, rány pro nic za nic. Pes je na tom líp. 19 let. Je mi 640. A teďka žlutý pas, aby si na mě všichni dali pozor. Tak daleko jsem to dopracoval.
3: Bude větší radost na nebesích nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, pane.
4: Proč mi říkáte, pane? Zvete mě ke stolu. Nebojíte se? Jsem zloděj a možná i vrah.
3: Jestli odcházíte z těch strašných míst se zlobou, jste hodný soustrasti. Odcházíte-li s vlídností a mírem v srdci, jste lepší než my.
0: Po večeři chodil biskup po zahradě, rozjímal s duší pohrouženou do oněch velkých záhad, které Bůh v noci ukazuje, které zůstávají otevřené. Spát šel až po půlnoci. Když na hodinách kostela odbíjela druhá, Žána Valžána probudila snad příliš dobrá postel. Žáne Valžáne, o čem přemýšlíš? Čemu se směješ?
4: Myslím na ty stříbrné příbory. Dostal bych za ně.
0: Snad bys nechtěl.
4: Tak 200 franků.
0: Zase krást. Dal ti najíst. Dal ti nocleh.
4: Je to víc, než jsem vydělal za 19 let v kriminálu. Okradli mě tam.
0: Nemáš svědomí?
4: Ne. Matka mi umřela, to jsem byl ještě kluk na horečku u Mladnic. Táta spad z lešení na fleku, bylo po něm. Šel jsem dělat do lesa dřevo. Nejhorší to bylo v zimě. Bez práce, bez chleba.
0: Tak si šel krást.
4: Šel! Rozbil jsem v noci v pekarství výklad a vzal jsem bochní chleba. Dostal jsem za to 5 let.
0: Za bochník chleba?
4: Za krádež spojenou s nočním vloupáním.
0: 5 let.
4: Za 4 roky jsem pláchnul.
0: Na svobodu.
4: Pěkná svoboda.
1: Kupa strachu. Ve dne, že je vidět, v noci, že je tma. Za dva dny mě chytili. Dostal jsem dalších 5 let. Ještě 2x jsem to zkusil, vždycky mě chytili. Za bochní chleba 19 let.
0: Tvora, kterého Bůh stvořil dobrým, přeměnil člověk ve zlého.
1: Tomu nerozumím. Ale kde je rovnováha mezi tím, co jsem udělal, a tím, co oni udělali mě?
0: Křesťan má odpouštět.
1: Odpouštět? Když jsem přišel do kriminálu, tak jsem toho snad byl schopen, ale dneska už ne. Vymlátili to ze mě. Odpouštět. Celý život je jediná rvačka. A já jsem pořád jen byt. A pořád prohrávám. Svědomí. Svědomí.
2: Monsignore! Monsignore! Nemůžu najít náš košík se stříbrem. Neví vaše milost, kde je?
3: Ano, vím.
2: Budiš jméno boží pochváleno.
3: Tady ho máte. Našel jsem ho na zahradě. Ležel ve křoví.
2: Je prázdný. A kde je stříbro?
3: Nevím.
2: To ten chlap, co tu spal. Proto zmizel už v noci.
3: Stříbrné příbory patřily nám?
2: Jak to?
3: Patřily chudým. A ten člověk byl chudý.
2: A čím budeme jíst?
3: Dále.
5: Vaše biskupská milosti, tady vám ho vedu.
1: Vy jste biskup? Nejste farář? No ne, to se teda povedlo.
5: Drž hubu.
3: Okamžik, pane strážmistře. Jsem rád, že vás zase vidím, pane Valžáne.
5: Monsignore, našli jsme u něj tyhle stříbrné příbory. Přiznal, že jsou vaše.
3: To je v pořádku, dal jsem mu je.
2: Monsignore.
5: Tak ho máme pustit.
3: Ovšem.
1: To jako... Můžu jít? Opravdu?
5: Neslyšel jsi? Mazej! Mazej! Dovolte mi odejít, monsignore.
3: Děkuji vám. S Bohem, pane strážmistře.
1: Pane faráři, vlastně... Pane biskupe...
3: Příteli, nezapomeňte si vzít s sebou ty příbory.
1: To myslíte vážně?
3: A vezměte si ještě tyhle svícny. Jsou také stříbrné. A pamatujte na to, co jste mi slíbil.
1: Já vám nic neslíbil.
3: Ale ano, zdálo se mně, že jste mi slíbil, že těch peněz za stříbro použijete k tomu, abyste se stal čestným a platným člověkem. Jste přece stvořen jako dobrý člověk. Proč pláčete?
1: Já nevím.
0: Plakal Jean Valjean upřímně?
1: Vzpomínal na svůj dosavadní život. A připadal mu strašný. Prohlížel si jakoby zvenčí svou duši. A připadala mu nestvůrná. Jeho svědomí zjitřil jas biskupových slov.
2: Já nevím.
3: Žáne Valžáne, bratře, už nepatříte zlu, už patříte dobru. Vykupuji vaši duši, odnímám ji černým myšlenkám a zatracení a dávám ji Bohu. Nechť vaše slzy odplaví z vaší duše bídu.
6: Bonsoir, monsieur. Klaním se vám, pod

bagáž jak cent, že jsem to bral, v očích bych rád ten materiál. Jen si račte přát.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou Igovi Bídníci. Tentokrát ovšem z nahrávky, která teprve spatří světlo světa. Vy, naši milí posluchači, ovšem máte dnes tu jedinečnou příležitost a nabídnu vám alespoň malou zvukovou ochutnávku. Tím, kdo přečetl celou tu Igovu pětidílnou literární ságu, je herec Jan Vlasák. A tady, jak se říká, opravdu klobouk dolů. Je to víc než 1500 stránek. Naše dnešní rozloučení s Bídníky patří tedy poslednímu setkání bývalého galejníka Žána Valžána s opuštěnou Fantinou, jejíž dceři Kozetě bude Valžán v budoucnu nevlastním otcem. Ale o tom třeba zase až někdy jindy. Do té doby dobré dny a brzy naslyšenou.
2: Fantina neviděla Javéra ode dne, kdy ji pan starosta vyrval z jeho rukou. Její nemocný mozek nic nevnímal, ale Fantina nepochybovala, že jde pro ní. Nemohla snést tu hroznou tvář. Měla dojem, že umírá. Zakryla si obličej oběma rukama a úzkostlivě vykřikla: Pane Madeleine, zachraňte mě! Jean Valjean, od nynějška mu nebudeme říkat jinak, vstal. Řekl Fantině velmi tiše a velmi vyrovnaně: Uklidněte se, pro vás nejde. Potom se obrátil k Javérovi a řekl mu: Vím, co chcete. Javér odpověděl: Tak honem. Přízvuk, kterým doprovodil tato dvě slova, byl skoro divoký, zběsilý. Javér neřekl: Tak honem, řekl: Tonem. Žádným přepisem nevystihneme přízvuk, jakým to vyslovil. Nebylo to lidské slovo, byl to zvířecí zvuk. Nepočínal si jako obvykle. Nepouštěl se do podrobností. Vůbec neukázal zatykač. Pro něho byl Jean Valjean jakýmsi tajemným a nepostižitelným bojovníkem, s kterým se držel už 5 let v křížku, aniž se mu podařilo položit ho na lopatky. Zatčení nebyl začátek, nýbrž konec. Proto se omezil jenom na slova tak honem. Přitom neučinil ani krok. Pohleděl na Žána Valžána, jako by po něm házel hákem, kterým měl ve zvyku přitahovat k sobě bídníky. Byl to právě ten pohled, který Fantina před 2 měsíci ucítila až v morku kostí. Při Javérově výkřiku Fantina otevřela oči, ale pan starosta byl s ní. Čeho by se tedy bála? Javér pokročil doprostřed místnosti a zvolal: Tak, půjdeš? Nešťastnice se rozhlédla. Nikdo v místnosti nebyl, kromě jeptišky a pana starosty. Komu mohlo platit to pokořující tykání? Jenom jí. Zachvěla se. V tom spatřila neslýchanou věc. Tak neslýchanou, že se jí nic podobného nezjevilo ani v nejtíživějších horečných snech. Viděla, jak ten špicl Javér chytil pana starostu za límec? Viděla, jak pan starosta sklonil hlavu. Zdálo se jí, že se celý svět rozpadá. Javér skutečně chytil Žána Valžána za límec. Pane starosto, vykřikla Fantina. Javér se zasmál strašným smíchem, který mu odhalil celý chrup. Tady už není žádný pan starosta. Jean Valjean se nepokusil se třást ruku, která ho držela za límec z kabátu, a řekl: Javére. Javér ho přerušil. Říkej mi, pane inspektore. Pane, řekl Jean Valjean, chtěl bych vám něco říci, jenom vám. Nahlas, mluv nahlas, odvětil Javér. Se mnou se mluví nahlas. Jean Valjean pokračoval ještě tišeji. Rád bych vás o něco poprosil. Říkám ti, abys mluvil nahlas. Chci, abyste to slyšel jenom vy. Sej mi potom, neposlouchám. Jean Valjean se k němu otočil a chvatně a tiše mu řekl: Dejte mi 3 dny. 3 dny, abych mohl zajet pro dítě té nešťastné ženy. Zaplatím, co bude třeba. Doprovodíte mě, budete-li chtít. Děláš si ze mě blázny? Zvolal Javert. Prosím tě, vím, že nejsi hloupý. Chceš ode mne 3 dny, aby spráskl do bot? Říkáš, že chceš jít pro dítě té holky. Bože, to je nápad. To je opravdu nápad. Fantina se zachvěla. Mé dítě, zvolala. Jít pro mé dítě. Tedy není zde, sestřičko, povězte mi, kde je Cosetta. Chci své dítě, pane Madeléne. Pane starosto. Javert dupl nohou. Teď začne ta druhá. Mlčíš, poběhlice. Báječný kraj, kde jsou galejnici, městskými úředníky a kde se o děvky z ulice pečuje jako o komtesy. Ale to se teď všechno změní. Už bylo na čase. Upřeně se podíval na Fantinu a popadnu v Žána Valžána za kravatu, košili i límec dodal. Povídám ti, že tu není žádný pan Madeléne a že tu není žádný pan starosta. Je tu zloděj, lupič, bývalý trestanec, který se jmenuje Žán Valžán. Tady ho držím, tady je. Fantina se prudce vstyčila, opřela se o obě stuhlé paže, podívala se na Žána Valžána, pohleděla na Javera a pak na Jeptišku otevřela ústa, jako by chtěla něco říci, ale z hlouby hrdla se jí ozvalo jen zachroptění. Fantina úzkostně zvedla paže, otvírajíc křečovitě ruce a mávajíc jimi kolem sebe jako člověk, který se topí, a potom se náhle zhroutila na polštář. Hlava uhodila opelest a s otevřenými ústy a otevřenýma a pohaslýma očima jí klesla na prsa. Fantina byla mrtvá. Jean Valjean položil ruku na ruku Javertovu, která ho držela, otevřel jí, jako by otevřel ruku dítěte a řekl, zabil jste ji. Tak dost, křikl Javert vztekle. Nejsem tu proto, abych poslouchal hlouposti. Ušetřeme si to. Stráž je dole. Jdem, nebo dostaneš pouta. V rohu místnosti stálo staré železné lůžko, které užívali sestry, když bděli u nemocného. Jean Valjean k němu přistoupil, ale v mžiku vylomil silně rozvyklané záhlaví, pro jeho svaly to byla hračka, pevně uchopil hlavní tyč a zadíval se na Javerta. Javert coul ke dveřím. Jean Valjean s železnou tyčí v ruce přistoupil pomalu k Fantininu lůžku, potom se obrátil a sotva slyšitelným hlasem řekl Javertovi. Neradím vám, abyste mě v tomto okamžiku rušil. Není třeba popírat, že se Javert třásl. Napadlo ho zavolat stráž, ale Jean Valjean by mohl té chvilky využít a uniknout. Zůstal tedy, uchopil svou hůl za dolní konec, opřel se o veřeje a nespouštěl Jeana Valjeana z očí. Jean Valjean se opřel loktem o kouli na záhlaví lůžka, dlaní si podepřel čelo a soustředěně pozoroval nehybně nataženou Fantinu. V zamyšlení a mlčení zřejmě nemyslel na nic z vezdejšího života. V jeho tváři a v jeho postoji se zračil jenom nevyslovitelný soucit. Po několika vteřinách snění se sklonil k Fantině a tiše k ní hovořil. Co jí řekl? Co mohl říci ten zavržený člověk mrtvé ženě? Jaká byla jeho slova? Nikdo na světě je neslyšel. Jsou dojemné iluze, které snad jsou vznešenými skutečnostmi. Nelze však pochybovat o tom, že sestra Simplicie, jediný svědek toho, co se událo, často vyprávěla, že ve chvíli, kdy Jean Valjean šeptal Fantině cosi do ucha, zřetelně viděla, jak se nebohé ženě kmitl letmý úsměv na bledých rtech a ve vyhaslých zornicích plných úžasu nad záhrobím. Jean Valjean vzal do obou rukou Fantininu hlavu a měkce ji narovnal na podušce, jako když matka ukládá dítě, zavázal jí stužku na košili a vlasy jí zasunul pod čepeček. Fantinina tvář byla v tom okamžení podivně prozářená. Fantinina ruka sklouzla z lůžka. Jean Valjean poklekl, opatrně ruku pozdvihl a políbil. Potom se vstyčil, obrátil se k Javertovi a řekl: teď jsem vám k službám.

0: Trutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak chovat žížaly a vyrábět hnojivo. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na rarohaloveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.